0: Těné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
1: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
0: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by mohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale v úterý podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. Změně názvu totiž může rozhodnout jen kongres, ne správní rada. Cestující v Praze můžou potkávat nově polepenou tramvaj, která chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
0: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě. Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní. Při odchodu z bydliště na sobě mohla mít černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty a šedý batoh. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou oznámit na lince 158. Sport. Česká mužská volejbalová reprezentace neuspěla v souboji s úřadujícími mistry světa. Český tým prohrál s domácí Itálií na evropském šampionátu 1-3. Přímo v hale Pala Paniny hodnotil zápas smečař Lukáš Vašina.
3: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
0: Čeští reprezentanti zakončí základní skupinu mistrovství Evropy zápasem proti Slovinsku. Utkání začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehody jsou na D55 u Hulína a také v Mladé Boleslavi. Na dálnici D55 z Otrokovic k dálnici D1 pozor na nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru havarovalo osobní auto. S opatrností je to průjezdné. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Nový Bydžov a Kukleny. Na kilometru 86,5 stojí porouchané vozidlo. V Mladé Boleslavi pozor na nehodu v Jičínské ulici. V lokalitě Rozvoj se střetlo osobní auto s obytným vozem a průjezd tímto místem je omezený. A v Praze už skončila údržba ve Zlíchovském tunelu. Už tak projedete i ve směru od Barandovského mostu do Dobřížské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a slovo má opět Petr Zajíček.
6: Ten vám přeje příjemnou noc a připomíná, že máme po druhé hodině, tak po písničce budeme soutěžit.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: nemocí.
1: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka s ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
2: Ano, a je to opět ta chvíle, telefonní čísla do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak to jenom pro úplnost a zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, kdo se dovolal dneska? Haló?
3: Dobrý večer, tady je Anna.
2: Anna, ano, já vás zdravím, tak a mám na vás dneska soutěžní otázku. Máme středu 16. září a přesně před rokem zemřel legendární americký herec, režisér a producent Robert Redford. Jenom připomínám, to je taková vsuvka, že letos by se dožil 90 let, to se bohužel už nestalo. Ale já se vás, ano, zeptám, jestli budete vědět, jak se jmenuje filmový festival, který Robert Redford založil a který se věnuje nezávislému filmu. Tak potřebujete nápovědu?
3: Ano.
2: Tak Robert Redford založil ve Spojených státech buď to festival Glastonbury, nebo Tribeku, nebo festival Sundance. Tak která možnost podle vás je ta správná? Glastonbury, Tribeka, Sundance.
3: Tohle vůbec neznám. Tak typuju za A.
2: Za A Glastonbury. Tak to bohužel není správný typ, je mi líto. Mějte se hezky.
3: Tohle nemám vůbec pojem.
2: Chápu. Mějte se pěkně, naslyšenou, snad jindy.
3: No, naslyšenou.
2: Tak Glastonbury ne, Glastonbury je hudební festival a je to festival britský, takže máme tady už jenom dvě možnosti, Tribeca a Sundance, takže který z těchto filmových festivalů, oba jsou tady filmové festivaly, založil Robert Redford. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, haló, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, tady Kamil.
2: Můžete trochu stáhnout rádio, máme tam hroznou vazbu.
4: Ano, ano, tak už to, tak v pořádku?
2: Ano, je to v pořádku.
4: Tady Kamila, dobrý den.
2: Já vás zdravím, Kamilo, tak který festival založil Robert Redford? Buď
4: Sunset.
2: To. Jakže? Sundance.
4: No.
2: Ano, je to tak. Tribeca je filmový festival v New Yorku a tím pádem tedy správná odpověď je Sundance. Je to samozřejmě podle postavy Roberta Redforda, Butch Cassidy, Sundance Kid, slavný film, kde si zahrál po boku Paula Newmana. A ten festival do dneška samozřejmě funguje, je to festival nezávislého filmu a jeho místo, kde je, tak to je Utah, v horách v Utahu se Sundance koná. Takže to je správná odpověď, já vám gratuluji. A vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Většinu času zůstávají uzamčené. Od včerejška jsou ale české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. V pondělí je z korunní komory ve svatovické katedrále vyzvedlo 7 klíčníků a v úterý začala výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Do pátku mohou klenoty obdivovat školáci, od víkendu potom už všichni zájemci.
1: Stojíme před zabezpečenou vitrínou, ve které na podušce leží svatováclavská koruna, a také žezlo a jablko, a jsem tady s památkářem Petrem Chotěborem. Zaměřme se na to nejdůležitější, tedy jenom na tu korunu. Ona je velmi zdobená drahými kameny.
2: Je tam 96 drahých kamenů, převažují modré safíry a červené spinely. Koruna je zajímavá tím, že ten zlatý plech, který tvoří ty čtyři součásti vrcholící velkými liliemi, tak je úplně hladký a má pouze zesílený okraj. Není tam žádná reliefní výzdoba rytá, prostě je to neuvěřitelně moderní, já bych řekl. A hlavní důraz té výzdoby je na ty drahé kameny, které se jakoby vznášejí, nejsou přisazené přímo na tom zlatém plechu.
1: Od úterního dopoledne se ve Vladislavském sále střídají školní skupiny. Celkem se jich registrovalo přes 300 z celého Česka. Hned první den přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
3: My jsme se těšili, hlavně, že je to teda místo výuky, ale máme jako celá třída rádi vlastně dějepis. A většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
1: No a když to vidíte, tak co vás napadne jako první, co na to říkáte?
4: Musí to být těžký na hlavě.
3: Je to taková jako velká prostě snůška té historie na jednom místě.
1: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů od onoho roku 1526 až do konce 18. století. Tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
5: To je doba vlastně počátku národního obrození, že se opravdu probouzí česká společnost, zájem o český jazyk, o české dějiny. A právě ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost, že to je něco, co sahá ke Karlu IV., opravdu k té středověké minulosti toho českého království.
1: Do pátku je výstava vyhrazená školám. Od soboty až do svátku svatého Václava se budou moct přijít podívat i ostatní. Vstup do Vladislavského sálu je ze třetího nádvoří, odkud povede očekávaná fronta přes Bíčí schodiště do jižních zahrad. Praktické informace dodává kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
6: Doporučujeme, aby návštěvníci přišli takzvaně na lehko, protože probíhají kontroly u vstupu a rodičům doporučujeme, aby přicházeli bez kočárku.
1: Loni výstavu navštívilo přes 50 000 lidí. Letos správa hradu počítá s podobným zájmem. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnály půl třetí. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Nebezpečná šarže jemně prlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví včera informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žírové látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Jde o nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám. Letiště v sicilské Katánii je po dvou dnech znovu otevřené, oznámil to provozovatel zařízení. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etny a nepříznivému větru. Etna začala znovu chrlit popel v neděli. Podle italského ústavu pro geofyziku a vulkanologii se ale emise popela v posledních hodinách snížily. A čtyři lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 miliony korun. Sport. Fotbalista Lionel Messi se ještě jednou představí v dresu argentinské reprezentace. 39-letý Messi, který před dvěma týdny oznámil konec reprezentační kariéry, dostal pozvánku k rozlučkovému utkání. Na sociálních sítích to oznámil prezident argentinské fotbalové asociace Claudio Tarapia. Argentina se 6. října v Buenos Aires utká s Beninem. Messi za národní tým odehrál 207 zápasů, vstřelil 125 gólů a v roce 2022 s ním vyhrál mistrovství světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici u Hulína a překážka na Pražském okruhu u sjezdu na Studulky. Na dálnici D55 z Otrokovice do Přerova vyšetřují nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru havarovalo osobní auto, místem s opatrností projedete plynule. Na dálnici D11 opatrně za Hradcem Králové ve směru do Prahy. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na kilometru 86,5 stojí porouchané osobní auto. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 podobná překážka u exitu Studulky. Mezi sjezdem a nájezdem na 21. kilometru stojí nákladní auto a provoz výrazně ji neomezuje. A v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici vyšetřují nehodu v lokalitě Rozvoj a před domovem mládeže se střetlo osobní auto s obytným vozem. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně od severozápadu zataženo, přidají se přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v jihovýchodní polovině území srážky vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Jak už od nás víte, na Pražském hradě budou v následujících dnech k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Poslouchejte radiožurnál dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Byl devátým a posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Václav Havel před 90 lety se narodil a na Radiožurnálu na něj vzpomínáme celé září. Za chvilku uslyšíte další díl našeho tematického seriálu, tentokrát bude věnovaný Havlovu vztahu k mateřskému jazyku.

najít i to, co ani nečekám.

0: Když se v 90. letech minulého století opakovaně debatovalo, jak se po rozpadu federace má jmenovat náš stát, bylo ve hře i pojmenování Česko. Jenomže takové označení mělo silného odpůrce, tehdejšího prezidenta Václava Havla. A nebylo to jediné slovo, které mu vadilo, jak se dozvíte z dalšího dílu našeho tematického seriálu.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
4: Jako milovník českého jazyka se Václav Havel v rozhovorech opakovaně vyjadřoval ke slovním novotvarům, nevhodné stylistice nebo jiným lingvistickým prohřeškům. Hned v prvním díle hovorů zlán se tak vymezil proti tomu, aby součástí nového názvu státu byl výraz Česko.
3: Hlavně ovšem nevím, co to je Česko, že znám to slovo z posledních let z pokleslé exilové žurnalistiky. V takových dopisech čtenářů se občas vyskytovalo Česko. Mě vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivný slangový nebo argotový výraz.
4: K averzi vůči novému názvu se Havel následně vrátil i v květnu 1993. Tehdy se v rozhovoru svěřil, že bude poslední, kdo začne aktivně nový název používat.
3: Kdykoliv to slovo čtu nebo slyším, trhá mi uši a zda se ujme či neujme, nevím. Zda má etymologické, historické opodstatnění a oprávnění, nevím, jsou o tom debaty, někteří tvrdí, že ano a dokládají to. To není podstatné pro mě, je podstatné, že to slovíčko mě prostě hluboce vadí a já ho neužívám. To raději slovíčko mě prostě hluboce vadí a já ho neužívám. To raději si dám tu práci, že řeknu Česká republika.

0: nebo některé, řekněme, publicistické pořady. Nicméně tu a tam přeci jen zahlédnu kousek toho ostatního, co v televizi bývá. A přiznám se vám, že jsem zděšen. Nejsem ani tak zděšen těmi seriály samotnými nebo těmi filmy, ale jsem zděšen způsobem, jak jsou překládány dialogy a způsobem toho dabingu. Vy dobře víte, že nejsem právě ten, který by měl důvod nostalgicky vzpomínat na éru komunismu, ale kam se mě toto hrabe na úroveň našeho dabinku, který skutečně byl na vysoké světové úrovni v minulých desetiletích. To jsou jakési rychlodabinky, kde prostě přejímají ti herci jeden od druhého takové intonační manýry, návyky, které mi trhají uši. Málo kdy člověk vidí opravdu kulturně dabovaný film a jak touží po titulcích, když toto slyší a ještě v těch strašlivých překladech, to tež platí o reklamách, oni neumějí přiložit tak jednoduchou větu propagující nějaký prášek. Tam jsou věty třeba, tento prášek působí báječně brzo. To přece žádný Čech nemůže říct. To jsou doslovné překlady podle slovníku z angličtiny, na kterých kdo si šílený peníze vydělává, ale ničí jazykovou kulturu národa. Považují to za horší než sebe popletenější zprávy ve zpravodajství.
1: Svět podle Havla.
0: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z LAN. Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666.
4: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti v projektu Darujme kroužky dětem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletí na oficiální návštěvu Bulharska. Karlovarští hokejisté v prvním extraligovém utkání sezóny podlehli Třinci 0-2 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm, místy i vyratnějším, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
7: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připraveny 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
6: Výzva Darujme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Český premiér Andrej Babiš z ANO dnes bude v Sofii jednat s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Mezi hlavními tématy by podle české diplomacie měla být i přístupová jednání Severní Makedonie do Evropské unie. Takový krok Bulharsko kvůli dlouhodobým sporům blokuje.
8: O tom, že Babiš bude usilovat o utlumení diplomatických neshod balkánských zemí, v srpnu mluvil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Bulharsko po Severní Makedonii vyžaduje ústavní změny. Chce, aby nejvyšší právní norma obsahovala zmínky taky o bulharské menšině. V Sofii Babiš za doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO ještě navštíví česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: V areálu Spolchemie v Ústí nad Labem se dnes uskuteční taktické cvičení záchranných složek. Začne v 9 hodin a skončit by mělo v 1 odpoledne. Pokračuje mluvčí krajského hasičského záchranného sboru Lucie Vyškrabková.
9: Námětem cvičení bude únik chloru z vykolejené železniční cisterny. Cvičení tedy prověří spolupráci složek IZS při zásahu s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně a dekontaminaci osob i poskytování přednemocniční neodkladné péče.
6: Řidiči proto musí počítat v okolí Ústecké Spolchemie s dopravními omezeními. Sport. Hokejistům Karlových Varů vstup do nové sezóny Tip Sport Extraligy nevyšel. Ve vůbec prvním utkání ročníku podlehli doma Třinci 0-2. Rozhodující gól zápasu padl už ve třetí minutě, kdy si obránce Západu Čechů Elmery Eronen zblízka srazil pas Jakuba Galvase do vlastní sítě. O kuriozní, ale pro domácí nešťastné trefě mluvil po utkání karlovarský brankář Dominik Frodl.
10: Souboj v rohu, on to přihrával před bránou, můj bek tam přijel, tu přihrávku strčil do brány, no, takže našlo se tam to místečko, smolný gól, takže líp ta sezóna začít nemohla, no. Prostě blbá shoda okolností, měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam, ale jednou takhle do brány, no.
6: První kolo extraligy bude pokračovat v 17 hodin a 30 minut zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin pak začnou utkání Pardubice Hradec Králové a Olomouc Sparta Praha.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Oder a omezení na D11 za Břístvím. Na dálnici D1 pozor na nehodu mezi Odrami a Bělotínem. Na kilometru 319 ve směru do Ostravy její následky blokují levý pruh. Opatrně ale i ve směru na Přerov na kilometru 319 stojí havarované osobní auto v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem. Je to bez kolon. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 zpozorněte za odbočkou na Stodůlky. Mezi sjezdem a nájezdem na 21. kilometru stojí nákladní auto. Zatím bez výrazného označení, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nový studijní program. Nese název radiologický asistent a studenti se v něm naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Už teď je po nich v nemocnicích velká poptávka a více se dozvíte v reportáži. Už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček. We used

0: Na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně začala výuka nového studijního oboru radiologický asistent. Tříletý bakalářský program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Letos se do něj zapsalo na 42 studentů.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šinkárová, děkanka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po 3 letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. Tříletý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je. Dokonce i teď dostáváme nabídky, jestli bychom mohli naše studenty posílat na odborné praxe až do Prahy.
2: Studijní program úzce propojuje techniku a zdravotnictví.
1: Začínají od těch základů fyziky, matiky, ale potom jdou právě přes ty zobrazovací techniky, přes ty jednotlivé přístroje, ale jdou i do té mediciální části, tam budou mít předměty, které se zabývají kardiem, pediatrické zobrazovací techniky, mají tam nukleární medicínu, onkologické věci. Je to obor, který je poměrně široký. Nebude to jednoduché, to studium samo o sobě.
2: O studium se ucházelo necelých 100 zájemců. Ze 48 přijatých se jich ke studiu k dnešnímu dni zapsalo 42. Mezi nimi i Jan z Českých Budějovic.
3: Já jsem studoval na gymnáziu. Moje 2 sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
2: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
4: To, že to se skupuje 2 věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém, takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
2: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: A jeden

soukromník v Křižanech pod Ještěckým hřbetem začal upravovat terén na svém pozemku bez potřebného stavebního povolení. Hlína při úpravách napadla do přilehlého potoka a místní se bojí, že jim hrozí povodně. Podrobnosti k tomu uslyšíte v reportáži už za chvíli.

0: Schrabal si na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom popadalo do přilehlého potoka. Tak bagrem přetvořil svou parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravě ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
1: 150 let starý stromy bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu rád, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: I když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas.
2: Co se tady staví?
5: Dobrý den, staví se to žádná stavba, děkujem.
2: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
2: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu. Při šetření byla na místě také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Rozuřeným obyvatelům slíbila, že se věcí úřad bude zabývat. Z Křižan Johana Tománková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je půl čtvrté. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Saúdsko-arabská protivzdušná obrana sestřelila dron vyslaný jemenskými šíjickými povstalci Husii jižně od Mekky. Bezpilotní letoun zneškodnila, ještě než mohlo vletět do zakázaného vzdušného prostoru nad městem. Informovala o tom Saúdskou Arábií vedená koalice v Jemenu. Její mluvčí Turký Maliký uvedl, že jde už o druhý pokus pro iránských povstalců zasáhnout největší město islámu. Za první pokus koalice označila odpálení balistické rakety v červenci 2017. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat dalších 15 dní. Rozhodly o tom včera vlády obou zemí. Opatření jako první zavedl Řím kvůli masovému vstupu migrantů do španělské Seuty na africkém kontinentu. Vláda v Madridu krok označila za diskriminační a odpověděla zavedením vlastních kontrol italských námořních a leteckých spojů. Prezident Petr Pavel dnes zamíří na dva dny na severozápad Čech. Společně s první dámou Evou Pavlovou navštíví mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Zamíří taky třeba do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku a vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. A rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. října po těžké nemoci ve věku 80 let. Smutečný obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Sport. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa, domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál ho nabídne v reportážních vstupech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za Bělotínem a překážka na D6C za Hořesedly. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za Bělotínem. Na kilometru 319 osobní auto narazilo vlevo do betonových svodidel. Na místě pracují hasiči, teď už tam je i odtahová služba a projíždí se s opatrností pravým pruhem. Na stejném místě, tedy na kilometru 319 D1, se něco děje i ve směru na Přerov. Policie uzavřela odstavný pruh, dopravní značení zasahuje i dopravé pruhu. Na D6 z Prahy do Karlových Varů čekejte překážku za odbočkou na Kněžves a Hořesedly. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného nákladního auta. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí za sjezdem na Doksany na 38. kilometru nepojízdný autobus. I tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
9: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
10: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
11: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
12: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
13: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen.
7: Jedy na Šumavě, kde se tam vzali, kdo je zlikviduje, proč se o nich hádá současná vláda s minulou a jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta. Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
13: Čau Matěj, díky za pozvání.
7: Sanaci jedu na Šumavě, nakonec provede armáda.
14: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda.
7: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden, rozhodla o tom vláda na svém jednání.
14: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
7: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
13: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi. Proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude. Poptávaly se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda. Ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
7: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřské holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta. A ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
15: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
7: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
16: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
13: Teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl. Nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako, jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
7: Rozumím tomu.
13: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Symbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví, takže to jenom je potřeba dodat.
7: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofě, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
17: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
7: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále.
17: A nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
7: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo podezíral motoristy, že chtějí té dekontě dát sanaci oblasti jen kvůli tomu, že tam jedna z členek motoristů a kandidátka na primátorku má majetkový podíl, respektive má majetkový podíl v té mateřské společnosti, v tom mateřském holdingu. To podezření tu bylo?
13: No ano, tohle podezření tady bylo a to právě od premiéra Andreje Babiše. A to podezření neplynulo primárně jenom z těch vazeb motoristů na tu společnost Dekonta, ale na životním prostředí se děje celá řada dalších věcí, která u premiéra Andreje Babiše vyvolává řadu otázek a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ještě jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
7: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
13: Přesně tak. Ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělali nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týdny děje jako jedna zvláštní věc za druhou a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem. Není to jenom kvůli jednomu případu ohledně dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
7: Ale ta dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové. Veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o iperitu.
18: Jedná se o iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
7: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
17: Co jsme na daném území nalezli?
7: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla, pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
17: Dichloretan. Trichloretan.
7: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
17: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, diterium.
7: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
13: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém. A to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
7: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
13: Přesně tak. A tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce Zhůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci. A na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat. o co teda jde, co tam našli.
19: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo ne?
13: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
20: S tím, že Dekonta říkala ano, ale tady takový bunkry ještě budou nějaký další, určitě. Jo.
13: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
20: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
13: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
19: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených zprávou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
13: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
21: Že za vašeho působení v čele ministerstva vy jste tedy nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco nebezpečného.
13: Protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
22: Takovou informaci jsem ani od zprávy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
19: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
13: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek, Tomáš Tesař za TOP 09. Nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek, David Curý, za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, ale od Dekonty.
23: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i iperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
13: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly, tím, že se to ne... A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení.

0: z bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
1: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval. Nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu, kde se dají najít ještě jiné věci a jiné případně jako nebezpečné látky, což se taky stalo, protože ministerstvo si pod vedením motoristů před pár měsíci objednalo další průzkumy od té firmy Dekonta.
0: Opět od Dekonty.
1: Ano, za 3 miliony korun a tentokrát se zaměřili na další část toho území a tam se našly ty sudy.
0: 200 sudů, 1000 tun kontaminované zeminy.
1: A to je další díl toho příběhu, takže nelze si myslet, že se tady bavíme furt jenom o jednom území, kde se to všechno našlo, jo, o jednom plácku. Ne. Ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo, takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr. Oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
0: K tomu je vyzývá ex-ministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
1: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je a zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí. Ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky a to si myslím, že je dost zásadní. Ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu. Ale našlo se tam teda těch 200 sudů, a teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci. A ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
0: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
1: Přesně.
0: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
1: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodní výroky Petra Macenky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou a tím, že Filip Turek říká,

0: že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí. Potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného. Tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
1: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu, a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku, to je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
0: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
1: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
0: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály. Takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným. Takže jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
1: Ta sanace začne v pondělí. Bude stát těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
0: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
1: Tyhle tak jak to vyčíslila Dekonta?
0: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
1: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
0: A jsme
1: už
0: zase
1: podal
0: u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit. Směrem k tomu minulému vedení.
1: A tak ta pochybení, ty si sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný Tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
0: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on.
1: No tak jo, tak si na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Předsedkyně Evropské komise vystoupí v Evropském parlamentu se zprávou o stavu Unie. Začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. V poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo více než 4,5 roku trvající ruské válce proti Ukrajině. Projev von der Leyenové si v Evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
3: Chceme upozornit na supertypy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
1: Součástí je i tradiční zářijová výzva do práce na kole. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní z té sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
4: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
5: Ta skladba se mi líbila moc, ne, že bych byla nějaký hudební fančmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
6: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky.
4: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Priske.
7: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací, a to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
1: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18:45. Na Radiožurnálu o něm uslyšíte v reportážních vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 za Bělotínem i na D8 za Velemínem. Dálnice D1 z Přerova do Ostravy byla chvíli neprůjezdná za Bělotínem. Na kilometru 319 nakládali havarované osobní auto na odtah. A teď už se opět projíždí pravým pruhem, kolona se rozjíždí. Místem nehody se projíždí pouze jedním pruhem. Na D1 pozor i v místě nehody ve směru z Ostravy do Přerova. Na kilometru 319 stojí osobní auto v odstavném pruhu. Je označené kužely, které zasahují zasahují do pravého pruhu a vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu za Velemínem. Na prackovické estakádě na 56. kilometru havarovalo několik vozidel, která narazila do pneumatiky na vozovce. Místo už je označené světelnou šipkou, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasnou, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Na více než 20 krizových scénářů se připravuje Český rozhlas společně s hasiči, policisty a záchranáři. Taky tady už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba na speciálním webu. Více v další reportáži už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: První ověřená informace ve vysílání nejpozději do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilního operátoru nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají. A právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Pojízdnou nemocnici, vagon pro jednání důstojníků i legionářské uniformy si od včerejška mohou prohlédnout lidé na libereckém vlakovém nádraží. U pátého nástupiště stojí takzvaný legiovlak. Jde o repliku soupravy z období let 1914 až 1920. Ve více než 10 vagónech je k vidění výstava pod názvem Společně pro republiku.
1: Legiovlak jako takový je vlastně naše pojízdné muzeum se zaměřením na působení československých legií, hlavně tedy v Rusku v průběhu ruské občanské války.
2: Vedoucí posádky Jiří Miller mě provází jednotlivými vagóny legiovlaku.
1: Tu máme kovářský vůz, kde legionáři byli zdatnými hospodáři, tu máme vůz polní pošty, tu máme salonní vůz, tady se dostáváme spíš k reprezentačním prostorům, které využívali vyšší důstojníci.
2: My tady vidíme pár knížek, vidíme tady psa. Stroj. Když ten vlak jel, nestalo se, že něco z toho popadalo?
1: Je třeba ten vlak, i když my ho přesouváme, tak ty věci ukládat tak, aby nedošlo k jejich pádu.
2: Teď přecházíme ze salonního vagónu do sanitního vozu.
1: Tady máme improvizovaný operační stůl, ten můžete vidět i na dobových fotografiích. No a pak tu máme prostor pro zavěšení nosítek s těmi transportovanými pacienty. Je tady třeba protéza nohy.
3: Jsme se na přípravu této výstavy spojili skauti, Sokol a legionáři.
2: Tobiáš Zavřel Smolík ze Skautského institutu na výstavě připravil některé historické texty.
3: Zkoušíme trošku mapovat, jak se ta naše společná historie, ta společná cesta dějinama prolíná. To, co je tam společného, je pozice v budování toho státu, toho, jak civilně ty organizace slouží tomu rozvoji té první republiky a posléze dál.
2: I proto je v pojízdném muzeu na Libereckém nádraží k vidění taky část výstavy o sokolské a skautské historii. Legiovlak můžou lidé navštívit do 27. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Jana Utrundorovská.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 platní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujeme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá do 24. listopadu. A v Ústecké Spolchemii budou dnes záchranné složky nacvičovat zásah. Podle krajských hasičů bude scénář imitovat únik chloru ze železniční cisterny. Kvůli tomu bude od 9 hodin v oblasti kolem závodu omezená doprava, a to včetně autobusů a trolejbusů. Konec akce organizátoři plánují ve 13 hodin. Sport. Hokejisté Třince vstoupili do nové extraligové sezóny výhrou 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. Od 17 hodin a 30 minut se budou hrát zápasy České Budějovice Mladá Boleslav, Litvínov Kometa Brno, Vítkovice Kladno a Plzeň Liberec. V 18 hodin začnou utkání Pardubice Hradec Králové a Olomouc Sparta. Všechny zápasy budeme sledovat v reportážních vstupech na Radiožurnálu a živě odvysíláme na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřené tunely na D8 a nehoda na D1 za Odrami. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy jsou uzavřené tunely Panenská a Libouchec, tedy hned první tunely za hranicí. Čidla tam detekovala nadměrně velké vozidlo a zastavila provoz. Na místo to teď jde řešit policie. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vyšetřují nehodu za Velemínem. Na 56. kilometru havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky na vozovce. Místo je označené a řeší se to v odstavném pruhu. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na úrovni čerpací stanice Vražné na kilometru 319 havarovalo osobní auto. Na místě je policie, je to označené šipkou, odstavný pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Teploty 22 až 27 stupňů, na horách bude většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Petra Zajíčka.
0: Jeden špatný klient a může z toho být obvinění z převaděčství a velká pokuta. Přibývá případů, kdy služeb taxikářů k přejezdu do zahraničí využívají zákazníci, kteří jsou v šengenském prostoru nelegálně. Řidiči přitom doklady klientů kontrolovat nemohou. O jednom odstrašujícím příkladu uslyšíte v nočním Radiožurnálu už za pár minut.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří pochází ze států mimo šengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. Podle komory takových případů v celé Evropě přibývá.
1: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, domluvili jsme se na nějaký standardní ceně a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář a ona jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5000 euro pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobně zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případů lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly, když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlo a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Do Británie se vrací čáb bílý. Tento u nás běžný druh s výrazným peřím tam z volné přírody vymizel v roce 1416. Letos na podzim se ale objeví i na okraji britské metropole. A detaily přidáme v reportáži už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Come here, baby. You know you tie me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Tak to byly v nočním radiožurnálu Aerosmith a Steven Tyler. Do Británie se vrací ča Bílý pták, kterého u nás důvěrně známe. Nežil v Anglii neskutečných 600 let. Návrat čápů do britské krajiny začal před 10 lety a letos v říjnu začne žít několik párů i na předměstí samotného Londýna.
1: Vůbec první čápy vypustili ochranáři v Sussexu v roce 2016. Dnes jich tam žije několik desítek a co je hlavní, začaly se rozmnožovat.
2: Vidíte tuto značku? Dál se nesmí. Proč? Vidíte tamhle ten strom? Na něm hnízdí čápy. V hnízdě mají nejméně 3 mladé, je to úžasné. 600 let tady čápy nežijí a teď jsou zpět ve Spojeném království. Jsou to krásní, velcí ptáci.
1: Rozplýval se na jaře biolog Nick Mitchell.
3: Very pleased to say Katie Lass from the Derbyshire Wildlife Trust joins us now. Morning to you, Katie.
4: Morning.
3: Are you a stork talker?
1: Čáp bílý je v Británii pták zcela neznámý. Zástupkyně organizace, která za jejich návratem do přírody stojí, Katie Lass, která si říká čapí ambasadorka, proto v ranní show BBC musela vysvětlovat, co čápy žerou a jak se chovají, a také jak vypadají. Není divu, čápy se v britské přírodě nevyskytují volně od roku 1416.
5: V 16. století, kdy bylo v Anglii mnoho mokřadů, žili čápy i zde, pak ale zmizeli a teď se vracejí.
1: Uvedl biolog David Hutchings. Za to, že volně žijící čápy z Británie zmizely, mohlo nejen vysušení krajiny, ale i nadměrný lov. Pro maso i pro zábavu. Čápy teď míří do Británie z Polska. Jedná se o ptáky, kteří často vinou.

0: zranění nemohou létat.
1: Vše pro nás organizuje Varšavská zoo. Ta shromažďuje čápy z řady záchranných stanic po celém Polsku. Jen za poslední 3 roky nám dali 186 ptáků. My jim dáme nový život.
0: Vysvětlil biolog Jamie Craig. Letos v říjnu poputuje 6 čápů bílých na předměstí Londýna. Pro začátek budou žít v obřích voliérách. Až se jejich počet zvýší, vypustí je do volné přírody. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: dobré ráno v 5 hodin. Zprávy radiožurnálu Jana Utendorfská.
1: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám. Ukrajinské hraniční přechody budou po dobu vzdušných poplachů uzavřené. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nestačili na domácí Itálii a prohráli 1-3. A zpočátku bude slunečno, během dne až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
3: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
1: Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Ukrajina při ruských leteckých úderech dočasně uzavře hraniční přechody. Oznámila to pohraniční služba s odkazem na nedávný útok v blízkosti hraničního přechodu Jahodin mezi Ukrajinou a Polskem.
4: Mluvčí ukrajinské pohraniční služby Andriy Demčenko v ukrajinské televizi uvedl, že hlavní je chránit životy lidí. Důvodem k přerušení provozu hraničních přechodů jsou ruské útoky nejen na Jahodin, ale také na přechody a jejich okolí mezi Ukrajinou a Moldavskem nebo Rumunskem. Podle Demčenka musí pohraničníci v době leteckého poplachu odvést všechny civilisty z hraničního přechodu na bezpečné místo, do protileteckého krytu. Většina hraniční přechodů, ale takové kapacity nemá. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by pomohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale včera podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu totiž může rozhodnout jen kongres a ne správní rada. Z českých polí mizí řepka, její pěstování se nevyplácí, výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
5: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy.
6: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
7: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
6: Plodiny vysaté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál. Sport.
1: Českým volejbalistům skončila na evropském šampionátu vítězná série v Modeně. Podlehli domácí Itálii 1-3. Postup do osmifinále už měli jistý a dnes od 21 hodin čeká poslední zápas základní skupiny proti Slovinsku. Utkání uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport a v reportážních vstupech na Radiožurnálu. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
8: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě. Jak se to má hrát? Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 za Odrami i na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova stojí za Odrami havarované osobní auto. Na úrovni čerpací stanice Vražné na kilometru 319 blokuje odstavný pruh. Místo je označené, kužely ale zasahují do pravého pruhu. Na D1 z Ostravy na Přerov buďte ve střehu i za sjezdem na Dolní Újezd. Na kilometru 293 pojedete kolem odstaveného nákladního auta. Nehodu vyšetřují na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Za Velemínem na 56. kilometru havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky. Řeší se to v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na D8 z Drážďan do Prahy jsou už průjezdné tunely Panenská a Libouchec. A provoz zastavila automatická čidla nadměrně velkého vozidla. A policie to pak vyřešila a kolona už se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál. Je s vámi Petr Král.
10: Dobré ráno, 6 minut po páté, tak snad i u vás jde všechno podle plánu. Tady ano, za celý tým ranního radiožurnálu přejeme dobré ráno a i dnes pro vás máme kompletní informační servis.

0: S vámi Radiožurnál 9 minut po páté. Co se bude na Vysočině pěstovat, když bude stále tepleji, což zřejmě bude? Na pokusné farmě výzkumného ústavu Bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku v tom už mají jasněji. Už teď jim tam kvete jakon, ze země vykopávají batáty a sklízí topinambury. Výzkumníci tedy zjišťují, jestli se tyhle netradiční plodiny budou dát v budoucnu na Vysočině pěstovat ve velkém.
1: Tak jestli chcete ochutnávat.
2: Na výzkumné stanici výzkumného ústavu Bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku Markéta Kuliová nabízí netradiční pohoštění.
1: Tady máme pomazánky, tahle je z jakonu, z topinamburu a z batátu. Jestli chcete ochutnat.
2: Já ochutnám jakon, to jsem snad v životě ještě ani neslyšel.
1: Pochází z Jižní Ameriky a je to rostlina, která je všestranně využitelná. Nadzemní část se dá využívat, takže sbíráme listy na čaj a podzemní část, hlízy, tak ty se dají konzumovat. Čerstvé, tepelně upravené ty produkce.
2: A tady to fialové, to je tedy?
1: To je topinambur s červenou řepou.
2: Tak já taky ochutnám.
1: Určitě.
2: A ještě tady poslední, a to je
1: batátová pomazánka.
2: Tak se půjdeme podívat na pole. Že my už jsme na poli u prvního takového políčka, tady nápis jakon, to je poměrně vysoká rostlina.
1: Ano, a určitě ještě povyroste, ale tahle ta vyšší část, ta je právě zavlažovaná.
2: Testujete tedy, jestli to dobře pochopil, zda by to na Vysočině i s ohledem na to, že je nějaká globální země, stále tepleji.
1: A ubývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině.
2: A do netradičních ukopanin už se v Česku pustili i někteří farmáři. Například na farmě Oleško ve středních Čechách pěstují topinambury, což byl trochu odvážný krok, říká jedna z tamních farmářek Veronika Svobodová.
3: Jelikož topinambury moc lidí u nás ještě nezná, tak myslím, že se snažíme to propagovat a rozšiřovat.
2: Výzkumníci ve Valečově navíc zkouší i druhy, které u nás byly původní, ale časem vymizely, jako je například šťavelka hlíznatá nebo sápa. Z Valečova Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6:15. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO právě dnes zamíří do Bulharska. V metropoli Sofii ho přijme například předseda tamní vlády Rumen Radev. A součástí akce je také i česko-bulharské podnikatelské fórum, na které přijedou zástupci zbrojařských, ale i energetických společností. Hasiči, záchranáři i policie budou v areálu Spolchemie v Ústí nad Labem dnes se nacvičovat zásah při fingovaném úniku chloru z železniční cisterny. Kvůli cvičení bude od 9 hodin dopoledne v oblasti omezená doprava, a to včetně autobusů a také trolejbusů.
1: Dnešek to bude letní den, který ale k večeru od západu pokazí studená fronta. Zpočátku, až se rozpustí ranní mlhy, čekáme jasno až polojasno. Postupně se ale bude nebe od severozápadu zatahovat a odpoledne v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku se pozvolna přidají přehánky nebo déšť. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Teploty dnes ale budou ryze letní. Pohybovat se budou mezi 22 a 27 stupni. Nahora kolem 18. A povane k tomu jen slabý, ve Slezsku mírný vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Alex Warren v ranním radiožurnálu v 5 hodin a 19 minut. Čas na sport. Ať se vám dnes určitě daří lépe než české volejbalové reprezentaci. Ta poprvé prohrála na mistrovství Evropy. Domácí Itálie před vyprodanou halou v Modeně české hráči jednoznačně deklasovala. Úřadující mistři světa zvítězili nad českým týmem 3-1 na sety.
1: V prvním setu se českému týmu povedlo italské hvězdy zaskočit. Vítězství 25-23 mělo nádech senzace. Smečař Lukáš Vašina popsal, proč se pak skóre otočilo.
2: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou ostudu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
1: Trenér Jiří Novák určitě považuje Italy za skvělé volejbalisty, kteří ale také mají své slabiny.
3: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to nefungovalo.
1: Ve středu večer nastoupí česká reprezentace proti Slovinsku. Soupeřovi silné stránky zdůraznil nahrávač Ondřej Roman.
4: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných men v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to, co umíme prostě. Určitě Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
1: Zápas se Slovinskem začne v 21 hodin. Radiožurnál nabídne zpravodajské vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál.

0: 5.24, hledíte-li na čas, s vámi Radiožurnál, trocha alchymie, trocha lidové tvořivosti, no a dohromady to dává harmonický smysl. Uvidíte, vlakové nádraží v Ostravě Vítkovicích teď vrací restaurátoři do původní podoby z roku 1967. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo přesně tak, aby znovu zazářily barvami. A je to tak i trochu rébus a zkoušení, musí totiž objevit, jak to tehdy řemeslníci vůbec celé udělali.
1: Umí to lidi ještě dneska? No,
2: tak samozřejmě umí, ale musíte dlouho hledat. Vyvíjíme, zkoušíme, jo.
3: S restaurátorem Františkem Kramářem se rozhlížíme po nádražní hale. Ukazuje na výplně nad pokladnami s abstraktními tvary.
2: To je to vlastně drátosklo. My jsme zjistili, že to leptaný původně, že jo. A nakonec jsme zjistili, že to je pískovaný, takže jsme to vlastně vyzkoušeli sami si vypískovat. V dnešní době nikdo nezná, jo. Třeba tahle dlažba, jo. Já si myslím, že mají dlažba 10 na 10. Jenomže dnešní dlažba 10 na 10 se vyrábí, která má oblé hrany, ale my potřebujeme ostré hrany.
1: Takové ty mozaičky na těch sloupech, no to mozaičky, se jenom vyčistí, ne?
2: No, nebo... Pokud se jenom vyčistí, to dobré, ale kde chybí?
3: Františka Kramáře smích nepřechází, ale je jasné, že vrátit budově původní vzhled není snadné a musí si hrát s každým detailem.
2: Lidová tvořivost, alchymie.
3: A taky hledání přesných odstínů. Některé našli až u keramiků v Portugalsku. Martin Strakoš z Ostravského památkového ústavu líčí, jak po éře stalinismu s tlumenými odstíny hnědé a béžové přišel návrat k předválečné moderně. Dnes mu říkáme bruselský styl.
4: Pastelové barvy, jasné, třeba modrá, žlutá, oranžová, červená. V různých neobvyklých a velice zářivých kombinacích. Důraz na nasvětlení. Najednou ten život jakoby se prozářil.
3: Stavbaři a restaurátoři teď dělají vše pro to, aby nádraží zase zářilo. Mají na to ještě zhruba 2 měsíce. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 Areny. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy se zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál v 17:30. A zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci 1000 tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politik a voják podle prokuratury v letech 1998 až 99 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu až 45 let vězení. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v Evropském parlamentu přednese tradiční zprávu o stavu Unie. Poselství zhodnotí uplynulý rok a stanoví budoucí priority pro ten následující. Podle serveru Euronews by mohla mluvit například o věkovém omezení pro používání sociálních sítí nebo o více než 4,5 roku trvající ruské válce proti Ukrajině. A policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o 0,5 metru.
0: Sport.
3: Fotbalová Sparta zahájí hlavní fázi Evropské ligy venkovním utkáním proti Araratu Arménia. Hrát se bude v Jerevanu, kde Pražané uspěli už v minulé sezóně, když v kvalifikaci konferenční ligy zvítězili 2-1. Letos se jim ale venku nedaří. Ze 6 soutěžních zápasů 4x prohráli. Dnešní duel začne v 18:45 a uslyšíte ho živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu pak v reportážních vstupech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dálnice průjezdné a nová uzavírka v Rakovníku. Dálnice aktuálně průjezdné plynule všechny, a to i přes místa omezení. Hlášené máme teď pouze odstavená auta z dálnice. Třeba na D1 ve směru z Ostravy na Brno dejte pozor za sjezdem na Odry. Na 319. kilometru je benzínka a u benzínky v odstavném pruhu stojí nepojízdné osobní auto. Je označené, je tam šipka, kužely jsou ale částečně i v pravém pruhu a vybočuje se. V Rakovníku je nově uzavřená silnice 229, vjezd k dálnici D6 na Krupou. Silnice bude u Teska zavřená až do prosince kvůli opravě vozovky. Objížďky jsou vyznačené. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na českém je dnes po ránu jasno až polojasno. V západní polovině Čech je mraků víc, tam může být i oblačno. Teploty se většinou pohybují mezi 9 a 14 stupni. Na východě je ještě o trochu chladněji, jen kolem 7 stupňů. A nejchladněji už tradičně na Šumavě na Kvildě Perle klesla teplota k minus 1 stupni. Také dnes po ránu pozor na mlhy. Až zmizí, pak nás čeká ještě zpočátku slunečný a téměř letní den s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne ale přijde změna. Přes naše území přejde od západu na východ studená fronta a ta sebou přinese přeháňky, déšť, místy se mohou objevit i bouřky. Teploty ale ještě dnes stihnou vyšplhat hodně vysoko, nejčastěji se budou pohybovat odpoledne mezi 22 a 27 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 6:04. Včera jedno velké rozhlasové poprvé. Rozhlasoví symfonici ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu totiž poprvé vystoupili pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Tleskalo jim ve stoje pražské Rudolfinu, které bylo úplně vyprodané. Pokud jste se tam nedostali, tak tam byly alespoň naše mikrofony a reportáž. Nabídeme ještě do 6:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. We'll be right back.

0: Ranní radiožurnál v 5.37 také o nemocech. Téměř 4 tisíce lidí onemocněli podle údajů Státního zdravotního ústavu od začátku roku takzvanou růží. Nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí antibiotiky. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to z počátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten debutní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 80-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: Při drobném poranění, nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nechtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál 542 ve spojení s námi naši dopravní zpravodajové a jeden varuje tunel Blanka v Praze ve směru ze Smíchova na Troju. Stojí tam u výjezdu neoznačené auto v pravém pruhu, je to velmi nebezpečné, auta tady prudce vybočují, tak dávejte pozor. Dojďte dobře, i když třeba o něco později. A teď budeme vzpomínat, před 60 lety zaznělo vůbec poprvé jméno Cimrman, stalo se tak z úst Zdeňka Svěráka. I k tomu se dnes ještě vrátíme a budeme vzpomínat i teď. Připomeneme z té výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Včera se slavilo na festivalu Dvořákova Praha. Na programu byl Ravel, Debussy a také jedna současná novinka. V Rudolfinu vystoupil Sočer pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. No a nutno dodat, že to byl opravdu grandiozní úspěch, jak ostatně teď uslyšíte.
1: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Pro hudebníky to tak byla výjimečná příležitost, stejně jako samotný začátek nové sezóny, říká Jana Švadlenková, která v orchestru hraje na Lesní roh.
2: Super, jako moc pěkná hudba to je. A uvědomujeme si, že ne každý orchestr už dožil stovky let a ta zodpovědnost je mnohem větší.
1: Nová skladba Jana Kučery si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut, ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
3: Ta skladba se mi líbila moc. Ne, že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
4: Vy jste tady s maminkou?
3: Ano, jsem tady s maminkou a vlastně chodíme na symfoniky docela pravidelně.
5: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky, krásný.
4: Pátý koncert to pro vás je Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
5: Pátý, šestý, pana, jak on se jmenuje, Grandi, tak toho vidíme poprvé, tak jsme spokojeni.
1: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba speciální koncert violončelistů berlínských filharmoniků nebo rodinný den, při kterém se budou moct děti seznámit s dějinami hudby od pravěku až po současnost. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. A co přinese dnešek? Armáda právě dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle ministerstva životního prostředí tam je asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. I to budou dnes samozřejmě sledovat naši reportéři a ráno se k tomu dostaneme po 7:00 podrobněji. Stále také sledujeme spor kolem Kennedyho centra ve Washingtonu. Jeho správní rada pod vedením prezidenta Trumpa rozhodla o okamžitém uzavření kulturní instituce. A to poté, co federální soud podruhé nařídil, aby centrum odstranilo Trumpovo jméno ze svého názvu. A s podrobnostmi se už po 6:00 přihlásí z Washingtonu naše americká reportérka Jana Ciglerová.
6: Kolony u Lipůvky na 43 a v Praze překážka v tunelu Blanka. Na silnici 43 ve směru ze Svita v Dobrna houstne provoz. Se před Lipůvkou už teď popojíždí kolona, zatím asi na 10 minut pomalu se prodlužuje. V Praze dejte pozor v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu hlásíte nepojízdné auto v pravém pruhu.
7: Je to myslím nějaký modrý fasad nebo co to je. Vůbec nebliká nic ani čtverky a je to těsně před výjezdem na Troju.
6: Provoz v Praze zatím slabý, je to bez kolon, ale brzdí se prudce, opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Nejchladněji je dnes po ránu opět na Šumavě, na Kvildě Perle už je zase pod nulou, zatím ale jen -1 stupeň. V nízkých a středních polohách ale také není kdo ví, jaké teplo, většinou mezi 7 a 14 stupni. Odpoledne si ale ještě užijeme perfektní letní teploty kolem 25. Na hřebenech hor pak naměříte kolem 18 stupňů. A nebe bude zpočátku jasné až polojasné, teď po ránu si ale dávejte pozor místy na mlhy. Odpoledne se bude nad naší republikou od severozápadu zatahovat a mraky sebou přinesou i déšť a také bouřky. Ty budou později večer zase ustávat. Hezké ráno.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: 9.50 ranní Radiožurnál. V Karlových Varech včera začal nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Byli jsme u toho.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu.
0: A domácí v repríze dubnového semifinále podlehli při ní Třinci 0-2. Rozhodující branka přitom padla už ve třetí minutě utkání, a to dost zvláštně. Domácí bek Eronen si do vlastní sítě srazil přihlávku třineckého obránce Galvase.
2: Galvas teď vyrazil z pozice obránce na útok a je to gól. A Třinec vede 1-0, hodně kuriózní branka.
3: Prostě byla shoda okolností. Měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány.
4: To je smůla, no. Rodlík měl výborný zápas a spadne mu tam Karle Brambora, to je pešek, ale stává se to, tak možná dobrý, že si to vybral na začátku jako Bramboru a už bude jenom líp na jeho straně.
2: Shodli se oba brankáři, domácí Dominik Frodl a třinecký Marek Mazanec, že klíčový gól utkání byl pro Západočechy hodně nešťastný. Oba gólmani pak likvidovali jednu šanci za druhou. Pokračuje Mazanec, který chytil všech 33 pokusů soupeře.
4: Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem ze sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
2: A na další gól fanoušci čekali až do poslední minuty. Zatímco Mazanec byl přímo na ledě, Frodl zásah Ondřeje Kovařčíka do opuštěné branky už sledoval ze střídačky.
3: Máme 51 kol, takže se prohrálo s Třincem, s nejlepším týmem poslední let v extralize. To není žádná katastrofa. My budeme makat dál a budeme hrát stejný hokej, ještě ho vylepšíme a budeme lepší.
2: Dodal bojovně brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl. Jeho tým na úvod nového extraligového ročníku podlehl Třinci 0-2. Dnes nabídne nejvyšší soutěž zbývajících 6 zápasů prvního kola. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál s vámi i na cestách, a tak připomínám, že v tunelu Blanka ze Smíchova na Troju stále překáží auto. Je to o to lepší, že už je označené, na místě je policejní hlídka. Více z dopravy v zelené vlně hned po zprávách. Teď je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl o 13%. Ozonová díra nad Antarktidou se v posledních dnech výrazně zvětšila. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. Domácí Itálii podlehli 1-3. V Praze brzdí provoz nepojízdné auto v tunelu Blanka. A zpočátku bude slunečno, během dne až zataženo s deštěm nebo přehlaňkami. Teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
3: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
1: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
4: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dále rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání zemi před ultrafialovým zářením ze slunce. Zastupitelé Moravskoslezského kraje dnes budou rozhodovat o pomoci pro domov Mikasa. Ostravské zařízení pečující o lidi s těžkými formami autismu je jediné svého druhu v kraji. Od začátku prázdnin upozorňuje na to, že do konce roku nemá peníze na provoz.
5: Nikde prostě místo pro takové klienty není.
6: Jarmila Šťotková má v domově dospělého syna s těžkým autismem. Na konci července dostala od organizace výpověď, stejně jako všichni ostatní klienti. Domovu Mikasa chybí 3,5 milionu korun. Na jednání krajského zastupitelstva předkládá náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO, který kandiduje v letošních volbách. Návrh na dotaci pro domov ve výši necelých 2 milionů korun.
7: To je adekvátní část, která je schopná pokryt ty náklady této služby.
6: Hlasovat o výši dotace budou zastupitelé dnes dopoledne. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
8: Sport. Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy nestačila na domácí Itálii a prohrála 1-3. Extrémní kvalitu a skvěle propracovanou obranu mistrů světa vyzdvihl trenér českého týmu Jiří Novák.
9: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to nefungovalo.
8: Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu zápasem proti Slovinsku. Utkání začne ve 21 hodin. Nový ročník hokejové extraligy začal vítězstvím Třince. Oceláři vyhráli v Karlových Varech 2-0. První kolo dnes pokračuje dalšími 6 zápasy. Od 17 hodin a 30 minut budou hrát České Budějovice s Mladou Boleslaví, Litvínov s Kometou Brno, Vítkovice s Kladnem a Plzeň s Libercem. A v 18 hodin začnou zápasy Pardubic s Hradcem Králové a Olomouce s pražskou Spartou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Vyškova a nehoda v Klatovech. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna opatrně. Provoz je silný a na 218. kilometru stojí nákladní auto. Zasahuje lehce do pravého pruhu, volá přímo řidič.
11: Jsem v postavném pruhu, ale trošku zasahuji do pravého jezdního pruhu. Už mám zavolenou šipku a čekám na odstav.
10: A vybočuje se doleva, pozor na to. V Klatovech komplikace na výjezdu směr Horažďovice po silnici 22. Na kruhovém objezdu se srazil autobus s osobním autem. Dost překážejí a jsou tam i kratší kolony. A ještě silnice 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Po pojíždí kolona už asi na 10 minut. Je silný provoz, zastavíte kousek za Lažany. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a ráno ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 6 hodin, 6 minut, středa 16. září. Jsme moc rádi, že posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a přejeme vám z našeho studia úspěšný den. Krásný den přeju i Karlu Šambergrovi, který je tu se mnou. Hezký den.
13: Dobré ráno.
12: Pojďme pozvat na to dnešní středeční vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Slyšeli jsme ve sportovní části zpráv už hokejovou extraligu. Ta samozřejmě včera začala, to je jedno velké téma, dneska bude pokračovat. Můžete se těšit na, řekněme, v téhle sezóně první pořad s mikrofonem za hokejem, za sportem. Máme z toho vždycky radost. Víme, že vy z toho máte radost, ale nebude to jenom hokej.
13: A samozřejmě k hokejové sezóně bude neodmyslitelně patřit také olympijský vítěz Nagana. Martin Procházka spojí se s námi i dnes v 8 hodin a 10 minut. Ještě předtím ale zamíříme také na fotbalovou notu. Už za zhruba hodinu, tedy v 7 hodin a 10 minut se spojíme živě do Arménie, protože fotbalisty Sparty čeká vstup do hlavní fáze Evropské ligy. Tomáš Petr je přímo v Araratu, tedy na místě klubu Ararat Arménia, proti kterému právě dnes večer Spartané budou hrát, a zeptáme se na vše, co nás bude zajímat.
12: Po 9. hodině budeme mluvit samozřejmě taky s Pavlem Horvátem, ale i další témata, třeba volejbal, a prostě tak jako jste zvyklí, bude to pestré, budeme se snažit, aby vás to bavilo. Tak přejeme krásný den.
13: Dobré ráno.
2: Žurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: Skupina YouTube dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin a 11 minut. Fotbalisté pražské Sparty se chystají na vstup do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu v přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí proti domácímu Araratu Arménia.
1: Fanoušky pražského týmu ale aktuálně možná víc zajímá německý Mönchengladbach. Podle dánského listu a Tipsbladet má totiž trenér Sparty Brian Priske převzít právě tamní Borussii.
2: Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale o závazek přivést klub k úspěchu. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako ambiciozního trenéra, ale taky jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří.
3: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Mönchengladbach stejně jako vloni odvolal trenéra už po třetím kole německé Bundesligy. Na lavičce Borussie, která ještě nebodovala, skončil Eugen Polansky. A dánský list Tipsbladet přišel s informací, že německý klub by mohl Priskeho ze Sparty vykoupit.
2: Myslím na zápas s Araratem. Přemýšlím nad víkendovým duelem v Olomouci. Fotbal mě naučil nekoukat příliš daleko dopředu. Nedělám si dlouhodobé plány. Nikdy nevíte, co se stane. Pár týdnů zpátky jste se ptali na mou budoucnost po porážce v Hradci. Teď se ptáte na moji budoucnost znovu, ale z jiného důvodu.
3: Brian Priske už jednou ze Sparty odešel. Po dvou titulech v řadě zamířil v roce 2024 do Feyenoordu Rotterdam. Vloni v únoru byl ale vyhozen a následně se o pár měsíců později v létě vrátil na Letnou.
2: Myslím, že je přirozené, že jednoho dne opustím Spartu. To je normální. Nemyslím si, že tady budu na věky. To bych byl prvním trenérem v historii. Takže nepřemýšlím nad tím, kdy odejdu.
3: Říká Brian Priske. Minimálně pro úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia stále ještě trenér fotbalové Sparty. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: 6 hodin 13 minut, ještě jednou pojďme připomenout ten začátek přímého přenosu zápas Araratu Arménia se Spartou, totiž odvysíláme díky Tomáši Petrovi, který je přímo na místě.
1: Přesně tak, a to od 18 hodin a 45 minut. Samozřejmě i dnes ráno budeme řešit fotbalovou Spartu ve vysílání Radiožurnálu Sport, tak to namátkou v 8 hodin a 20 minut s Tomášem Maclíkem.
0: Teď už Foo Fighters.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin a 18 minut ve středečním radiožurnálu Sport. Pojďme na chviličku na tenis. 20-letá Sára Bejlek po nepovedeném US Open se vrátila na vítěznou vlnu na podniku WTA v mexické Guadalajáře. Je to pětistovka. Zvládla úvodní utkání a protože to úvodní utkání bylo hned osmifinále, tak postoupila mezi 8 nejlepších. Česká hráčka nasazená trojka turnaje porazila Alice Parksovou ve dvou setech 6-4, 6-3. No a o semifinále si zahraje s turnajovou šestkou Španělkou Buskovou.
1: A když jsme u tenisu a zvlášť sice ve střední Americe, tak se můžeme posunout o trochu na jich do Brazílie, protože na turnaji v São Paulo dnes čeká Dominiku Šalkovou utkání se Španělkou Buzasovou Maneirovou a bude to rovnou 16. finále. Ve stejné fázi turnaje nastoupí Vanda Waldmannová proti Italce Pigosiové, takže to bude Brazilce, s Lauře Pigosiové, což bude samozřejmě taky velice zajímavé utkání, zvlášť pro právě Waldmannovou, která by si mohla poradit s touto Brazilkou. Uvidíme, zda se povede Češkám postup do osmifinále.

0: Dobré středeční ráno s Radiožurnálem Sport, ať už nás posloucháte kdekoliv, právě teď 6 hodin a 23 minut. Česká volejbalová reprezentace včera večer poprvé prohrála na mistrovství Evropy.
1: Domácí Itálie před vyprodanou halou Pala Panini dominovala. Úřadující mistři světa zvítězili nad českým týmem 3-1 na sety.
2: V setu se českému týmu povedlo italské hvězdy zaskočit. Vítězství 25-23 mělo nádech senzace. Smečař Lukáš Vašina popsal, proč se pak skóre otočilo.
3: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vostudu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
2: Trenér Jiří Novák určitě považuje Italy za skvělé volejbalisty, kteří ale také mají své slabiny.
4: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to nefungovalo.
2: Ve středu večer nastoupí česká reprezentace proti Slovinsku. Soupeřovi silné stránky zdůraznil nahrávač Ondřej Roman.
5: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných men v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to, co umíme prostě. Ještě Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
2: Zápas se Slovinskem začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamliáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
6: Tady je Radiožurnál půl sedmé. Se zprávami Jana Utendorská.
7: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ukrajina testuje nové drony, které budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v noci země provedla úspěšný zásah. Potřebuje ale ještě doladit některé technické detaily. Zásah v Ústecké Spolchemii si dnes otestují záchranné složky. Podle krajských hasičů bude scénář imitovat únik chloru ze železniční cisterny. Od 9 hodin dopoledne tak bude kolem závodu omezená doprava, a to včetně autobusů a trolejbusů. Nácvik by měl skončit ve 13 hodin. A začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou přečítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny.
0: Sport.
7: Čeští volejbalisté utrpěli na mistrovství Evropy první porážku. V Modeně nestačili na domácí Italy, kterým podlehli 1-3 na sety. Účast v osmifinále už měli před utkáním jistou. V 21 hodin budou hrát poslední zápas základní skupiny proti Slovinsku. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Vyškovem a uzavírka v Rosicích. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dejte pozor za Vyškovem. Na 218. kilometru stojí nákladní auto na krajnici, lehce zasahuje i do pravého pruhu. Na místě už je šipka, taky policisté tam stojí a vypočuje se doleva. Brzdí se, pozor na to. A prodlužuje se kolona na D1 v Brně směrem na Ostravu. Kamiony už od 190. kilometru v pravém pruhu a je to až k omezení u D2. Osobním autem pojedete o něco rychleji. Na Brněnsku komplikace na silnici 23 v Rosicích. Je tam uzavírka, opravují vozovku. Pak je tam ještě omezení před dálnicí D1 a zdržíte se chvilku v koloně. A tradiční ranní kolony i na silnici 43 ze Svitav do Brna popojíždí od Lažan až za Lipůvku. A taky u Prahy houstne provoz, třeba na silnici 3 z Benešova před Mirošovicemi je fronta zatím asi na 10 minut. A v Praze se ucpává už Štěrboholská spojka, taky do stůlice 5. května Schodova k jižní spojce. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Oblast vyššího tlaku vzduchu, která včera způsobila slunečné a docela teplé počasí, se u nás zdrží ještě dnes. Odpoledne naměříme teploty mezi 22 a 27 stupni a nebe dnes bude jasné nebo polojasné. Později ale přejde přes naše území od západu na východ studená fronta a za ní nás čeká déšť a také mírné ochlazení. Ještě zítra bude hlavně ve východní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku doznívat déšť, od severozápadu se ale bude oblačnost protrhávat, místy až na polojasno. Zítra pocítíme mírné ochlazení. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Pátek už se pak obejde téměř bez deště a teploty už zase lehce povyrostou, no a víkend čekáme slunečný. Beze srážek s teplotami mezi 18 a 22 stupni. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Nahá americká herečka Sydney Sweeneyová, intimní partie zakryté sportovními míči a taky pořádně naštvané olympijské vítězky. A nejenom ony, i tak může vypadat reklama se sloganem Jen sport. Proč nová kampaň vyvolala a stále vyvolává mezi sportovkyněmi takový poprask? To už je otázka pro Kristiána Švedu, který pročítal zahraniční weby. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. O rozruch se postarala nová reklama americké sportovní platformy Novik a píše o ní například australský server ABC Sport. Sydney Sweeneyová se v kampani objevila prakticky nahá a zakrývá jen několik kusů sportovního náčiní. Tady je krátká ukázka.
2: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. Sports. Sports. Sports. Sports. Sports. Sports. Sports. Sports. Sports.
1: Takže je reklama odvážná, tak dokládají i samotné záběry. Sydney Sweeneyová například sedí úplně nahá na basketbalovém koši, poprsí ji zakrývají jen dlouhé vlasy a před klínem drží basketbalový míč. A podobných scén je v reklamě víc, v jiné už má alespoň spodní prádlo.
3: Předpokládám, že právě spojení ženského těla a sportu naštvalo několik elitních sportovkyň. Koho přesně?
1: Ano, ozvala se například australská olympijská vítězka v plavání Ariane Timucová, britská sprinterka Amy Huntová nebo olympijská vítězka v drahové cyklistice Sophie Capvelová. Vadí jim především sexualizace žen ve sportu. Některé proto na svých sociálních sítích reagovaly vlastními fotografiemi ze závodů a tréninků, aby ukázali, jak podle nich ženy ve sportu skutečně vypadají.
0: No tak pojďme teď trošku k jinému tématu, jinému americkému hrdinovi. Ten sice oblečení neřeší vůbec, za to má 4 kola, letos oslavil 20. narozeniny. Blesk McQueen z filmu Auta má fanoušky dokonce i mezi současnými piloty Formule 1, tak podrobnosti prosíme.
1: Ano, má docela i velké fanoušky. Formula1.com, tento server při 20. výročí filmu připomíná, že Auta ovlivnila například Kimiho Antonelliho nebo Isaaca Hadjara. Asi největším fanouškem Bleska McQueena je ale Liam Lawson. Pilot Racing Bulls ho opakovaně označil za svého dětského závodního hrdinu. A fanoušci si na sítě X dělají z Lawsonovy lásky k Blesku McQueenovi trochu legraci. Mezi sebou totiž sdílejí ukázku přímo z prvního filmu Auta s tím, že přesně takhle si představují, že se Liam Lawson soustředí před závodem.
4: Okay. Here we go. Focus. Speed. I am speed.
1: A letos už došlo i na jejich setkání. Blesk McQueen se objevil při velké ceně Itálie v Monze, kde dostal roli čestného traťového vozu a projel se přímo po okruhu. Fanoušci pak podle webu Motorsport okamžitě začali na sociálních sítích řešit, kde je Liam Lawson a jestli už třeba za svým dětským hrdinou běží.
0: No a zahraniční weby pročítal Kristián Šveda. Moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: náměstí Realu Madrid vydřeli v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a v neúplné tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Golem v nastavení favorita od druhé ztráty bodů v sezóně zachránil Espy. Uspěla taky Valencie, ta zareagovala na změnu kouče první výhrou v ročníku, no a pod vedením dočasného trenéra Oscara Sancheze tedy vyhrála. Na hřišti Alavesu 1-0 znamená to, že už není úplně poslední v tabulce La Ligy a tam naopak tedy spadlo Elche. Teď ale o jedné legendě Barcelony a nikoli Realu Madrid.
1: Přesně tak, možná i ty si zhruba před 2 týdny zaznamenal, že hvězdný Argentinec Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. I přesto ho ještě čeká poslední tanec v dresu argentinské reprezentace. Právě Argentina povolala Lionela Messiho k poslednímu v uvozovkách rozlučkovému zápasu. Ten se bude hrát 6. října v Argentině a domácí vyzvou Benin, tedy tuto africkou zemi. Měla by to být rozlučka právě pro hvězdného Messiho, který odehrál už 207 utkání v dresu Argentiny a vstřelil v nich rekordních 125 gólů. Mělo by se to hrát na stadionu v River Plate pro 85 tisíc fanoušků. Píše o tom mimo jiné například zahraniční web BBC Sport. Bude to nejspíš velká sláva, měli by být povoláni také hráči z týmu mistrů světa ve fotbale z roku 2022, tedy z toho argentinského triumfu v Kataru. Samozřejmě by to měla být velká rozlučka, hlavně pro hráče s desítkou na zádech. Myslím si, že by to mohlo být moc pěkné, moc dojemné právě pro tohoto malého vzrůstem, ale velkého fotbalovým umem fotbalista.
0: No a pro argentinskou fotbalovou reprezentaci potom, Kájo, začne éra, kterou asi co? Někteří možná posluchači a někteří i tady ve studiu ani vlastně nepamatují, ne? Argentina bez Lionel Messiho?
1: Nepamatují, bude to samozřejmě pro mě velká novinka a jsem zvědavý, jak se s tím samotná argentinská reprezentace a argentinský fotbalový lid dokáže vyrovnat. Zda přijde nějaký nový Messi v uvozovkách, zda přijde nějaká taková hvězda, anebo to bude třeba něco jiného. Budu se na to těšit a rád se nechám překvapit.

0: Karlových Varech včera začal nový 34. ročník hokejové Tipsport Extraligy. Domácí, ale neúvodní soutěžní utkání sezony nebudou vzpomínat právě v dobrém. V repríze dubnového semifinále totiž podlehli na domácím ledě Třinci 0-2.
1: Rozhodující branka přitom padla už ve třetí minutě, a to dost zvláštně. Domácí bek Eronen si do vlastní sítě srazil přihrávku třineckého obránce Galvase.
2: Galvas teď vyrazil z pozice obránce na útok a je to gól! A Třinec vede 1-0, hodně kuriózní branka.
3: Prostě blbá shoda okolností. Měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam a jednou takhle do brány.
4: To je smůla, no. Prodlík měl výborný zápas a spadne mu tam na Karle Brambora, to je pešek, ale stává se to, tak možná dobrý, že si to vybral na začátku jako Bramboru a už bude jenom líp na jeho straně.
2: Shodli se oba brankáři domácí Dominik Frodl a třinecký Marek Mazanec, že klíčový gól utkání byl pro Západočechy hodně nešťastný. Oba gólmani pak likvidovali jednu šanci za druhou. Pokračuje Mazanec, který chytil všech 33 pokusů soupeře.
4: Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly, jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
2: A na další gól fanoušci čekali až do poslední minuty. Zatímco Mazanec byl přímo na ledě, Frodl zásah Ondřeje Kovařčíka do opuštěné branky už sledoval ze střídačky.
3: Máme 51 kol, takže se prohrálo s Třincem, s nejlepším týmem poslední let v extralize, to není žádná katastrofa. My budeme makat dál a budeme hrát stejný hokej, ještě ho vylepšíme a budeme lepší.
2: Dodal bojovně brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl. Jeho tým na úvod nového extraligového ročníku podlehl Třinci 0-2. Dnes nabídne nejvyšší soutěž zbývajících 6 zápasů prvního kola. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
0: Ano, pojďme samozřejmě doplnit to, co František Typovský naznačoval. Tipsport Extraliga dnes pokračuje dalšími 6 zápasy. Vy je každý zvlášť můžete poslouchat na internetu, na našich stránkách i rozhlas.cz, sport.cz, ježišmarja.
1: Radiožurnál sport.cz.
0: No, anebo třeba v naší aplikaci Můj rozhlas, to jsem chtěl říct. No a samozřejmě tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku nabídneme populární pořad s mikrofonem za hokejem. Dnes to potom v té druhé fázi bude taky pořad s mikrofonem za sportem. Tak pojďme už na ty konkrétní duely. V 17 hodin a 30 minut se začne hrát na 4 stadionech. Já teď řeknu první 2. České Budějovice budou hostit Mladou Boleslav a Litvínov nastoupí proti brněnské Kometě.
1: Liberec nastoupí na ledě Plzně a pak začne zápas také Vítkovice Kladno. V 18 hodin potom mají úvodní buly naplánované zápasy Olomouc Sparta a
0: Pardubice Mountfield Hradec Králové, takže hnedka se začíná ve východních Čechách derby.

0: Ano, bude to velice zajímavé. Budeme se na to ptát samozřejmě i našeho hokejového experta Martina Procházky, a to po 8 hodině, v 8 hodin a 10 minut. A v následující hodině se pokusíme spojit také se sportovním ředitelem hokejového Kladna s Tomášem Plekancem, velké jméno, tak doufejme, že se to podaří.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 7 hodin. A s novými zprávami je tu Jana Utendorská.
6: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra. Fotbalisté Sparty večer v Jerevanu vstoupí do Evropské ligy. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Brna po Vídeňské u Modřic. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech na vládu návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že rezort už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí.
7: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
6: Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Chystáme další podrobnosti, poslouchejte ranní Radiožurnál po 7:30. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Federální soud ve Spojených státech ale včera podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu může rozhodnout jen kongres. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednese zprávu o stavu Unie. Před Evropským parlamentem má mimo jiné představit plány na zavedení věkových omezení pro používání sociálních sítí.
8: Europoslanci mají od šéfky komise různá očekávání. Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO například doufá v její sebereflexi.
9: Já si myslím, že to zůstane u toho přání, protože Ursula von der Leyen je velmi sebevědomá a chyby nepřipouští.
8: Podle europoslance Ondřeje Krutílka z ODS by se předsedkyně komise měla zaměřit mimo jiné na konkurenceschopnost Evropy.
10: To je to, co nám dlouhodobě chybí a kvůli čemu ztrácíme podíl na světové ekonomice.
8: Projev von der Leyenové si v evropském parlamentu poslechne taky kanadský premiér Mark Carney. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
6: Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci pětiletému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémií a potřebuje transplantaci.
11: Mezi takové zájemce patří i Jan z Prahy.
12: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
11: Malý Jindra už podstoupil chemoterapii, která ale nebyla příliš úspěšná.
13: Bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
11: Říká Jindrův táta Jan. Zájemcům o zápis do registru musí být od 18 do 40 let a nesmí dlouhodobě užívat žádné léky s výjimkou antikoncepce. Vyplní dotazník a udělají si stěr z úst, pokračuje za IKEM Marie Kuříková.
14: Prosíme ty zájemce, aby půl hodiny předem nejedli, nepili.
11: Lidé můžou přijít bez objednání mezi 7 ráno a 3 odpoledne. A Český národní registr dárců dřeně právě dnes pořádá speciální nábor v krajské knihovně v Karlových Varech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
6: A do vysílání zveme vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marii Kuříkovou. Ranní interview Radiožurnálu začíná v 7.50.
15: Sport. Pražskou Spartu čeká vstup do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Duel začne v 18 hodin a 45 minut. Čeští volejbalisté poprvé na mistrovství Evropy prohráli. Po 3 výhrách v řadě podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. Dnes čeká národní tým poslední souboj ve skupině. Od 21 hodin bude hrát se Slovinskem. A předehrávkou prvního kola odstartovala hokejová typ sport Extraliga. Karlovy Vary podlehli Třinci 0-2. Dnes je na programu 6 utkání, všechny zápasy, včetně volejbalového šampionátu a fotbalové Evropské ligy, nabídne Radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za sportem.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony u Brna na dálnicích a ucpaný Pražský okruh. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Aktuálně nesouvislá kolona od Kývalky až k omezení v Brně pro osobní asi na 25 minut. Pozor, utpává se i Vídeňská na příjezdu do Brna z Pohořelic. Za sjezdem na Modřice nehoda částečně v jízdním pruhu a kolona od Rajhradu zabere asi 20 minut. Na Pražském okruhu mezi Brněnskou a Plzeňskou dálnicí čekejte kolony. Popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště už musí regulovat vjezdy do tunelů. No a pozor na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Brzdí se na 7. kilometru, pomalu pak pojedete až na okruh. A na silnici 16 z Mělníka na Slaný hlásíte dlouhé kolony před Novou Vsí.
18: Kolona od odbočky na Vraněry a až na Novou Vsi, vypadá to tak 10-15 minut.
17: Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se pak od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
19: 7 hodin 6 minut, středa 16. září, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Pokud jste na cestě do práce, do školy, kamkoliv jinam, přejeme vám, ať dobře dorazíte. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a s Karlem Schambergerem se budeme další hodinu starat o to, abyste se nenudili. Těch témat je hodně, hodně jsme toho taky slyšeli ve zprávách a chtěli jsme připomenout včerejší večerní výkon českých volejbalistů, protože ti na letošní mistrovství Evropy poprvé prohráli, ale výkonově to nebylo vůbec špatné.
20: Nebylo to vůbec špatné, vyhráli první set proti mistrům světa, pak sice už jen inkasovali sety, prohráli 1-3 s Italami, domácími volejbalisty, ale myslím si, že to je určitě téma pro vysílání Radiožurnálu Sport, také proto, že české volejbalisty čeká dnes večer závěrečné utkání ve skupině, a to proti Slovincům. Zhruba za 15 minut to probereme s naším reportérem přímo v Modéně Kamilem Jášou. Samozřejmě se budeme ptát nejen na ten zápas s Itálií, ale právě na ten nadcházející zápas se Slovinskem.
19: Už skupina Offspring a ještě dříve, než si budeme povídat o volejbale, už za chviličku o fotbalistech Sparty. Krásné ráno.
16: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: skupině Offspring v ranním radiožurnálu Sport. Pojďme na fotbal, tak jak jsme slibovali. Hráči Sparty dnes večer vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy.
1: V daleké Arménii nastoupí proti týmu, přes který před rokem prošli ve třetím kole kvalifikace této soutěže. Budou hrát na trávníku Araratu Arménia.
0: No a právě do Arménie teď míříme za naším kolegou, reportérem Tomášem Petrem. Přejeme tobě už hezké dopoledne.
2: Dobré ráno.
0: Tomáši, v jaké náladě jsou Spartané před vstupem do Evropské ligy?
2: No, to je otázka samozřejmě vzhledem k tomu, jak se nepovedl ten vstup do sezóny, obzvláště ty venkovní zápasy, tak si myslím, že ta nálada je spíš napjatá a všichni si moc dobře uvědomí, že je potřeba vyhrát nejen tady v Jerevanu, ale i o víkendu v Olomouci.
1: No, pojď nám teď pro chvíli prosím představit právě dnešního soupeře Sparty, tedy klub Ararat Arménia. Co letenské večer čeká?
2: Soupeř, kterého trošičku znají, protože oni tady letenčtí hráli před rokem druhé předkolo konferenční ligy. Ten tým se malinko změnil samozřejmě za ten rok. Navíc tehdy portugalský kouč Tulipa začínal na lavice Araratu. Teď už má za sebou úspěšnou mistrovskou sezónu, takže se s týmem mnohem více zná. Ale mnohem větší obměnou za ten rok prošla Sparta, protože když se podíváme na ty základní sestavy, tak ta Araratu by mohla připomínat tu loňskou, možná na pár změn, 3-4, kdy ty hráči už nejsou tady v Jerevanu. Ale ta spartianská základní sestava, kdybych ji vyjmenoval, tak dojdeme k tomu, že dnes mohou nastoupit maximálně Rineš, Kadeřábek a Vidra. A to ještě ve všech třech případech je to z otazníky. Dost možná největší šanci má jen podle toho, co jsem viděl včera na tréninku, Kadeřábek.
0: No a jak, Tomáši, mluvili o soupeři právě Spartané?
2: No tak on na tiskovou konferenci přišel Loic Mbeso, což není žádný velký rétor, když to tak řeknu. Vlastně ta 5-6 minutová tiskovka s ním dohromady dala tak na 5-7 vět. Není to opravdu moc mluvný fotbalista a vlastně největší zajímavost, co řekl, tak on začínal tu svou kariéru v PSG, tedy v Paris Saint-Germain. A hrál tam po boku velkých hvězd, Neymar a tak dále. Ale evropské poháry si vlastně nikdy nezahrál. Jeho čeká dnes premiéra, pokud tedy dostane příležitost. Ale tím, že byl na tiskové konferenci, tak je to velmi pravděpodobné i vzhledem k těm předchozím zápasům. Ale jinak vlastně nikdo z hráčů nemluvil ani u odletu, takže těžko přidat další informace.
1: Je to z tvého pohledu, a teď se ptáme na ten subjektivní názor, povinné vítězství pro Spartu v Jerevanu?
2: No tak pokud chce Sparta pomýšlet na postup do další fáze, tak to za mě povinné vítězství rozhodně je. Pokud se podíváme na to, kde je arménský fotbal, tak také. Ale když jsem se díval na ty výsledky Araratu, tak to nebudou žádní v úzovkách nazdárkové. Obzvlášť doma Ararat vypadá hodně nebezpečně. Když se podíváme na to, jakým způsobem Ararat bojoval v předkolech Ligy mistrů v téhle sezóně, tak vítězství 2-0 nad Rigou, vítězství 2-0 nad Šamrockem Rovers, vítězství 2-1 nad Celje a vítězství nad týmem Univerzitáta Krajova 1-0. Takže 4 domácí zápasy v téhle sezóně a 4 výhry vlastně s jedním inkasovaným gólem. To, že to pak s rumunským celkem stačilo na postup, tak z toho je vlastně premiérová účast v hlavní fázi evropských pohárů. Jen doplním, že předtím z Celje po tom domácím vítězství 2-1 venku přišla prohra 0-2 a celkově tedy vypadnutí. Ostatně vlastně ve všech těch zápasech v předkolech doma dokázal Ararat zvítězit a venku prohrál až po Rumunsko, kde uhrál remízu 1-1. Takže tenhle tým doma silný, venku v uvozovkách poloviční a těžko i soudit vlastně z toho předchozího zápasu tady v Jerevanu, protože tehdy Sparta vyhrála doma na Letné 4-1 a ta odveta v tu chvíli víceméně byla formalitou, takže se nedá asi moc posuzovat, jak náročné to bude, ale myslím si, že to bude těžší než loni.
0: Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy v Arménii. My si povídáme s naším reportérem Tomášem Petrem, který je přímo na místě, a na závěr ještě jedno tedy téma, které včera docela rezonovalo. Dánský sportovní deník Tipsbladet uvedl, že Brian Priske je kandidátem na nového trenéra Mönchengladbachu, tak můžeme ještě prosím připomenout, co na to samotný Priske.
2: Priske řekl, že to komentovat nechce, že si je vědom toho, že tyhle spekulace jsou, že to k fotbalu patří, že to vlastně zažil i jako hráč, ale že se k tomu vyjadřovat nechce, že zkrátka má závazek ve Spartě, kterou chce dotáhnout zpátky na vrchol a že nad tím vůbec nepřemýšlí, jestli o něm někdo mluví, že by měl jít do Gladbachu nebo ne, ale zároveň také řekl, že si uvědomuje, že ve Spartě asi nebude na věky, že by byl vlastně prvním trenérem, který by byl někde na věky a že jednou ten den určitě přijde, kdy on ze Sparty odejde, ale že nepřemýšlí, kdy to bude a že zkrátka jako trenér si nemůže dávat žádné velké dlouhodobé plány, že to řemeslo je zkrátka takové, že jednou jste nahoře, jednou dole a kdykoliv vlastně můžete být v uvozovkách odejti. Připomněl také to, že po zápase v Hradci Králové, kde Sparta prohrála pár týdnů zpátky, vlastně fanoušci volali po odvolání Briana Priskeho, novináři se ptali Briana Priskeho, jakou má pozici. A teď, že vlastně ta situace je zase podobná, že se novináři ptají na to, jestli odejde, neodejde, ale že to je vlastně z úplně jiného důvodu. Že to není z důvodu toho, že by ho Sparta měla vyhodit, ale že o něj má v uvozovkách zájem někdo jiný.
1: Tomáš Petr, náš reportér, teď žije z arménského Jerevanu. Právě tam dnes večer pražská Sparta vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Od 18 hodin 45 minut bude hrát na hřišti týmu Ararat Arménia. Právě Tomáš Petr nabídne přímý přenos přímo z Arménie. Můžete si ho naladit, ať už tady na Radiožurnálu Sport nebo třeba na webu iRozhlas.cz. Tomáši, moc díky a přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.

0: Britská skupina Blur v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a 21 minut. Pojďme na volejbal. Česká mužská reprezentace prohrála s Itálií po boji 1-3. Radiožurnál Sport nabídne dnes přímý přenos z utkání Česko-Slovinsko. No a v Modeně zůstává náš reportér Kamil Jáša. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kamile, tak jak hráči a trenéři hodnotili ten zápas Itálií?
1: Jejich pocity já bych popsal jako lehce rozporuplné, uvědomovali si naprosto jasně, že nehráli špatně, byl to boj, nakonec vyhráli první set a myslím, že zaskočili italské hvězdy. Ten první set skončil stavem 25-23, český tým na co sáhl, to se mu dařilo a Italové chvíli nevěděli, co se to na kurtu děje, bylo to znát i na kulise v té ikonické hale Pala Panini, kde začal zápas opravdu hodně bouřlivě, ale postupem času, když čeští reprezentanti sbírali bod po bodu, tak se mi zdáli lehce fanoušci vyvedení i hráči z konceptu. Čeští hráči si tedy uvědomovali, že to nebyla špatná věc, nebyl to špatný výkon, ale prostě to nestačilo. Italové ve druhém setu zatlačili servisem, přihrávka se českému týmu potom docela rozpadla. Trenér Novák situaci řešil třeba i výměnou libera místo Moníka. Poslal na kurt další libero Jana Pavlíčka.
2: Zahrát si v takovéhle bouřlivé atmosféře prostě sen každého hráče, který se dostane do národního týmu. No a individuální výkon za mě jako fajn, ale ocenil bych, kdyby jsme spíš jako vyhráli.
3: No, ten tlak Italů ze servisu je extrémní.
2: Bohužel jsme ho neustáli, ale je velice silný. Třeba v příštím zápase, když se s těma vplyvou potkáme ve finále, tak to zlepšit.
1: No, v příštím zápase Jan Pavlíček mluvil dokonce o finále, kdyby to vyšlo, to by byla opravdu senzace. Čeští hráči mluvili třeba i o balonech, které se těsně dotkly čárné, že by se na to vymlouvali, ale těch situací bylo opravdu hodně. Třeba ze servisu Italové trefovali lajnu, ale takovým tím způsobem, jaký třeba znají i tenisoví fanoušci, kdy se míč, a v tomto případě balon, volejbalový míč, dotkne čáry opravdu jenom těsně takovým malým kouskem, možná 2-3 milimetry, no také měli Italové trochu štěstí.
4: Kamile, dobré ráno, zdravím tě i já. Chci se zeptat na italské hvězdy. Italský deník sportovní La Gazzetta della Sport píše: Botolo, Lavia a Romano drtí Českou republiku. Tak byly to právě tihle tři italské hvězdy, které tě zaujaly nejvíc?
1: Já bych přidal ještě jednu, nebo asi bych jmenoval jiného hráče, protože tyto tři hvězdy by nebyly vůbec nic bez režiséra hry, bez nahrávače, bez diskuzí. Pro mě velkou hvězdou zápasu a celého šampionátu je Simone Giannelli. Nahrávač měří 199 cm, všechny situace zvládá s ledovým klidem, i když se třeba nepovede přihrávka, tak on má rychlé nohy, rychle doběhne pod balon a vybídne svého spoluhráče do úžasné pozice. Simone Giannelli je vlastně jedním ze tří hráčů, kteří získali ocenění pro nejdůležitější osobnost týmu, pro nejužitečnějšího hráče, jak na mistrovství Evropy, tak na mistrovství světa. Zdá se, že i tady na turnaji už si pro něj pořadatelé připravují některou scén. Na druhé straně kurtu v českém dresu, právě na této pozici, na pozici nahrávače, byl nejprve Luboš Bartuněk, to je jasná nahrávačská jednička, a v průběhu zápasu pak Ondřej Roman, a právě pro něj bylo setkání s Giannellim přímo na kurtu opravdu velkým, ale hodně velkým zážitkem.
5: Dobrá zkušenost, protože se na něho dívám už jako hrozně dlouho, jak jsem byl mladší, a úplně ho jako obdivuju za to, co dokázal, co ještě jako dokáže určitě. Takže to můj velký jako vzor takhle, no, takže bylo to určitě fajn se takhle jako porovnat v pozovkách, když řeknu.
1: Tak Ondřej Roman si zahrál proti svému velkému vzoru, jeho slova vypovídají o respektu, který čeští hráči k italským hvězdám měli. Řekl bych, že to byl takový zdravý respekt, spíš obdiv k nejlepším hráčům planety.
0: Česká reprezentace na mistrovství Evropy volejbalistů poprvé prohrála, když nestačila na domácí Itálii 1-3. Večer v 21 hodin začne ten další zápas se Slovinskem, tak o čem Kamile rozhodne?
1: Ten zápas Radiožurnál Sport pochopitelně přinese přímém přenosu, takže pokud máte rádi volejbal, těším se na setkání s posluchači Radiožurnálu Sport. Prakticky se bude hrát o druhé místo, ale pozor, kdo prohraje, může při určité konstelaci skončit také na čtvrtém místě ve skupině. Dál se turnaj hraje nebo bude se hrát vyřazovacím systémem. V Turíně se sejdou finská a italská skupina. Teď kdyby tabulky zůstaly, jak jsou teď ráno, tak by český tým šel ze druhého místa na Dánsko. To by byl pro trenéra Jiřího Nováka, si tvrdit, celku přijatelný soupeř, ale hrozí Finsko, které je na turnaji zatím výborné, hraje doma a opravdu má velkou sílu, nebo Srbsko, to je vždycky nepříjemný soupeř. Takže dnes večer další důležitý zápas proti hodně silným Slovincům, kteří jsou v žebříčku na 5. místě na světě a čeští hráči dokonce jejich kvality srovnávali právě s Itálií. Takže 21. hodina Radiožurnál Sport bude přímo u toho, nabídneme přímý přenos.
0: Budeme se moc těšit, to říká přímo z Itálie náš reportér. reportér Kamil Jáša. Naslyšenou.
1: Dobré ráno.

0: Je půl osmé. A teď zprávy a Jana Utenderská.
1: Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky dali na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytli 26 miliard 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. A rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září. Bylo mu 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavi a Liberce postoupili do osmifinále domácího poháru. Oba týmy porazili druholigové soupeře. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec vyhrál ve Vlašimi 2-0. Mezi 16 nejlepších v MOL Cupu už dřív prošli hráči pražské Sparty a Prostějova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na D10 před Prahou. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice popojíždějí kolony. Za sjezdem na Modřice se v levém pruhu srazila 4 auta. Průjezdný pouze pravý, provoz je silný a kolona je tam už asi na půl hodiny od 13. kilometru. Na dálnici D11, to je směru z Hradce Králové do Prahy, čekejte kolony v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 60,5 v omezení v pravém pruhu mění řidič kolo u osobního auta. Je tam šipka a taky kolona směrem na Prahu asi na 10 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Turnova čekejte kolony u Brandýsa. Na 10. kilometru se srazila 2 osobní auta, blokují jeden pruh. Fronta od sjezdu na Starou Boleslav zabere až půl hodiny. No a pozor i na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, to je dálnice D6, kousek před nájezdem na Pražský okruh, další nehoda, průjezdné opět jedním pruhem a dojíždí se do kratší kolony u sjezdu na Hostivici. V Liberci je ucpaná 35 na příjezdech do města, jak od Chrastavy, tak i z Prahy se zdržíte 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na českém je dnes po ránu jasno až polojasno. V západní polovině Čech je mraků víc, tam může být i oblačno. Teploty se většinou pohybují mezi 10 a 15 stupni. Na východě je ale ještě o trochu chladněji, tam klesla teplota k 7 stupňům. A nejchladněji už tradičně na Šumavě, na Kvildě Perle, tam klesla teplota k minus 1 stupni. Také dnes po ránu pozor na mlhy. Až zmizí, pak nás ale čeká ještě zpočátku slunečný a téměř letní den s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne ale přijde změna. Přes naše území přejde od západu na východ studená fronta a ta sebou přinese déšť, přehánky, místy se mohou objevit i bouřky. Teploty ale ještě stihnou vyšplhat hodně vysoko. Nejčastěji se budou pohybovat mezi příjemnými 22 a 27 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Rolling Stones dohrává v ranním radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a 38 minut. Fotbalisti Sparty budou dnes večer v Jerevanu hrát úvodní duel v základní fázi Evropské ligy. Nastoupí proti domácímu Araratu Arménia. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. No a podrobnosti má na úvod sportovního přehledu Kristián Šveda. Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili už v loni v kvalifikaci konferenční ligy, pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
2: Oproti loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
1: Úvodní utkání Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a Sparty začne v 18 hodin a 45 minut, jak už moderátor Karel Janů avizoval. Radiožurnál Sport tento zápas odvysílá v přímém přenosu.
3: Čeští volejbalisté neuspěli v souboji s úřadujícími mistry světa. Na evropském šampionátu prohráli s domácí Itálií 1-3 na sety. Přímo v Modéně v hale Pala Panini duel hodnotil smečař Lukáš Vašina.
4: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
3: Dnes čeká národní tým poslední souboj ve skupině. Od 21 hodin bude hrát se Slovinskem. I o tomto utkání uslyšíte na naší stanici živě.
0: Hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku typ Sport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil golman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
5: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě. Jak se to má hrát? Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
1: Dnes je na programu dalších 6 duelů prvního kola hokejové typ Sport Extraligy. Mistrovské Pardubice se od 18 hodin utkají ve východočeském derby s Hradcem Králové a Olomouc s pražskou Spartou. Už od 17.30 budou Vítkovice hrát s Kladnem, Litvínov s brněnskou Kometou, České Budějovice s Mladou Boleslaví a taky Plzeň s Libercem. Kapitán Liberce Radim Šimek mluví o tom, že Bílí tygři už mají za sebou několik zápasů v lize mistrů a zmiňuje, jaká byla příprava.
6: Těžká, byl to náročný. Já když si vemu prostě, že máme za sebou už 2 měsíce přípravy a vlastně nám nezačala ještě ani extraliga, tak jako za mě je to strašně dlouhý tady to, protože vlastně dřeli jsme jako ně, musím říct, že jako každý trénink je v extrémním tempu a to bylo to náročné, jako věřím, ale že jsme na tu extraligu připravení a že prostě pak až pedotujího v tom únoru v březnu, takže z toho budeme těžit.
1: Všechny extraligové zápasy nabídneme na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, ale pokud byste chtěli, tak můžete je poslouchat i jednotlivě a bez přerušení. Tyto duely naladíte třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu irozhlas.cz.
7: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
3: Česká tenistka Sarah Bejlek vstoupila do turnaje v mexické Guadalajáře. Výhrou Američanku Parksovou zdolala po sadách 6-4 a 6-3 a postoupila tak do třetího kola.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále MOL Cupu. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec ve Vlašimi 2-0. Mezi elitní 16 týmů v domácím poháru už minulý týden prošla Sparta, která vyřadila Viktorii Žižkov a taky Prostějov, ten zdolal Sigmu Olomouc.
1: Finále fotbalové ligy mistrů bude za 3 roky na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. Oznámila to Evropská fotbalová unie UEFA a ta zároveň potvrdila, že v roce 2028 se o titulu rozhodne v mnichovské Allianz aréně. Šampion toho aktuálního ročníku bude slavit na stadionu v Madridu, tedy na stadionu Atletika.
3: Kolumbijský fotbalista James Rodriguez se rozhodl uzavřít reprezentační kariéru. 35-letý záložník se s národním týmem rozloučil po 15 letech, během kterých se zúčastnil 3 mistrovství světa. Někdejší hráč Realu Madrid to oznámil ve videu na sociálních sítích.
0: Argentinského fotbalistu Lionela Messiho čeká oficiální rozlučka s národním týmem. 8-násobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa dostal pozvánku poté, co před 2 týdny oznámil reprezentační konec. Rozlučka by se měla odehrát v hlavním městě Argentiny Buenos Aires a to 6. října v rámci přípravy proti Beninu.
1: A na závěr hokej. 21-letý útočník Connor Bedard je novým kapitánem Chicago Blackhawks. Jednička draftu z roku 2023 bude ve slavném klubu nosit C-čko na dresu jako druhý nejmladší hráč v historii po Jonathanu Tousovi. Ten se stal kapitánem krátce po 20.
0: To byl sportovní přehled, nachystal ho Kristián Šveda. Děkujeme.
1: Krásný den.

0: George Harrison ve středečním radiožurnálu Sport. 7 hodin 46 minut začala hokejová Tip Sport Extraliga. Třinec včera vyhrál v Karlových Varech 2-0. Zbylé týmy vstoupí do soutěže až dnes, a to včetně Kladna, které prošlo velkou proměnou.
1: Jaké jsou ambice a nálada týmu? Budeme se ptát muže, který u toho přerodu byl, a tím je sportovní ředitel klubu a také asistent trenéra Tomáš Plekanec. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak se dokázal adaptovat nový realizační tým v čele s bývalým koučem národního týmu Radimem Rulíkem?
2: Tak já věřím, že dobře. Máme za sebou 3 roky u nároďáku, kluci vlastně 4 dohromady, takže si myslím, že spousta těch věcí adaptačních ubylo a my jsme jenom víceméně navázali na to, jak jsme fungovali u nároďáku.
0: Tomáši, přece jenom trošku jiné to je. S trenérem Radimem Rulíkem se asi bavíte na denní bázi, tak jak moc velká změna to je pro něj, když teď je vlastně v každodenním kontaktu s hráči, na to z reprezentační fáze své kariéry teď nebyl zvyklý?
2: Tak pro něj to je spíš asi otázka na něj, ale jak asi zmínil on sám, každodenní práce mu chyběla a je to samozřejmě vidět i u nás na Kladně, jakým způsobem se tomu trénování věnuje, jak je každý den s těma hráčema v tom kontaktu, takže si myslím, že to je určitě super, jak pro něj, tak samozřejmě pro ty hráče na Kladně.
1: Tomáš Plekanec teď s námi živě v ranním vysílání radiožurnálu Sport, hokejista, který je v zámoří spojen hlavně s Montrealem. Na Kladně teď zastáváte 2 pozice, asistenta trenéra a sportovního ředitele. Tak jste častěji na ledě nebo v kanceláři?
2: Já jsem jenom na ledě, určitě. Já ani kancelář nemám, neúplně ani nepotřebuji, abych řekl pravdu. Spíš jsme tam vlastně s Jirkou Burgerem na půl, který má víc na starosti takový ty věci nahoře v kanceláři, ale jsme v každodenním kontaktu a já se převedu převážně samozřejmě trénování a těm věcem okolo týmu.
1: Takže jste víc asistent trenéra a ten sportovní ředitel je spíš taková pravá nebo levá ruka Radima Rulíka ohledně toho, koho třeba přivedete do týmu?
2: Dá se to tak taky říct.
0: S Tomášem Plekancem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport takhle krátce před vstupem Kladna do extraligy, tak ať už Tomáši Plekancovi dáváme jakoukoliv cedulku, jakékoliv funkce, s čím bude spokojený Tomáš Plekanec po konci sezony?
2: Tak spokojený, já nerad úplně bych říkal nějaký cíle, nebo prostě co, já bych rád, aby jsme se zase o něco zlepšili, to zlepšení probít nějaký cíle, nebo prostě co, já bych rád, aby jsme se zase o něco zlepšili, to zlepšení proběhlo loni a já věřím, že navážeme na to předkolo ze

0: typu nám určitě chybí, ale na druhou stranu my jsme to, jak už jsme říkali, my jsme čekali, že ta varianta se může stát, že tu smlouvu dostane, dostalí, takže uvidíme, jak to bude probíhat u něj ta sezona a podle toho se to bude odvíjet.
1: S Tomášem Plekancem si povídáme na Radiožurnálu Sport. Kladno dnes začíná extraligovou sezónu na ledě Vítkovic, v pátek pak doma hostíte Spartu, tak co čekáte od vstupu do sezóny, jak moc jste všichni natěšení?
0: Tak já myslím, že asi jako každý tým, už ta příprava byla dlouhá pro hráče, pro všechny, takže jsme rádi, že se to rozjíždí a ta sezona je dlouhá, takže věřím, že budeme mít dobrý začátek, jak jsem říkal, budeme se postupně zlepšovat.
2: Jak vy sám osobně, jako Tomáš Plekanec, se díváte na to, jak dlouhá je vlastně ta základní část extraligy a hraje se v podstatě tak trochu o nic, samozřejmě výchozí pozice do play-off, ale do toho postoupí až na dva týmy vlastně každý?
0: Tak nevím, je to systém, který prostě tady je a samozřejmě těch systémů může být víc, můžou být rozdílný. Teď je to, jak to je a asi bych to nějak v tuhle chvíli neřešil, jinak za mě bych určitě byl klidně pro to, aby se těch zápasů hrálo víc. Myslím si, že 50 zápasů je málo a klidně bych tomu přidal.
1: Ještě jedno téma v našem povídání s Tomášem Plekancem. Jaromír Jágr, stále majitel klubu, je uvedeno na webu Kladna, v soupisce týmu ale není, tak je ještě nějaká šance, že číslo 68 vyjede na led do extraligového zápasu?
0: Netuším, já vůbec Jardu nejsem v kontaktu, neviděl jsem ho už dlouho, takže chodí si trénovat spíš individuálně, takže uvidíme.
2: Takže ani na stadion nechodí jakožto majitel klubu?
0: Ne, chodí po nás vždycky po tréninku, tak se tam třeba myhneme, ale jako na tréninky s týmem nechodí.
1: Začala hokejová Tipsport Extraliga, první utkání za námi, zbývající týmy vstoupí do soutěže dnes, a to včetně Kladna. A o tom jsme si povídali s Tomášem Plekancem, asistentem trenéra, taky sportovním ředitelem klubu. Tomáši, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
0: Děkuju taky, naschle.

0: Rada světové atletiky na svém zasedání v Budapešti rozhodla o konání atletického mistrovství světa v nadcházejících letech 2031. To si můžeme zaškrtnout tady ve střední Evropě, protože to se šampionát bude konat v Mnichově. No a 2029 poprvé Afrika, protože bude hostit tenhle šampionát keňská metropole Nairobi. Můžeme teď využít cestovatelského koníčku a ducha mého kolegy tady ve studiu Karla Schambergera. Ty jsi teď nedávno v Keni byl, tak jak bys takhle posluchačům řekl, že se ti keňská metropole zdála připravená na takovou akci?
1: Byl jsem překvapen, když jsem si přečetl, že právě mistrovství světa v atletice zamíří právě do Nairobi, protože zcela upřímně se mi nezdálo, že by to město bylo připravené na hostitelství tak obrovského šampionátu, jako je právě mistrovství světa v atletice. Ať už co se týče infrastruktury, například dopravy, která tam zcela upřímně úplně nefungovala. Ano, vlakové spojení třeba do jiných konců tohoto státu, tedy do Keni, fungovalo docela v pořádku, ale v samotném Nairobi to opravdu se mi nezdálo úplně na nejvyšší úrovni. Když to srovnám třeba s posledním světovým šampionátem v Tokiu, tak tam si myslím, že bude naprosto propastný rozdíl. A jsem opravdu velmi zvědavý na to, jak se s tím Kenia vypořádá v roce 2029, ale jsem přesvědčen o tom, že to pro tuto zemi bude obrovský svátek, protože tam opravdu atletikou žijí. Bavil jsem se tam s několika místními lidmi a opravdu atletika je pro ně číslo jedna v Keni, to bez pochyby, ale samozřejmě vystává ta otázka, jak moc se s tím zvládne Kenia poradit, protože to je obrovská akce.
0: Je to tak, oni mají za sebou, řekněme, úspěšně zorganizovaný juniorský světový šampionát, to bylo v roce 2021, tak teď tedy Sebastian Kou a spol, dá se říct, došli k závěru, že už je na čase. To nejbližší mistrovství světa, připomeňme, příští rok bude hostit Peking, ještě jednou tedy velmi rád připomenu 2029 Nairobi a 2031 Mnichov.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
9: Ahoj, tady Filip Klapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať se kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
10: Poslouchej Sport.
8: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
11: Radiožurnál je 8 hodin. Se zprávami je tu Jana Utendorfská.
12: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl o 13%. Ukrajina testuje novou zbraň určenou k sestřelování dronů. Hokejisté Karlových Varů podlehli na úvod extraligové sezóny Třinci 0-2. Hromadná nehoda brzdí provoz na příjezdu do Brna po dálnici D52 z Pohořelic. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm. Teploty až 27 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
10: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
12: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se dnes sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO pak zamíří i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Ukrajina testuje nové drony. Budou schopné čelit ruským bezpilotním letounům s proudovým pohonem.
13: Хороша новина про перехоплювач.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pravidelném večerním poselství oznámil dobrou zprávu. Nové drony ukrajinské výroby už dokážou zasáhnout ruská nepilotovaná proudová letadla, ale některé věci je nutné ještě dopracovat, což si vyžádá čas, řekl Zelenský. Vojenští experti mezitím upozornili, že Rusko už pracuje na nových zbraních, na malých a levných raketách s plochou dráhou letu, používajících palivo do kosmických lodí. To jim umožní vyvinout rychlost až 700 km za hodinu, a to i při nízké letové výšce. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Policisté prověřují okolnosti poškození 20 lodí při závodě kajaků v Benátkách nad Jezerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru.
15: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
16: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
15: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
17: 7 až 10 cm prasklina.
15: Polák odhaduje škodu.
17: Až 75 tisíc.
15: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektrárn. Nad závodištěm.
18: Někdo musel manipulovat na jezu.
15: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Radiožurnál.
12: A k tématu se raní Radiožurnál s podrobnostmi vrátí po 8:30. A za hodinu startuje projekt Darujme kroužky dětem. Je určený pro rodiny, které nemají dost financí na zaplacení volnočasových aktivit. Získat můžou až 1500 korun na pololetí na různé zájmové nebo sportovní kroužky pro děti od 3 do 18 let. Přihlášky můžou zájemci posílat až do 24. listopadu. Sport.
19: Hokejisté Karlových Varů vstoupili do nové sezony Tipsport Extraligy porážkou s Třincem 0-2. Rozhodující gól padl už ve třetí minutě, kdy si domácí obránce Finn Eronen zblízka srazil pas Jakuba Galvase do vlastní sítě. O kuriózní a pro domácí nešťastné trefě mluvil karlovarský brankář Dominik Frodl.
20: Souboj v rohu, on to přihrával před bránou, můj bek tam přijel, tu přihrávku strčil do brány, no, takže našlo se tam to místečko, smolný gól, takže líp ta sezona začít nemohla, no.
21: Prostě blbá shoda okolností. Měl tam hráče, byl tam souboj, prostě do toho píchnul a že se to odrazilo takhle, no, tak 90krát se to odrazí jinam, ale jednou takhle do brány. No.
19: Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy. Do akce se dostanou například mistrovské Pardubice. Čeká je východočeské derby s Hradcem Králové. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na Mladoboleslavské před Prahou. Na dálnici D52 ve směru z Pohořelic do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Hrušovany. Táhne se až k nehodě za sjezdem na Modřice. V levém pruhu jsou tam 4 auta. A zdržíte se 50 minut. Hodně ucpaný je kvůli tomu i průjezd Rajhradem směr Vídeňská, anebo příjezd k dálnici z Modřic a Želešic. Pozorujte i na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. U Rohlenky na kilometru 207 blokuje levý pruh 2 auta po nehodě a brzdí se už před sjezdem na Slavkov. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy čekejte dlouhé kolony u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru likvidují v pravém pruhu následky nehody dodávky a osobního auta. Kolona od 17. kilometru zabere asi 40 minut. Ucpaná je taky objížďka přes Starou Boleslav. Nehoda i na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Na prvním kilometru před okruhem blokuje pravý pruh, brzdí se kousek za sjezdem na Jeneč a je to asi na 20 minut. Ucpané jsou i další příjezdy do Prahy, je silný provoz. Třeba na plzeňské dálnici pojedete pomalej od 6. kilometru až na pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky, teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
19: 8 hodin 6 minut, středa 16. září, krásné ráno vám dál přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a teď taky pojďme pozvat na fotbal, třeba i na domácí trávníky, protože MOL Cup dnes od 16 hodin nabídne příležitost jít se podívat na prvoligové mužstvo, třeba i fanouškům klubů z nižších soutěží. Je to vždycky svátek, tahle fáze domácího poháru, tak pojďme tedy velmi rychle projet všechny ty zápasy. V Havířově se můžou dneska těšit na Zlín, no a zase fanoušci Kozlovic, ty dnes přivítají Pardubice.
0: Králův dvůr ten bude hostit brněnskou Zbrojovku, do Neratovic zase dorazí Slovácko. V Příbrami budou hrát Východočeši, tedy Hradec Králové, a v Táborsku přivítají Teplice.
19: Určitě velký svátek dneska čeká ve Varnsdorfu, protože tam přijede pražská Slavia, no a Vítkovice narazí na brněnský Artis. Všechny duely hraje se o postup mezi nejlepších 16 domácí pohárové soutěže a všechny ty zápasy startují v 16:00.
0: A my se budeme fotbalu věnovat i v této půlhodině. Na Radiožurnálu Sport zhruba za 10-15 minut přivítáme ve vysílání bývalého reprezentačního golmana, také golmana Sparty, anebo třeba Sevilly v minulosti, Tomáše Vaclíka. Samozřejmě se budeme ptát na utkání pražské Sparty v Arménii. Právě Spartané dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy v 18:45. Začnou hrát na půdě a v Arménii a my samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport přímý přenos. Za malou chvíli ale už OK.
19: Je to tak, spojíme se s Martinem Procházkou.
22: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Začala hokejová Tipsport Extraliga, první tři body míří do Třince, oceláři totiž vyhráli na ledě Karlových Varů 2-0 a start nové sezóny teď probereme s naším hokejovým expertem tady na Radiožurnálu Sport, olympijským vítězem z Nagana, Martinem Procházkou. Martine, krásný den.
1: Dobré ráno.
0: Já se trošku omlouvám, že nezačnu úplně hokejovou věcí, ale co říkáš na ty reklamy, speciální helmy hráčů Karlových Varů, sponzorované dresy na rozbruslení, tak co už jsme na hraně toho, co je snesitelné?
1: Nevím, jestli úplně na hraně, ale samozřejmě je to zpestření, je to další takový ten módní prvek teďka v dnešní době. Kluby se trošku předhání v těch všech možných reklamních možnostech managementu, samozřejmě i pro fanoušky o přestávkách, takže patří to k hokeji, je to prostě moderní, fanoušci to mají rádi, takže je to v pořádku.
2: Ano, nově jsou reklamní pauzy o třetinách tři a nejenom dvě. Kde je podle tebe ta hranice, kam ještě si týmy a také Extraliga a můžou dojít pro peníze a kam už ne?
1: Já už bych tam přidával další komerční přestávku, už bych bylo moc, i ta třetí je navíc za mě, už jsem to říkal včera, mně přijde, že to pro vše ty hráče vyvádí z určitého tempa, ta přestávka má nějakých 70 hrn, chápu, že to je z komerčních důvodů, že ty sponzoři se potřebují nějakým způsobem zviditelnit, ale nevím, jestli to je úplně ku prospěchu toho hokeje, takže uvidíme, jak se to bude během celé té sezony takhle vyvíjet, jak se na to týmy zvyknou a třeba to bude v pořádku.
0: Pojďme v povídání s Martinem Procházkou ke sportu, tedy na led. Třinec zvítězil na ledě Karlových Varů 2-0. Zaslouženě?
1: Tak dali hlavně první gól, takový trošku šťastný, Galvas nahazoval puk z rohu, finský obránce se to tam vlastně tečnul mezi hokejkou a betonem Fradlovi do branky, tím se dostali asi do trošku větší pohody, každopádně bylo to takový to první utkání, které ukázalo, že tam bylo spousta nepřesností, samotný i trenéři to trošku potvrdili, Pavel Patera, trenér Karlových Varů, říkal, že to ještě nebylo úplně ono. Je to začátek sezóny, já myslím, že tohle to ještě teďka vůbec nedá se takhle hodnotit. Každopádně Třinec ukázal zase, že je silným týmem, že dokáže prostě vyhrát i na jednu, dvě branky, což se potvrdilo. Marek Mazanec předvedl výborný výkon, pochytal skoro 40 střel a samozřejmě Třinec mu pomohl v tom takovém obětavém výkonu.
2: Samozřejmě těžko hodnotit hned tady na začátku sezóny vyhlídky až vlastně na ten samotný vrchol. Tak jak velkou podle tebe, respektive malou váhu má první zápas v sezóně?
1: Já myslím, že vůbec žádnou. Ano, možná se říká, že dobrý začátek start do sezóny, že je dobrý vyhrát, ale asi se nic nestane, když jednou dvakrát prohrajete a pak se najednou ta situace změní. Já bych tomu asi úplně nepřikláněl nějaký velký důraz k tomu, jestli vyhrajete první utkání nebo ne, že se podle toho bude odvíjet sezóna, to si nemyslím.
0: Dnes nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem ta zbývající utkání prvního kola Tipsport Extraligy. Asi, Martine, se shodneme, že nejžhavějším bude to východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
1: No jednoznačně, tak je to samozřejmě vždy hodně vyhrocené. Víme, jak to mezi Pardubicemi a Hradcem mají ti hráči. Letos samozřejmě Pardubice už po té obhajobě, nebo takhle budou obhajovat titul po té loňském vítězství, takže už mají takový ten klid v klubu, tak si myslím, že to bude pro ně letos ještě lepší sezóna, plus doplnili o skvělé hráče, velmi výrazné posily, takže uvidíme, jak se to dnešní utkání samozřejmě dneska zvládnou, určitě bude samozřejmě vyprodáno, takže očekává se určitě výborný hokej a Pardubice určitě jsou favoritem.
2: Zažil jsi někdy ty sám souboj s úhlavním rivalem hned na začátku sezóny?
1: Úplně si to takhle nebavuju, že bychom tak měli největšího rivala Spartu, takže bychom začínali ze Spartu úplně si v té kariéře nepamatuji, ať jsem byl ve Vsetíně, nebo ať jsem byl ve Vítkovicích, nebo v Nakladně hlavně, tak nevím, úplně ty začátky sezóny úplně nebyly asi úplně podstatný pro mě.
0: A i když se bavíme o tom, že to dneska asi je ten nejzajímavější zápas z toho programu, tak přeci jenom té rivalitě neubírá to trošku, protože vlastně fanoušci, samotní hráči ještě v uvozovkách nejsou do té sezóny tak zažraní, vlastně o nic nejde, všichni mají 0 bodů, je to jeden z 50 zápasů.
1: No tak samozřejmě to možná bylo lepší, kdyby to bylo později, ale já si myslím, že i tak to bude mít velký náboj, to utkání, už jenom to očekávání, začátek extraligy, fanoušci jsou natěšení, hráči taky už, protože začne hrát o body, ona ta příprava je důležitá, ale tam ještě ty hráči nejsou prostě pořád na to tak nastavení v těch hlavách, ale to dnešní utkání určitě bude mít úplně jiný náboj a uvidíme třeba sebe hodně ostřit na ledě a uvidíme, jak to bude vypadat, každopádně já bych si přál, aby padlo víc branek, protože protože aby ty utkání nekončily takhle 1-0, 2-0, ale aby se ukázali střelci, a to je vždycky takový to koření pro fanoušky, aby je to bavilo, aby chodili na ty stadiony.
2: Olympijský vítěz z Nagana, náš hokejový expert na Radiožurnálu Sport Martin Procházka s námi teď v ranním vysílání. Favorizuješ obhájce titulu z Pardubice, nebo si myslíš, že to utkání nebude mít favorita?
1: Favorizuju, i když Hradec samozřejmě měl taky velmi dobrou přípravu, dokáže být velmi nepříjemným soupeřem, mají výborného brankáře Škorvanka. Celkově ten tým je velmi dobře poskládaný, ale Pardubice prostě patří v letošní sezóně opět k těm největším favoritům za mě, už jenom díky těm posilám, v podstatě ten tým nějak extrémně nezměnil, naopak ještě doplnil 3 skvělé útočníky, takže Pardubice i v tom dnešním utkání a celkově v sezóně za mě budou velkým favoritem celé extraligy.
0: To říká Martin Procházka ve středečním Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme a přeju hezký den.
1: Děkuji, hezký den.

0: Fotbalisté pražské Sparty na půdě arménského Araratu vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Možná povinná výhra pro tým z Letné, možná ne. To už je otázka na našeho dalšího hosta. Tím je teď bývalý reprezentační brankář, mimo jiné taky golman Sparty Tomáš Vaclík. Hezké ráno.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Tomáši, tak ještě jednou otázka, teď už přímo na vás. Čekáte tři body?
1: Věřím v ně. Myslím si, že pro Spartu by to byl skvělý start do té ligové fáze Evropské ligy a i po tom třeba rozpačitém začátku věřím, že Sparta je teď na lepší cestě po těch dvou výhrách proti Žižkovu a proti Jablonci.
2: Sparťané do Araratu letěli přes 4 hodiny, také proto cestovali už v pondělí. Vy to znáte z pohledu hráče, jak moc taková další cesta ovlivňuje výkon fotbalisty, třeba i z mentální stránky?
1: Já si myslím, že ta cesta sama o sobě je v pohodě, protože určitě předpokládám, že kluci měli v pohodě letadlo, že všechno běželo tak, jak mělo. Spíš jsem zvědavý na ten časový posun a třeba trošku i klimatickou změnu, což nějakou roli může hrát, ale ten let do těch 4 hodin a když už se letí v pondělí, tak si myslím, že by to na tom výkonu nemělo zanechat stopy.
0: S Tomášem Vaclíkem si povídáme ve středečním radiožurnálu Sport. Tomáši, vy jste zmínil ten časový posun, jestli tady dobře počítáme s kolegou, tak jsou to 2 hodiny. Myslíte, že tohle může hrát roli?
1: Malinkou. Myslím si, že malinkou, ale spíš o tom naplánování celého toho harmonogramu, vlastně od té doby, že co se přistane, tak si myslím, nebo jsem si 100% jistý, že ten tým najel už na režim toho času, který je tam a od toho se potom odráží celý program, ať už snídaně, jídlo, předzápasový trénink. Takže malinkou roli to může hrát, ale zase ty 2 hodiny nejsou úplně tak moc.
2: Tomáš Vaclík teď v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme od okolních faktorů k fotbalu. Sparta o víkendu vyhrála nad Jabloncem, vy už jste to zmínil, vyhrála také v poháru na Žižkově. Můžeme mluvit o tom, že je Sparta venku z výsledkové krize?
1: Já věřím, že jo. Samozřejmě ono se těžko dává do toho kontextu té výsledkové krize, když hrajete pohár, že jo, na druholigovém stadionu, ale pořád ten zápas musíte zvládnout. I ten výkon si myslím, že byl dobrý. Teď Sparta nedostala dva zápasy po sobě gól, což si myslím, že taky může být obrovská spruha, protože předtím se jí to v sezóně podařilo pouze jednou, mám pocit. Takže jestli jsou úplně venku, to bych si netroufal říct, ale věřím, že jsou na dobré cestě, aby se z toho dostali a aby Sparta předváděla takové výkony a měla takové výsledky, které od ní všichni očekávají.
0: Do Sparty přišel taky nový kondiční trenér Kristian Klarup, tak asi těžko můžeme očekávat, že se to projeví za pár dnů. Z vaší zkušenosti, Tomáši, jak taková pozice vlastně může, nebo taková změna na téhle pozici, jak to může nakopnout tým?
1: Tak hlavně myslím si, že pro Kristiana hraje to, že už ve Spartě byl, takže zná prostředí, někteří hráči ho samozřejmě znají, ví, jak pracuje a záleží, že jo, taky kolik mu Brian Priske dá hned od začátku prostoru, ale samozřejmě, jestli tam byl třeba nějaký jako problém v kondici nebo trenéři, hráči nebyli spokojeni s celou tou přípravou, jak probíhala, tak to asi nemá možnost změnit během třeba týdne, 14 dní, takže myslím si, že pro Spartu teď bude důležitý, aby zvládla ty zápasy, ať už dneska nebo potom o víkendu v Olomouci. A pak je repre pauza, a je dlouhá repre pauza, a tam si myslím, že třeba Kristián může dostat prostor, aby začal aplikovat ty svoje metody, kterým on věří a díky kterým Sparta byla úspěšná. Že?
2: Bývalý golman Sparty, ale také Basileje nebo Sevy, teď s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport, Tomáš Vaclík. Zeptáme se na golmanskou jedničku Sparty, Jakuba Srovčíka. Je to podle vás elitní jednička hodná Sparty?
1: Věřím, že Kuba má potenciál tou jedničkou být dlouhodobě.
2: Ale teď ještě není.
1: Její, ale samozřejmě musíme jako brát v potaz, že pro ně je to teprve první sezóna, že jo, pro Kubu. Taková, kdy tou jedničkou začíná být vlastně od začátku celé té sezóny, protože vlastně tu loňskou bych úplně tak nebral, protože dostal se tam vlastně díky zranění, že jo, Pítra. A dostává se Kuba do toho, myslím si, že i ten psychologický aspekt toho, že on je teď jako tou jedničkou, na kterou se spoléhá, taky může hrát obrovskou roli. A je to něco, s čím se bude muset naučit žít a s čím bude jako muset i tu výkonnost potom s tím, že ho srovnat, že on je tou jedničkou Sparty a Sparta potřebuje, aby ta jejich jednička byla jedna z nejlepších v lize.
0: No a otázka na aktuální stav kariéry Tomáše Vaclíka. Stále platí, že trénujete, udržujete se a čekáte na nějakou nabídku?
3: Čekáte na nějakou nabídku?
1: Jo, trénuju, ale samozřejmě vím, že to bude těžký. Já už jako trénuju, že mě to pořád baví, udržuju se fit, mám kolem sebe vlastně super lidi, s kterými mě baví i trávit čas. Takže není to pro mě jenom tak, že já bych prostě potřeboval, že pracuju a že se na něco připravu. Takže chodím si zatrénovat, udržuju se fit, ale samozřejmě vím, že to bude složitý, že už jsem rok mimo klubový fotbal a je mi 37, takže je tam jako hodně aspektů, který třeba hraju proti.
2: No a když jsme zmínili Jakuba Sorovčíka a mluvíme s vámi o vaší budoucnosti, nevěřil byste si třeba na návrat v roli nějakého mentora na Letnou?
1: Věřil 100% a tím, že jsem z toho nevypadnul, že jsem vlastně celý rok trénoval, že to nebylo tak, že bych měl 7 měsíců volno a začal jsem trénovat před 3 měsíci, takže trénoval jsem vlastně celou dobu, věřil bych si, že bych to ještě zvládnul a třeba v téhle té roli si myslím, že bych ať už Kubovi nebo Hegimu nebo potom klukům, že jo, v Bčku, ať už tam je, že jo, Zajda nebo Francík, tak si myslím, že bych jim byl schopný pomoct a předat jim nějaké zkušenosti, o tom jsem přesvědčený, že bych to zvládnul a myslím si, že by mi to i naplňovalo.
2: Co tomu brání?
1: Jo, to já nevím, to budete muset asi zeptat někoho potom na Spartě, co tomu brání, ale nevím, Sparta se rozhodla jít touhletou cestou, takže věřím, že...
0: Tak teď jsme bohužel o Tomáše Vaclíka přišli, tak dozvěděli jsme se, co tomu brání. Uvidíme, jestli se nám ještě někdejší golman pražské Sparty spojí. V případě, že ne, tak si myslím, že to podstatné, Karle, už jsme s ním asi vlastně zvládli prodat.
2: Já můžu připomenout, že pražská Sparta dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy, a to na půdě arménského Araratu. Hrát se začne v 18:45. Tady toho našeho českého, nebo chcete-li středoevropského letního času. A samozřejmě ten zápas nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
4: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
5: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
6: Karel Poborský.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
9: Ahoj, dobrý den.
4: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
9: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
8: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
9: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
7: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
8: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
7: Pitomec se tady drží tak blázen.
5: Kilometry Jiřího Ješka.
4: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
8: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
4: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté,
5: to jsou kilometry Jiřího Ješka.
4: Každý pátek po 10. hodině.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Na Jiřího Ješka se zase můžete těšit v pátek dopoledne, teď je ale středa, blíží se 8:30, jsou tu aktuální zprávy.
10: Je 8:30. Jana Utendorfská na další zprávy.
11: Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže odsouzeného za opakovaná vloupání do rekreačních chat. Původně stížnost odmítl, pak se ale muže zastal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Proces s lehce mentálně postiženým a negramotným mužem podle něj nebyl spravedlivý. V části trestné činnosti se přiznal bez právního zástupce. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes navštíví severozápad Čech. Dopoledne si prohlédnou strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku. Odpoledne se setkají se zástupci komunitní organizace Radka v Kadani. V Ryžovně pak se zástupci destinační agentury Krušnohoří. Dnešní program zakončí na nádraží Kovářská. Při pádu vrtulníku v Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří s ní informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se třítil mezi dvě komerční budovy. Na místě začalo hořet. Podle policie zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě. Nehodu úřady vyšetřují. A restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Sport. Čeští volejbalisté prohráli na evropském šampionátu s domácí Itálií 1-3 na sety. Poslední utkání ve skupině je čeká dnes večer. Budou hrát se Slovinskem. Radiožurnál Sport duel nabídne v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Podsprá vídeňská u Brna, nehoda taky na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice připomínáme velmi dlouhé kolony. Za sjezdem na Modřice odklízejí následky hromadné nehody, hlásí náš zpravodaj.
6: Jsou tam 3 auta v sobě asi nedobrežení. A šetří to tam policie, která to tam stahuje do toho pravého pruhu, tím pádem se tam tvoří kolo.
3: Do kolony se dojíždí u sjezdu na Hrušovany a je to asi na 50 minut. Ucpávají se i příjezdy k dálnici z Rajhradu a nebo Želešic. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy dlouhá kolona. Na 10. kilometru sjezdu na Brandýs zabírá jeden pruh 2 auta po nehodě. Fronta od 17. kilometru od sjezdu na Hlavenec na 45 minut. No a pozor, doprava kolabuje i na možné objížďce přes Starou Boleslav. Nehoda teď je i na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Na kilometru 25 na začátku omezení u Šmejkalky 2 auta v levém pruhu. Do kolony se dojíždí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. A ještě jedna nehoda na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, to je dálnice D6. Blokuje pravý pruh kousek před sjezdem na Pražský okruh a zdržíte se 15 minut od 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Oblast vyššího tlaku vzduchu, která včera způsobila slunečné a docela teplé počasí, se u nás zdrží ještě dnes. Odpoledne naměříme teploty mezi 22 a 27 stupni a nebe bude jasné nebo polojasné. K večeru ale přejde přes naše území od západu na východ studená fronta. Za ní nás čeká déšť a také mírné ochlazení. Ještě zítra bude hlavně ve východní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku doznívat déšť. Od severozápadu se ale bude oblačnost protrhávat, místy až na jasno. Zítra pocítíme mírné ochlazení. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Pátek už se pak obejde téměř bez deště a teploty už zase lehce povyrostou. No a víkend čekáme slunečný, beze srážek a s teplotami mezi 18 a 22 stupni. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Tenistka Sarah Bailey vstoupila do turnaje v Guadalajaře výhrou ve dvou setech 6-4, 6-3 ve druhém kole. Natalie Parksovou ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Buxaovou, která ji před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open v New Yorku. 8 hodin 39 minut v téhle půlhodině přijde na řadu taky tradiční soutěž, tak už pomalu, ale jistě můžete připravovat svoje telefony, o co budeme hrát dneska.
1: Velice vzácné vstupenky, chce se mi říct, na fotbalové utkání mezi Slaví a Plzní, tedy v domácí Šancelize. Bude se to hrát tento víkend, a to konkrétně v neděli. Plus vám k tomu dáme červenou kšiltovku radiožurnálu Sport. Pokud tedy budete znát správnou odpověď, tak vám samozřejmě rádi tu kšiltovku k tomu dáme. A napovíme, zaměříme se na jednoho hráče z těchto dvou týmů.

0: Bon Jovi ve středečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den. V 8 hodin a 44 minut hokejové Pardubice dnes zahájí cestu za obhajobou extraligového titulu.
1: S námi teď ve spojení sportovní ředitel Dynama, stále jeho nejlepší střelec v historii, Petr Sýkora. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Scout, trenér, teď 2 roky sportovní ředitel, tak tato pozice vám z těch jmenovaných vyhovuje nejvíce?
2: Tak to se takhle úplně nedá říct. Já jsem vděčný za to, že jsem dostal šanci v Dynamu pracovat i po kariéře, když jsem skončil kariéru, a vážím si jakýkoliv práce tady, a takže jsem rád, že můžu fungovat dál v klubu, kde jsem vyrost a kde jsem odehrál vlastně většinu své kariéry.
0: Fungujete tam evidentně velmi dobře v těch posledních letech, protože právě ve vaší roli sportovního ředitele Dynamo získalo stříbro a zlato v extralize, tak i těmi aktuálními letními posilami ukazují Pardubice, že nic jiného než titul znovu nechtějí?
2: Tak já věřím tomu, že od příchodu pana majitele před pár lety šlo Dynamo extrémně nahoru a je to určitě obrovská jeho zásluha, kde teď Dynamo je, a vlastně tady všechno, co se děje teď, tak je týmová práce a myslím si, že v klubu je všechno nastavené tak, že ty cíle máme nejnižší. Samozřejmě je to sport a my chceme, aby jsme se porovali o ty největší nebo nejlepší příčky, co jdou, a dostali se co nejvejš. To je určitě cílem do sezóny a uvidíme, jak to bude vypadat a jak to dopadne.
1: Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama Pardubice a také jeho minulý hráč. Nebojíte se až moc velké koncentrace velkých hvězd v jedné šatně?
2: Tak já věřím tomu, že kluci, když přicházeli do Pardubic, tak věděli, v jaký roli přicházejí. Vlastně všechno s nima bylo vykomunikované. Trenéři mluvili s trenérama, trenéři vědí, v jakých rolích jsou, komunikují s nima hodně, takže já věřím tomu, že je to nastavený správně a věřím tomu, že kluci se porovnají, a já si myslím, že toho vytížení bude až, protože máme ještě Ligu mistrů, takže si myslím, že si všichni zahrajou a myslím si, že všichni to berou tak, že máme tady jeden cíl, být úspěšný, a jdeme za tím.
0: Takhle před začátkem sezóny jsou to nejsilnější Pardubice, které Petr Sýkora kdy zažil?
2: Tak já si myslím, že se to ukáže až v průběhu té sezóny. Já musím bohužel říct, že na začátku sezóny se zase potýkáme s velkou marotkou, takže v tomhle tom je to trošku složitější. Na druhou stranu věřím tomu, že tým je velice dobře posílený a už i v loňské sezóně byl velice silný, ale i z té loňské sezóny jsme si vlastně přenesli pár zranění, které byly, a i v té loňské sezóně byly dlouhodobý. Takže já jako pro nás vlastně nejdůležitější je i pro hráče, aby ty kluci byli zdraví, aby mohli dělat tu práci jak ji chtějí dělat, a to je vlastně stěžení, a pak od toho, když budou zdraví, věřím tomu, že ta síla v nich bude a že to ukážu.
0: Vy začínáte vlastně derby, úvodní duel extraligové sezóny, rovnou na ledě u hlavního rivala, tedy Hradce Králové, tak jak moc je to pro vás všechny výjimečné?
2: Tak určitě ty zápasy jsou speciální, hlavně pro diváky je to trošku vypjatější, ale je fantastická atmosféra, je většinou vyprodáno, nebo vždycky vyprodáno, a ta atmosféra, to se musí líbit každému hráči, takže se určitě všichni moc těšíme, nejenom na to derby, ale už i na ten začátek té soutěže, a že to období té přípravy je za náma, takže si myslím, že v tomhle tom jsou všichni natěšení a už chtějí, aby ta sezóna se rozběhla.
1: Petr Sýkora, sportovní ředitel Dynama Pardubice, právě Východočeši budou obhajovat mistrovský titul v Tipsport Extralize. A pane Sýkoro, moc díky za vaše spojení do ranního vysílání radiožurnálu Sport. Mějte se fajn.
2: Děkuji, mějte se hezky a hezký den. Naschledanou.

0: S mírným zpožděním, ale vy nám to určitě prominete. 8 hodin 51 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport a vy, co nás posloucháte pravidelně a je vás čím dál tím více, za to jsme mimochodem moc rádi. Tak velmi dobře víte, že teď je tu soutěžení. Kdo jste nás poslouchali už dříve, tak i víte, o co budeme hrát, ale velmi rádi to pro jistotu zopakujeme za malý okamžik. Já připomenu číslo 221 552 222, hodit se vám bude za chviličku, ještě mi sem nevolejte, já vám to stejně nevezmu. A chci taky připomenout, že pokud jste s námi něco vyhráli v posledních 2 měsících, ale to taky určitě všichni moc dobře víte, tak vám tu cenu prostě v případě, že se dovoláte, nemůžeme poslat. Tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním a pojďme, Kájo, připomenout, o co dneska hrajeme. A
1: hrajeme o 2 lístky na utkání fotbalové šance ligy. Bude se hrát v neděli v Edenu mezi domácí Slaví a hostující Plzní. Myslím si, že v minulosti měl tento zápas mnohem větší náboj a teď to bude zajímavé hlavně z toho pohledu, v jaké krizi je právě západočeský klub, tedy Viktoria Plzeň. Naopak Slavia je v lize téměř naprosto suverénní, takže si myslím i, že z tohoto pohledu to bude trochu něco nového v tomto střetnutí. Vy můžete být u toho, pokud tedy vyhrajete naší soutěž. A my se budeme ptát na muže, který spojuje oba tyto kluby. My vám ho teď pustíme. Má za sebou poměrně turbulentní období. Tak poznáte, kdo mluví?
2: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký, vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A v poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
0: Tak myslím, že na to, o jak hezké lístky hrajeme, tak jsme dneska opravdu hodně hodní, tak uvidíme, jestli se nepletu. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Tady Karel Janů, zdravím.
3: Tady Jarda Chomutov. Zkusil jsem to úplně hned, řekl bych, že to je pan Chorý.
0: No je to pan Chorý, Jardo z Chomutova, nevyhrál jste v poslední době, můžu vám ty lístky poslat?
3: Nevyhrál.
0: Dobře, dobře, Slavia Plzeň, když jste z Chomutova, tak jak moc vás vlastně tenhle zápas bude zajímat?
3: No spíš z toho hlediska, že můj bratranec je smrtelný slávista, tak si myslím, že lístky budou pro něj a samozřejmě bude psát Slávy.
0: Jasně, a půjdete vy přímo s bratrancem, nebo to necháte úplně na něm, koho vezme?
3: Ne, on asi půjde asi se synem.
0: Dobře, tak výborně, tak to jsme rádi, že takhle uděláme radost. Vy z Chomutova fandíte někomu ve fotbalové lize?
3: Já fandím Plzni.
0: Plzni, jasně.
1: No tak, jste mohli jít s bratrancem společně.
0: To by mohlo být dobré, ne? Nechcete si to rozmyslet? Dobře. Tak my vám budeme věřit. Každopádně jsme moc rádi, že jste vyhrál. Zůstaňte nám na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam vstupenky poslat. A mějte se hezky, krásnou středu.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je 9 hodin. Další zprávy, Jana Utendorská.
8: V nejbližších týdnech předloží ministerstvo zdravotnictví vládě návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. V Ústecké Spolchemii začíná velké cvičení složek záchranného systému. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy, nastoupí v Jerevanu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda u Šmejkalky. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm. Teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Zákon předloží ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO v nejbližších týdnech na vládu. Vojtěch odmítá, že by změna pomohla v podnikání premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Radiožurnál popřel, že by měl schystané změny prospěch. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Radiožurnálu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování. Poslanci se budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
9: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
8: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Soudní tribunál v Hágu vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politik a voják podle prokuratury letech 1998 až 99 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu 45 let vězení.
10: Na verdikt čekají taky další 3 bývalí velitelé kosovské osvobozenecké armády. Obžaloba čtveřici viní z odpovědnosti za vraždy asistovky civilistů z řad údajných srbských spolupracovníků, politických oponentů nebo Romů. Tačiho právníci tvrdí, že o konkrétních činech nevěděl a neměl na ně vliv. Válku v Kosovu nepřežilo na 13 000 lidí. Země vyhlásila nezávislost v roce 2008 a Tači se stal prvním prezidentem. Na post rezignoval v listopadu 2020 v reakci na obvinění z válečných zločinů. Krátce potom byl převezený do vazby v nizozemském Hágu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Hasiči a záchranáři cvičí ve Spolchemii v Ústí nad Labem. Námětem je únik chloru ze železniční cisterny. Cvičný zásah složek integrovaného záchranného systému bude mít dopad i na dopravu v okolí. Na místě máme reportérku Janu Vytázkovou.
11: Scénář vychází ze situace, kdy v chemičce poblíž centra krajského města vykolejí cisterna a uniknou z ní nebezpečné látky. Dopravu v okolí Spolchemie budou podle aktuální situace řídit policisti. Řidiči mají raději zvolit jinou trasu. Omezení se během dopoledne dotkne i MHD. Je to taktické cvičení. Záchranáři se na něj tedy mohli připravit. Budou to 200 příslušníků integrovaného záchranného systému, 8 sanitek nebo 20 vozidel a další techniky hasičů. Už jsou připraveni i figuranti a právě zaznívá siréna. S Ústí nad Labem Jana Vytázková, Radiožurnál.
0: Sport.
12: Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy a zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 z 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Sparty Brian Priske.
13: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací, a to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
12: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 18 hodin a 45 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Od zprávy Deňská před Brnem a nehoda na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic stále čekejte kolony před Modřicemi. Kousek za sjezdem na Modřice zametají vozovku po hromadné nehodě v levém pruhu. Ještě chvíli se pojede pouze pravým. Kolona má směrem do Brna asi 10 km od sjezdu na Hrušovany a je to nadlouho. Pozor na objížďce přes Židlochovice, je před Blučinou kolona. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy silný provoz. Od 180. kilometru se táhne nesouvislá kolona až k omezení v Brně. Na D1 se zdržíte i ve směru z Brna do Prahy. Na 25. kilometru v omezení před Šmejkalkou vyšetřují v levém pruhu nehodu dvou aut. Fronta od 30. kilometru zabere asi 45 minut. Hodně řidičů tak sjíždí na 29. kilometru, jedou přes chodce Radia nebo Čerčany. Na pražském okruhu silný provoz kolony hlásíte mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí, a to v obou směrech. Ve směru z D1 musí i regulovat vjezdy do tunelu. A ještě do Liberce na silnici 35 čekejte kolony na příjezdu z Chrastavy. Projíždí se omezením a zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
15: 9 hodin 6 minut, stále posloucháte středeční radiožurnál Sport. Před 9 tradičně jsme soutěžili, vždycky jsme rádi, když nám říkáte, že tuhle část našeho vysílání máte rádi. No a tak pro vás máme velmi dobrou zprávu, protože to zdaleka nebylo dnešní jediné soutěžení.
16: Přesně tak, celkem dnes ještě rozdáme 4 vstupenky, a to na hokejovou Tip Sport Extraligu. Ještě dopoledne, tedy někdy mezi 11. a 12. hodinou, si zasoutěžíme o vstupenky na páteční utkání mezi Třincem a Brnem, a o 2 stejné další vstupenky budeme pak soutěžit i odpoledne, takže se vyplatí nás poslouchat po celý den.
15: Je to tak, rozhodně neprohloupíte, když nás budete poslouchat dál. Ostatně za chviličku si nebudeme povídat o hokeji, ale o fotbalu s Pavlem Horvátem, ale ještě teď jsme chtěli s Karlem Schambergerem taky připomenout dnešní program hokejové Tip Sport Extraligy. Na 4 zápas na 4 stadionech se začne hrát v 17:30. Motor České Budějovice přivítá Mladou Boleslav, na sever Čech do Litvínova přijede brněnská Kometa.
16: Na zápas do Plzně pak Liberec a Vítkovice přivítají Kladno, v 18 hodin pak odstartují duely Olomouc, Sparta a východočeské derby začne taky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.
0: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Ve středu 16. září pořád posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc rádi. Pojďme na fotbal. Po lize mistrů startuje taky o level nižší Evropská liga. První kolo dnes čeká mimo jiné i fotbalisty pražské Sparty.
1: A budeme se teď bavit o tomto zápase s naším expertem, pětinásobným mistrem České ligy Pavlem Horvátem. Pavel, přeji ti dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Kam nejdál cestoval Pavel Horvát za venkovním zápasem?
2: No tak já tuším, jestli to bylo určitě do Jerevanu, to byla prostě dálka samozřejmě, no a samozřejmě do Japonska, ale tam jsem měl nějaký čas na rozkoukání.
0: A jak moc je to, Pavle, potom znát vlastně na celém tom režimu a potažmo i na výkonu fotbalistů?
2: No tak ten režim, ta cesta je prostě dlouhá. Já si myslím, že jsme viděli, že Sparta kdy odlítala, jak odlítala, kolik času před zápasem tam budou mít. Někdy, my jsme tam hráli v Jerevanu před kolo vlastně Ligy mistrů tenkrát první a bylo tam obrovský vlhko, dusno, vedro samozřejmě, trošku jiný počasí než u nás, takže i tohle je hodně, hodně samozřejmě zajímavý pro ty hráče, jak to navnímat, jak to vstřebat, ale mají kolem sebe spoustu odborníků, který by to měli vědět a jaký doplňky používat. No.
1: Pavel Horvát s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport, pětinásobný mistr České ligy. V jaké pozici je před zápasem podle tebe Sparta? Protože mluvilo se o krizi, teď ale výhra v poháru a v lize, pak nad Jabloncem. Je tohle tedy zápas pravdy, po kterém si řekneme, Letenští jsou z té šlamastiky v uvozovkách venku, anebo se stále topí v neúspěchu?
2: Tak já si myslím, že takhle úplně černobílý to nebude, ale samozřejmě pro Spartu každý takovýhle zápas bude důležitý. Teď mají nasazeno, bych řekl, takový nějaký sérii, která by mohla být dlouhodobější, ale jak jsi to říkal, no, je potřeba to potvrzovat v každém zápase. Já si myslím, že každý zápas je pro Spartu vlastně takový jako buď a nebo.
0: Oba kluby se utkali, Pavle, v minulé sezóně ve třetím předkole konferenční ligy. Pražská Sparta oba dva ty duely vyhrála, postoupila docela jasně po celkovém skóre 6-2. Od našeho reportéra na místě jsme slyšeli to zvláštní srovnání, že vlastně víc od té doby se změnila Sparta než tedy arménský klub. Tak myslíš, že pořád ještě tenhle rok starý výsledek mají hráči v hlavě? Může třeba díky tomu dojít k podcenění?
2: No tak ty, co to zažili, tak určitě. Nicméně asi budete připomínat, nebo můžu to připomenout i já, že se hrálo na jiném stadionu, na takovém tom tréninkovém, bych řekl. Teďka už se bude hrát na tom hlavním. Já si myslím, že tam nějaký lidi přijdou a bude to samozřejmě malinko jiný zápas, nebo ne malinko jiný, ale úplně jiný zápas a spousta Spartanů tam prostě nebyla, takže pro ně je to nový.
1: Lidé nejspíš přijdou, alespoň bych odhadoval kvůli tomu, že pro Ararat Arménia je to historický zápas. Prvním arménským týmem bude právě Ararat v historii hlavní fáze Evropské ligy. Může taková motivace přebít třeba kvalitu Pražanů?
2: Tak motivace vždycky je důležitá, samozřejmě ta kvalita se musí projevit, ale musíš k tomu přidat i tu motivaci a i to nadšení. Myslím si, že Sparta o Evropskou ligu velmi stála, je to pořád ještě i lukrativní záležitost a každý vítězství se počítá nejenom do koeficientu, ale i do kasy klubový a byť některé možnosti jsou, řekl bych, až jako neomezený, tak je důležitý prostě ty peníze do té kasy přivádět možná i z jiných zdrojů a já si myslím, že tohle to je dostatečná motivace pro všechny ty hráče.
0: A když se ještě v tom našem povídání s Pavlem Horvátem zeptám na Briana Priskeho, mnozí spartanští fanoušci už volali po jeho odchodu, teď najednou to nabralo trošku jinou dynamiku, protože vlastně dánský tisk přinesl spekulace o tom, že je o něj zájem v Německu, že by mohl jít trénovat německý Mönchengladbach, tak nevím, Pavle, zeptám se tě třeba jako bývalého hráče, jak ty bys tohle vnímal, kdyby si byl takhle na výjezdu hrát evropský pohár a vlastně objevily by se takovéhle informace?
2: No nevím, no tak asi bych si říkal, že má pan Priske dobrýho agenta, že po těch výsledkách ve Spartě těch Bundeslize, ale samozřejmě tam může být něco jiného. Ty hráči to určitě vnímají, ale asi mají nejbližší nebo největší report od toho samotného trenéra. Já si myslím, že Brian Priske je hodně komunikativní trenér, který s těma hráčima mluví a tohle určitě je téma a pokud by se tak nějak jako mlžilo, tak ty hráči to vnímají jako zvláštně, některý můžou být jako uražený, naštvaný, takže já si myslím, že tohle určitě určitě s těma hráčema probírali a ty hráči vědí nejlíp, jak to je, ale my se to dozvíme asi později.
1: Pavle, zeptám se tě ještě právě na toto téma. Pokud ta nabídka opravdu je na stole, myslíš, že ji Brian Priske vezme?
2: No, to je zajímavá otázka. Já nevím, jak má nastavenou smlouvu, jestli by ho musel třeba Gladbach kupovat taky. Je tam spoustu otazníků pro mě. Já si myslím, že po té zkušenosti s Feyenoordem, že by do toho asi nešel.
0: A myslíš, co by to pak znamenalo pro Spartu, když zase se zeptám na pozici klubu, protože víme, jak to taky v pražském klubu vypadalo, když odcházel posledně, jak se hledal nový trenér a jak to nakonec tedy vyšlo?
2: Haló?
0: Pavle, slyšíme se?
2: Jo, já slyším.
0: Jo, já jsem se chtěl jenom vlastně zeptat, když si to popsal, řekněme, z hlediska trenéra, tak co by to bylo z té druhé strany, víš, pro klub, protože když Brian Priske naposledy odcházel, tak potom vlastně se hledal nový kouč, nakonec to tedy spadlo na samozřejmě asistenta Larse Friese, ale tak nevím, jak by to Sparta řešila teď.
2: No, tak já si myslím, že to je hodně podobný, že prostě ty kluby s tím v úvozovkách taky trošku musí počítat, že ten trenér odejde, i když třeba to není jako z důvodu toho, že ho to vedení odvolalo. Já jsem včera viděl nějaký krátký rozhovor s Kevinem De Bruynem o tom, když odcházel ze City a jak to prožíval Guardiola, takže ono je to provázaný, je to hodně podobný, ty trenéři s těma hráčema mají vztahy, určitě buď někdo je takový jako tuctový, někdo je výjimečný, s někým se ten trenér hodně baví, prostě je to individuální, ale v té sezóně, v průběhu té sezóny by to byla zase pro Spartu těžká rána, si troufnu říct.
0: Fotbalisté pražské Sparty dnes na půdě arménského Araratu vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Teď jsme o tom na Radiožurnálu Sport mluvili s Pavlem Horvátem. Pavle, moc děkujeme, hezkou středu.
2: Hezký den.

0: Billy Idol, Rebel Yell ve středečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin 22 minut. Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním třetího kola ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Ty si o tom, Karle, mluvil, že jsi to vlastně viděl na sociálních sítích opravdu ze všech stran a docela často. Připomeňme, že tedy prostějovský rodák v pondělí v 64 letech podlehl rakovině.
1: Byl to moc dojemný moment ještě před úvodním hvězdem toho zápasu. Souček, který připomeňme od zranění na letním mistrovství světa nehraje, před výkopem s Fulhamem přinesl na hřiště olympijského stadionu v Londýně Mikloška v dres s číslem 1. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok spoluhráčů a stadionem se rozezněla minuta potlesku a poté s ním symbolicky zamířil mezi tři tyče, kde se postavil na brankovou čáru a ten dres s číslem 1 a nápisem Mikloško pozvedl nad sebe a následně ten dres položil za branku. Na obrazovkách se mezi tím objevila také Mikloškova podobizna s letopočty 1961 až 2026. Jen připomenu, že oba londýnské týmy nastoupily s černými páskami.

0: Je 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorovská.
1: Policie po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila, nikoho neobvinila. Zásah se týkal veřejných zakázek. Další podrobnosti zjišťujeme. 5 lidí zabila, 7 zranil ruský dronový útok na autobus v Nikopolském okrese. Oznámil to ráno na platformě Telegram šéf zprávy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva se k této informaci zatím nevyjádřila. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. A to v neprospěch mužů odsouzených za drastické týrání psa na Sokolovsku. Tejc nesouhlasil s tím, že dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu ale trest odpovídá zákonné sazbě. A začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Ke každodenní chůzi má motivovat třeba výzva 10 000 kroků. Sport. Sara Bejlek vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajáře výhrou nad Američankou Parksovou, zvítězila po sadách 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Vídeňské u Brna, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D52 z Pohořelice do Brna se začíná rozjíždět kolona před Modřicemi. Na 9. kilometru už následky nehody odklizené průjezdné 2 pruhy. Chvíli potrvá, než se ta kolona od 15. kilometru rozjede a přesune do Brna, tak vydržte. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Od Kývalky 182. kilometru nesouvislá kolona, místy i v levém pruhu, až do omezení v Brně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony před Šmejkalkou. Nehoda na 25. kilometru je pryč. Fronta od 33. kilometru se dává do pohybu. Na Pražském okruhu čekejte kolony mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Je silný provoz. Ve směru z D1 regulují vjezdy do tunelu. No a ve směru od letiště na D1 je tam i nehoda. Překáží u nájezdu od Plzně, hlásí naše motohlídka.
4: Na konci připojení od Zličína se srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh.
3: Ještě do Liberce 35 směrem z Chrastavy je ucpaná. Projíždí se omezením a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 22 až 27 stupňů, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: V 9 hodin a 37 minut posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Na radiožurnálu Sport pravidelně připomínáme zásadní okamžiky sportovní historie. No a dnes je to přesně 50 let od chvíle, kdy jeden z nejlepších ploutvových plavců světa bojoval o největší vítězství svého života. Ale nebylo to o medaily, bylo to o životy lidí uvězněných 10 metrů pod hladinou.
1: 16. září 1976 právě 23-letý Šavar Škarapetian otrénoval u Jerevanského jezera. Měl za sebou 20-kilometrový běh, když se před jeho očima zřítil do vody trolejbus plný cestujících.
0: Vůz skončil asi 25 metrů od břehu, v hloubce přibližně 10 metrů. Karapetian okamžitě skočil do vody, doplaval k trolejbusu, ponořil se a nohama rozbil zadní sklo.
1: Při jednotlivých ponorech trávil pod vodou zhruba půl minuty. Z potopeného trolejbusu vytáhl desítky lidí. 20 z nich přežilo.
2: Já už přicházím k tomu.
3: Viděl jsem, že mohu zachránit ten omezený počet životů a strašně jsem se bál, že udělám chybu. Tam dole byla taková tma, že nebylo vidět ale vůbec nic a já při jednom ponoru omylem místo cestujícího popadl sedadlo. Víte, místo té sedačky jsem mohl zachránit jednoho živého člověka a proto mě dodnes straší v nočních chmurách.
0: Šavar Škarapetian byl ploutvový plavec, závodil v disciplíně, při které sportovci s ploutvemi dosahují pod vodou i na hladině mimořádných rychlostí a Škarapetian patřil v tomhle sportu v absolutní světové špičce.
1: Narodil se v roce 1953 v arménském Kirovakanu, dnešnímu Vanadzoru. Rodina se později přestěhovala do Jerevanu. Začínal u klasického plavání, později ale přešel právě k tomu ploutvovému.
0: No a začal sbírat jeden úspěch za druhým, 17 titulů mistra světa, 13 titulů mistra Evropy a 7 titulů mistra Sovětského svazu, k tomu všemu 11 světových rekordů.
1: Jenže právě schopnosti, díky kterým tyhle medaile získal, použil 16. září 1976 úplně jinak, a to k záchraně cizích lidí.

0: Necelé tři týdny poté, co při tvrdém pádu na španělské Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole, zatím tedy jenom doma na kole stacionárním, což dokumentoval videem na svém instagramovém účtu. Když se na něj teď podívám, tak zatím ho od včerejšího večera vidělo něco přes 4 miliony lidí a Tadej dostal 322 tisíc srdíček, tak přeci jenom asi brzké zotavení přejou tomuhle slovinskému cyklistovi úplně všichni.
1: Připomeňme, že právě 27-letý Slavinec se zotavuje po operaci klíční kosti, zlomený měl i krční obratel a také prodělal otřes mozku, což je tedy opravdu hodně zraněních na takto krátkou dobu a na jeden úraz, v podstatě na jeden pád, to není až tak tradiční, i když v cyklistice, Karle.
0: No jo, může se to stát, byl to těžký pád, on to hlavně vůbec nečekal, takže i proto vlastně poprvé v kariéře takhle těžký pád pro Tadeje Pogačara, tahle sezóna pro něj tím pádem skončila. Tím, že spadl na Vueltě, kterou vedl, tak přišel o šanci stát se devátým cyklistou historie, který by vyhrál všechny tři Grand Tour, bude to muset odložit na některou z dalších sezon, ale především taky přišel o světový šampionát v Kanadě, ten se bude konat už příští týden, mužský silniční závod potom příští neděli. Tadej Pogačar vyhrál poslední dva šampionáty, takže silniční cyklistika bude mít nového mistra světa za Česko. Samozřejmě v tomhle závodě Matyáš Vacek budeme držet palce.
1: Asi se o tom budete bavit i v pátek v pořadu Kilometry Jiří.
0: Velmi rádi a myslím si, že ten příští pátek tomu asi věnujeme úplně celý, protože přeci jenom mistrovství světa je velká akce a tím, že na něj neodcestuje aktuálně člověk, který ten sport de facto úplně ovládá a dominuje mu, tak budeme mít nového šampiona, tak si myslím, že bude spousta zajímavých témat.
1: Budu se těšit.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Liam Gallagher, přesně 9 hodin 50 minut. Jsme moc rádi, že dál posloucháte středeční radiožurnál Sport. Hokejová extraliga, jak velmi dobře víte, už má za sebou první zápas nové sezóny. Dnes tedy pokračuje dalšími 6 duely. Radiožurnál Sport je samozřejmě nabídne, ať už tedy v kombinovaném přímém přenosu v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem, s mikrofonem za sportem tady, a nebo je jednotlivě můžete poslouchat na našich internetových stránkách, ale my teď pojďme na Hradec Králové, protože ten hned na úvod čeká opravdu třaskavé derby.
1: Přesně tak, a to na východu Čech, na ledě posledního mistra z Pardubic. My se právě na hradecký Mountfield zaměříme v našem... seriálu, kdy si představujeme jednotlivé kluby.
2: Hradeckým hokej

0: Přišli dvojici Patrik Zdráhal, Robert Kousal, která šla v posledních dvou sezonách ve svých klubech s produktivitou dolů. Pikantní je přitom hlavně příchod 35-letého Kousala, který se coby odchovanec pardubického hokeje přesunul po loňském vzoru Lukáše Radila do kabiny největšího rivala.
1: V těch Pardubicích už minulou sezonu nedostával tolik prostoru, neměl takový ice time, ale je to kluk, který po většinu té kariéry mu sloužilo zdraví a já věřím, že ještě může hrát klidně 2-3 sezony a že pro nás bude důležitý.
0: V to věří i samotný útočník, který se v průběhu letní přípravy sehrával v útoku s Kevinem Klímou a Alešem Jerglem.
2: Je to určitě pro něho těžké, je to trošku jiný systém, než hrál předtím, takže myslím, že mu to chvilku trvalo, než se to zvykl, ale velmi zkušený hráč a přípravě všechno, co dostal, tak všechno dal góla, takže doufám, že mu to bude lepit stejně jak v přípravě a věřím, že nám pomůže nejenom naší lajně, ale i určitě celému týmu.
0: Doufá útočník Hradce Králové Aleš Jergl a to už pro utkání prvního kola, ve kterém čeká Roberta Kousala emočně velmi náročný zápas. V 18 hodin se totiž v hradeckém dresu postaví proti svému mateřskému klubu, se kterým v minulé sezóně získal svůj už třetí mistrovský titul. Přesto působí před východočeským derby alespoň navenek velmi klidně.
3: Už jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
0: Start do nového ročníku může hodně napovědět, ale také nemusí. Právě hokejisté Hradce Králové zažili v posledních dvou letech situaci, kdy byli po 6 kolech jedním z nejhorších týmů v tabulce. Pak se ale zvedli a slavili přímý postup do čtvrtfinále. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport. My s Karlem Schambergerem se s vámi pomalu, ale jistě pro dnešek loučíme od mikrofonu, ale budeme moc rádi, když budete dál poslouchat jediné čistě sportovní rádio v Česku a taky vás hned pozveme na to, co vás čeká po 10.
5: Přesně tak a bude to pořád na place s Davidem Novotným a ten si na svůj plac pozval Lucii Dittrichovou, českou reprezentantku v orientačním běhu. Takže tentokrát o tomto sportu, o kterém si myslím, že často nevysíláme na Radiožurnálu Sport.
4: Ale ve kterém třeba v poslední době čeští reprezentanti zaznamenali velmi zajímavé úspěchy, tak příjemný poslech.
6: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
6: Po včerejším zásahu na nymburské radnici policie nikoho neobvinila. Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra. Česko na volejbalovém mistrovství Evropy poprvé prohrálo. Itálii podlehlo 1-3. Kolona popojíždí na výjezdu z Prahy směrem k letišti po dálnici D7. A zpočátku bude slunečno, během dne zataženo s deštěm. Teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
6: Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Radiožurnálu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
7: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení, a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
6: V Nymburce se mají dnes odpoledne sejít zastupitelé města. Podle mluvčí úřadu Marty Svobodové by se jednání konat mělo. Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky dali na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytli 26 miliard 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřelo 5 lidí. Ruský dron je zasáhl v autobuse v Nikopolském okrese. Zraněných je nejméně 7. Informovala o tom agentura Reuters. Rusko v noci útočilo taky na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti a taky na Kyjev. Rusko podle tamního ministerstva obrany zasáhlo nákladní loď v ukrajinském přístavu Černomorsk. Kennedyho centrum ve Washingtonu se uzavře. Podle své správní rady čelí americká kulturní instituce bankrotu, protože ji americký prezident zablokoval kongresem přidělené peníze. Donald Trump vzkázal, že je neuvolní, dokud centrum neponese jeho jméno. Dřívější přejmenování na Trumpovo Kennedyho centrum přitom už podruhé zrušil a zakázal soud.
8: Demokratická poslankyně Joyce Berryová, která je členkou rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Netradiční a exotické okopaniny právě sklízí vědci z pokusné stanice Výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Experimentálně pěstují například batáty, jakon, topinambur nebo šťavelku. Chtějí zjistit, jestli by podobné plodiny bylo možné produkovat na Vysočině ve Velkém s ohledem na klimatickou změnu, říká výzkumnice Markéta Kuljová.
9: Bývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině za našich vláhových podmínek teplotních, a zabýváme se taky způsoby hnojení těchto rostlin, protože máme tu varianty, kde máme bez hnojení, jenom s organickou hmotou, varianty, kde dáváme hnojivo prostřednictvím fertigace.
10: Sport. Česká reprezentace poprvé ve skupině letošního evropského šampionátu volejbalistů prohrála a podlehla domácí Itálii 1-3 na sety. Pokračuje smečař Lukáš Vašina.
11: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
10: Poslední utkání ve skupině čeká české volejbalisty dnes večer. Od 21 hodin budou hrát se Slovinskem. Hokejisté Karlových Varů prohráli s Třincem na úvod Tipsport Extraligy 0-2. Nejvyšší soutěž dnes nabídne dalších 6 zápasů a Radiožurnál Sport je nabídne v pořadu s mikrofonem za sportem. Živě pak odvysílá i zápas českých volejbalistů.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Od 180. kilometru nesouvislá kolona místy i v levém pruhu po pojíždí až k omezení v Brně. Na D1 ve směru z Brna do Prahy menší kolony stále čekejte před Šmejkalkou. Po pojíždějí hlavně kamiony od 27. kilometru. Na silnici 52 ve směru z Brna do Mikulova čekejte kolony na hrázi Novomlýnské nádrže. Je tam omezení, něco opravují a zdržíte se z Brna asi 15 minut. V Praze brzdí silný provoz nehody. Pozor na výjezdu z Prahy k letišti. Ve sjezdu na letiště nehoda srazila se dvě auta v omezení a z Prahy se táhne kolona už od Evropské ulice. Ucpává se taky Novopatská okruh ve směru z Černého mostu na Ústí nad Labem před sjezdu na Kbelskou. Nehoda v pravém pruhu. Postojte i na Štěrboholské spojce směr Barandovský most na začátku omezení u stavby okruhu. Nepojízdný kamion v pravém pruhu a fronta už z Černého mostu. No a kolony i v Liberci, zdržíte se na 35 z Chrastavy 10 minut před zúžením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počátku bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu dál zatáhne a odpoledne se přidají přeháňky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Na place s Davidem Novotným.
14: David Novotný na place a se mnou na mým place a vezme mě na svůj plac Lucie Dittrichová, orientační běh, orientační běžkyně. Ahoj Lucie.
15: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
14: Jasně. Prosím, orientační běh, to je velmi nezvyklá disciplína, vlastně bych řekl, ty s tím nebudeš souhlasit samozřejmě, protože pro tebe je to nějaký denní chleb a miluješ to. Ale není to věhlasná disciplína. A v Čechách vlastně jako máme ty fotbaly, hokeje a dlouho třeba jako nic a potom je někde orientační běh. Tak nám jako tak buď milosrdná k tomu a představ nám jako chutě tuhle tu disciplínu.
15: Je to tak přesně, jak jsi řekl, není to úplně ten top super známý sport v České republice, ale myslím si, že poslední dobou se mnohem víc zviditelňuje, už jak třeba byly teďka z světového poháru živé přenosy v České televizi, což si myslím, že je hrozně super.
14: To je taková ta mapička, tam ta tuštička kreslí, kudy reprezentant
15: tak
14: běží.
15: Je to tak.
14: A pak se někde oddělí někam a je trasa A, trasa B, trasa C. Jo, taky jsem čumnul. Je to vlastně jako atraktivní poměrně, když tak člověk kouká na ty lajničky.
15: Asi musí to být zajímavý pro člověka, kdo vůbec netuší, co orientační běh je a pak tohle vidí v televizi, tak si asi musí říkat hodně jako ty, co to je za divný sport.
14: No.
15: ale věřím, že to může být zajímavý takhle z pohledu úplného lajka.
14: Je to zajímavý z pohledu lajka. A jaký je to z pohledu teda zevnitř? Jaký je to z pohledu sportovce? Ty vlastně nevidíš sama sebe, jak běží tvoje lajnička po nějaký mapičce. Ty seš v tom a musíš se orientovat. Tak jaký to je?
15: Je to tak? To je vlastně hlavní úděl našeho sportu. Dobře se orientovat a najít tu nejrychlejší trasu od startu přes všechny, pozbírat všechny kontroly v lese, po lese nebo po městě a dostat se co nejrychleji do cíle. Nestratit se nejde.
14: No jasný. A kolik těch kontrol vlastně má být mezi startem a cílem? Je to nějak určený, anebo jsou vlastně asi různý
15: dílky
14: tratí?
15: Je to úplně různý. Máme vlastně více disciplín. Máme sprint, což se běhá ve městě a pak máme dlouhou...
14: Jenom ve městě?
15: Ano,
14: sprint
15: jenom...
14: nepatří do lesa?
15: Ne, nepatří do lesa. Ten se běhá ve městě, po ulicích, po parcích a tak.
14: Prostě
15: a pak
14: městě,
15: máme
14: jasně.
15: Přesně. A pak máme teda lesní disciplíny a to máme střední a dlouhou trať, které se doběhají čistě v lese přes všechny
14: jasně,
15: výmoly, nástrahy,
14: kořeny,
15: přesně
14: jasně,
15: tak.
14: Co les přináší.
15: Přesně tak.
14: A to má nějakou určenou dílku, anebo je to prostě na, jak se určí jako rozdíl mezi střední a dlouhou tratí?
15: Není daná jako délka kilometrově, ale máme právě vítězný čas, protože střední trať je teda vítězný čas pro vítěze, pro toho nejlepšího by měl být na 35 minut.
14: Aha.
15: A dlouhá trať na 90.
14: Na 90, hodinu a půl, jako běháte po lese.
15: Po lese.
14: Hodinu a půl.
15: Ano.
14: No ale za hodinu a půl už se uběhne prostě jako čistý půlmaraton a víc, že jo?
15: Je to tak a je to teda jako vítězný čas, takže pro někoho, kdo není tak dobrý jako ten vítěz, ta úplná třeba světová špička,
14: prostě
15: tak tam stráví 4 hodiny úplně ne, ale trošku víc
14: Spálně
15: času, třeba ty 2 hodiny, 2 hodiny v pohodě.
14: No jasně, to k tomu musí mít plný hloubky
15: ten
14: samozřejmě.
15: Čas, nebo není takhle ta délka té trati daná kilometrově, protože každý terén je úplně odlišný, běží se v něm jinak rychle.
14: Jasně.
15: Takže je rozdíl, jestli běžíte někde po úplné rovině,
14: jasně,
15: někde třeba v Česku, okolí Hodonína a tam, tak tam jsou úplně letecký, rychlý lesy.
14: Aha.
15: A nebo je rozdíl, jestli právě běžíte třeba někde v Krkonoších, v horách, v kamenech, v
14: jasně, kde to prostě je to mnohem, mnohem horší na zorientování.
15: Takže přesně délky můžou být třeba od 10 až po 18.
14: A navíc vlastně vzdušnou čarou od ještě se o tomu říká lampiony, od lampionu k lampionu, vlastně
15: tak.
14: To může být třeba, já nevím, 5 kiláků, ale prostě tím, že člověk tu neumí nebo nemá ji naštudovanou, nejde to tak rychle, tak vlastně si zaběhá mnohem, mnohem, mnohem víc.
15: Je to tak.
14: Tak to je teda podstata orientačního běhu.
15: Ano.
14: Výborně. A na další se optáme za chvilku. David Novotný na place, se mnou Lucie Dittrichová, která se orientuje.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. My jsme si obecně řekli, co znamená orientační běh, ale já bych to vlastně potřeboval docela zkonkretizovat. Dejme tomu, že teď nemáme město, ale máme takovou tu střední tráť prostě po terénu nějakým. Co se musí stát, aby se odstartovalo? Co ty dostaneš? Ty dostaneš buzolu mapu
1: a čip, do kterého se právě zaznamenávají elektronicky ty body, ty kontroly, kterými musíme proběhnout.
0: Jasně. A je daný počet, který víte jako dopředu? Že ty víš, kolik toho máš pozbírat?
1: To vidíme až na té mapě,
0: kterou
1: dostaneme až přímo v moment toho startu.
0: Jo, vy nemůžete nastudovat třeba 3 týdny dopředu.
1: Ne, to je právě hlavní smysl toho orientačního
0: výhu. Hlavní smysl je, že to musíš orientovat úplně rychle.
1: Přesně, řešíme ten problém až
0: přímo v závodě. Ale to není jako, že si sedneš u kašny a přečteš si to, jako to, ty prostě už za běhu.
1: Přesně tak.
0: Jako začneš koukat do té mapy.
1: Ano.
0: Jeho opravdu?
1: Ano. Člověk na startu, přímo teď start a dostane mapu a vlastně rozběhne
0: První pohled je prostě možný až při prvním kroku.
1: Ano. A rozběhne se přímo do toho závodu a už musí mapovat a vědět, kam běžet.
0: Musí mapovat? To znamená jako orientovat se podle mapy a běžet tam, kam si myslí, že to je správně.
1: Přesně tak.
0: To je mapování.
1: My tomu tak říkáme.
0: No lidi, já tomu rozumím. Já to potřebuji vysvětlit, protože jsem laik. Já když mapuju situaci, tak to znamená úplně něco jiného. No a ty a dál? A dál prostě proběhneš kontrolama, jasně. Ale je to strašně nepředstavitelný pro mě. Já než bych nastavil, jako kde je sever, nebo jako kdybych... Nerozumím vůbec tomu, jak lze tak moc rychle jako najít první lampionek a pak na ten další.
1: Pro nás asi, že to prostě
0: rutinní,
1: úplně přesně rutina. A víme přesně, jak na to. Takže to není... Takhle to zní možná složitě, ale pro nás
0: ale
1: je to vlastně...
0: Ale tak by to trošku jako rozkrej, jak na to. Jako, nejsem žádný tvůj soupeř, jo, který tě jako naslouchá. Jako co je ten fígl?
1: Fígl je asi dobře se orientovat v té mapě.
0: Výborně. Výborně. No ale co tam vidíš na té mapě? Ty vidíš jako převýšení, vidíš, jsou tam vrstevnice?
1: Máme tam, jo, domečky. Vrstevnice, ano.
0: Je to turistická teda mapa, jako je to z mapy ještě, CZ třeba? Nebo...
1: Ne, ještě víc podrobná mapa.
0: Je to
1: tam
0: ještě podrobnější,
1: všechno.
0: Je to úplně speciální.
1: Přesně.
0: Pro tyhle ty. I na ty neměstský závody v tom terénu. Tam máš každý strom, nebo...
1: Mm-hmm. No každý strom,
0: Máme tam
1: zakreslený vlastně třeba průběžnost toho terénu, jestli
0: průběžnost
1: je to čistý
0: terénu.
1: Les, nebo jestli je to víc zavřený les.
0: Výborně.
1: Tomu říkáme takzvaně hustník.
0: A jasně.
1: Takže to vlastně nám udává, jak rychle se v tom lese jde pohybovat.
0: A to je barvou určený na té mapě?
1: Je to barvou. Jo,
0: je hustší zelená, tak víš, že to je hustník.
1: Jo, tak je to,
0: když je to říčí, tak víš, že prostě probíháš mezi stromy a musíš jenom na ty větívky, co trčí.
1: Přesně
0: dávat
1: tak. Pak se v té mapě nachází třeba i louky, což je zase žlutá barva. A pak to máme...
0: Kukuřice?
1: Ne, to ne.
0: Nic?
1: ne.
0: No,
1: máme tam čistě, že je to pole a pak už je jedno, co na poli roste.
0: To je jedno, co tam roste. Ale může tam růst kukuřice, tam se ztratíš.
1: Jo, to může, ale většinou přes pole neběháme.
0: Ne, nedá se. Není to tak zákeřnej sport.
1: Ne. Spíš zůstáváme v tom lese.
0: No dobrý, stejně mi to není úplně jasný. Jestli to je takhle podrobný a už to vlastně jako umíte... Že víte, co na té mapě, co znamená. A i to převýšení zjistíš vlastně.
1: Podle těch vrstevnic.
0: No a podle vrstevnic. A kontroluješ okamžitě vlastně.
1: Jo, člověk vlastně ví, jestli má běžet z kopce do kopce, po rovině.
0: Mm.
1: A to všechno musíme v tom terénu vnímat.
0: Zní to strašně složitě, ale to je asi tím, že v tom nejsem vůbec, že jo?
1: Jo, ono pak, když to člověk pochopí a vlastně zjistí, vidí tu mapu, má tu buzolu, tak je to vlastně, řekla bych, strašně jednoduchý.
0: Strašně jednoduchý to ale být nemůže. Ne? I ty nejlepší z vás prostě stane se, že zakufrujou, že prostě netrefí.
1: Je to tak, ale asi ta úplná světová špička nedělá jako fakt chyby, že by se úplně ztratila.
0: No proto je světová špička, tak to máme jasný. A to je v každém sportu, že?
1: Ale dělá takový spíš jako miniaturní chyby, že tu kontrolu trošku třeba mine, nevidí a udělá tam 10-sekundovou chybu. Ale to
0: jasně,
1: vlastně,
0: a to není moc, ale
1: to
0: že
1: nic
0: jo.
1: Moc není.
0: Některý bloudějí už půl hodiny a
1: přesně tak.
0: Pořád nenacházejí. Jsou tam samozřejmě jako nějaký domky, i když vlastně, jo, může tam být myslivna, ne? Nebo prostě...
1: Jo, to tam je taky zakreslený v té mapě. Nebo třeba posed, krmelec, bažina.
0: No a je teda výhoda, když běháš někde, kde to znáš? Asi musí být jasně výhoda, když běháš jako doma někde.
1: Jo, to určitě, ale my třeba před každým závodem máme takzvané embargo na ten prostor, což znamená, že...
0: Dobrý, ale ten se nemění, ne? Husník se nestane jako mítinou a...
1: No to byste se divil, protože tam je třeba 2 roky do toho lesa nebo do toho prostoru nikdo nesmí, jako z těch závodníků. Ano, už je to takhle dané, že v tom lese se bude konat třeba mistrovství světa, takže se jako vydá...
2: V jakém lese? Ne, jedno, v nějakém lese.
1: Jo.
0: Konalo se i u nás, ne? Ale mistrovství, nebo ne?
1: Jo, no. Konalo.
0: A jak to pohlídají, že tam nesmíš?
1: No,
0: oni
1: to je, ne, to je právě hodně jako založený na principu fair play a myslím si, že to jako všichni takhle dodržujou a že, že jsme v tom fakt féroví.
0: To je skvělý. David Novotný si na place povídá s Lucií Dittrichovou.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place je Lucka Dittrichová, orientační běžkyně. Možná jsem to řekl blbě, Lucka nemusí každá Lucie jako mít ráda jako Lucku, ale Lucie teda. Co máš ráda, jak ti říkají?
1: Asi Lucka.
0: Ty
1: nebo...
0: čaroděnice zlá, ty zbije jednota.
1: Ale třeba v reprezentaci mám přezdívku LCDčko.
0: A to, co pak to může znamenat?
1: LC jako Lucka a D jako Dittrichová.
0: Asi zřejmě tak. LC. Dobrý. Vymyslel a baví, to tě baví.
1: Vymyslel to šéf trenér a je na to náležitě pyšný.
0: Jo, takže to schválený. My jsme se bavili maličko o embargu a o tom fair play a to mě teda vlastně hodně zajímá. Ne, že bych byl jako podvodník a že bych hnedka toho využíval. Mně by se líbilo vlastně dodržovat nějaký étos a nějaký jako pravidla mám rád, když jsou pravidla daný, ale stejně nepodezíráte se někdy jako navzájem, že jako tohle bylo přes příliš rychlý a bez znalosti toho by to asi nešlo?
1: No, samozřejmě spekulace vždycky být můžou, ale ne, myslím si, že fakt to v tom našem sportu funguje a že by z toho ten člověk neměl pak ani dobrý pocit, kdyby věděl, že jako porušil ty pravidla.
0: Ale že bys měla ráda tu zlatou medaili a dívala se na ní a prostě neviděla tam ten stín. To vytěsníš, to, co je nepříjemný, tak jako vytěsníš. Hele, říkala si ale, že nemůžeš do lesa, který třeba dobře znáš. I na mistrovství republiky třeba platí tohleto embargo dvouletý.
1: Dvouletý ne, ale třeba už na příští rok máme denní kalendář závodů a víme přesně, v jakých prostorech se ty závody poběží a už tam nesmíme.
0: Čili na republiku je to, dejme tomu, rok. A teď je to opravdu jako oblast, kterou máš promakanou, kde třeba trénuješ. A opravdu se dramaticky může změnit jako mapa?
1: No, dramaticky úplně ne, ale asi ty porosty třeba z hustého lesa se stane najednou jako rychlý průběžný les, takže asi nějaký porosty se změnit můžou, ale třeba kameny v lese, tak to rozhodně nikdo nepřemístí, takže...
0: A nepřepočítává.
1: A nepřepočítává, takže asi jako ve výsledku je to dost podobné, ale trošku se to změnit může.
0: Mně to přijde jako, že to je asi docela rajcovní sport, jako že to je... Do poslední chvíle prostě vlastně nevíš a pak to, jak víš nebo jak začínáš vědět, může působit jako tak jako šťastně, takový ten zaplavující jako pocit, že jo, že odhaluješ jako, že šifra mistra Leonarda.
1: Je to tak, člověk je vždycky vlastně nedočkavý, až uvidí tu mapu s tou tratí a vlastně zjistí, co ho čeká, jaký nástrahy si pro něho stavitel připravil. A občas se člověk i vyděsí, když to tam vidí, ale ne, je to určitě...
0: A co tě vyděsí, prosím tě, když vidíš na mapě?
1: Když vidím, že je ta trať hrozně dlouhá třeba.
0: Jasně, tak to tě vyděsí.
1: Je to tak.
0: Protože tvoje medaile, kterou si přivezla a po 14 letech vlastně naše republika díky tobě získala medaile, tak byla ve sprintu. To znamená, že město. Kde pa to bylo? Jaký město?
1: Měli jsme mistrovství světa v Itálii a běželo se to v Janově, poblíž Janova.
0: Tak krásný starý město, přístav.
1: Ano. Docela hezký to tam bylo.
0: No, takový středověký bych si myslel a nebyl jsem tam, ale tak jako z vyprávění z toho, jak to tam, protože to bylo opravdu jako takový přístavní historický město a je to hezký teda. Ale to si asi asi si nestačíš jako prohlídnout, jako památky.
1: Při závodě člověk moc po okolí nekouká, ale pak samozřejmě po závodě jsme měli možnost se do města podívat.
0: Tak to bylo za odměnu, ne?
1: Když
0: A ty jsi získala stříbrnou?
1: Bronzovou.
0: Tak, promiň, to jsem to všeho nacenil, no se nedá nic. Každej kov je dobrý, když to není brambora. No tak jo, tak to je skvělý. Tam žádný teda trable nebyly a vyšlo ti to a cítila si už jako na trati, že je to dobrý?
1: Paradoxně vůbec.
0: Vůbec?
1: Na trati jsem...
0: Jak to, že vůbec?
1: Ona ta trať byla docela dost těžká.
0: Těžká.
1: Člověk musel opravdu dávat pozor, aby nezabil do nějaké slepé uličky nebo tak něco. Takže já jsem v tom závodě, přímo při tom závodě ze sebe neměla moc dobrý pocit, protože jsem docela dost jako zpomalovala a pořádně dočítala právě, ať jako najdu tu nejrychlejší cestu. A takže po doběhu do cíle jsem měla takový dost smíšený pocity a vlastně jsem nevěděla, jak moc dobrý to bude, ale ostatní s tím bojovali ještě víc,
0: ještě
1: jak
0: víc
1: já.
0: Ještě víc než ty, jasně. A tam, prosím tě, vlastně některé závody jsou i s hromadným startem třeba, nebo tohle bylo asi na intervaly,
1: jo,
0: počítám,
1: tohle,
0: že
1: tohle
0: si čekala.
1: Individuální, jo. Když si člověk představí třeba biatlon, tak, ano, ano, tak startujeme i my vlastně.
0: Jasně, ale i biatlonisky mají jako závody s hromadným startem a prostě vyrazej a i to bejvá, ne?
1: Jo, máme teďka právě takovou docela novou disciplínu, ano. Jmenuje se to Knockout Sprint, KO Sprint, a to se běhá právě ve městě a jsou to takový, přirovnala bych to asi ke sprintům na příběžeckém lyžování.
0: Jo, že pavouk nějaké, nasazený jsou podle...
1: My startujeme v různých jako rozbězích,
0: ano.
1: A do dalšího kola postupuje ten, kdo jako doběhne vlastně do cíle.
0: Jasně, až se,
1: mezi prvníma. Až se člověk probuje
0: se
1: do finále.
0: Až do finále případně.
1: Je to tak.
0: A to je taky dobrý. No ale když chceš vyhrát, tak musíš běžet o dost víckrát než třeba.
1: Jo, je to tak. Když chce člověk vyhrát, tak...
0: Tak si zaběhá.
1: Víckrát, no.
0: A tam se ještě stihne měnit jako ta tráť?
1: Jo, jo.
0: To musí, protože jak byste to už měli zpamětli.
1: Jo, jo. Takže většinou je nějaké, jak to říct, rozběh, semifinále a finále,
0: jasně.
1: Takže jsou jako tři
0: dejme tomu, jasně. A mezi tím musí být nějaká pauza,
1: jo, jo.
0: Aby to pře...
1: Jo, jo, přesně to.
0: Půjdete na kafíčko?
1: Ne, to ne, musíme dodržovat zase
0: pytel
1: takzvanou karanténu.
0: Pytel na hlavu, už punty do uší a nic.
1: Já bychom...
0: Žádný informace.
1: Přesně tak.
0: To je neuvěřitelný. David Novotný si povídá na place s Lucí Dittrichovou, která orientačně běhá.
2: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Vojáci dnes začnou s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ty zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude příštích dnech dál rozšiřovat. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a zpěvák skupiny Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září. Bylo mu 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Sport. Kolumbijský fotbalista James Rodriguez ukončil reprezentační kariéru. 35-letý záložník se s národním týmem rozloučil po 15 letech, během kterých se zúčastnil 3 mistrovství světa. Rodriguez to oznámil na sociálních sítích.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 u Lovosice, omezení na 52 u nádrže Nové Mlýny. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. U benzinky Siřejovice na 43. kilometru nehoda. Srazila se 2 nákladní auta v pravém pruhu a dojíždí se do kratší kolony. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Od Kývalky 182. kilometru pojedete pomaleji místo i v levém pruhu až k omezení na 196. Na silnici 52 ve směru z Brna do Mikulova popojíždí kolona na hrazi Novomlýnské nádrže. Je tam omezení, silničáři něco opravují a držíte se z Brna asi 15 minut. V Praze na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno komplikuje dopravu nepojízdný kamion. Stojí na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice v pravém pruhu. Pro osobní auta kolona na půl hodiny od Černého mostu, pro kamiony ještě delší, jen hlásí naše motohlídka.
7: Kamiony se zastavují už ve Kbelské ulici na úrovni sjezdu na Prosek a v nesouvislé koloně pak pojíždí v pravém pruhu.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přeháňky, déšť, místy i bouřky. Teploty do 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Na place s Davidem Novotným.
0: Já jsem na ulici Dietrichová, orientační běžkyně. Dobře, tak jsi mě trošičku protáhla. Myslím si, že jsem se malilinko zorientoval v tom, co to je za zábavu, za dřinu. A jaká tam je zodpovědnost. A teď mi řekni, když to vrátím úplně na počátek, když byla Lucinka ještě menší než je teď, tak jak se dostala k orientačnímu běhu?
1: Ono, jak asi ten orienták není v Česku úplně tak populární, tak...
0: Se dědí.
1: Přesně tak.
0: Fakt, jo.
1: Takže rodiče mi vlastně ukázali tady ten super sport a já jsem do toho tak nějak spadla a pořád mě to baví ještě teď. Takže běháme celá rodina a je to super.
0: Kolik vás teda je jako celá rodina?
1: Mamka, taťka a pak mám ještě starší sestru a mladšího bráchu.
0: Všichni běhají. Nás,
1: ano, všichni běháme. Je to super.
0: Jaj, to je výborný. Hele, no dobře, tak to je vlastně strašně jednoduchý. Ta otázka skončila. Ta vlastně odpověď je už hotová. Dobře, zeptám se. Zase laicky se vrátím do závodu. To se musí hrozně třást přece. Když běžíš, máš fígly i na to, jak sklidnit tu mapu, jako aby šla s tím, aby to četla jako správně, aby se ti to nemazalo. A...
1: No, fígly asi úplně ne, ale člověk prostě tak nějak běží a je schopný tu ruku jako nějak držet no, trošku pevněji, nebo no, se ale... zastaví a pořádně.
0: Jo.
1: Nebo se člověk zastaví a pořádně.
0: Jenže zdrží, to že zdrží.
1: Jo. Takže to člověk právě musí vyvážit, jak moc se chce zastavovat a jak moc si chce být přesně jistý.
0: No prosím tě, a kazej se oči, ne, to je jasný. A s věkem prostě, tak pak jsou čočky, brejle.
1: No to právě dost jako veteránů
0: ano.
1: Má problémy, že na tu mapu už nevidí.
0: Ano.
1: A takže jsou takový... Nechci říct vychytávky, ale ano. Že se jako zvětšuje měřítko, že ta mapa je jako větší a jde
0: jako
1: to
0: speciálně
1: vidět.
0: Pro ně, ale...
1: Jo, přesně.
0: Jako
1: tak.
0: Pro vás ne.
1: Pro nás ještě ne.
0: Promiňte, já už se cítím jako veteránka, mohla bych dostat tu velikou
1: no,
0: mapu.
1: To bohužel.
0: No ale pak
1: nejde.
0: Se zvětší i objem celý té mapy.
1: Jo,
0: ne,
1: jo, pak třeba místo A4...
0: Tato balení pak trvá...
1: místo A4 člověk běží s A3.
0: Jo, jasný. Takže se na to myslí.
1: Jo, myslí se na starší lidi.
0: Se musím narodit ještě jednou a musím asi průbnout tady tohle.
1: Ale já myslím, že je pořád příležitost zkoušet orientační běh.
0: To já jenom
1: spot já pro všechny.
0: Jo, to asi, no to asi jo. Prosím tě, pak je ještě ale nějaký jako orientační běh, že chytáš signál. Radio
1: orientační běh, no, ale no. To já asi hrozně nemám ráda, když se to přirovnává k našemu sportu.
0: No,
1: já
0: jasně.
1: Si myslím, že je to takový pasport a je
0: jo,
1: to
0: fakt.
1: Hrozně divný a vůbec
0: to
1: vlastně nerozumím.
0: To je na principu
1: nerozumím.
0: Toho, že vlastně vysílá signál ten lampion.
1: Jo a oni mají
0: a
1: nějaký
0: musíš...
1: sluchátka a
0: jasně.
1: Nějak já vlastně nevím, poslouchají vlny a podle toho
0: no, lokalizují. No jasně, vy očima a oni ušima, no, hold, no, jo, jasný.
1: Ale... Je to divný sport.
0: Jo, a vznikl až po vás teda, jako jo?
1: Ty jo,
0: jako
1: tak
0: oni
1: to...
0: jsou opičáci nebo vy?
1: Ty jo, tak to nevím.
0: Jestli by neměli řekla. Mít neradě oni vás spíš, jako víš, nebo je, opatrně.
1: Já moc na tu historii nejsem, takže tohle fakt nevím.
0: Jo, jasný. Co tě jako vlastně čeká teďko nejblíž? Kolik embark v sobě teďko skrýváš?
1: Za 2 týdny mistrovství Evropy v Litvě.
0: A ve městě nebo?
1: V lese.
0: Žádnej tvůj oblíbený sprint teda.
1: No, já mám asi radši ten les, takže
0: máš
1: já se docela
0: les.
1: Divím, že jsem z toho sprintu získala medaily.
0: Okay, máš radši les?
1: Jo, ten les je takovej ten pravej orientál.
0: Dobře, ale chápu. Ale zároveň si říkala, že jako vyděsí tě, když je trasa dlouhá.
1: To jo. Ty sprinty jsou kratší, ale pořád ten les je takovej prostě srdcovka.
0: Jo, je to to pravý. Jako,
1: jo, je to pravá divočina, ten princip našeho sportu.
0: To chápu. A to světový embargo je pro jakou oblast tentokrát? Nebo jak vlastně často je mistrovství světa? Každý rok?
1: Každý rok, ale střídá se sprintový právě ve městě a lesní v lese.
0: Jo, takhle. A proč to nemůže jít zároveň? Vždyť je to úplně, to by nebyl takový problém, ne?
1: No ono to...
0: V lese někde vedle města a pak jdu do toho města.
1: Dřív to tak bylo, ale teď se to právě takhle separovalo a abychom se asi, abychom toho neměli věděli, tolik a aby právě na tom jednom šampionátu nebylo třeba 6 disciplín a nebylo to jako moc dlouhý.
0: No, jasně, no, ale tak víš co, to se týká jako hodně sportů, že když je mistrovství světa ve fotbale, v hokeji, tak prostě to běhá jako 3 týdny, měsíc to
1: je to
0: existuje.
1: Tak.
0: I olympiáda a bohužel jako orienták není vlastně to a přitom asi by si to zasloužil. Bojuje? Máš pocit, že bojuje někdo o to, aby orientační běh se dostal na mapu olympijských prostě sportů?
1: Jo, myslím si, že o tom určitě nějaký debaty jsou,
0: jasně.
1: Ale že to není asi nějak super proaktivní.
0: Není to proaktivní. Je to takové jako fakt jako dramatické, když se to hezky přiblíží, tak to umí být i zajímavý. Lucie Dittrichová je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucka Dittrichová. Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Zajímá mě, jak se vlastně dá vylepšovat, když vlastně už to, aby to proběhlo podle tvých představ, takže vlastně potřebuju, aby si vzala na trénink. Aby si zbalila tašku, boty, mapu, buzolu, nebo co?
1: Jo, přesně tohle je to, co jsi řekl. Dobrou náladu nejlíp.
0: Dobrou náladu!
1: A pak musíš vyrazit do nějakého hezkého lesa. Orienták je v tomhle hrozně super, že právě pointou toho je navštívit co nejvíc těch odlišných terénů, takže my vlastně hrozně cestujeme po nějakých různých soustředěních a podíváme se vlastně po celém světě, když to tak řeknu, a je to super, abychom právě poznali všechny typy terénů a uměli se orientovat úplně všude.
0: A myslím, že to byla jako prapůvodní myšlenka toho, kdo vymyslel tenhle sport, jako aby se ty moji sportovci, kteří usilují, mohli podívat do finských lesů a i do přístavního města.
1: Možná jo.
0: Jo, takže možná. Takže ty to máš vlastně jako když chceš přiblížit někomu, jak je to úžasný sport, tak řekneš, poznáš všechny lesy jako světa a podíváš se i do měst, protože prostě sprinty se běhají ve městě.
1: Přesně tak.
0: No a když se to tak vezme a máš nacestováno teda?
1: Mám nacestováno, byla jsem...
0: Ve svých 21 si byla po celém světě už? Na všech
1: úplně
0: kontinentech?
1: Ne, to ne. Zatím asi mám procestovanou jenom tu Evropu.
0: Evropu hodně.
1: Různý Skandinávie, Španělsko, Portugalsko,
0: chápu.
1: Itálie, Francie.
0: Chápu.
1: A tak. Takže úplně...
0: A mimo Evropu?
1: To jsem ještě ty nebyla s
0: jako
1: orientákem.
0: S
1: orientákem ne, ale teďka jsem měla možnost vycestovat do Číny.
0: Okay.
1: Za orientákem, ale jelikož studuju, tak jsem to musela odmítnout, protože mi to úplně nepasovalo.
0: Jako možnost jako běhat za nějaký čínský klub? Nebo?
1: Pořádají se tam závody, právě mezinárodní, a tím, že jsem měla právě tu medaili z mistrovství světa, tak mě tam vlastně
0: tak si
1: pozvali.
0: Tam zablikala si jim tam jako žádoucí.
1: Přesně. A
0: ty jsi jim řekla,
1: tam...
0: sorry, ležím v zeměpise a nemůžu. Studuješ? A co studuješ?
1: Studuju stavárnu.
0: Stavárnu, výborně, protože prostě máma s tátou a brácha ze ségrou běhali. Táta má vystudovanou stavárnu, máma taky.
1: Ne, tak to
0: není. Tak jo, je to natěsno.
1: Taťka má vystudovanou strojku a mamka nějakou pedagogiku.
0: Jo, super.
1: Stavárna
0: hezky
1: naší rozhozený. Rodině moc nefičela.
0: Takže jsi šprga, jako jsi průkopník stavárny.
1: No ne, opečila jsem se po sestře, po starší.
0: Jo, dobrý. Říká, to je snadný, to při tom orientáku zvládneš levou zadní. Tady tu stavárnu.
1: No,
0: něco
1: takového.
0: No a tak počkej. No a ještě vlastně se vracíme k mistrovství světa, říkala jsi Litva.
1: Itálie. V Litvě budeme mít mistrovství Evropy.
0: To bylo. V Litvě bude mistrovství Evropy. A další nějaký embargo, který máte na mistrovství světa, je už nějaký?
1: Třeba příští rok v Maďarsku.
0: To jsme neřešili, no vidíš. To je taky rovina, ale...
1: No, právě
0: pusta,
1: že...
0: Pusta, nic, jezero.
1: Má to být kousek právě od...
0: Balatonu?
1: Ano, od Balatonu. Hmm. Ale rovina to tam úplně není. Myslím si, že tam budou docela kopce.
0: Fakt?
1: Hlavně tam bude docela vedro. Máme to někdy v srpnu. A
0: no,
1: to bude podle mě
0: vedro.
1: Docela problém.
0: To ta mapa by neměla být zelená, ale taková jako vyšisovaná. Ano, že bude fakt jako teplíčko. A to vadí, viď? To není to úplně prýma.
1: Není to úplně prýma pro vytrvalostní sporty.
0: Kape ti pod i na mapu? Jako, jasně, úplně si to představuju.
1: Pod kape úplně všude. ale ne, asi když má být člověk 90 minut někde v lese ve 30 stupních.
0: Dobře, ale jsi aspoň v lese, tam by to smrdělo stínem maličko,
1: no,
0: že jo?
1: No, stín tam je, ale...
0: Fajn.
1: Ale celkově podávat nějaký
0: výkon
1: v teple není úplně top strop.
0: Takže se netěšíš rovnou se netěšíš do Maďarska. Řekněme si to otevřeně.
1: Ne, tak bych to úplně neříkala. Ale to teplo tam bude asi velký
0: problém. Je to takový strašák. Do té Litvy se třeba jako těšíš víc?
1: Jo, tam se těším docela, ale tam je třeba problém, že ty lesy tam jsou občas docela hnusný, jsou tam kopřivy a tak.
0: A to je hnusný les, když je tam prostě příroda. Les. Když je tam příroda jako taková ta původní, jako když je to natura.
1: No.
0: Tak to je ti protivní, no? Kopřivky, nutrika.
1: Kopřivy úplně nemám ráda, no.
0: Ostružení, zamotace, nebo tak.
1: To je takový nic moc. Jsou tam hnusný
0: lesy, když si to pamatujte. No, prostě hnusných lesů mě nezvěte. A do Číny taky ne, protože studuju. Hele, a co tam jsou ještě zajímavý, co mě zajímá, jsou štafety.
1: Štafety, jo, to je taky disciplína.
0: Ano.
1: Běháme holky a kluci zvlášť a jsou tři úseky, takže běží
0: tři. Který jsou stejný?
1: Ne, jsou takzvaně farstovaný.
0: Někdo nachystá pro každý úsek.
1: A jsou hodně podobný, ale ne úplně stejný. Každý má trochu jinačí kontroly, které jsou jako celkem kousek od sebe,
0: jasně,
1: ale nejsou to ty stejné kontroly.
0: Přesně na
1: tak.
0: Schvál,
1: vlastně. To je přesně
0: a to se
1: tak.
0: Startuje s hromadným startem, že
1: jo,
0: tam je to na hromadu.
1: Tak.
0: A tam se dá i opisovat takzvaně,
1: jo,
0: ale riskuješ, prostě když se napojíš na švába, nějaký, který prostě kufruje, tak ty kufruješ taky rovně.
1: Přesně tak.
0: Takže, jak se to řeší, tohle?
1: Že je člověk někde v kufru.
0: No ne, že seš v kufru, ale že se napojíš na špatného favorita. A nebo že se vůbec chceš napojit, jako že nemáš svoji hlavu.
1: No, to
0: jak
1: je právě,
0: urvat to, že, aby si byla své hlava?
1: Asi způsob, jako je nějaká taktika těch štafet, že je to úplně jiná disciplína. Člověk se právě nesmí nechat úplně ovlivnit těma soupeřema, takže si musí ten svůj závod. I když ví, že třeba tamhle soupeř, Švéd,
0: je velký
1: favorit a mohl by se s ním potahat, tak právě vlastně nemůže, protože by se mohl dostat na jinou kontrolu.
0: A jo, je mi to jasný.
1: No
0: a jak najednou běžíš, jsi přesvědčená, že tudy a pět lidí tě odbočí prostě jako prudce někam, nebo jiné prudce, aby to bylo ještě víc matoucí, tak jenom mírně.
1: No,
0: tak to přece, jako bych zbyla koníček, tak tam za nima trošku chceš, že jo?
1: Je to tak, ale právě člověk musí zachovat tu chladnou hlavu a jít si to svoje, no.
0: A je to o fous rajcovnější, ty štafety, nebo je to průda, protože se musíš spolehat i na někoho jiného?
1: Na mě to vlastně hrozně baví, protože je to takový kontaktní, víc není to úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
0: A máš to ráda, jako tu týmovost,
1: jo,
0: protože jinak je to vlastně individuální sport, až tady na ty štafety, které jsou asi ale výjimečnější o fous, ne, než...
1: Jo. Ale baví mě to, je to super, člověk se navzájem podporuje.
0: Že se plácáte si s holkama,
1: přesně tak,
0: sdílíte radost.
1: Když to vyjde, tak můžeme sdílet radost.
0: Jasně,
1: s ostatníma.
0: A když to nevíde, tak se roztrousí trošku ta starost.
1: tak sdílíme smutek.
0: Lucie Dittrichová, hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně, která mě protáhla po svým place. To mám rád. Emoce. Potřebuji nějaký emoce. Emoce mě živějí, já se živím emocema, přeposílám je, prostě jsem taková emoční houbička, blablabla. Tak máš nějaký jako takový emotivní zážitky z toho, co vlastně, když vlastně říkáš, že to je takový soudržný sport, že jste tam i kamarádi a musíte se chovat fair. Je to v rámci vlastně jako tý český, orientační, běžecký rodiny, anebo jste všichni kámoši jako i ve světě?
1: Jo, já bych řekla, že jsme takhle fakt jako strašně všichni si blízci jako mezinárodně, že se všichni známe a vlastně se jako zdravíme na těch závodech a nemáme problém se pobavit úplně s každým a to je právě hrozně super a jsem hrozně ráda tady za tu naši komunitu.
0: Takže to udělá ten sport. Je to podobný teda, když bych to měl srovnat, jak už mám těch pár rozhovorů za sebou, že, jako, že třeba lidi od vody jsou takový vlastně. Je to ta příroda teda možná, jako co ty lidi pospojuje tak, že na sebe jsou milejší nějaký a takový, jako, a že jsou i fér, no.
1: Možná jo, no.
0: Voda prostě, vodáci bývají taky soudržní, pak se jdou a zpívají někde potom u táboráku.
1: Jo.
0: Vy se taky scházíte někde potom v tom škaredém lese, jako třeba se srpem a kosíte ty kopřivy, aby to příští rok už bylo jako fajn.
1: Ne, to vyleženě ne, ale ne, máme tam fakt jako super komunitu, myslím si, že si všichni jako navzájem přejem dobrý výsledky a...
0: Dobře, a zároveň, Lucie, mi ale řekni, ty znáte se a dobře, jako mimo závod si řeknete, ale stejně, máš nějaký okruh vlastně... nejenom favoritek, ale i nějakých oblíbenkyň a dejme tomu těch druhých, ale spíš, když to máme hodit do pozitivna, tak kdo bývají favoriti tady v tom? Já si typnu Severany, ale...
1: Je to tak, Skandinávci, Noři, Finni.
0: A čím to je? Mají krásný lesy.
1: Mají fakt krásný lesy, ale hlavně ten sport je tam hodně populární, dělá to fakt hodně lidí. A hlavně na to mají super podmínky. Ty lesy, těch lesů je tam fakt strašně moc a jsou to jedny právě z nejtěžších terénů jako na světě vůbec. Takže oni se můžou zdokonalovat a jsou na tom fakt parádně technicky. Dobře se orientují.
0: Ale pak jim to sedí i ve městě, i na sprinty jsou dobrý.
1: Jo, jsou dobrý úplně ve všem. Ale právě ty sprinty, tak to je víc otevřený, protože vlastně...

0: Města jsou úplně všude, takže dobrý sprinter může být úplně kdekoliv, když se tak řeknu.
1: A máš nějaký perličky, jako dobře doslepý uličky, chápu, může být. Perlička je i zvětšená mapa pro veterány, to se mi taky líbí. Jsou tam nějaký jako takový ty perličky, jako, že si opravdu někde hodně zbloudila a flákla si tím a řekla se, už to nikdy nebudu dělat, nebo něco podobného?
0: Já teďka jsme byli právě asi 2 týdny zpátky na soustředění v Litvě.
1: Ano.
0: A tam je to takový docela specifický, že tam není moc detailů, je to tam docela dost podobný všude a člověk se jednoduše zamotá, splete si třeba kopeček nebo jámu a tak a dostane se úplně jinam, než chtěl. A tam mi to právě moc nešlo, takže jsem z toho byla taková trošku ve špatným rozpoložení.
1: Ty taková usilová pozitivní dívenka. Jako, jak to vypadá, když prostě Lucinka není v rozpoložení?
0: No, jsem taková...
1: Na sebe. Obrátíš to na sebe.
0: Já jsem asi, nejsem na venek, ale spíš jsem na sebe taková kritická.
1: A jakože se tlučeš jako ne, jako káráš se verbálně?
0: Jo,
1: káráš se verbálně. Já se na to tady nebudu...
0: Přesně, nebaví mě to mezi těma kopřivama, škaredý lesy.
1: A je to teda hmota, je to víc hmota prostě, takový amaroun, nějaký takový prostě hmot, když tam nejsou detaily.
0: Jo.
1: Že nejsou detaily ani v přírodě, tudíž nemůžou být ani na té mapě, je to tak?
0: Jo, je to tam takový docela placatý, jsou tam různý jako malý díry, malý kopečky, je to tam hlavně zelený, takový zarostený, hodně uzavřený, člověk moc nevidí před sebe.
1: To mi přijde docela dobrý, jako na ten váš sportíček, abyste prostě běhali tímhletím.
0: No a když se člověk vyžívá tady v probíhání zarostlého lesa, tak je to vlastně fajn.
1: Jestli chceš být trošku potrestaný, jestli chceš mít až po kolena prostě rozedřený hačnej, prosím.
0: Přesně.
1: Mazej do Litvy, kamaráde, nechci o to vyslyšet. Luče, ať se ti daří ve všem, co děláš, prostě ať ti vyjdou studia, pozdravuj moc doma. A samozřejmě v tom sportu, kvůli kterému jsi tady, tak ať se ti daří. A děkuji ti za rozhovor.
0: Děkuji moc.
1: Na Novotný na place, papa.
2: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem bude belgický klub Royal Union Saint-Gilloise. Pokud chtějí hráči Viktorie pomýšlet na úspěch, musí vylepšit zatím hodně propustnou defenzivu.
4: Ta celá obrana, pořád jako nejsme na těch hráčích, jak bychom si představovali. V tomhle to samozřejmě je problém, protože když útočíme zbytečně, běžíme zpátky díky tomu, že tam nemáme tu důslednou zaru, to mě jako vadí hodně.
3: Není spokojen kouč Západočechů Radoslav Kovář. O počínání jeho svěřenců uslyšíte ve čtvrtek od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů.
5: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Evropská komise představí balík odolnosti proti změně klimatu. Třinec vyhrál na úvod hokejové typ Sport Extraligy v Karlových Varech. Praze brzdí provoz nepojízdný kamion na Štěrboholské spojce a bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 620 miliard a 800 milionů korun v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
8: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
7: Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požáru a sucha označila za léto pravdy. Podle Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu.
9: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
7: Za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde Jan Ištok na 3,5 roku do vězení. Rozhodl o tom odvolací krajský soud v Olomouci. Jeho dvěma komplicům Martinovi a Nikolasovi Mirgovým senát původně nepodmíněné tresty zmírnil na podmíněné. Nahradit taky musí škodu přes 1 000 000 korun, rozhodl předseda senátu Martin Lísek.
10: Odvolací soud více zohlednil osoby obžalovaných, to znamená, že ten uložený trest není jenom o škodlivosti toho činu a následků, který byl způsoben, ale i ta podmíněné odložení trestu odnětí svobody je závislé hlavně na tom, jakého člověka máme před sebou. A v případě obžalovaných Martina Mirgy i Nikolase Mirgy oba obžalovaní neměli přitěžující okolnost spočívající v minulých odsouzeních.
7: Krádež kabelu loni v listopadu na několik hodin omezila provoz na koridoru mezi Prahou a Ostravou. Rozsudek je pravomocný.
11: Sport. Hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. Zářil třinecký golman Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
12: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě, jak se to má hrát. Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
11: Dnes je na programu 6 utkání. Mistrovské Pardubice se od 18 hodin utkají ve východočeském derby s Hradcem Králové a Olomouc s pražskou Spartou. Už od 17 hodin a 30 minut bude Plzeň hrát s Libercem, Vítkovice s Kladnem, Litvínov s brněnskou Kometou a České Budějovice s Mladou Boleslaví. Digitální stanice Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za sportem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna, v Praze komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od kývalky 182. kilometru pojedete pomaleji až k omezení na 196. Hlavně v kamionu, v pravém pruhu osobní jedou o něco rychleji. Na dálnici D48 ve směru z Bělotína do Frýdku Místku popojíždí kolona u sjezdu na Polom. Je tam zúžení za Polomí a zdržíte se chvilku asi 10 minut v koloně. Silnice 20 z Písku do Českých Budějovic se ucpává před Budějovicemi. V obci Dasný se srazilo nákladní auto s osobním. Nic vážného, ale projíždí se kyvadlově a zdržíte se v obou směrech. Ještě do Prahy. V Praze je ucpaný okruh ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Je to kvůli nepojízdnému kamionu na Štěrboholské spojce. Stojí ve směru na Barandovský most za sjezdem na Běchovice v pravém pruhu. Kolona kamionu kvůli němu už z Gbelské ulice. Osobní popojíždějí zhruba od Černého mostu a zdržíte se asi půl hodiny. Ještě jednou pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Po omezení před Jesenicí na začátku omezení stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu a vybočuje se tam dost náhle doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky, déšť nebo místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
14: Krásnou středu vám přejeme při poslechu Radiožurnálu Sport a přejeme vám třeba i aktivní den, pokud chcete aktivní, ho měl Tadej Pogačar necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin. Už tenhle nejlepší současný cyklista znovu šlapal na kole. My to víme proto, že pro vás také sledujeme sociální sítě. Pogačar šlapal doma na stacionárním bicyklu a dokumentoval to na Instagramu a my mu dáváme rozhodně like nebo palec nahoru, protože Pogačar se zotavuje jednak po otřesu mozku a také po operaci klíční kosti a také měl zlomený krční obratel.
2: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

0: Fotbalisté Sparty se chystají na vstup do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu dnes odpoledne v podvečer nastoupí proti domácímu Araratu Arménia. Fanoušky pražského týmu ale aktuálně možná víc zajímá německý Mönchengladbach. Podle dánského listu Tipsbladet má totiž trenér Sparty Brian Priske možná namířeno právě tam.
1: Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale o závazek přivést klub k úspěchu. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako ambiciozního trenéra, ale taky jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam patří.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Mönchengladbach stejně jako vloni odvolal trenéra už po třetím kole německé Bundesligy. Na lavičce Borussie, která ještě nebodovala, skončil Eugen Polanski. A dánský list Tipsbladet přišel s informací, že německý klub by mohl Priskeho ze Sparty vykoupit.
1: Myslím na zápas s Araratem. Přemýšlím nad víkendovým duelem v Olomouci. Fotbal mě naučil nekoukat příliš daleko dopředu. Nedělám si dlouhodobé plány. Nikdy nevíte, co se stane. Pár týdnů zpátky jste se ptali na mou budoucnost po porážce v Hradci. Teď se ptáte na moji budoucnost znovu, ale z jiného důvodu.
2: Brian Priske už jednou ze Sparty odešel. Po dvou titulech v řadě zamířil v roce 2024 do Feyenoordu Rotterdam. V loni v únoru byl ale vyhozen a následně se o pár měsíců později v létě vrátil na Letnou.
1: Myslím, že je přirozené, že jednoho dne opustím Spartu. To je normální. Nemyslím si, že tady budu na věky. To bych byl prvním trenérem v historii. Takže nepřemýšlím nad tím, kdy odejdu.
2: Říká Brian Priske. Minimálně pro úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia stále ještě trenér fotbalové Sparty. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: No a ještě musíme připomenout, že zápas Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18.45 živě.

Na radiožurnálu Sport dnes neuslyšíte pouze Evropskou fotbalovou ligu v podání Sparty. Dnes bude hrát také například Slavia, ta bude totiž rozehrávat český fotbalový pohár MOL Cup. Hrát bude ve Varnsdorfu, hrát se bude od 16 hodin. To pro vás budeme sledovat na dálku a velmi zblízka. Potom uslyšíte zbylé zápasy prvního kola nového ročníku Tip Sport Extraligy. Začínáme v 17 hodin a 30 minut a to hned čtyřmi utkáními: Motor proti Mladé Boleslavi, Litvínov Kometa, Plzeň Liberec a Vítkovice Kladno. V 18 hodin se pak přidají další dva duely: Olomouc Sparta. No a východočeské derby Pardubice Hradec Králové.

0: Před chvílí už jsme vás nalákali dnes večer na živý fotbal a na živý hokej. No a také ještě musíme přidat třetí sport do téhle partičky, a to volejbal. Bude se totiž hrát další zápas na mistrovství Evropy. Češi nastoupí znovu v Itálii v Modeně. Tentokrát proti Slovinsku a bude to přímý souboj o druhé místo a Češi by si rozhodně přáli, protože už mají jisté osmifinále, rozhodně zajistit si druhou příčku a tím pádem mít výhodnější pozici a také jednoduššího soupeře do další fáze. Mimochodem, česká volejbalová reprezentace hrála ale i včera a poprvé prohrála na mistrovství Evropy. Domácí Itálie před vyprodanou halou Hala Panini dominovala. Úřadující mistři světa zvítězili nad českým týmem 3-1 na sety.
1: Se českému týmu povedlo italské hvězdy zaskočit. Vítězství 25-23 mělo nádech senzace. Smečař Lukáš Vašina popsal, proč se pak skóre otočilo.
2: Je to volejbalový chrám tady v Itálii. V prvním setu jsme se vyvarovali nějakých nevynucených chyb. Italové začali tlačit do servisu. Bohužel měli toho pověstného štěstíčka trošičku, protože pár servisů, jak jste mohli vidět na té velkoplošné obrazovce, lízalo lineu fakt o milimetry. Síla Italů je obrovská, ale nemyslím si, že jsme tady udělali nějakou vosturu, vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo.
1: Trenér Jiří Novák určitě považuje Italy za skvělé volejbalisty, kteří ale také mají své slabiny.
3: Jsou to taky jenom lidi. Na druhou stranu samozřejmě mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no, za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to nefungovalo.
1: Ve středu večer nastoupí česká reprezentace proti Slovinsku. Soupeřovi silné stránky zdůraznil nahrávač Ondřej Roman.
4: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to, co umíme prostě. Určitě Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Účka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
1: Zápas se Slovinskem začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Příští sezóna Formule 1 už zná svůj jízdní řád a bude mít o jednu velkou cenu více než letošní ročník, tedy dohromady 24 velkých cen. Ročník 2027 začne potom v polovině března v Bahrajnu, no a v červnu se v Monaku vůbec poprvé pojede také sprint.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Radim Šimek, poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnálu Sport. Každý zápas od první buly po poslední sirénu samostatně v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. S předsedou bulharské vlády řeší i nutnost odložit systém emisních povolenek. Babiše doprovází podnikatelská delegace a také jeho spolustraník ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburku policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Radiožurnálu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek. Ceny průmyslových výrobců v srpnu pokračovaly v meziročním růstu, který zrychlil na 2%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu a zpomalil pokles cen v zemědělství na necelých 12%. Ceny stavebních prací meziročně stouply o 4,5%. V palestinském městě Gaza zemřelo nejméně 8 lidí, včetně dětí, po tom, co se zřítil 6podlažní dům. Více než 60 lidí pohřešují, informuje o tom tamní civilní obrana. Budovu podle mluvčího úřadu poškodili četné izraelské údery. Údery na místě pokračují záchranné akce.
0: Sport.
4: Mladá Boleslav a Liberec postoupili do osmifinále domácího fotbalového poháru. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec ve Vlašimi 2-0. Mezi elitní šestnáctku týmu v MOL Cupu se už minulý týden probojovali fotbalisté Prostějova a Sparty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony u Litomyšle na 35 a v Praze ucpaný okruh. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem se zdržíte. U Hrušové opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově. Zatím jsou fronty v obou směrech do 15 minut. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí hlásíte kolony za Hodslavicemi. Opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově, hlásí naše zpravodajka.
6: Je to řízeno, ale větší kolony jsou do Valašského Meziříčí. Takže z Nového Jičína do Valmezu zdržení 10 minut, z Valmezu do Nového Jičína do 5 minut.
5: Na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku čekejte kolony. V obci Dasný šetří nehodu nákladního auta s osobním, projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta směrem do Budějovic asi na 10 minut. V Praze popojíždějí kolony na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most odtahují za sjezdem na Běchovice nepojízdný kamion. Blokovaný je tam pravý pruh. Kolona kamionu je dlouhá už z Kbelské ulice. Osobní popojíždějí od dálnice D10 od Černého mostu a zdržíte se asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je středa dopoledne a vy už jste zvyklí, že právě v tento čas se také na Radiožurnálu Sport věnujeme golfu. Ve Spojených státech vrcholí sezóna dvěma českým golfistům, ti se snaží splnit si svůj americký sen. Petr Hrubý, Filip Jakubčík, oba bojují o účast na druhém nejvyšším okruhu Crown Ferry Tour pro příští rok. Jak blízko anebo daleko k tomu mají, to nám teď řekne Kristian Šveda. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Oba Čechy čeká druhý turnaj finálové části sezóny. Tak jak se tam dostali a jaká bude nebo může být cesta dál?
1: Finále Crown Ferry Tour se hraje systémem, ve kterém se na každém ze čtyř turnajů objevuje míň a míň hráčů podle bodování sezóny. Češi startovali na úvodním podniku pro nejlepších 156 hráčů ve městě Franklin v Tennessee. Hrubému se sice turnaj nepovedl, neprošel v něm tím katem a nebodoval, ale díky lepší pozici v žebříčku jde dál. Jakubčík, ten si svou pozici mezi nejlepšími 132 pro další turnaj musel pojistit, protože byl na hraně, ale děleným 44. místem se posunul vzhůru a zítra tak oba začnou bojovat o další body v Columbusu. Tam ale hlavně Jakubčík bude muset zahrát skvěle, aby se posunul do té top stovky a kvalifikoval se do třetí části finále. Petr Hrubý bude hájit 97. pozici.
0: No ale i on se bude chtít blízknout dobrým výsledkem, protože nejde jenom o tu účast na posledním turnaji pro nejlepších 60 golfistů. Co dalšího je ve hře?
1: Hlavně členství na Crown Ferry Tour pro příští rok, to si vybojuje právě prvních 60 hráčů bodování sezony a nejlepších 20 dokonce získá kartu na PGA Tour, ale to mají Hrubý s Jakubčíkem, řekl bych, celkem z dosahu. Klíčové je i postavení v první stovce, protože se v ní uděluje alespoň částečný status na túře v dalším roce a taky účast v různých úrovních kvalifikace na PGA Tour.
0: No z Ameriky se teď můžeme přesunout, podívat se také na tuzemská hřiště, protože byly korunováni vítězové domácího okruhu Czech Open Golf Tour. Kdo pak vyhrál?
1: Šampiony jsou Lukáš Janda a Anna Gejdošová. Janda byl jedním z několika amatérských golfistů, kteří zazářili na závěrečném turnaji v Liberecké Ypsilonce. V Liberské Ypsilonce rekordem hřiště 62 ran se blízkl Hugo Mikl, který turnaj vyhrál, ale dělené třetí místo stačilo Lukáši Jandovi k tomu, aby s přehledem ovládl celkové hodnocení a začal znovu uvažovat o přechodu k profesionálům, který podle svých slov před časem spíš zavrhoval. Extrémně vyrovnaná byla soutěž žen, navzdory špatné ráně na poslední jemce vybojovala vítězství v playoff Anna Gejdošová, trojnásobnou vítězku Czech Open Golf Tour Gabrielu Robertu Vítu, tím přeskočila v čele hodnocení o pouhých 16 bodů. Pro srovnání rozdíl mezi prvním a druhým místem mezi muži byl 1050 bodů.
0: No, tak golf český, ale i mimo hranice, i v tuzemsku jsme teď probrali s Kristianem Švedou. Díky za to.
1: Naslyšenou.

Krátce před 11:45 na Radiožurnálu Sport otevíráme nepravidelné okénko, které bychom mohli nazvat třeba lingvistická chvilka ve sportu. V době, kdy se totiž fotbalisté Sparty připravují v Jerevanu na zápas proti arménskému mistrovi Araratu v Evropské lize, arménská federace představila nové dresy národního týmu, no a na nich je Trchnagir. Já jsem tohle slovíčko doposud neznal, ale pro vás jsem zjistil, co to je. Trchnagir je unikátní historické arménské ptačí písmo. Místní kaligrafové totiž historicky zdobili vždy jednotlivá písmena té speciální arménské abecedy, až se z nich nakonec staly podoby ptáků, květin a mýtických tvorů. Takže to je Trchnagir a ten zdobí domácí sadu arménské reprezentace. Design vinkovního dresu zase vychází z ornamentů, které se po staletí používaly ke zdobení a rámování arménských rukopisů. No ale na dresech úřadujícího mistra Araratu Arménia nic takového nenajdeme. Najdeme to jenom na dresech národního týmu. Dresy Araratu Arménia jsou bílo-červené, takové řekl bych až žižkovské, pokud si vzpomínáte, jak vypadá dres Viktorie Žižkov, no zkrátka z bílá s červenou, to bude pro Spartu určitě další motivace dnes uspět v Evropské lize. Ještě jednou připomínáme, 18:45, to je čas, kdy začíná přímý přenos na Radiožurnálu Sport.

Martin Vítík, český fotbalista ve službách Boloni, se poslední zápasy příliš do hry nedostával, ale možná ho čeká změna. Český fotbalový reprezentant totiž bude mít v Boloni nového trenéra. Vedení klubu oznámilo, že po pouhých 4 zápasech odvolalo Dominika Tedesca. Nahradil ho Raffaele Palladino, ten podepsal 3letou smlouvu.

0: Češi pozvali vedle školáků v Superlize soupeře z České Lípy. Do tabulky nejvyšší soutěže si potom připsali 3 body po výhře 8-3 právě za vydatné podpory mladých fanoušků.
1: Poprvé jsme úplně pro školy tady hráli během poháru mistrů 2011 a v Superlize to bude podle mě tak 10 let zpátky, kdy jsme začali ty zápasy pořádat. Tradiční akce, hezká, školy se nám vrací. Na začátku sezóny vždy se snažíme ukázat ten florbal v nejlepším možném aranžmá.
2: Vypočítal historii zápasu pro školáky generální manažer florbalistů Mladé Boleslavy Tomáš Pacák. Podobné duely mají také přilákat ty nejmenší právě k tomuto sportu.
1: Je to jeden z těch našich cílů, abychom tady zapálili nějaký ohýnky v těch očích a v srdíčkách těch dětí, aby chtěli si florbal v ideálním případě vyzkoušet a hrát ho za bolku.
2: Pro děti je návštěva utkání vítaným zpestřením. Žáky základní školy z Kosmonos přivedl do hlediště učitel Tomáš Novák. Mimochodem muž, který v minulosti oblékal dres jak florbalové Mladé Boleslavy, tak i České Lípy.
3: Pro mě je to po ukončení té florbalové kariéry samozřejmě trošku něco jiného, ale děti si můžou společně s dalšími školami z Boleslavy vyzkoušet něco, co asi úplně jen tak nezažijí.
2: Přišla děvčátka, tak se zeptám nejprve na křesní jména.
4: Já se jmenuji Nelinka.
5: Já se jmenuji Barbora.
6: A já Valerie.
2: Jak se vám líbí florbal?
6: Je fakt dobrý.
7: Mně se taky líbí.
8: Mně taky.
2: Baví vás ta atmosféra tady, nebo co vás na tom nejvíc baví?
9: Mě na tom nejvíc baví, že dávají góly. A ty soutěže jsou taky dobrý.
2: Líbil se i samotný zápas. Pro hráče pak byl přeci jen jiný. Už jen kvůli brzkému začátku. Pokračují dnes útočník Mladé Boleslavy a zároveň odchovanec českolipského florbalu Mikeš Motejzík a hostující Ladislav Pekárek.
10: Určitě jsou zvláštní v tom, že se musí vstávat, když se přijde do šatny, tak všichni ještě takový trošku rozespalí, takže musí se trošku ta rozcvička víc nakopnout a líp se do toho dostat, ale jinak za sebe si myslím, že ten zápas potom už je obdobný jako odpolední. Všem dětem děkujeme a bylo to super, protože při každém gólu takový rámus to tady jen tak není.
11: Není to jednoduchý, ale každý se s tím musí vypořádat tak, aby byl ready, takže oba dva týmy to máme stejný, takže si to není příjemný, ale každý má stejnou startovací linii.
2: Výhodou školních zápasů je pak zaplněná hala.
1: Pohybujeme se někde na hraně tady té skloudované kapacity nějakých 700-800 dětí, které tady máme v té hale a vždycky je to moc hezký jak pro ně, tak i pro ty hráče na té ploše, který tu speciální atmosféru samozřejmě velmi ocení.
2: Uzavřel Tomáš Pacák z Mladé Boleslavy, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsou. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
7: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Podle opozice ale nemá dostatek pravomocí ekologickou zátěž zlikvidovat.
8: Nemá legislativně možnost dekontaminace, nemá povolení na sanaci.
7: Zvláštní tribunál pro Kosovo odsoudil bývalého kosovského prezidenta Tačiho za válečné zločiny.
9: Panel vás odsuzuje k jednotnému trestu vězení na 25 let. 25 years of
7: imprisonment. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy, představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Kolona popojíždí u nádrže Nové Mlýny směrem do Brna. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty do 27 stupňů. Je středa 16. září, hezké poledne přeju zpráv Kateřina Cousirisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
7: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
10: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
11: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
10: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
8: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
10: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
7: A v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě máme reportérku Jitku Englovou.
12: Sem do toho prostoru přijeli brzy ráno armádní terénní pick-upy auta Národního parku, hasičů, policie a další a projeli je do lesa na místo těch nálezů, kam už je tedy pro nás vstup zakázaný. To setkání skončilo zhruba před hodinou. Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený při odchodu potvrdil, že šlo o schůzku se zástupci ministerstva životního prostředí a obrany o postupu při odstraňování té zátěže. Další jednání podle něj budou následovat, ale teď v té první fázi bude mít park na starosti zpřístupnění cest a vykácení stromů v tom prostoru. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
7: Haagský tribunál pro válečné zločiny spáchané v Kosovu poslal bývalého kosovského prezidenta Hašima Tačiho na 25 let do vězení. Uznal ho vinným z válečných zločinů proti civilistům během ozbrojeného boje za nezávislost Kosova v letech 1998 až 99. Tehdy byl Tači vrchním velitelem kosovské osvobozenecké armády UČK. Vyhlášení rozsudku sledoval redaktor Pavel Novák.
13: Hašim Tači a tři jeho spoluobžalovaní se dopustili několika stovek činů nezákonného věznění, krutého zacházení, mučení a dokonce vraždy. Nepřímo oni sami, ale jako představitelé kosovské osvobozenecké armády o nich věděli, nic proti nim neudělali a podněcovali k ním. Zločiny byly součástí plánu na eliminaci politických odpůrců. Vyvězení byli bezdůvodně v nelidských podmínkách, drženi údajní zrádci nebo kolaboranti se Srby. Přes 300 takto zadržených zažilo mučení. Tači byl uznán zodpovědným i za 96 vražd. Soud přijal jako polehčující okolnost, že se soudu vydal dobrovolně. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
7: Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney.
14: Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
7: Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři si stěžují na vysoké ceny pohonných hmot.
15: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
16: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
15: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho se rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech vládě. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev, zjistil to Radiožurnál.
17: Pět firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
18: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhodu.
17: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Radiožurnál.
7: Policisté zjišťují, jestli někdo může za poškození lodí na řece Jizeře při závodě kajaků. Závodníci a jejich trenéři podezírají majitele vodní elektrárny, že úmyslně snížil hladinu řeky. Ta klesla při srpnových závodech o půl metru.
19: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
20: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
19: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
21: 7 až 10 cm prasklina.
19: Polák odhaduje škodu.
21: Až 75 tisíc.
19: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektrárn. Tráren nad závodištěm.
22: Někdo musel manipulovat na jezu.
19: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou, Radek Duchoň, Radiožurnál.
23: Sport. Pražská Sparta vstoupí do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Duel začne v 18 hodin a 45 minut. České volejbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. S bilancí 3 výher a 1 porážky nastoupí v Modeně od 21 hodin proti Slovinsku, které bude podle nahrávače Ondřeje Romana silné.
24: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to, co umíme prostě. Ještě Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
23: Šesti zápasy bude večer pokračovat první kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Představí se třeba mistrovské Pardubice, čeká je východočeské derby s Hradcem Králové. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem a živě odvysílá i utkání fotbalové Sparty a volejbalové reprezentace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná 52 za Mikulovem a komplikace na Pražském okruhu. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna popojíždějí kolony před nádrží Nové Mlýny. Na hrázi pracují silničáři. Kolona je teď pouze ve směru do Brna, je dlouhá, zastavíte u odbočky na Věstonice. V Praze se pomalu rozjíždějí kolony na okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce překážel nepojízdný kamion, ten už odtáhli a jede se opět dvěma pruhy. Kolona hlavně kamionů je dlouhá, zastavují už v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí. Pozor, nepojízdný kamion teď na okruhu i ve směru z D1 na letiště. Stojí v pravém pruhu na začátku omezení před Jesenicí. I tam už je odtahovka, dojíždí se do kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, postupně až oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy to budou i bouřky. Teploty odpoledne 22 až 27 stupňů, na horách dnes většinou naměříte kolem 18. Tolik zprávy.
4: Je 10 minut po 12. Krásné odpoledne. Ještě ke zprávám přidáme jednu z motosportu. Asi každý jezdec na motocyklu, třeba i Filip Salač, který jezdí třídu Moto 2, si přeje dostat se do té královské MotoGP. No a ono se to povedlo jednomu jezdci, který je spolujezdcem Filipa Salače. Je to Senna Agius, tedy australský jezdec, který je vlastně soupeřem Filipa Salače ve třídě Moto 2. Od příští sezóny se právě tenhle Australan přesune, ale o stupeň výš do královské MotoGP. 21-letý závodník bude jezdit za tým Tech 3. Ten dnes jeho angažování oficiálně oznámil.
2: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: I v Saudské Arábii mají na stadionech neposlušné fanoušky. Není to pyrotechnika, není to vběhnutí předčasně na hřiště, jako to třeba vídáme v Česku, ale vlastně je to možná daleko horší. Klub At-Tawun dostal teď trest za chování svých příznivců, kteří v sobotu v utkání proti klubu Al-Hilal provokovali portugalského záložníka Rubena Nevéše. Skandovali totiž jméno zesnulého Dioga Joty. Nevéš byl spoluhráčem a blízkým přítelem portugalského reprezentanta Joty. Ten loni ve Španělsku zemřel společně s bratrem při autonehodě. Nevéš byl dokonce jedním z těch, kteří při pohřbu nesli jeho rakev. No a Nevéš to při samotném zápase bral v celku s nadhledem, ironicky zatleskal divákům, později potom ukázal do nebe na svého zesnulého kamaráda a kroutil hlavou. No a saudsko-arabská disciplinárka, ta už nebyla tak schovývává, jednala, rozhodla, že tým musí příští dva domácí ligové zápasy odehrát za zavřenými dveřmi a navíc k tomu musí zaplatit pokutu 100 000 reálů. Ptáte se, kolik to je? Je to 500 000 korun.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Dnešní odpoledne a podvečer na radiožurnálu Sport bude patřit především hokejové typ Sport Extralize a také evropské fotbalové lize, večer také mistrovství Evropy ve volejbale, to ano. No ale na dálku od vás pro vás budeme sledovat také další kolo fotbalového poháru. Pražská Slavia ta dnes jede na hřiště Varnsdorfu, tenhle zápas se rozehraje v 16 hodin, připomeňme Varnsdorf, tým, který ještě nedávno měl i prvoligové ambice, teď hraje třetí ligu, zápas začíná v 16 hodin, stejně jako utkání Slovácka s dalším třetiligovým týmem s Neratovicemi a také zápas mezi Příbramí a Hradcem Králové. Připomeňme, že Příbram ta je druholigová. No a potom na velký zápas se chystají v týmu FK Kozlovice. Ty dnes čeká asi největší zápas v historii klubu. V 16 hodin hostí ve třetím kole MOL Cupu prvoligové Pardubice. No a přitom jedno velké vítězství už fotbalisté Kozlovic zažili, když v minulém kole na penalty vyřadili obhájce poháru z Karviné.
1: Ohlasy byly jenom pozitivní, došlo nám hodně přání z celého okolí tady aj z Fačru a z vedení Moravy. Dokonce se přihlásili aj dva sponzoři noví, kteří by nás chtěli podpořit, takže tento zápas nám přinesl aj hlavně ty pozitivní stránky. Byl to zápas, který byl nad naše očekávání. Doufám, že fanoušci byli spokojeni a doufám, že budou spokojeni aj při tomto zápase, který nás čeká teďka ve středu 16.9.
2: Tím utkáním je duel s Pardubicemi. Je to historicky poprvé, kdy Kozlovice hostí ligový celek. S výsledkem losu ale dle předsedy klubu Lubomíra Korítka někteří fanoušci nebyli spokojeni a přece jen čekali ještě věhlasnějšího soupeře.
1: Možná někteří diváci a fanoušci jsou zklamaní, ale já jsem spokojený, protože Pardubice jsou prvoligové mužstvo, je to dobré mužstvo a přijít nějaké mužstvo s hodně fanouškama, aby nám tady udělali trošku neplechy, tak ne, já jsem spokojený.
2: Doplnil pragmatický předseda. A i když se zrovna z Pardubic neočekává početný výjezd fanoušků, má klub s pořádáním takového utkání i tak dostatek starostí.
1: Určitě musíme posílit pořadatelskou službu, aspoň jednou tolik pořadatelů, co míváme při normálních divizních zápasech. Jsou tam nějaké požadavky na střídačku, musí být zvětšená střídačka pro ligové mužstvo, jo, ty mají 22 realizační tým a ty mají 22, nám stačí 13, jo, takže musíme zvětšit nějak prostor pro střídání hráčů, ale jinak tady s tímto mužstvem nějaké velké opatření dělat nebudeme. Pořadatelská služba, doufám, že to zvládne a zápasem se budeme bavit.
2: A zábava by to opravdu měla být. Vždyť Kozlovice ještě nikdy s prvoligovým soupeřem nehráli.
1: Tak jak jsme před dvěma rokama oslavili 100 let klubu, tak takový zápas jsme ještě nehráli, ani nehrál se na území Přerova ještě zápas, že by se hrálo soutěžní utkání, kde by hrál prvoligový tým, takže pro nás je to fakt zápas století. Nevím, jestli se ještě někdy bude opakovat, ale fakt se na to těšíme. Nemůžeme nic ztratit, můžeme jenom překvapit a věřím, že překvapíme.
2: Doufá Lubomír Korítko, který se v klubu stará o první poslední. Od sečení a lajnování hřiště až po objednávky zásob pro občerstvení. A přirozeně vycítil, že z takové události je třeba co nejvíce získat. Třeba prodejem speciálního fanouškovského zboží nebo přidáním dvou dalších výčepů.
1: Dělali jsme na tento zápas tak aspoň nějakou vzpomínku, že budou prodej šiltovky klubu. Posílili jsme o další výčep ještě, protože čekáme těch diváků alespoň tolik, jak bylo, a neli víc, takže musíme posílit to občerstvení, aby nevznikaly tady fronty a lidi byli spokojeni i po té stránce se zabezpečením a se servisem kolem toho zápasu.
2: Servis a občerstvení jsou totiž věci, kvůli kterým se do areálu sportu v Kozlovicích chodí i mimo divizní zápasy. Čepované pivo s cenou pod 40 korun a klobása za 65 totiž široko daleko k dostání nejsou. Takže i v případě jednoznačné porážky jistě budou fanoušci odcházet spokojení. Na Karvinou v minulém kole jich přišlo rekordních 1160. Nyní se hranice možná bude ještě posouvat. Z Kozlovic Adam Kunet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
5: Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
6: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard a 800 milionů korun, v porovnání s červencem o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Při pádu vrtulníku ve městě Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří z něj informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy. Na místě začalo hořet, nehodu úřady vyšetřují. Ode dneška se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz.
1: Sport.
6: Formule 1 s Mezinárodní automobilovou federací FIA představili kalendář závodů na příští rok. Navýšil se počet sprintů. Bude jich 10, jeden z nich nově i na okruhu v Monaku. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a Turecka. Sezóna začne v březnu v Bahrajnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony kamionů v pravém pruhu. Aktuálně od kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. V Praze se ucpává mimo jiné Kbelská ulice ve směru na Ústí nad Labem. Na konci Kbelské se v levém pruhu srazila 3 auta. Kolona od sjezdu na Novopatskou a je to asi na 15 minut. Kolony čekejte i na Pražském okruhu za sjezdem z dálnice D1 směr Plzeň. Na začátku omezení před Jesenicí odtahují nepojízdný kamion v pravém pruhu a brzdí se už ve sjezdu z D1. Pozor, ucpaná je taky silnice 101 z Říčan k dálnici D1. Kousek před nájezdem na D1 havarovalo osobní auto. Projíždí se Kivadlově, kolony jsou tam teď pouze z Říčan na 15 až 20 minut. Na silnici 57 z Nového Jičína do Valašského Meziříčí pracují silničáři. Za odbočkou na Hostašovice se teď jede Kivadlově, kolony až 15 minut obousměrně. A ještě silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Přímo u Chotíkova se srazila 2 osobní auta. Na místě se zjíždějí hasiči, čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zatím je většinou jasno až polojasno, postupně bude oblačno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Sledujeme pro vás také to, jak se vyvíjí tenis. Sára Bejlek vstoupila do turnaje v Guadalajaře výhrou 6-4 a 6-3 ve druhém kole nad Eliší Parksovou. První kolo odpočívala česká tenistka. Ve čtvrtfinále se třetí nasazená Češka střetne se Španělkou Kristinou Busalovou. Ta ji před dvěma týdny vyřadila v úvodním duelu US Open. No a tohle utkání, to čtvrtfinále v Jižní Americe, pro vás budeme samozřejmě sledovat dál na Radiožurnálu Sport.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga znovu začala a znovu ji v každé utkání uslyšíte na radiožurnálu Sport, případně nerušeně na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. V minulé sezóně se hokejovému obránci Jakubu Zbořilovi ve Vítkovicích nevedlo úplně dobře. Po příchodu z Pardubic byl brněnský odchovanec často vylučovaný, celkem nazbíral 79 trestných minut. Teď se chce v tomto ohledu zlepšit a větší disciplínu by mu mělo dodat i kapitánské C-čko, které bude na vítkovickém dresu nosit.
1: Znamená to pro mě obrovskou čest a velikou zodpovědnost. Cítím se v tom dobře, myslím si, že je to věc, která mě může jenom posunout, jak hráčsky, tak lidsky. Myslím si, že mě to požene jenom nahoru na tom ledě, abych ze sebe vydával ty nejlepší výkony, abych šel dobrým vzorem pro kluky v šatně.
2: Říkal Jakub Zbořil před novou sezónou. Kapitánem byl naposledy někdy v Žácích, ale má dobrý vzor.
1: Hodně lidí se mě zeptalo, kdo byl nejlepším lídrem, co jsem v životě zažil, a já vždycky musím říct Patrice Bergeron. To byl nadčlověk. Měl kolem sebe, teď je to populární term, měl prostě auru.
2: Popisuje kanadskou legendu týmu Boston Bruins, kterou poznal v jeho posledních třech sezónách.
1: Všichni ho chtěli následovat, byl to člověk, který se nedíval na rozdíly v hráčích kolem něj, první, čtvrtá lajna, nebo první, nebo druhý golman, mladej, nemladej. Všichni, co přišli do té šatny, tak Patrice byl ten člověk, který vás přijal víceméně do jeho rodiny a vy jste se v té šatně prostě kvůli němu, už jenom kvůli tomu jednomu člověku cítil dobře. A to si myslím, že takovejhle, že by chtěl být taky.
2: Říká Jakub Zbořil, že by se chtěl Patrici Bergeronovi podobat. V NHL v Bostonu strávil obránce Vítkovic 4 roky. Teď bude chtít být v další sezóně v Ostravě disciplinovanější.
1: Minulý rok jsem to moc nepředvedl někdy to byly špatný fauly, chtěl jsem hrát tvrdě, někdy to tak prostě z toho hokeje vyjde, je to rychlá hra, chcete do někoho vletět, trefíte ho špatně, jdete do šatny, už se s tím nedá nic dělat.
2: I když Vítkovicím příprava výsledkově nevyšla, Jakub Zbořil věří novému trenérovi, Francouzi Jori Kutrejemu.
1: Cílevědomý člověk a nenechá se rozhodit z jeho cesty a myslím si, že si zatím jde, že nám to ukazuje každým dnem, myslím si, že má cenu ho následovat a my v šatně věříme jeho stylu, jeho nějaké vizi, jak nás vidí, a rozdal nám určitý role v týmu. Myslím si, že všichni se to budou snažit plnit a myslím si, že je to super trenér.
2: Doplňuje před dnešním prvním domácím zápasem nové sezóny proti Kladnu Jakub Zbořil. Utkání začne v 17:30. David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sebastian Korda, Toby Kodat, Martin Dam i někteří další. Byl by z toho ideální, za ideálních okolností zřejmě velmi silný tým tenistů, kteří se sice narodili českým rodičům, ale sportovně vyrůstali a studovali v Americe, takže také teď reprezentují Spojené státy. No a jeden z nich je právě v Praze a připravuje se na kvalifikační utkání Davisova poháru proti českému výběru, syn někdejšího pátého deblisty světa a vítěze čtyřhry na US Open, Martin Dam.
1: Martina Dama jste u nás mohli slyšet třeba už před 7 lety.
2: Jo, tak myslím si, že to určitě byl tak nějaký sen pro nás.
1: Konkrétně v reportáži o mladících s českými kořeny, kteří se postarali o historický zápis na grandslamovém turnaji.
2: Když jsme viděli ten los, tak jsme si říkali, že ta šance docela je. A když jsme vyhráli, tak jsme měli radost.
1: Tehdy 15-letý Martin Dam junior a o rok starší Toby Kodat se stali nejmladším párem, který vyhrál na US Open zápas v hlavní soutěži mužské čtyřhry. Od té doby se některé věci změnily. Například Toby Kodat se teď věnuje univerzitnímu tenisu a Martin Dam je v americké sestavě pro utkání Davisova poháru v Praze. Pozvánku dostal před pár dny poté, co se omluvili opory Taylor Fritz a Tommy Paul, a přestože už mířil na turnaj, nakonec i díky radě otce, mimochodem bývalého českého reprezentanta, dal přednost týmové soutěži.
3: A myslím si, že nevím, kolik šancí dostanu hrát za Ameriku proti Česku v Praze v Oturnéně, takže jsme řekli, že poprvé nějaký debut takhle Davis Cupu je asi ideální.
1: Vypráví Martin Dam po jednom z tréninku v Libeňské hale, kterou už poznal jako sportovní fanoušek. Sice žije na Floridě, ale do Česka jezdí celkem často za svými blízkými nebo kvůli přípravě a tak občas zajde i na nějaké utkání svého oblíbeného týmu.
3: Jo, jezdím sem 3x za rok, vždycky, když jsme v Evropě, tak jezdím do Prahy mezi turnajema a extraligu hraju za Spartu a tenhle rok zase přijedu v prosinci hrát za ně, takže těším se moc. Že hokej, fotbal, fandím Spartě, fotbal i hokej a Češi jsou super fanoušci a fakt se těším, až to bude plný.
1: Teď může být naopak Martine Dam tím důvodem návštěvy pro některého ze sportovních fanoušků a není vyloučeno, že jako třetí singlista v aktuální nominaci Spojených států nastoupí do některého ze zápasů a vzhledem k ohromné dlouhodobé konkurenci v americkém týmu neví, kdy zase něco podobného může zažít.
3: Těším se moc hrát proti Česku v Praze o tu aréně, je samozřejmě něco neskutečného a doufám, že si zahraju a doufám, že Amerika vyhraje.
1: Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa. Jaroslav Klašil, Radiožurnál.

Dnes se bude hrát fotbalová Evropská liga. Sparta bude hrát v Arménii proti Araratu v 18:45. To uslyšíte živě také na Radiožurnálu Sport. Jinak se dnes bude hrát třetí kolo českého fotbalového poháru. No a pohár se také hraje v Anglii. Fotbalista Tottenhamu ve třetím kole právě ligového poháru prohráli 1-3 v Liverpoolu. Prodloužili svoje čekání na výhru na 4 zápasy v nové sezóně. V brance londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský, chytal jeho slovenský náhradník Martin Dubravka. No, pohár se hrál také na olympijském stadionu v Londýně, tam se vzpomínalo na Luďka Mikloška, zraněný fotbalový záložník West Hamu. Tomáš Souček před utkáním s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy, právě Luďka Mikloška, který v pondělí podlehl rakovině a symbolicky si tedy stoupil do branky Tomáš Souček. Londýnský klub po Mikloškově skonu oznámil, že se s ním rozloučí ve dvou zápasech. Ta první vzpomínka, ta proběhla právě včera. Potom se uskuteční ale ještě jedna po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu Mikloškovu bývalému týmu Queen's Park Rangers. To utkání, které včera se hráli kladiváři, prohráli nakonec 2-3.

0: dorazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si užila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
6: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Při ruském útoku na autobus zemřelo na Ukrajině 5 lidí. Hokejová Tip Sport Extraliga večer nabídne 6 zápasů úvodního kola. Po nehodě vzniká kolona na východní části Pražského okruhu směr Lanový most. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží z 45 na 40. Ty se mají méně zaměřit na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Řekl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
7: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškola opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
6: Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou dopravu. U Nikopolu zemřelo 5 lidí, když dron mířil na civilní autobus.
8: Náčelník Dnipropetrovské oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na sociálních sítích napsal, že při dronovém útoku na linkový autobus na místě zemřelo 5 lidí a dalších 7 je teď v péči lékařů. Ruské drony ráno 3x zaútočily na rychlík Kyjev-Mykolajiv mezi stanicemi Nový Buch a Baštanka. Drážní monitorovací tým podle šéfa ukrajinských železnic Alexandra Percovského včas varoval vlakovou četu a ta evakuovala všechny cestující. Nikdo nebyl zraněný. Percovský nazval útok teroristickým lovem na civilní vlaky a vyzval zahraniční partnery, aby na situaci reagovali stejně jako v případě teroristických útoků na civilní letadla. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype přes 40 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil to ředitel útlumu OKD David Hájek.
9: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy. Nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
6: Zbylé 2 jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla.
10: Sport.
11: Hokejová Tip Sport Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy úvodního kola. Obhájce titulu pardubické Dynamo čeká od 18 hodin východočeský souboj s Hradcem Králové a Olomouc duel s pražskou Spartou. Už od 17 hodin a 30 minut budou Vítkovice hrát s Kladnem, Litvínov s brněnskou Kometou, České Budějovice s Mladou Boleslaví a taky Plzeň s Libercem. Kapitán Liberce Radim Šimek mluví o tom, že bílí tygři už mají za sebou několik zápasů v lize mistrů a zmiňuje, jaká byla příprava.
12: Těžká, bylo to náročné. A když si vemu prostě, že máme za sebou už 2 měsíce přípravy a vlastně nám nezačala ještě ani extraliga, tak jako za mě je to strašně, strašně dlouhý tady to, protože vlastně dřeli jsme jako ně, musím říct, že jako každý trénink je v extrémním tempu a to bylo to náročné, jako věřím, ale že jsme na tu extraligu připravení a že prostě pak až do tuhýho v tom únoru, v březnu, takže z toho budeme těžit.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 před Brnem, taky na pražském okruhu směr D1. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy opatrně dojíždějte do kolony za exitem Rosice kolem 180. kilometru. Osobní auta jedou za kývalkou místy plynulej levým pruhem i tak, kde dvojce zhruba 25 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se u sjezdu na plzeňskou D5 tvoří kolona. Po pojíždí pár minut za nájezd z D5 na 22. kilometru brzdí provoz porouchaný kamion v pravém pruhu. Na východní části pražského okruhu čekejte frontu kamionů v pravém pruhu celou Novopatskou od nájezdu z Belské přes východní okruh, kde chvíli řešili nehodu u nájezdu z D11, už ale odjeli a ta šňůra nákladních vozidel potom pravým pruhem pokračuje dál na Štěrboholskou spojku až k Průmyslové. Na tahu 35 z Turnova na Liberec spozorněte za sjezdem na Paceřice. Kolem 36. kilometru má policie hlášené prkno na vozovce. A na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Jičína počítejte s kolonou od Řepova. Je to asi na 20 minut po pojíždění ke křížení s D10. U Olympie se srazilo osobní auto s nákladním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zatím je většinou jasno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přeháňky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
14: K důležitým informacím ještě na Radiožurnálu Sport. V 13 hodin a 6 minut přidáváme i to, že včera se dohrávala španělská La Liga fotbalová. Real Madrid ten vydřel, ona to byla předehrávka 6. kola španělské ligy, výhru 3-2 nad Elche. V neúplné tabulce se tím pádem bílý balet dotáhl na vedoucí Barcelonu, ale musíme připomenout, že tam má ještě zápas k dobru. Ta výhra 3-2 ta dospěla do své konečné podoby až v nastavení a tenhle důležitý gol dal SP. Uspěla také Valencie, ta zareagovala na změnu trenéra první výhrou v ročníku pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze. Vyhráli hráči Valencie na hřišti Alavesu 1-0 a tím pádem se odpoutali ze dna tabulky. Naopak, tam spadlo Elche.
10: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Krásné odpoledne. S radiožurnálem Sport fotbalisty Sparty čeká vstup do hlavní fáze Evropské ligy, a to už dnes v podvečer. V Jerevanu se utkají Sparťané s dobře známým soupeřem. Ararat Arménia totiž potkali už v loni v kvalifikaci konferenční ligy.
1: Jsou to šampioni arménské ligy. Doma se Araratu v Evropě daří. Všechny čtyři zápasy v téhle sezóně vyhráli. Nebude vůbec snadné tady uspět. Mají dobré hráče, silné individuality, hlavně na obou stranách hřiště a v útoku. Nesmíme hráčům na krajích dát moc prostoru a musíme dobře pokrývat útočníky.
2: Říká trenér Sparty Brian Priske. Před 13 měsíci se oba týmy utkaly ve třetím předkole konferenční ligy a Pražané byli úspěšnější. Doma vyhráli 4-1 a v odvetě v Jerevanu pak 2-1. Na rozdíl od minulého roku se teď ale bude hrát jinde. Kvůli koncertu americké zpěvačky Jennifer Lopezové nebyl stadion Republiky Vazgena Sarxiana k dispozici. Jiný nebude jen stadion, ale i sestava Pražanů.
1: Náš tým prošel hráčskou obměnou. Hodně hráčů z loňské sestavy už tady není. Změnili jsme i styl hry. Dalším rozdílem je to, že se hraje na jeden zápas, ne na dva jako v loni. Tehdy se víceméně rozhodlo už na Letné, kde jsme zahráli velmi dobře.
2: Tvrdí Priske. Z hráčů, kteří nastoupili v základu loni, jich pět už Spartu opustilo, další dva Andersen a Učina mají zdravotní problémy a Ševinský chybí kvůli disciplinárnímu trestu. Naopak mezi nováčky v dresu Pražanů bude třeba obránce Loic Mbeso, kterého by v 25 letech měla čekat premiéra v evropských pohárech.
3: O tom, jestli budu hrát, rozhodne trenér, ale samozřejmě se na zápas těším a jsem plně připravený. Jako profesionální fotbalista pracujete právě pro takové okamžiky. Chci si ten zápas užít i udělat s týmem maximum pro to, abychom dosáhli výsledku, který si všichni přejeme.
2: Úvodní duel hlavní fáze Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a pražské Sparty začne v 18 hodin a 45 minut a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V 18.45 nastoupí v Jerevanu proti domácímu Araratu. V našem vysílání o tom samozřejmě uslyšíte. Pražany do zápasu tradičně povede ještě Brian Priske, který na tiskové konferenci odmítl komentovat spekulace dánského webu Tipsbladet, že by mohl odejít do německého Mönchengladbachu. Téma teď ale rozebereme ještě trochu z jiného úhlu. Připomeneme si, kteří hlavní trenéři v minulosti odešli z České ligy za zajímavým zahraničním angažmá, a budeme to probírat konkrétně s Lukášem Michalíkem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: O Priskeho tedy, musíme to shrnout, má mít podle zmiňovaného zdroje zájem klub z jedné z elitních pěti evropských soutěží. Stalo se už dřív, že by kouč z České ligy zamířil právě za takovou výzvou?
1: Stalo. Na začátku tohoto tisíciletí si úspěchy ve Spartě vysloužil angažmá ve Francii Ivan Hašek. V roce 2001 se stal trenérem tehdy druholigového Štrasburku, za který dřív hrál. Klub dovedl do nejvyšší soutěže po premiérové sezóně, v ní se ale v roce 2003 z rodinných důvodů vrátil do Česka. O tři roky později ale do Francie odešel znovu a v ročníku 2006-2007 dovedl Saint-Étienne v Ligue 1 k 11. místu.
2: Já musím říct, že to byl jeden z nejlepších roků mé kariéře, že jsem byl nadšený atmosférou a vůbec tím, jak to město žije fotbalem. Když člověk vstoupí na to hřiště v Saint-Étienne a je plný stadion, tak opravdu mu běhá husí kůže po zádech, protože ta atmosféra je vynikající, nádherná, jedna z nejlepších, jakou jsem kdy zažil na fotbale.
1: To řekl před časem ke zhruba ročnímu angažmá v Saint-Étienne ve vysílání Českého rozhlasu trenér Ivan Hašek. Připomínám, že předtím ve Štrasburku byl jeho asistentem Karel Jarolín.
0: Někteří další trenéři se z České ligy v minulosti dostali do velkých evropských klubů, i když ne přímo do těch nejslavnějších soutěží, tak prosím, připomínám některé z nich.
1: Úspěch v zahraničí má za sebou Vlastimil Petržela, který se Zenitem Petrohrad v letech 2003 až 2006 vyhrál ruský pohár, skončil druhý v domácí soutěži a postoupil až do čtvrtfinále poháru UEFA, tedy dnešní Evropské ligy. Později ale Petrželu semleli závislosti na lécích a ruletě a v roce 2008 musel do léčebny.
3: Já jsem si prošel tou nejhorší, která je v Čechách, a to jsou Bohnice, nejtvrdší. Tam jsem prostě spadl na dno. Já jsem to potřeboval, protože po těch krásných letech, který jsem prožíval, a asi vím, že se všechno dařilo. Pořád jsem šel vejš a vejš a potom jsem si myslel, že si můžu dovolit všechno, měl jsem spoustu peněz, takže jsem nakonec spadl na hubu.
1: Angažmá ve Viktorii Žižkov, se kterou jednou dokonce bojoval o mistrovský titul, si o zahraniční nabídku řekl Zdeněk Šťastný. Ten v ročníku 2002-2003 dovedl k 8. místu v lize řecký klub Ofi Kréta. Poté se přesunul do slavného Panathinaikosu, původně jako scout. Krátce poté se ale vrátil na lavičku a v sezóně 2004-2005 si s týmem zahrál i hlavní fázi Ligy mistrů. V ní řecký velkoklub skončil třetí a krátce poté Šťastný na vlastní žádost v Panathinaikosu skončil.
0: My jsme zatím mluvili o trenérech, kteří z České ligy odešli do zahraničí před 20 a více lety, co příklady z ne až tak moc vzdálené minulosti.
1: Tak možná i naši posluchači si jako první vzpomenou na Pavla Vrbu, ten po úspěších z Plzní před 10 lety převzal ruskou Machačkalu. V hlavním městě Dagestánu u Kaspického moře ale vydržel jen půl roku. Do zahraničí se později z Viktorie vydal ještě jednou v roce 2019 do bulharského Ludogorce Razgrad. S ním slavil mistrovský titul, ale nakonec neúspěch v kvalifikaci o Ligu mistrů vyústil v jeho další brzký odchod. Ještě můžeme přidat další jméno, byť bychom jich mohli zmínit i víc. Díky vydařenému působení v Mladé Boleslavi mezi lety 2004 a 2007 zaujal zahraniční kluby Dušan Uhrin mladší. Postupně s drobnými pauzami a návraty do Česka trénoval v Rumunsku Temešvár a Kluž, na Kypru AEL Limassol, gruzínské Dynamo Tbilisi a naposledy před 11 lety běloruské Dynamo Minsk. A posledním příkladem se vracíme na začátek. Brian Priske si totiž získal 2 mistrovských titulů a jedním triumfem v domácím poháru při prvním angažmá ve Spartě vysloužil angažmá v nizozemském Feyenoordu Rotterdam. Už o rok později byl ale zpátky na Letné.
0: Kde je? Stále ještě teď. Na úplný závěr se ještě přesuňme do současnosti. Teď se mluví o Brianu Priskem. Co ale další trenéři z České ligy? Dočkáme se, že po některém z nich sáhne třeba nějaký zajímavý klub z ciziny?
1: No v podstatě neustále se toto téma řeší v souvislosti s koučem Slávie Jindřichem Trpišovským. Čtyřnásobný vítěz domácí ankety trenér roku ale opakovaně přiznává, že takové výzvy v hlavě zatím nemá a soustředí se jen na Slávii, ve které je maximálně spokojený. S naším expertem Pavlem Horvátem a moderátorem Janem Suchanem o zahraničních nabídkách mluvil Trpišovský před 2 lety v talkshow Desítka.
4: Vlastně nejvíc, co jako byl, tak byl tehdy Nottingham Forest, to jsme hráli Champions League, to byl Nottingham ve druhé lize, chtěl postoupit. A byl tam jeden člověk, který znal Jirku Millera blízko a chtěl přímo nás. A to byla jako věc, na kterou jsem hodně přemýšlel. Ty věci byly, ale jako nejvíc byly prostě z arabského světa. Jako by, no, to byly jako z těch fakt, ale to je pro mě.
5: Ještě čas.
4: Já to vlastně vůbec jako necítím, když to řeknu. Já si jako vůbec neumím představit, že budu v Kataru a v Saudské Arábii trénovat Katarce. To radši budu doma. No. Budu si dělat věci, co mě baví.
1: Potenciál trénovat v cizině, alespoň tedy podle mě, mají třeba i jablonecký Luboš Kozel nebo královéhradecký David Horejš, na které se podle našich informací vyptávali například kluby z Polska. Oba ale zatím zůstávají v české lize.
0: To byl Lukáš Michalík, díky.
1: Díky, naslyšenou.

Už jsme vám na Radiožurnálu Sport říkali, že v Saudské Arábii se negativně nedávno předvedli fanoušci jednoho klubu, když na Rubena Nevéše neférově skandovali jméno jeho zesnulého kamaráda a bývalého spoluhráče Joga Joty. No a o víkendu se ale předvedli také příznivci AS Řím v italské sérii a 16 z nich jich dostalo totiž zákaz vstupu na stadiony za to, že během ligového zápasu proti Bergamu prováděli fašistický pozdrav nataženou paží.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Kateřina Sousedisová. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření anebo o růstu důchodu starších penzistů. Lídři koalice se potom mají sejít příští čtvrtek. Podle Okamury má vláda na schůzi rozhodnout, kdy zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu anebo o zmrazení platů vrcholných politiků. V Bělorusku se na svobodu dostalo dalších 25 politických vězňů. Oznámila to běloruská lidskoprávní organizace Vjasna a americký zmocněnec pro Bělorusko John Cole. Podle běloruské opoziční vůdkyně Cichanouské byli teď už bývalí političtí vězni převezeni do sousední Litvy. Minsku za to Spojené státy na oplátku podle běloruské státní agentury Belta slíbili zrušení sankcí uvalených na dvě běloruské společnosti. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila. Informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozónové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude příštích dnech dál rozšiřovat. A začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda anebo Karlových Varů. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Lenka Vlasáková anebo taky Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny.
5: Sport.
4: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Češi už mají postup do play-off jistý. Ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D6 u Nového Sedla a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D6 ve směru z Chebu na Karlovy Vary pozor u sjezdu na Nové Sedlo a Loket. Exit 126 brzdí se tam do zastavení, vzniká kolona. Kousek za sjezdem ve stoupání havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, blokovaný levý pruh.
7: Auto napálilo do svodidel, udělal tam hodiny, jsou tam rozbitý plasty, sklo. Už tam zastavujou auta, volají záchranku a policajty.
6: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Rosice počítejte s kolonou ze 180. kilometru. Kamiony v pravém zastavují, osobní auta v levém výrazně zpomalují a různě pomalu do omezení u D2 to mají asi na 25 minut. Na příjezdu do Prahy dálnicí D5 z Plzně čekejte kolonu u Rudné ze 4. kilometru i osobní auta v levém pruhu. Důvod byl na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Tam se teď už rozjíždí kolona kolem připojení z D5, protože z 22. kilometru před chvílí porouchaný kamion odjel. A na silnici 16 se ucpává příjezd do Mladé Boleslavy z Jičína. U Olympie se srazilo osobní auto s nákladním. Kolona se prodloužila skoro k odbočce na Březno. Popojíždí se i půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zatím je většinou jasno až polojasno, postupně se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer taky na Moravě a ve Slezsku přidají přeháňky nebo déšť, místy to budou i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Hodně divoce končí Space Oddity od Davida Bowieho. Skoro se blíží 13 hodin a 40 minut a tím pádem také náš pravidelný sportovní přehled. Fotbalisté pražské Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Večer se představí v Jerevanu na hřišti tamního Araratu Arménia. Právě to zazní na úvod tohoto přehledu, který přinesl do studia Kristián Šveda. Dobrý den.
1: Dobrý den. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 z 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje Brian Priske.
2: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací. A to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit a opravdu rychle.
0: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne ve 6:45, samozřejmě i v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: České volejbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. S bilancí 3 výher a 1 porážky nastoupí v italské Modeně od 21 hodin proti Slovinsku, které bude podle nahrávače Ondřeje Romana velmi silné.
3: Myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas. Musíme solid servis, následně dobrou obranou, no to co umíme prostě. Ještě Nik Mujanovič, Rogmožič, pak tam je Kozemerník, Pajenk, je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru.
0: Šesti zápasy bude večer pokračovat první kolo hokejové Tip Sport Extraligy. Mistrovské Pardubice se od 18 hodin utkají ve východočeském derby s Hradcem Králové a Olomouc s pražskou Spartou. Už od 17:30 budou hrát Vítkovice s Kladnem. Ostravský tým má nového kapitána, obránce Jakuba Zbořila.
4: Znamená to pro mě obrovskou čest a velikou zodpovědnost. Cítím se v tom dobře, myslím si, že je to věc, která mě může jenom posunout, jak hráčsky, tak lidsky. Myslím si, že mě to požene jenom nahoru na tom ledě, abych za sebe vydával ty nejlepší výkony, abych šel dobrým vzorem pro kluky v šatně.
1: A nového kladenského trenéra Radima Rulíka čeká v Ostravě návrat do extraligy po angažmá u národního týmu. Rulík se myšlenkami ke startu soutěže ale neupíná.
5: Mám hlavně jenom to, aby jsme byli jako dobře připraveni, aby jsme to dobře vyladili před tím vstupem do té soutěže a aby se nám ten vstup povedl. Ale jak já říkám, prostě ono vlastně nejde ani jako o ten vstup, jako jde o to pokusit se tu sezonu zvládnout co nejmenšíma výkyvama. Samozřejmě ty výkyvy nastanou, aby jsme ty výkyvy měli jakoby co nejmenší a drželi jsme si nějakou úroveň a tu úroveň měsíc k měsíci prostě zvedeme.
0: V 17:30 odstartují také souboje Plzně s Libercem, Litvínova s Brněnskou Kometou a Českých Budějovic s Mladou Boleslaví. Všechny zápasy, včetně volejbalového šampionátu a fotbalové Evropské ligy, nabídne Radiožurnál Sport živě v pořadu s mikrofonem za sportem.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový souboj se Spojenými státy. O postup na finálový turnaj budou bojovat v pátek a sobotu v pražské O2 aréně. Na soupisce zámořského výběru je i finalista US Open Ben Shelton, který by se měl k týmu připojit později. Američan s českými kořeny, tenista Martin Dam, ale nepochybuje o tom, že Shelton navzdory náročnému programu do Prahy dorazí.
7: Jo, tak je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Udělal finále Grand Slamu před pár dnima, takže pro nás je to super, ale my jsme to věděli dlouho. On říkal před turnajem, před US Open, že na 100% sem přijede a myslím, že to je jeden z nejhodnějších a nejlepších kluků, co existuje, takže když mu něco řekne na 100%, tak on to fakt udělá.
0: Sara Bejlek vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajaře výhrou. Nad Američankou Parksovou zvítězila po sedách 6-4 a 6-3 a ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxalovou.
1: Formule 1 s Mezinárodní automobilovou federací FIA představili kalendář závodů na příští rok. Navýšil se počet sprintů, bude jich celkem 10 a jeden z nich nově i na okruhu v Monaku. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a Turecka. Ještě doplním, že sezóna Formule 1 začne v březnu v Bahrajnu.
0: 8 prvoligových týmů dnes čekají zápasy třetího kola domácího fotbalového poháru. Všechny začnou shodně v 16 hodin. Například Slavia bude hrát ve Varnsdorfu a Pardubice v Kozlovicích, které vyřadili obhájce trofeje Karvinu.
1: Český fotbalový reprezentant Martin Vítík má v italské Bologni nového trenéra. Vedení klubu na webu oznámilo, že po pouhých 4 zápasech odvolalo Itala Tedeska. Nahradil ho jeho krajan Paladino, který podepsal 3letou smlouvu.
0: Tak to byl vydatný sportovní přehled, který přinesl Kristián Šveda. Díky.
1: Není zač, naslyšenou.

Hvězdný fotbalista Lionel Messi před 2 týdny oficiálně oznámil konec v reprezentaci, ale ještě byl pozván k jednomu, a to totiž poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Prezident národní asociace Claudio Tapia uvedl, že dlouholetého kapitána pozval a doufá, že přijme tuhle pozvánku. Právě na přípravný duel bude se hrát 6. října proti Beninu v Buenos Aires. Zatím nevíme, jestli Lionel Messi tuhle pozvánku přijal, ale rozhodně o tom uslyšíte na naší stanici na Radiožurnálu Sport.

0: Manic Street Preachers, 13.50, Radiožurnál Sport. Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová v nadcházející sezóně nebude závodit. Olympijská vítězka z her v Miláně a Cortině to oznámila na svém YouTubeovém kanále s tím, že se chce více věnovat svému druhému koníčku, kterým je produkce videí na sociálních sítích. A právě to, co se píše na sociálních sítích nejen o Leerdamové, na to se teď podíváme blíže s Anou Skalovou. Dobrý den.
1: Hezký den. Olympijská šampionka na trati 1000 metrů na svém YouTube řekla, že v nizozemském ani žádnej jiném dresu do nové sezony nenastoupí. Na dobro ale s vrcholovým sportem ještě končit nechce.
2: V téhle sezóně mě bruslit ani závodit neuvidíte, to je jisté. Na ledě nebudu. Konec kariéry ale ještě neplánuju. Mám pocit, že bych si tím úplně zavřela dveře k něčemu, co tak miluju. Bruslením jsem posedla, je to velká součást mě. Teď si ale vezmu nějaký čas pro sebe, budu se učit novým věcem a chci být šťastná.
1: Říká ve videu nizozemská rychlobruslařka. V minulých dnech se Leerdamová se svým přítelem, boxerem a influencerem Jakem Paulem zúčastnila ženského finále na US Open poté, co jí finalistka Arina Sabalenková pozvala do Skyboxu.
0: Teď se přesuneme k jinému sportu, i když zůstaneme u zimního. Začátek nové sezony hokejové extraligy si fanoušci nenechali ujít. Co píšou o prvním zápase mezi Třincem a Karlovými Vary?
1: Podle mnohých z nich bylo utkání nezáživné. Jeden z uživatelů napsal pod instagramový příspěvek oficiálního účtu Tipsport Extraligy, že hra byla nemastná a neslaná. Další z uživatelů zvolil i ostřejší slova a uvedl, že to bylo jako by hrál, a teď budu citovat, slepý s hluchým.
0: Je vidět, že ani jeden z těchto fanoušků neposlouchal přímý přenos na Radiožurnálu Sport, protože náš komentář rozhodně nemohl být ani nemastný, ani neslaný, ale teď ještě skončíme fotbalem. Trenér Argentiny Lionel Scaloni oznámil nominaci na nadcházející přátelské zápasy proti Bolívii, Burkina Fasu a také Beninu.
1: V týmu Argentiny bude i Messi, který nastoupí pravděpodobně ke svému úplně poslednímu zápasu za Argentinu 6. října doma proti Beninu. Reakce fanoušků na Messiho a jeho nečekaný návrat do nominace jsou momentálně plné obrovských emocí, nostalgie a vděku. Messi totiž původně na konci srpna oznámil konec reprezentační kariéry. Zpráva o jeho návratu pro zářijové přátelský zápas tak vyvolala na sociálních sítích doslova šílenství.
0: I o šílenství mluvila Anna Skalová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová.
1: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Německý kancléř Merz slíbil před volbami zásah proti vysokým cenám benzínu. Fotbalisté Sparty vstoupí v Arménii do hlavní fáze Evropské ligy. Neprůjezdná je po nehodě dálnice D6 z Chebu na Karlovy Vary u Nového Sedla. A bude polojasno, později zataženo s deštěm, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, potvrzuje jeho šéf Pavel Hubený.
3: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
1: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června roku 2028. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a taky začala nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
4: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Slovensko politicky rozdělené na dva tábory je podle slovenského prezidenta jedním z největších problémů státu. Peter Pellegrini to řekl ve zprávě o stavu země. Přednesl ji dnes ve sněmovně před poslanci a členy vlády. Polarizace se podle Pellegriniho prohlubuje a nezastavili ani pokus o atentát na premiéra Roberta Fica. Prezident ale taky ocenil některé kroky současné vlády, třeba v oblasti energetiky. Za důležitou pak označil loajalitu Slovenska ke klíčovým spojencům. Plzeň zahájila rozsáhlou rekonstrukci historické úpravny vody. 100 let starou budovu navrhl architekt Hanuš Zápal. Ocelovou konstrukci střechy vyrobila plzeňská Škodovka. Objekt je v areálu plzeňské vodárny a slouží teď jako rybí sádky. Rekonstrukce potrvá 2 roky a město za ní zaplatí 164 milionů korun, říká Veronika Vítová z plzeňského magistrátu.
5: Je to objekt o délce 125 metrů, má 3 trakty a uvnitř uspořádání je velice technické, které bylo využíváno právě pro filtraci vody. V rámci rekonstrukce dojde zejména ke kompletní opravě střešního pláště, dále bude opravená elektroinstalace, včetně osvětlení, dojde k obnově fasády, k výměně oken a dveří.
6: Sport. Fotbalisty pražské Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. Nastoupí v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménia, se kterým už se utkali vloni v kvalifikaci konferenční ligy. Premiéru v pohárové Evropě by měl zažít večer francouzský obránce Pražanů Loïc Mbessoch.
7: O tom, jestli budu hrát, rozhodne trenér, ale samozřejmě se na zápas těším a jsem plně připravený. Jako profesionální fotbalista pracujete právě pro takové okamžiky. Chci si ten zápas užít i udělat s týmem maximum pro to, abychom dosáhli výsledku, který si všichni přejeme.
6: Zápas mezi jerevanským Araratem Arménia a pražskou Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 45 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D6 u Nového Sedla, kolony i na D1 před Brnem. Na D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů čekejte kolonu kus za Sokolovem ze 127. kilometru. Za exitem Nové Sedlo na 125. havarovalo osobní auto. Provoz byl zhruba 20 minut úplně zastavený. Teď je to pár minut, co Národní dopravní informační centrum hlásí, že uvolnili pravý pruh. Pomalu se to rozjíždí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru. Jedou kamiony krokem, osobní auta různě pomalu levým pruhem k D2 kolem půl hodiny. Na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Jičína se teď rozjíždí kolona od odbočky na Plazy, nehoda osobního a nákladního auta pak u Olympie už je dořešená. Na 20 Plzeň Karlovy Vary na obchvatu Chotíkova se po srážce 2 osobních aut jezdí ke Vadlově, chvílemi se tvoří kratší fronty. V Praze sílí odpolední provoz, mimo jiné v Blance směr Trojava z nevjezd do Nové Povltavské kolona od výjezdu na Dejvice regulují proto už vjezd do tunelu a tak se postává v Patočkově od Kajetánky. A v Radlické teď čerstvá nehoda u galerie Butovice, se srazila tři auta a motorka a vznikají kolony s obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Postupně se od severozápadu zatáhne a později odpoledne se v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
9: Ještě přidáme jednu aktualitu, a to konkrétně z tenisu. Britský tým tenistek, který bude mimochodem prvním soupeřem Česka na finálovém turnaji Billie Jean Kingové v Shenzhenu, rozšířila teď Sony Kartalová. Kapitánka Květa Wongová nominovala tuhle bývalou 44. hráčku žebříčku po té, co už doléčila únavovou zlomeninu v dolní části zad. Právě kvůli tomuto zranění nedohrála osmi finále proti současné světové jednice Jeleně Rybakinové v loni v březnu v Indian Wells. No a to bylo také ale naposledy, co aktuálně 121. tenistka světa Kartalová naposledy hrála.
2: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Na Radiožurnálu Sport vás dnes v podvečer čeká pořad s mikrofonem za sportem. Budeme pro vás sledovat fotbalovou Evropskou ligu, také mistrovství Evropy ve volejbale, no a samozřejmě také hokejovou typ Sport Extraligu. Začínáme o 17:30. Třinečtí hokejisté, ti už mají svůj první zápas za sebou, prý byl nemastný, neslaný, říkali fanoušci. Další utkání budou hrát ale v pátek a právě na tenhle zápas si také v téhle půlhodince za nějakých 10 minutek zasoutěžíme o dvě vstupenky, ale teď už se tak jako každou středu po 14. hodině budeme na Radiožurnálu Sport věnovat ženskému kolektivnímu sportu. Dnes to bude v pořadu České šampionky o ženském fotbale. S aktualitami do studia znovu zavítala Anna Skalová. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Pojďme začít prosím u reprezentace, kterou událost teď svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vyhlíží.
1: Čeká je baráž o mistrovství světa, kde si ještě Češky nikdy nezahrály. První kolo play-off o světový šampionát začne národnímu týmu 9. října, kdy nastoupí v Pardubicích proti Skotsku. Odveta je pak na programu o 4 dny později v Paisley, což je město nedaleko Glasgow. Pokud by Češky přes skotské reprezentantky postoupily, tak by o účast na závěrečném turnaji hrály proti lepšímu z dvojice Švédsko-Litva.
0: A bylo by to na rozmezí listopadu a prosince. V pořadu České šampionky nás zajímá také to, jestli se ženské kolektivní týmy můžou představit na olympijských hrách v roce 2028. Mají ještě fotbalistky šanci zabojovat o hry v Los Angeles?
1: Bohužel nemají. Radiožurnálu Sport to vysvětlila vedoucí úseku ženského fotbalu na Fotbalové asociaci České republiky Miroslava Fousková.
2: Bohužel pro nás už ta cesta vlastně není, protože na rozdíl od jiných sportů fotbal a evropský fotbal má na olympiádě vlastně 4 místa. A tyhle místa jsou vlastně dány na základě výsledků v Lize národů, což znamená, že to musí být semifinalisti Ligy národů, což znamená, že to musí být týmy, které jsou v současné chvíli v ligové části A, kam nám se nepodařilo postoupit. My jsme vlastně zůstali v Bčku, to znamená, ta Liga národů se začíná hrát v roce 27 a bude tím určujícím klíčem na tu olympiádu a my bohužel tím, že jsme v té nižší skupině, tak už o to zabojovat nemůžeme.
0: To říká šéfka ženského fotbalu na Fačer Miroslava Fousková. Ještě se zastavíme na chvíli u toho, které týmy budou Česko reprezentovat v aktuálním ročníku ženských evropských fotbalových pohárů.
1: Budou to Sparta a Liberec. Oba ženské výběry se představí v evropském poháru a přesně za týden je čekají úvodní zápasy v boji o postup do osmifinále. Pražanky se utkají s rumunským mistrem Farulem Konstanta. Hráčky Liberce čeká konfrontace s norským Rosenburkem. Odvety jsou pak na programu o týden později. Slávistky už z evropských pohárů vypadly, když neuspěly v kvalifikaci Ligy mistryň a následně ani v boji o evropský pohár.
0: Já musím doplnit, že proti Farulu Konstanta nejspíš pražské Sparťanky povede už nový trenér, protože ten stávající, respektive ten, který ještě před víkendem Spartu vedl, Michael Steiner, Rakušan, ten dostal vyhazov po neuspokojivých výsledcích. Aktuálně vede pražskou Spartu dočasný trenér a někdejší asistent Marian Nynč, Slovák. Tak uvidíme, jestli ten příští týden v evropských pohárech už bude mít Sparta plnohodnotného trenéra, ale ještě závěrečná otázka k ženskému fotbalu v pořadu České šampionky. Kdo pak vstoupil nejlépe do české nejvyšší soutěže?
1: Je to Slavia, která vyhrála zatím všech 5 zápasů, včetně derby a suverénně vede tabulku Fortuna ligy. Druhá je se ztrátou 6 bodů Sparta, která po Slavii podlehla také Plzni na jejím stadionu. Ženskou fotbalovou ligu hraje jen 8 týmů. Pořadí uzavírá brněnská Lokomotiva, která je bez bodu a navíc má hodně negativní skóre, a to 0:21.
0: Tak to byla Anna Skálová. Povídali jsme si o českých šampionkách. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Začátek nového ročníku, hokejové typ Sport Extraligy, tedy úvodní včerejší zápas mezi Karlovými Vary a Třincem nebyl úplně gólově bohatý. Třinečtí oceláři v něm zvítězili 2-0. Další utkání budou hrát v pátek, a to na domácím ledě proti brněnské Kometě. My budeme v tuhle chvíli soutěžit o dvě vstupenky právě na tohle utkání. Vy znáte číslo do studia, které je 221-552-222. Ten, kdo se dovolá první, tomu věnujeme dvě vstupenky do Verk Arény na páteční zápas proti Kometě. No a já ještě připomenu to, co nás ale čeká v dnešním odpoledni, respektive podvečeru. Už o 17:30 začíná pořad s mikrofonem za sportem a budeme se věnovat také hokejové typ Sport Extralize. České Budějovice, Mladá Boleslav, Litvínov, Kometa, Plzeň, Liberec a Vítkovice, Kladno. Všechny tyhle duely začínají právě už od 17:30. V 18 hodin se potom připojí další dva zápasy, Olomouc, Sparta a východočeské derby Pardubice, Mountfield, Hradec Králové. My to budeme sledovat, jak jsme říkali, v pořadu s mikrofonem za sportem, ale každé z těchto utkání si můžete také naladit samostatně na našich webových stránkách, na stránkách i rozhlas.cz nebo případně v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ale soutěž o dvě vstupenky na páteční zápas Třineckých ocelářů. Do studia se nám někdo dovolal. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Honza.
0: Dobrý den, Honzo. Vy se tedy chystáte v pátek na hokej, protože jste první, tak dvě vstupenky na utkání Třinec Kometa patří vám. Jste fanda spíše Komety nebo právě ocelářů?
1: No, upřímně, asi Třince, ale taky docela fandím i Pražský Spartě,
0: ale...
1: Musím se přiznat.
0: A budete to mít daleko do Třince?
1: Nebudu, pár kilometrů.
0: Pár kilometrů, no tak si hezky užijte tenhle zápas. Kdybyste vám nakonec nepodařilo se tam dostat, můžete ho poslouchat třeba na radiožurnálu Sport. Poprosím vás, abyste mi ještě vydržel na drátě, vezmu si na vás kontaktní informace. No ale pro tuhle chvíli ve vysílání se s vámi loučím.
1: Díky, nashledanou. Smile.

8 českých prvoligových klubů dnes vstoupí do třetího kola fotbalového poháru. Z těch zajímavějších zápasů můžeme připomenout například, že pražská Slavia bude hrát na hřišti třetiligového Wensdorfu. Všechny zápasy začínají v 16 hodin a my vás budeme pravidelně informovat. Dnes se ale bude hrát třetí kolo poháru také v Anglii. Everton proti Wolverhamptonu, Aston Villa proti Coventry a Brighton na hřišti Manchester United a také jeden zápas dvou týmů z nižších soutěží, čtvrtoligový Fleetwood proti druholigovému Sheffieldu United. To všechno je na programu na ostrovech a vy o tom uslyšíte samozřejmě i v našem pořadu s mikrofonem za sportem, který začíná, jak moc dobře víte, už od 17:30, kdy startuje také hokejová extraliga.

0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Sousidisová a zprávy. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu, anebo taky o zmrazení platů vrcholných politiků. Evropská unie potřebuje podle předsedkyně Evropské komise mechanismus podobný Severoatlantické alianci, který by jí umožnil lépe reagovat na hybridní hrozby. Ursula von der Leyenová to řekla v Evropském parlamentu při každoročním projevu o stavu unie. Mechanismus by se měl zaměřit mimo jiné na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi. Rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. Původně mu hrozilo až 45 let. 58-letý Tači jako tehdejší vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády podle prokuratury spáchal válečné zločiny. Mezi ně patřily mimo jiné mučení a vraždy skoro stovky politických oponentů. Tači všechna obvinění odmítá. V Brumově Bylnici na Zlínsku začali dělníci stavět nový vodovodní přivaděč. Ten má zajistit stabilní dodávky vody do suchem ohrožených lokalit. Více než 5 kilometrů potrubí povede přes katastry obcí Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota. Tam v minulosti vodu museli několikrát dovážet v cisternách. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. Sport. Slavia zabojuje o postup do osmifinále domácího fotbalového poháru. Bude hrát ve Varnsdorfu. Do akce půjdou taky Pardubice. Nastoupí v Kozlovicích, které vyřadili obhájce trofeje Karvinou. Kompletní program třetího kola MOL Cupu začne v 16 hodin. Představí se v něm ještě dalších 6 prvoligových celků.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na 13 Karlovy Vary ostrov, nehoda na D6 u Nového Sedla. Na silnici 13 na čtyřprouce mezi Karlovými Vary a ostrovem opatrně v obou pásech policie rozšířila varování před autem jedoucím proti správnému směru jízdy. Hlášení se rozcházejí, hlídky prověřují oba pásy. Držte se v obou případech mezi Karlovými Vary a ostrovem v pravých pruzích a zpomalte. Na dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary počítejte s kolonou od exitu 126 loket Nové Sedlo, popoždí se asi 5 minut na 125. kilometr, po havárii osobního auta je tam zabraný levý pruh. Na silnici 6 z Karlových Vadů na Prahu opatrně kus za Bochovem ve stoupání k zavřené odbočce na Žlutice pod Hvězdou se brzdí v obou směrech, v levém pruhu směrem na Prahu stojí nabouraná auta. Na D5 před Prahou z Plzně čekejte kolonu od Rudné, ze 4. kilometru brzdí i osobní auta v levém pruhu, po kilometru se rozjedou, dál se vlečou kamiony k okruhu, na něm jsou potom zase plné oba pruhy od D5 k Ořechu. V Praze na městském okruhu se bude rozjíždět kolona v Patočkově před Blankou a pak i v tunelu samotném směr Troja před výjezdem do Nové Polotavské porouchané auto odjelo. A v okolí galerie Butovice dlouhé kolony v Radlické obousměrně taky z Jeremiášovy do Řeporyjské u vjezdu k obchodnímu centru havarovala motorka a 3 auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. Dobrý.

18.45, to je čas, kdy začne fotbalová Evropská liga. Ve vysílání radiožurnálu Sport pražská Sparta hraje v Arménii proti úřadujícímu mistrovi, proti Araratu. Arménia to ale není jediný zápas evropských pohárů, který tento týden budeme v přímém přenosu vysílat. Zítra, tedy ve čtvrtek, se představí také fotbalisté Plzně v Evropské lize, a to proti Unionu Saint-Gilloise. Zajímavé je, že právě za belgického vicemistra od léta hraje také český defenzivní univerzál Ondřej Kryčfaluši a poslední zápasy si užívá plnou dávku minutáže, takže je dost pravděpodobné, že by se mohl proti plzeňským představit. Ten zápas začíná ve čtvrtek, tedy zítra v 21 hodin. No samozřejmě, o něj nepřijdete, uslyšíte ho živě na radiožurnálu Sport.

0: poslednímu utkání ve skupině na mistrovství Evropy nastoupí večer v Modeně česká mužská volejbalová reprezentace. Soupeřem Česka bude Slovinsko. Ve hře je druhé místo, které by mohlo zajistit českému týmu výhodnější pozici pro playoff.
1: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem. No.
2: Losoval profil středečního soupeře trenér české volejbalové reprezentace Jiří Novák.
1: Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo. No.
2: Slovinci, přestože nemají takový zvuk jako domácí Italové, patří do úzké evropské špičky. Nahrávač Ondřej Roman dokáže vyjmenovat nejsilnější opory.
3: Nik Mujanovič, Rok Možič, pak tam je Kozemerník, Pajenk. Je jich dost, tak určitě od Půčka a od Možiče čekáme hodně razantní hru. Si myslím, že budou kvalitativně dost podobně třeba s těma Italama. Mají dost jako zvučných jmen v týmu, takže si myslím, že určitě nás čeká zajímavý zápas.
2: Trenér Jiří Novák konkrétně o jménech nemluví. Viděl všechny zápasy Slovinců na mistrovství Evropy. Dobře ví, že jeho tým čeká těžká práce.
1: Velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař na standardní a pak to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat. No.
2: Novák už myslel na zápas se Slovinskem přímo při duelu s Itálií. Fakt, že až ve středu večer se bude hrát přímo o druhé místo ve skupině, ovlivnil dokonce jeho rozhodování při střídání.
1: Měl jsem v hlavě to, že nás čeká ten zápas, který rozhodne, jestli budeme druhý nebo čtvrtý za určitých okolností. Bude to třetí zápas v řadě. No, dokud ten stav byl takový, že jsme mohli doufat, tak jsme drželi to nejlepší, ale...
2: Ale pak trenér nechal některé opory odpočinout. Jan Pavlíček, české libero, o Slovincích mluví s respektem.
4: No, soupeř náročný, v žebříčku je před náma. Připravíme se na něho a uvidíme. Je to zápas, kde teoreticky taky nejsme favoriti. A myslím si, že z toho dokážeme docela dost vytěžit.
2: Dokážete popsat slovinské silné stránky?
4: Mají poměrně široký kádr, taky jako je zdobí taky kvalita, servis, obrana, disciplína.
2: Zápas Česká republika Slovinsko začne v 21 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

Seriál Mistrovství světa Formule 1 už zná svůj jízdní řád, zkrátka svůj kalendář pro příští sezonu. Představili ho právě zástupci Formule 1 a Mezinárodní automobilové federace FIA. Navýšil se počet sprintů, bude jich nově 10 a jeden z nich se nově pojede i na okruhu v Monaku. To bude velmi atraktivní závod. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a také Turecka. Celkem jich bude 24. No a připomeňme ještě na závěr, že sezona začne v březnu v Bahrajnu.

0: Už po několikáté prožije začátek sezony v nejvyšší hokejové soutěži v Litvínově klubový odchovanec, legenda Jiří Šléger. Poprvé ale v nové roli, která mu přináší nejvíc starostí. Už není hráč, už není trenér nebo manažer, ale stal se novým spolumajitelem tradiční extraligové značky.
1: Vítěz olympijských her, mistrovství světa a NHL očekává těžký začátek sezóny.
2: Asi samozřejmě výsledkově člověk by rád vyhrával, ale já očekávám dobrý start z pohledu výkonu. To je pro mě zásadní, že ty kluci se tam v uvozovkách roztrhají, budou dělat maximum pro to, aby vyhráli. Nemůžeme očekávat, že budou vyhrávat pořád a máme těžký soupeře samozřejmě na začátku, ale to uvidíme. Myslím si, že tím, že jsme přivedli Kempfas, jak jsem, tak jsme posílili mýho pohledu.
1: Řekl Jiří Šléger, přestože jmen v kolonce odchodu je daleko víc než příchozích hráčů. Hokejistům, kteří jsou v extraligovém kádru, ale jejich nový šéf věří.
2: Cítím, že má dobrý charakter. To je pro mě to nejdůležitější. To, že tam hokejisty máme, tak jsem přesvědčený, že tam byli i loni, ale bohužel prostě ta situace, která byla, tak se to sešlo ne úplně dobře a my věříme, že teď do toho vstoupí s čistou hlavou a daleko líp než loni.
1: Litvínov v nové sezóně vede jako hlavní trenér Robert Reichl, který k mužstvu přišel na konci minulého ročníku a uspěl s ním v baráži.
2: On přináší nejenom tu kondiční stránku, ale i to, co léta dělal ve dvacítkách, a to vlastně bych chtěl podobný, ne, stejný systém hrát tady, a dennodenně na tom pracujou, pilujou a myslím si, že to je znát. Já jsem se byl podívat poslední přípravný zápas z Boleslavy a tam už jsem ty prvky určitě viděl. Já si myslím, že v jednoduchosti je síla, a když jsem viděl na olympijských hrách, jak i hráči jako Crosby, McDavid hráli jednoduše a házeli to za nás a dojížděli si ty puky, tak prostě ten hokej se takhle dneska hraje, a když ztratím puk, tak moje první cesta je co nejrychleji zpátky, a o tomhle tom to je, a je to o tom, aby to dělali všichni, ne aby jedinci třeba vypouštěli, protože pak tady nemají co dělat.
1: Litvínovský kádr vypadá na první pohled úzký, i proto je Jiří Šléger připravený ho ještě posílit. Finanční rezervy na to má.
2: I takhle musíme samozřejmě přemýšlet, protože pokud bychom takhle nepřemýšleli, že bychom neměli kam šáhnout, tak bychom úplně nebyli v komfortní situaci, takže určitě takhle na to připravený nějak jsme, ale ono pak v té sezóně někoho jako úplně sem přitáhnout od někud je hrozně složitý, to by se někomu nesmělo dařit v zahraničí, a my bychom šli do toho rizika, že teda u nás se mu dařit bude, ale stát se může cokoliv. Hlavně si myslím, že hodně ještě takových těch šancí na takový ty posílení bude, až skončí kempy v NHL, a tam my to určitě budeme mapovat a sledovat.
1: Do extraligové sezóny vstoupí hokejisté Litvínova zápasem s Kometou Brno. Ten začne na zimním stadionu Ivana Hlinky v 17 hodin a 30 minut. David Kalvas, Radiožurnál.

0: I naživo, na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na Hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tip Sport Extraligy je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová pro vás má zprávy. Tři zadržení v kauze zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Italské velvyslanectví v Bělorusku pozastavilo vydávání víz, a to v reakci na srpnový ruský dronový útok na letišti v Lipsku. Čeští volejbalisté zakončí základní skupiny na mistrovství Evropy proti Slovinsku. Po nehodě je za mostem uzavřená silnice na Žatec a zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté propustili tři lidi v kauze ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS 2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
3: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS 2 musí být odloženy. ETS 2 znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
4: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Italská ambasáda v Bělorusku pozastavila žádosti o vydání nových víz. Reaguje tak na srpnový incident na letišti v německém Lipsku. Bezpilotní stroj s výbušninou se tam objevil nedaleko ukrajinského letounu. Německá vláda z útoku obvinila Rusko. Moskva to odmítá. Mezi podezřelými jsou dva lidé z Ruska a Běloruska.
5: Podle německých médií, včetně například deníku Süddeutsche Zeitung, podezřelý původem z Běloruska cestoval do Schengenu na italské turistické vízum vydané Itali koncem dubna v Minsku. Italské bezpečnostní složky tvrdí, že tento podezřelý nevstoupil na italské území. Ministr zahraničí Antonio Tajani ze strany Forza Italia chce prověřit celý systém vydávání víz a zjistit, proč italský zastupitelský úřad v Bělorusku cestovní dokumenty vydal. Německý kancléř Friedrich Merz v září zdůraznil, že Rusko operaci na letišti v Lipsku připravovalo několik měsíců a že pouze dílem náhody a štěstí na místě nebyly žádné oběti. Moskva jakýkoliv podíl na útoku odmítá. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava-Vítkovice. Cestující se do budovy takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Podle mluvčího zprávy železnice Davida Kabele bude památka vypadat stejně jako při otevření před 60 lety.
6: Budova Vítkovického nádraží je památkově chráněná a pro správu železnic jako investora i pro stavební firmu je proto největší výzvou rekonstrukce právě splnění všech podmínek památkové ochrany. Společně s prostorami pro cestující se dál pracuje i na nových výtazích, které pohodlně propojí obě nástupiště s nadchodem.
7: Sport. Fotbalisté pražské Sparty se na úvod základní fáze Evropské ligy představí v Jerevanu. Zápas začne, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport, v 18:45. Českou mužskou volejbalovou reprezentaci čeká na mistrovství Evropy poslední utkání ve skupině. S jistotou postupu do play-off nastoupí v Modeně od 21 hodin proti Slovinsku. Jeho silné stránky popisuje trenér Jiří Novák.
8: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem, no. Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo, no. Univerzál, velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař, nadstandardní, a pak to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat, no, tak si to dáme na hřiště.
7: Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupí do nového ročníku Tip Sport Extraligy utkáním s Hradcem Králové. Od 18 hodin se bude hrát také duel Olomouc-Sparta. Už v 17:30 startují další čtyři zápasy, které taky nabídne Radiožurnál Sport celé na internetu. Radiožurnál odvysílá ze všech utkání živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem, nehody na D8 u Lovosic i D6 u Nového Sedla. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy od exitu 178 Rosice vzniká kolona do omezení u D2. Osobním autem v levém pruhu je to kolem půl hodiny. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem opatrně u exitu 45 Litoměřice. Kolem něj se v omezení zpomaluje. Za sjezdem na kilometru 46,5 řeší nehodu v levém pruhu. V silném dešti je tam špatně vidět. Na D6 z Chebu na Karlovy Vary se teď už rozjíždí jen kratší zbytek kolony kolem exitu 126 Nové Sedlo Loket. Za ním po havárii osobního auta už všechno odklidili. Na silnici 6 Karlovy Vary Praha za Bochovem se kolony tvoří obousměrně mezi odbočkami na Herstošice a Žlutice pod Hvězdou řeší nehodu. Silnice 27 za mostem na Žatec před Havraní je obousměrně uzavřená. U odbočky na Malé Březno se srazil autobus a 3 auta. A v Praze silný odpolední provoz. Neprůjezdná je Radlická do centra za Jeremiášovou. U galerie Butovice havarovala motorka a 3 auta musí se řeporyjskou a kolona je i v Radlické směrem z centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť, teploty do 22 stupňů. Tolik zprávy.
10: 6 minut po 15. hodině, přejeme vám příjemný poslech, jsme rádi, že jste si vybrali Radiožurnál Sport. Dnes pro vás budeme na dálku už od 16 hodin sledovat také to, jak se vyvíjí český fotbalový MOL Cup. Pardubice, Kozlovice, Neratovice, Slovácko, Příbram, Hradec Králové a nebo pražská Slavia na hřišti třetiligového Varnsdorfu, to je jen namátkou výběr z toho zajímavého, co se dnes odpoledne bude dít a na Radiožurnálu Sport nepřijdete o nic.
2: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.
10: Ale teď už se budeme věnovat motosportu. Dnes je to přesně 25 let od chvíle, kdy se automobilový závodník Tomáš Enge stal prvním českým pilotem Formule 1. V roce 2001 ho stáj Prost nasadila do velké ceny Itálie v Monze a díky 12. místu v cíli dostal šanci i v obou zbývajících podnicích sezony. Do závodu Formule 1 už od té doby žádný jiný Čech nenastoupil. No a my máme to štěstí, že s Tomášem Engem jsme právě teď ve spojení. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne vám přeji všem posluchačům.
10: Pojďme si nejdřív připomenout, jak to tehdy znělo ve vysílání Radiožurnálu.
13: Kolumbiec Montoya vyhrál v Monze velkou cenu Itálie vozů Formule 1. Český pilot Tomáš Enge dokončil závod na slibném 12. místě. Po dojezdu byl velmi spokojený.
14: Samozřejmě všichni mají radost. Jsou rádi, že jsem dal do cíle, že jsem vlastně splnil předsevzetí, který jsem si dal i oni. A po těch vlastně všech trablích, které byly jak s motorem, tak ráno znovu, naštěstí všechno fungovalo bez problémů a dojeli jsme do cíle.
10: Všechno fungovalo bez problémů. Před 25 lety jste, Tomáši, dojel do cíle. Když se teď odhlédnete, co se vám vybaví vůbec jako první moment?
12: Člověk si říká, že to už ani není možné. Taková doba. Každopádně bylo hezké slyšet můj hlas, který jsem měl před 25 lety. Tenkrát to bylo něco neskutečného. Tenkrát to hrozně rychle přišlo a vlastně po předchozím závodě v belgickém Spa měl havárii Luciano Burti, kterého jsem následně vlastně nahradil. 2 týdny potom se jel závod v Monze a já jsem měl 2 týdny na přípravu. Měl jsem přípravu na to udělat superlicenci, odjet jedno testování a vlastně úplně připravit se na úplně jiný vůz, než jsem do té doby, což byla Formule 3000, než jsem do té doby zažil. Takže bylo to hrozně rychlé a ještě k tomu s těmi technickými problémy, které jsem měl v průběhu závodního víkendu ve všech trénincích, kvalifikacích a tak dále, tak byl opravdu zázrak to, že to auto dojelo do cíle, že jsem dojel do cíle a že jsem vlastně splnil tu metu, nejenom, že jsem odstartoval, ale opravdu viděl i ten čechovnicový prapor.
10: No a nejenom, že jste ho viděl, vy jste ho nakonec viděl jako 12. v pořadí, což byl opravdu výborný výsledek. Věřil jste třeba v tu chvíli, že tím pádem už máte dveře do Formule 1 otevřené?
12: Tak tenkrát já jsem do Formule 1 přišel dost nepřipraven. Jo, bylo to daný tím, že to byl kol na poslední chvíli a že vlastně jsem ten prostor tam neměl. Všechny auta, všechny jezdci testovali a trénovali v průběhu sezóny. a já jsem vlastně do toho naskočil jako do rozjetýho vlaku a věděl jsem, že mám ještě co dohánět, že mám ještě se co učit a bude to trvat ještě nějakou dobu, než to auto poznám a dokážu s tím jezdit na limitu toho, co bych chtěl. Takže nevěděl jsem, jakoby, jak kolik ještě těch příležitostí budu mít a jestli ty dveře prostě jsou stále otevřené nebo nejsou.
10: Stále si povídáme s Tomášem Engem, který je už čtvrt století jediným Čechem, který kdy odstartoval v elitní kategorii Formule 1. Proč vlastně myslíte, že na tyhle vaše úspěchy nikdo z další generací nedokázal od té doby navázat? Je to proto, že třeba v českém motosportu nejsou peníze nebo chybí zázemí?
12: Myslím si, že je to velice tvrdé konkurenční prostředí, protože na startu máme 22 vozů, někteří jezdci tam jsou 10-20 let v té Formuli 1 a ne se zhoršit, proto se tam drží tak dlouho, protože prostě jsou skvělí piloti, ať už Fernando Alonso, Lewis Hamilton a tak dále, ale je tam spoustu dravých nováčků a ty draví jezdci, je prostě po světě 100 tisíce motokáristů, kteří chtějí a mají sen jednou závodit v Formuli 1, ale těch kokpitů je strašně málo. To znamená, dostat se do Formule 1 je tak trošku zázrak a člověk musí mít neskutečný talent, musí mít samozřejmě zázemí a musí mít i hodně štěstí, aby se do té Formule 1 dostal. Takže já jsem samozřejmě věřil, že přijde další a další jezdec z Česka do Formule 1, ale teď postupem času vidím, že to není tak jednoduché a jestli se někdy dočkáme další jezdce ve Formule 1, to je opravdu otázka.
10: Čeho jsme se dočkali už dnes, to je kalendář závodů na příští rok pro Formuli 1. Oproti letošku vypadly závody v Zandvoortu, v Barceloně, naopak přibylo Portugalsko, Turecko. Přibyl i jeden sprint v rámci velké ceny, a to v Monaku. Co vás nejvíc zaujalo, nebo třeba zaskočilo?
12: Tak mě samozřejmě zaujalo, ale má to nějakou logiku, to je to, že vlastně závody na Blízkém východě se jedou hned na začátku a až na konci. To znamená první dva závody Bahrajn a Saúdská Arábie, poslední dva závody Katar a Abu Dhabi. Samozřejmě tam se neví, jestli se ještě vůbec pojede v letošní sezóně, jestli se pojedou ty poslední dva závody, ale samozřejmě záleží všechno na místní situaci a když samozřejmě ta situace se nezlepší, tak Formule 1 je právě schopná ty první dva závody z kalendáře stáhnout nebo i ty poslední dva a nahradit je třeba něčím jiným v Evropě nebo na nějakých bezpečnějších územích, ať už třeba v Ázii nebo v Americe.
10: Ono je to docela zajímavé a vlastně tedy hodně prozíravé od FIA, tím pádem tohle nastavení kalendáře. A co říkáte na ten sprint v Monaku, to bude asi dobrá podívaná?
12: Nedokážu na to asi odpovědět. Monako je prostě trať, na který se absolutně nedá předjíždět. Teď jsme měli závod v Madridu, kde bylo taky velice obtížné předjíždět a nikomu se ta trať moc nelíbila. Monako je o to ještě jakoby složitější. A jestli ten sprint nám dodá trošičku toho napětí celého závodního víkendu, tak samozřejmě tím lépe. Ale já od toho za stolik neočekávám tak jako od žádného moc sprintu letošní sezóně, protože ty sprinty jsou krátký závody, které prostě dávají jezdcům jenom extra nějaké body, ale nemyslím si, já celkově nejsem jakoby fanouškem sprintových závodů právě ve Formuli 1 a proto si nemyslím, že ani Monako by nemělo být nic extra.
10: To říká Tomáš Enge před novou sezónou Formule 1. Je to čtvrt století, co se právě Tomáš Enge stal prvním českým pilotem Formule 1. Teď tak trochu zpětně gratulujeme a díky, že jste na to s námi zazpomínal.
12: Já děkuji, přeji všem hezký den a nashledanou.

Před chvílí jsme to probrali i s Tomášem Engem. Už známe to, jak bude vypadat příští sezona Formule 1. Bude mít 24 velkých cen, to znamená o jednu víc než letos. Vedení seriálu na webu oznámilo, že začne celý ročník 2027 v Bahrajnu, ale jak už říkal i Tomáš Enge, není vůbec jisté, jestli na Blízkém východě ty dvě úvodní velké ceny, případně ty dvě poslední, vůbec budou, jestli se náhodou nepřesunou, protože kvůli vojenskému konfliktu je momentálně závodění v těchto destinacích nemožné. Mezi novinkami je ale premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Z kalendáře vypadly závody v Sanfortu, v Barceloně přibylo Portugalsko a Turecko. Letos je 6 sprintů, příští rok bude počet krátkých sobotních závodů už 10 a vedle monackého sprintu se pojede také poprvé v Bahrajnu, v Austrálii, v Japonsku a v Abu Zabí. Máme se na co těšit, na radiožurnálu Sport o tom budeme informovat, jak to jen půjde.

0: Už za 2 hodiny a pár minut k tomu začne na Radiožurnálu Sport velký sportovní kolotoč. Začne totiž pořad s mikrofonem za sportem. Střídat budeme 3 sporty. Večer nejpozději v 21 hodin rozehrají poslední zápas na mistrovství Evropy, aspoň v základní skupině, čeští volejbalisté v Itálii proti Slovinsku. Od 18.45, když půjdeme proti směru hodinových ručiček, to budou hrát fotbalisté pražské Sparty Evropskou ligu v Arménii, také v přímém přenosu. No a už od 17:30 ale začne hokejová typ sport Extraliga. Začínáme utkáním Motor, Mladá Boleslav, Litvínov, Kometa, Plzeň, Liberec. No a v 17:30 začíná ale také ještě jedno utkání, a to Vítkovice, Kladno. V minulé sezóně se hokejovému obránci Jakubu Zbořilovi právě ve Vítkovicích zrovna dvakrát nedařilo. Po příchodu z Pardubic byl brněnský odchovanec často vylučovaný, nazbíral skoro 80 trestných minut. Teď se ale chce v tomhle ohledu zlepšit a větší disciplínu by mu mělo dodat i kapitánské C-čko, které bude na vítkovickém dresu nosit.
1: Znamená to pro mě obrovskou čest a velikou zodpovědnost. Cítím se v tom dobře, myslím si, že je to věc, která mě může jenom posunout, jak hráčsky, tak lidsky. Myslím si, že mě to požene jenom nahoru na tom ledě, abych ze sebe vydával ty nejlepší výkony, abych šel dobrým vzorem pro kluky v šatně.
2: Říkal Jakub Zbořil před novou sezónou. Kapitánem byl naposledy někdy v Žácích, ale má dobrý vzor.
1: Hodně lidí se mě zeptalo, kdo byl nejlepším lídrem, co jsem v životě zažil, a já vždycky musím říct Patrice Bergeron. To byl nadčlověk. Měl kolem sebe, teď je to populární term, měl prostě auru.
2: Popisuje kanadskou legendu týmu Boston Bruins, kterou poznal v jeho posledních 3 sezónách.
1: Všichni ho chtěli následovat, byl to člověk, který se nedíval na rozdíly v hráčích kolem něj, první, čtvrtá lajna, nebo první nebo druhý golman, mladej, nemladej. Všichni, co přišli do té šatny, tak Patrice byl ten člověk, který vás přijal víceméně do jeho rodiny, a vy jste se v té šatně prostě kvůli němu, už jenom kvůli tomu jednomu člověku, cítil dobře. A to si myslím, že takovejhle, že bych chtěl být taky.
2: Říká Jakub Zbořil, že by se chtěl Patrici Bergeronovi podobat. V NHL v Bostonu strávil obránce Vítkovic 4 roky. Teď bude chtít být v další sezóně v Ostravě disciplinovanější.
1: Minulý rok jsem to moc nepředvedl někdy to byly špatný fauly, chtěl jsem rád tvrdě, někdy to tak prostě z toho hokeje vyjde, je to rychlá hra, chcete do někoho vletět, trefíte ho špatně, jdete do šatny, už se s tím nedá nic dělat.
2: I když Vítkovicím příprava výsledkově nevyšla, Jakub Zbořil věří novému trenérovi, Francouzi Yuri Kutrejemu.
1: Cílevědomý člověk a nenechá se rozhodit z jeho cesty, a myslím si, že si zatím jde, že nám to ukazuje každým dnem. Myslím si, že má cenu ho následovat, a my v šatně věříme jeho stylu, jeho nějaké vizi, jak nás vidí, a rozdal nám určitý role v týmu. Myslím si, že všichni se to budou snažit plnit, a myslím si, že je to super trenér.
2: Doplňuje před dnešním prvním domácím zápasem nové sezóny proti Kladnu Jakub Zbořil. Utkání začne v 17:30. David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 3:30. Kateřina Sousidisová a aktuální zprávy. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jím má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář, měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Vojáci dnes začali s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti sanaci půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ty zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Je Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí více než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Sport. Tenistka Sara Bejlek zahájila turnaj v mexické Guadalajáře vítězně. Nad Američankou Parksovou triumfovala po setech 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále Bejlek narazí na Španělku Buxhaovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, uzavřená 27 za mostem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem. Čekejte první část kolony už na 173. kilometru. Brzdí i osobní auta. V levém pruhu se to potom místy trhá, ale i tak je to do omezení u D2 osobním autem až na 50 minut. Silnice 27 za mostem na Žatec je mezi Čepirohy a Havraní uzavřená v obou směrech po dvou hromadných nehodách u odbočky na Malé Březno. Havaroval nejdřív autobus a 3 auta a následně se srazilo dalších 5 aut. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary za Verušičkami počítejte s kolonou ve stoupání k uzavřené odbočce na Žlutice. Pod Hvězdou se srazila 3 auta, jezdí se kyvadlově. Kolona je tam i směrem opačně na Prahu za Bochovem od Herstošic, zdržení kolem 1/4 hodiny. A k Praze na D5 na příjezdu z Plzně do Prahy je kolona od Rudné ze 4. kilometru na Pražský okruh směr D1 k exitu 19 Ořech osobním autem celý úsek 30 minut. Po Praze řada dalších odpoledních kolon a Radlická do centra na úrovni galerie Butovice byla po srážce motorky a 3 aut neprůjezdná, teď uvolnili jeden pruh, čekejte kolony v okolí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Čeští tenisté už mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Podle kapitána Tomáše Berdycha všechno běží podle plánu, aspoň to říkal na dnešní tiskové konferenci. Ještě vzhledem ke složení týmu soupeře chystá ve čtvrtek tréninky s tenistou, který hraje na levou ruku, ale nominaci na zápas tu odmítnul prozradit. Oznámí prý až ve čtvrtek během losování. My vám o tom, jak se připravuje český tým na Davis Cup, řekneme více zhruba za nějakých 20-30 minutek, kdy se spojíme přímo s naším reportérem, který na tiskové konferenci byl, no a samozřejmě v pátek a v sobotu od nás uslyšíte přesně o tom, jak se vyvíjí tenhle souboj proti Spojeným státům.

0: Dopolední začátek, hlediště plné dětí a bouřlivá atmosféra to provází pravidelně každý rok jeden ze zápasů florbalistů v Mladé Boleslavi. Tentokrát si Středočeši pozvali vedle školáků ještě soupeře v Superlize z České Lípy. Do tabulky nejvyšší soutěže připsali 3 body, protože vyhráli 8-3 právě za vydatné podpory mladých fanoušků.
1: Poprvé jsme úplně pro školy tady hráli během poháru mistrů 2011 a v Superlize to bude podle mě tak 10 let zpátky, kdy jsme začali ty zápasy pořádat. Tradiční akce, hezká, školy se nám vrací. Na začátku sezóny vždy se snažíme ukázat ten florbal v nejlepším možném aranžmá.
2: Vypočítal historii zápasu pro školáky generální manažer florbalistů Mladé Boleslavy Tomáš Pacák. Podobné duely mají také přilákat i nejmenší právě k tomuto sportu.
1: Je to jeden z těch našich cílů, abychom tady zapálili nějaký ohýnky v těch očích a v srdíčkách těch dětí, aby chtěli si florbal v ideálním případě vyzkoušet a hrát ho za bolku.
2: Pro děti je návštěva utkání vítaným zpestřením. Žáky základní školy z Kosmonos přivedl do hlediště učitel Tomáš Novák. Mimochodem muž, který v minulosti oblékal dres jak florbalové Mladé Boleslavy, tak i České Lípy.
3: Pro mě je to po ukončení té florbalové kariéry samozřejmě trošku něco jiného, ale děti si můžou společně s dalšími školami z Boleslavy vyzkoušet něco, co asi úplně jen tak nezažijí.
2: Přišla děvčátka, tak se zeptám nejprve na křesní jména.
4: Já se jmenuji Nelinka.
5: Já se jmenuji Barbora.
6: A já Valerie.
2: Jak se vám líbí florbal?
6: Je fakt dobrý.
7: Mně se taky líbí.
8: Mně taky.
2: Baví vás ta atmosféra tady, nebo co vás na tom nejvíc baví?
9: Mě na tom nejvíc baví, že dávají góly. A ty soutěže jsou taky dobrý.
2: Líbil se i samotný zápas. Pro hráče pak byl přeci jen jiný. Už jen kvůli brzkému začátku. Pokračují dnes útočník Mladé Boleslavy a zároveň odchovanec českolipského florbalu Mikeš Motejzík a hostující Ladislav Pekárek.
10: Určitě jsou zvláštní v tom, že se musí vstávat, když se přijde do šatny, tak všichni ještě takový trošku rozespalí, takže musí se trošku ta rozcvička víc nakopnout a líp se do toho dostat, ale jinak za sebe si myslím, že ten zápas potom už je obdobný jako odpolední. Všem dětem děkujeme a bylo to super, protože při každém gólu jako rámus to tady jen tak není.
11: Není to jednoduchý, ale každý se s tím musí vypořádat tak, aby byl ready, takže oba dva týmy to máme stejný, takže sice to není příjemný, ale každý má stejnou startovací linii.
2: Výhodou školních zápasů je pak zaplněná hala.
1: Pohybujeme se někde na hraně tady té skloudované kapacity, nějakých 700-800 dětí, který tady máme v té hale, a vždycky je to moc hezký jak pro ně, tak i pro ty hráče na té ploše, který tu speciální atmosféru samozřejmě velmi ocení.
2: Uzavřel Tomáš Pacák z Mladé Boleslavy, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Thierry Boutsen závodil ve Formuli 1, po konci kariéry ho ale začaly živit ještě rychlejší stroje a proto jsme si ho tento týden vybrali pro pravidelné středeční povídání o současném životě bývalých sportovců. Teď už víc doplní Jan Suchan, kterého vítám ve studiu.
1: Krásné odpoledne.
0: Boutsenovo jméno není obecně známé, tak nám prosím přibliž jeho sportovní kariéru.
1: Jde o belgického pilota, který se narodil v roce 1957. Vzhledem k jeho národnosti je docela symbolické, že jeho prvním závodem ve Formuli 1 byla Velká cena Belgie v roce 1983 a tím posledním, jak jinak než opět Velká cena Belgie, jenom o 10 let později. Boutsen vyhrál 3 závody v seriálu, všechny v době, kdy jezdil za tým Williams. Nastupních vítězů byl celkově 15krát a pokud bychom se dívali na celkové pořadí mistrovství světa, tak nejlépe se umístil na 4. místě. I v době závodění ve Formuli 1 zároveň jezdil taky v cestovních vozech, zúčastnil se i závodu 24 hodin Le Mans, kde byl 2krát součástí týmu, který dojel do cíle jako druhý.
0: My jsme ale zmínili, že po konci ve Formuli 1 se Boutsen ještě přeorientoval na rychlejší stroje, tak co tedy dělá?
1: Já jsem nad tím uvažoval, když to takhle bylo napsané a nemýlil jsem se, předpokládám, že ani naši posluchači, pokud nad tím bádali. On v roce 1997 založil firmu, která obchoduje s letadly. Nejde tedy o to, že by Boutsen letadla vlastnil a provozoval. Jeho firma pracuje s lidmi, kteří chtějí koupit nebo naopak prodat soukromé letadlo. Obchod s letadly totiž pochopitelně není úplně snadnou věcí. Boutsenova společnost kontroluje například reálný technický stav jednotlivých strojů a taky třeba hlídá všechny právní náležitosti takového obchodu. Firma pracuje s různými typy létajících strojů, od vrtulníků po luxusní soukromé tryskáče. Když Boutsen začínal, tak mezi jeho prvními zákazníky byli majitelé týmu Formule 1. Jedním z nich třeba i Frank Williams, tedy zakladatel stáje, ve které bývalý pilot dosáhl na největší úspěchy kariéry.
0: V téhle naší pravidelné rubrice ještě přichází třetí otázka, na kterou se ptám pokaždé. Jestli pak Boutsen zůstává stále ještě v nějakém kontaktu se svým sportem, tedy s automobilovým závoděním?
1: Dá se říct, že se k němu vlastně čím dál víc vrací. Příští rok oslaví 70. narozeniny a denní vedení firmy přenechal dětem. Sám se teď víc věnuje firmě, která sice funguje na podobném principu jako ta předchozí, jenomže místo letadel Boutsen obchoduje s automobilovými veterány. Právě ve starých klasických autech taky ještě sám před tou 70. závodí. A kromě toho taky objíždí hlavně evropské závody Formule 1 a pro belgického televizního vysílatele je spolukomentuje jako expert.
0: Thierry Boutsen, o tom jsme si povídali s Janem Suchanem. Díky.
1: Rádo se stalo.

0: Mistrovství Evropy volejbalistů. To je 24 týmů a 76 zápasů ve čtyřech zemích. Velké hvězdy evropského volejbalu. Česká reprezentace v základní skupině v italské Modeně obhajuje senzační čtvrtou pozici z posledního mistrovství světa.
1: Sledovalo se to krásně, lidé fandili. Bylo to dobrý, kluci bojovali, celý národ, hlavně ten volejbalový se spojil. By to chtělo na vás další nějakou úspěšnou mladou generací. Určitě na tomhle úspěchu dál stavět.
0: Sledujte zápasy českého týmu v přímých přenosech z Itálie s reportérem Kamilem Jášou. Poslouchej evropský volejbal na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál posloucháte v 16 hodin. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
3: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Rybáři na jihu Francie blokují ropný sklad kvůli rostoucím cenám nafty. Hokejista Kousal poprvé v kariéře nastoupí proti Pardubicím, navíc v dresu Hradce Králové.

0: Po dvou hromadných nehodách je za mostem uzavřená silnice na Žatec a zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky a teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u vzhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, říká jeho šéf Pavel Hubený.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června roku 2028. Několik desítek rybářů na jihu Francie zablokovalo ropný sklad. Další zabránili odjezdu trajektu na Korziku. Rybáři si stěžují na rostoucí náklady a menší výnosy kvůli vysokým cenám pohonných hmot.
3: Skupina rybářů nejdřív zablokovala ropný sklad nedaleko Marseille, odkud je vytlačila policie. Další rybáři zabránili vjezdu do ropného areálu u Montpellieru a na příjezdové cestě založili oheň. Rybář Kevin řekl televizi BFM, že jsou ceny nafty neúnosné.
4: Budeme tady, dokud něčeho nedosáhneme. Takhle už to dál nejde. Za těchto podmínek nemůžeme pracovat. Nevyplatí se nám to.
3: Litr nafty se teď ve Francii prodává v průměru za asi 57 korun za litr. Kromě toho si rybáři stěžují i na administrativní zátěž. V příštích dnech by se s nimi měla setkat ministryně rybolovu Katrin Čaborová. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Německá vláda schválila nový balík bezpečnostních opatření. Zemi mají lépe chránit před islamistickým terorismem. O návrhu ještě budou hlasovat poslanci spolkového sněmu. Kabinet kancléře Friedricha Merce tím reaguje na červencový teroristický útok v Berlíně při pochodu hrdosti. 21-letý islamista tehdy v berlínském parku najel do davu lidí. Nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště bude určené hlavně pro mimo pražské řidiče, kteří dále do města budou pokračovat hromadnou dopravou, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
5: My v tuto chvíli provozujeme nějakých 20 P-pluserek, z toho dvě jsou objektová. Toto by mělo být další a v dohledné době na konci měsíce chceme otvírat třetí objektové, a to na Opatově.
6: Sport. Spartianští fotbalisté zabojují o první body v hlavní fázi Evropské ligy v Arménii. Od 18.45 budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu Sport na stadionu v Jerevanu proti Araratu. Hokejový útočník Robert Kousal poprvé v kariéře nastoupí proti mateřskému klubu. Hradec Králové s 35-letou posilou totiž čeká od 18 hodin derby s Pardubicemi, se kterými Kousal slavil 3 mistrovské tituly. I když zažije velmi emotivní duel několik hodin před zápasem, působil Kousal velmi klidně.
7: Jsem to hrál několikrát, teďka akorát budu na druhé straně a teď už se snažím to brát jako normální zápas. Tak je to podle mě jako nejlepší si to uspořádat v té hlavě a nebejt moc přemotivovaný nebo se moc těšit, protože z vlastní zkušenosti vím, že většinou to pak nedopadá dobře.
6: Olomouc přivítá od 18 hodin také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Spartu Praha. Zbylé 4 utkání nabídne první kolo hokejové Tipsport Extraligy už od 17.30. Na Radiožurnálu chystáme ze všech zápasů aktuální vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem, zavřená 27 za mostem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy počítejte s první částí kolony za sjezdem na Domašov kolem 176. kilometru. Zpomalují i osobní auta v levém pruhu a do omezení u D2 jedou pak různě pomalu kolem 45 minut. Silnice 27 za mostem na Žatec zůstává uzavřená v obou směrech od Robin Oilu u Čepirohů až po Havraň. U odbočky na Malé Březno havarovalo při dvou nehodách celkem 8 aut a autobus. V Litoměřicích končí zahrada Čech, po celém městě velmi silný provoz kolony a hodně ucpaný je teď výjezd silnicí 247 směr Lovosice. Popojíždí se od mostu generála Chábery před velký kruhový objezd u Lovochemie, srazilo se tam osobní auto s nákladním. K Praze na příjezdu do metropole dálnicí D5 z Plzně počítejte s kolonou od Rudné ze 4. kilometru, plní se i levý pruh, osobní auta to mají na pražský okruh k Ořechu kolem 40 minut. A na východní části pražského okruhu se popojíždí od sjezdu z Hradecké D11 až 40 minut k připojení od Průmyslové, je tam nehoda.
9: V pravém pruhu nabouraný osobní auto a kamion.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty je 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik zprávy.
6: 8 prvoligových fotbalových klubů rozehrálo další kolo českého fotbalového poháru, tedy MOL Cupu. Například pražská Slavia, ta nastoupila na hřišti, které před lety neprošlo do první ligy, když Varnsdorf dokázal ovládnout druhou nejvyšší soutěž. Teď už Varnsdorf je třetiligovým týmem a hostí právě pražskou Slavii. Zatím je to po 6 minutách, které se stačily odehrát bez branek. Zatím padl gol jenom v Králově dvoře, Králův dvůr hostí Zbrojovku Brno, no a góla právě dali brněnští, dál to pro vás budeme sledovat.
1: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Všechno probíhá podle plánu. To hlásí kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych před zápasem proti Spojeným státům na tiskové konferenci před kvalifikací o finálový turnaj v O2 aréně. Taky prohlásil, že do zítřejšího tréninku ještě musí zapojit nácvik na levorukého soupeře. Více už probereme teď a více dohloubky s naším tenisovým reportérem, který dění v českém týmu sleduje, s Jaroslavem Plašovem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jako jednička Spojených států do Prahy přiletěl Ben Shelton, tak v jakém rozpoložení se vydal do Česka?
1: Přiletěl, to je ta zásadní zpráva pro Američany a možná taky pro české fanoušky, kteří jsou na něj zvědaví, protože mnozí se třeba ptali, jak na tom bude po té, co hrál ještě v neděli o titul na US Open, jak známo prohrál ve finále s Němcem Zverevem, takže dnes ráno dorazil do Prahy. Skutečně asi dá se předpokládat, že dost času se snažil prospat na hotelu. Bylo to i znát, když teď přišel před chvíličkou na tiskovou konferenci. Mimochodem přišel celý americký tým, což nebylo v plánu, měl dorazit pouze kapitán, ale bylo to hezké gesto od Američanů, že dorazili všichni společně, včetně Bena Sheltona. On opravdu vypadal trošičku rozverně s čepicí kšiltovkou nasazenou tak na kousíček hlavy, tak jak zkrátka to on někdy nosívá, vypadal rozespale, to bylo vidět, ale zároveň taky říkal, že je na 100% připravený, byť samozřejmě to nemusí muselo tak vyznít v tom kontextu té nálady atmosféry na tiskovou konferenci, dorazil, ale opravdu dalo by se říct jenom pár hodin po příletu, takže asi to tomu odpovídalo, ale říkal, že je připravený a že by tedy mohl nastoupit už do pátečního programu, protože připomínáme, v pátek se hrají dva singlové zápasy, v sobotu pak čtyřhra a další dva zbylé singly.
0: Losování to uslyšíme zítra a rozhodně budeme u toho velmi záhy po té, co bude rozlosováno na Radiožurnálu Sport. Jak říkal Tomáš Berdych, je potřeba zařadit ještě trénink na levorukého hráče. Sam Ben Shelton je levák, ale on není jediný v americké nominaci.
1: No, není jediný. Vlastně, když Bob Bryan, kapitán amerického týmu, bývalý vynikající deblista, tvořil, připomínám, dvojici se svým bratrem Mikem, tak on hned na úvod při představení svého týmu říkal, máme tady čtyři leváky, což samozřejmě je výjimečné. A když jsem se pak ptal, jaká to je výhoda pro jeho tým, nebo jestli si myslí, že to je velká výhoda, nějaká zásadní výhoda, tak on říkal, že nás je vlastně pět, protože já jsem taky levák, to je jenom tak jako na odlehčení, ale říkal, že si opravdu myslí, že o tom přesvědčený, že by to mohla být velká výhoda. Tomáš Berdych, kapitán českého týmu, říkal, že samozřejmě hráči jsou zvyklí na okruhu, na turnajích potkávat se s levorukými hráči, občas si s nimi zahrají i v pavouku nějakého toho turnaje. Ale přeci jenom teď jde o to dostat do sebe nějaký ten pocit před utkáním, že na ně bude servírovat levoruký hráč, protože tam jsou jiné rotace, ten prostor je trošičku jiný, když člověk přijímá podání od leváka, takže proto teď schánili český tým levorukého sparring partnera právě na ty závěrečné tréninky, tak aby se myslelo na každý detail toho zápasu.
0: Ono to konkrétní nasazení pro ten zápas páteční a sobotní Tomáš Berdych prozradit nechtěl. My mu nemůžeme nic takového vyčítat, ale ty nám určitě povíš nějaké další zajímavosti z přípravy českých tenistů.
1: No, asi největší otazník je nad tím, kdo bude hrát deblový zápas, protože dá se předpokládat s tím, že pokud budou všichni zdraví a věřme, že ano, tak Tomáš Berdych vlastně nemá moc na výběr, protože on pošle na kurt dva nejsilnější hráče, žebříčku Jakuba Menšíka, který je teď jedničkou, Jiřího Lehečku, který plní roli dvojky. No ale pak bude zajímavé, jestli v sobotním programu na úvod vsadí na ryzí deblisty Adama Pavláska a Patrika Rykla, anebo jestli tam nasadí singlistu, v tomto případě třeba Jakuba Menšíka, který by pak hrál dva zápasy po sobě jako jednička, což je taky důležitý faktor při tom uvažování. Tomáš Berdych nic nenaznačil, on nechtěl nějakým způsobem říct, že tomu dává víc procent než tomu, bere to jako rovnocenné šance, rovnocenné možnosti a některé varianty teď taky český tým ještě nacvičoval, teď na odpoledním tréninku před chvíličkou hráli proti sobě Patrik Rykl s Adamem Pavláskem, na druhé straně byl chviličku Jiří Lehečka a Jakub Menšík právě, kteří by teoreticky mohli taky asi vytvořit dvojici se singlistů, ale určitě bude záležet taky na tom, jak ten zápas bude od toho pátečního programu vypadat, jaký bude vývoj, jaké bude skóre a tak dál, protože tohle všechno může hrát v uvažování kapitána velkou roli.
0: Dění okolo českých tenistů pravidelně dlouhodobě sleduje Jaroslav Plašil. Pro tuhle chvíli děkujeme.
1: Taky děkuju, naslyšenou.

Máme pro vás aktuální výsledky a rozhodně výraznou změnu stavu hned na několika hřištích a týká se to českého fotbalového poháru. Slavia už vede ve Varnsdorfu v 18. minutě 2-0. Dvakrát se trefil Ivan Šranc. Hradec Králové, ten na hřišti druholigové Příbramy už je také ve vedení, ale 1-0. Slovácko vede stejně po 18 minutách v Neratovicích 1-0. Zbrojovka v Králově dvoře také už vede 2-0. No a přestože se Kozlovice, jak jste slyšeli v našem příspěvku, chystali na zatím asi největší zápas historie, když hostí Pardubice, tak diváci si to asi zdaleka tolik neužívají. Ve 20. minutě už je to 0-3, ale právě, jak jste v našem příspěvku slyšeli, tak v Kozlovicích i mimo fotbal se chodí hlavně na občerstvení. Pivo je tam pod 40 korun a klobása za 60, takže diváci snad nakonec přeci jen budou odcházet spokojení.

0: 16 hodin a 24 minut za hodinu už se budeme připravovat na pořad s mikrofonem za sportem a začneme o 17:30 hokejovou extraligou. Mimo jiné se představí také Kometa Brno a nastoupí na ledě Litvínova. Ještě předtím si reportér David Procházka ale povídal s obráncem týmu Liborem Zábranským.
1: Hokejový obránce Komety Brno Libor Zábranský u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Dobrý den, Libore.
2: Dobrý den.
1: Libore, čeká vás další sezóna v Kometě, tentokrát na střídačce s vaším otcem, tak jak se na to těšíte?
2: Já se těším strašně, protože se sešla výborná partia kluků, vlastně vrátilo se hrozně moc kluků, s kterýma jsem vyrůstal, takže cítím, že ta vnitřní síla toho týmu je velká, takže to natěšení je velký.
1: Docela jste posílili, řekl bych, docela velká změna v šatně, změn, tak co od toho očekáváte?
2: Změny byly velké, ale tím, že to jsou kluci, který já znám od malička, tak se to pro mě moc nezměnilo, ale očekávám, že přinesou takový ten správný drive, jsou to všechno kluci ve výborném věku a doufám, že se to všechno sedne a bude to lícovat.
1: Předloni jste získali mistrovský titul, patříte už možná do té čtyřky, protože byla silná trojka, Pardubice, Sparta, Třinec. Myslíte, že jste se tam v posledních letech taky zařadili?
2: Já si myslím, že byla Kometa ta první z těch všech silná. Ale ne, tak je to hrozně nepředvídatelný, kdo by řekl před dvouma rokama, že vyhrajeme titul zrovna my, byli tam úplně jiní favoriti, takže tady to, kdo je nějaký top, bych řekl, že je hrozně ošemetný a můžete mít tým plný hvězd, který si to ale nesedne uvnitř a pak vás může nějaký outsider zaskočit, takže si myslím, že tím, jak ta extraliga jde hrozně nahoru a je to strašně rok co rok vyrovnaný a přichází o velký jména, tak je podle mě hrozně těžký teďka někoho favorizovat.
1: Libor Zábranský, obránce hokejové Komety u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Jak vy osobně cítíte, že se posouváte výkonnostně po návratu do extraligy?
2: Tak samozřejmě řekl bych spíš, že každým rokem člověk, jak si prožije nějaký ty důležitý zápasy, ať už to třeba bylo to playoff, kde jsme vyhráli, nebo třeba ta loňská sezóna, kdy tam bylo období, kdy se nám nedařilo, tak spíš bych řekl, že se hlavně člověk posouvá tady v tom, že ví, jak se v těch situacích chovat a učí se od těch starších kluků, jak k tomu přistupovat, takže cítím spíš na sobě, že se člověk posouvá hlavně spíš tady v těch vyspělostních věcech, bych řekl.
1: Významným bodem té blížící se sezóny bude váš přesun do nové haly v lednu. Budete hrát první zápas proti pražské Spartě 10. ledna. Jak se na to těšíte?
2: Tak těšíme se všichni strašně moc. Vlastně pro nás z Brna, co kolem toho jezdíme každý den, tak vidíme, jak to roste a bude to velká událost, na kterou se všichni těšíme a myslím si, že si všichni hrozně vážíme toho, že jsme součástí tady toho historického přesunu a je to něco, na co Kometa čeká hrozně dlouho a stát tam na úvodním buli proti Spartě ve vyprodané nové hale si myslím, že asi bude patřit k největším zážitkům v životě. No.
1: Možná se ve městě potkáváte s fotbalisty Zbrojovky Brno, tak asi vám závidí.
2: To nevím, já samozřejmě fotbal sleduju tak okrajově, ale těžko říct. No.
1: Dobře, tak děkuju za rozhovor, to byl Libor Zábranský, obránce Komety Brno.
2: Děkuju vám moc.
1: David Procházka, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, a kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu a také o zmrazení platů vrcholných politiků. Energetici dnes neplánovaně odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Je to kvůli poruše v nejaderné části technologie. Informoval o tom mluvčí elektrárny Marek Sviták. Technici už podle něj zasažený systém opravili a po kontrolách by mohli blok znovu zapojit do sítě zítra. První temelínský blok vyrábí elektřinu bez omezení. Kanada má podle Ursuly von der Leyenové otevřené dveře k tomu stát se přidruženým státem Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise to řekla v každoročním projevu o stavu unie. Kanadský premiér Mark Carney její projev sledoval přímo ve Štrasburku. Kanada je podle von der Leyenové pro Evropskou unii zásadním obchodním partnerem a obě strany mají společné hodnoty i obchodní vazby. A rodiny ve finanční tísni se ode dneška můžou hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujmekroužky.cz. Sport. České reprezentanty prověří na evropském šampionátu před play-off slovinští volejbalisti. Výběr kouče Nováka v Modeně nastoupí proti medailistům z posledních tří mistrovství Evropy k závěrečnému duelu ve skupině. Zápas českých volejbalistů ve Slovinci začne v 21 hodin, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat ve vstupech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Prahou i za Humpolcem. Na výjezdu z Prahy magistrálou na D1 se teď tvoří kolona už z jižní spojky od McDonald's a popojíždí zhruba 20 minut do Brněnské nad OC Chodov. Na prvním kilometru ještě před sjezdem na Šeberov se srazila dvě osobní auta. Dál na D1 z Prahy na Brno za Humpolcem čekejte kolonu z 99. kilometru. Vleče se už skoro půl hodiny na kilometr 102,5. Tam havarovala dvě auta, jedno s vlekem. Průjezdný zůstal ze tří pruhů jenom vpravo stoupací. Potom na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov počítejte z první částí kolony na kilometru 173. Různě roztrhaná pokračuje do Brna do zúžení u D2. Osobním autem je to na 3/4 hodiny. Silnice 27 z mostu na Žatec je stále uzavřená obousměrně od Čepirohů po Havrání u odbočky na Malém Březno. Vyšetřují dvě hromadné nehody celkem 9 vozidel. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 7 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 16:37, Radiožurnál Sport a vy, geniální kombinace. Máme pro vás také aktuality z toho, jak se vyvíjí třetí kolo českého fotbalového poháru. Havířov, Zlín stále bez brane, Kozlovice stále prohrávají s Pardubicemi 0-3, protože utkání všechna začala dnes v 16 hodin, tak se hraje přibližně 37. minuta. Králův Dvůr ten prohrává se Zbrojovkou stále 0-2, Neratovice se Slováckem 0-1, stejně jako Příbram s Hradcem. Táborsko to už s Teplicemi prohrává 0-2, Slavia ta přijela do Vansdorfu hodně útočně nalazená, je to v 36. minutě už 4-0, no a Artis, ten se zatím trápí ve Vítkovicích, tam je to bez branek. My pro vás už za necelou hodinku budeme sledovat také hokejovou Tip Sport Extraligu v pořadu s mikrofonem za sportem, 17 hodin a 30 minut začínáme, no a hokej ten bude na Radiožurnálu Sport hodně aktivní také v pátek, kdy se Třineční oceláři představí ve druhém kole extraligové sezony, a to doma proti brněnské Kometě. No a my si už za malou chvíli zasoutěžíme znovu o vstupenky na tohle utkání do Werk Arény. Poslouchejte Radiožurnál Sport.
1: Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina.

0: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy začala, a to už včera, a aktuálně vedou tabulku Třinečtí Oceláři, ale jsou společně s Karlovými Vary jediným týmem, který má zatím odehraný zápas. Tím pádem se možná situace na čele celé tabulky za pár hodin změní. Třinec bude hrát své druhé utkání v pátek v 17 hodin, a to doma proti Kometě Brno. A vy už teď můžete zkusit sáhnout po svých telefonech a vyťukat číslo k nám do studia na Radiožurnál Sport 221 552 222, protože ten, kdo se dovolá první, ten získá dvě vstupenky právě na to páteční utkání Ocelářů ve Verkaréně proti brněnské Kometě. Já ještě připomenu, že my se hokeje budeme hodně věnovat už dnes v 17 hodin na 30 minut, to znamená za necelou hodinu. Začíná vlastně zbytek toho prvního kola, které se předehrálo včera. České Budějovice, Mladá Boleslav, Litvínov, Kometa, Plzeň, Liberec a Vítkovice, Kladno. To jsou utkání, která začínají právě o půl šesté. V 18 hodin potom Olomouc, Sparta a východočeské derby Pardubice, Hradec Králové. Také v 18 hodin my to budeme kombinovat také s Evropskou ligou ve fotbale, kde se Sparta představí na hřišti arménského Araratu. Ještě jednou připomínám číslo do studia 221 552 222. Kdo se dovolá jako první, získá dva lístky na páteční utkání Třince proti Kometě.
1: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
2: Titul obhajují Pardubice.
3: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
1: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
2: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
5: Tak jde to nahoru, jasně, že prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým dnu ze sebou máčkli maximum a co nejlépe si připravili, takže to vůbec nebude jedno.
1: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
2: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
0: Aktuální výsledek: Slavia vede ve Varnsdorfu v Molkapu už 5-0. Svůj třetí gól zápasu přidal Ivan Šranc. No a co se týče naší soutěže o vstupenky na páteční extraligu, Třinec, Kometa zatím nevoláte, ale dáváme vám ještě šanci dovolat se do konce písničky.

0: Na Radiožurnálu Sport jsme soutěžili o dvě vstupenky na páteční Tip Sport hokejovou extraligu. Kdo se nám dovolal do studia?
1: Jirka.
0: Dobrý den, Jirko. Získáváte dvě vstupenky na utkání Třinec Kometa, kterému z těch týmů fandíte vy?
1: Modrobílá šlechta.
0: Dobře. Tak ať se vám to podaří. Máte to daleko do Třince?
1: Asi 100 kilometrů.
0: Což je vlastně kousek pro daného fanouška. Tak si to hezky užijte. Kontakt jsem si na vás zapsal, my se vám ozveme. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Radiožurnál
0: Sport. No a my se přesuneme v našem vysílání k dalšímu kousku rekordní anebo zajímavé fotbalové přestupy, tak zní téma naší pravidelné encyklopedie v tomto týdnu. A dnes míříme do léta roku 1996 společně s Janem Suchanem.
2: Hezké odpoledne, tehdy šlo o nejdražší transfer historie, když se elitní anglický útočník Alan Shearer přesouval z Blackburnu do Newcastle. Tak tipnete si, kolik milionů liber stál? Sportovní encyklopedie.
0: Nevíte? Bylo to 15 milionů liber, což může působit skoro až směšně v porovnání s aktuálně rekordním přestupem Brazilce Neymara, který v roce 2017 stál Paris Saint-Germain 222 milionů eur.
2: Zpátky k Alanu Shearerovi, toho po mistrovství Evropy 1996, chtěli Manchester United i Real Madrid, ale on tehdy zvolil návrat domů do Newcastle za trenérem Kevinem Keeganem.
0: No a právě na předměstí Newcastle totiž vyrůstal, ale do velkého fotbalu se odrazil ze Southamptonu. Pak přestoupil do Blackburnu a tam se dočkal v roce 95 největšího klubového úspěchu kariéry, když s tamními Rovers vyhrál Premier League.
2: Shearer k tomu přispěl 34 góly, takže ovládl i pořadí kanonýrů a za nejlepšího hráče sezóny ho vyhlásilo jak vedení ligy, tak sami fotbalisté.
0: V následující sezóně získal zlatou kopačku jak v anglické nejvyšší soutěži, tak na mistrovství Evropy v Anglii a následoval ten zmiňovaný a tehdy rekordní přesun do Newcastle, ve kterém nakonec strávil 10 let.
2: Jeden rekord nicméně Alanu Shearerovi stále zůstává. Nikdo nedal v Premier League víc gólů než on. Bylo jich 260.
0: To byl Jan Suchan, díky.
2: Rádo se stalo.

0: Fotbalisty Sparty čeká dnes vstup do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se fotbalisté Sparty utkají s dobře známým soupeřem Ararat Armenia, totiž potkali už v loni v kvalifikaci konferenční ligy.
1: Jsou to šampioni arménské ligy. Doma se Araratu v Evropě daří. Všechny čtyři zápasy v téhle sezóně vyhráli. Nebude vůbec snadné tady uspět. Mají dobré hráče, silné individuality, hlavně na obou stranách hřiště a v útoku. Nesmíme hráčům na krajích dát moc prostoru a musíme dobře pokrývat útočníky.
2: Říká trenér Sparty Brian Priske. Před 13 měsíci se oba týmy utkaly ve třetím předkole konferenční ligy a Pražané byli úspěšnější. Doma vyhráli 4-1 a v odvetě v Jerevanu pak 2-1. Na rozdíl od minulého roku se teď ale bude hrát jinde. Kvůli koncertu americké zpěvačky Jennifer Lopezové nebyl stadion Republiky Vazgena Sarxiana k dispozici. Jiný nebude jen stadion, ale i sestava Pražanů.
1: Náš tým prošel hráčskou obměnou. Hodně hráčů z loňské sestavy už tady není. Změnili jsme i styl hry. Dalším rozdílem je to, že se hraje na jeden zápas, ne na dva jako v loni. Tehdy se víceméně rozhodlo už na Letné, kde jsme zahráli velmi dobře.
2: Tvrdí Priske. Z hráčů, kteří nastoupili v základu loni, jich pět už Spartu opustilo, další dva Andersen a Učina mají zdravotní problémy a Ševinský chybí kvůli disciplinárnímu trestu. Naopak mezi nováčky v dresu Pražanů bude třeba Andersen a Učina mají zdravotní problémy a Ševinský chybí kvůli disciplinárnímu trestu. Naopak mezi nováčky v dresu Pražanů bude třeba obránce Loic Mbeso, kterého

0: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: Prezidentu Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Znečištění území na Šumavě v dobré vodě vyšetřují policisti jako trestný čin. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. Na dálnici D1 z Prahy za Humpolcem směrem do Brna je kolona a počasí zítra bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť a teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod

0: státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
1: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti má mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
2: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné další bližší informace. Ukrajina hlásí zabití ruského generála Antona Grunise, který v červenci oznámil dobytí Konstantinivky v Donbasu. Město ale stále z části zůstává pod ukrajinskou kontrolou a vedou se tam těžké boje.
3: Velitel ukrajinských sil nepilotovaných letounů Robert Broudy, přezdívaný jako Maďar, na sociálních sítích napsal, že jeho jednotky 12. září zasáhly vojenské objekty v okupované části Doněcké oblasti a mimo jiné zlikvidovali generála Antona Grunise. Tuto informaci potvrdili i ruští vojenští blogeři. Generál Grunis ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi hlásil dobytí Kostiantynivky a v srpnu mu ruský ministr obrany udělil řád za odvahu a hrdinství. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí na hřišti Araratu Arménia do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu se Pražané pokusí zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Zároveň se budou snažit zlomit prokletí venkovních duelů. V této sezóně totiž Sparta prohrála 4 ze 6 soutěžních zápasů na hřištích soupeřů. Důvody vysvětluje trenér Brian Pryske.
5: Vidím jasné příčiny. Dostáváme góly z protiútoků a standardních situací. A to i přes velkou převahu v držení míče. Také si vytváříme málo šancí a dáváme málo branek. To jsou pro fotbal klíčové oblasti. Ve venkovních zápasech jsme zkrátka nebyli dost silní a efektivní. To rozhodně musíme zlepšit. A opravdu rychle.
4: Úvodní zápas Evropské ligy mezi Araratem Arménia a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18.45. Radiožurnál nabídne utkání reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Humpolcem, problémy na D5 u Stodu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se za Humpolcem natahuje kolona, začíná už na 96. kilometru u odpočívky Mikulášov. Táhne se až 50 minut na kilometr 102,5, tam havarovala dvě auta, jedno s vlekem, ten je napříč oběma pruhy. Projíždí se pořád jenom vpravo jedním stoupacím a hasiči kvůli úklidu chvílemi provoz i pozastavují. Na D1 potom na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kamiony v pravém pruhu poprvé řadí do kolony za Domašovem na kilometru 176. Osobní auta zpomalují za exitem 178 Rosice a různě pomalu k D2 jedou asi 30 minut. Na dálnici D5 z Rozvadova na Plzeň a Prahu kus za sjezdem na Stříbro se tvoří kolona ze 112. kilometru a moc to nejede. V omezení na 103. blokuje provoz kamion s upadlým kolem. A silnice 27 z mostu na Žatec byla mezi Čepirohy a Havraní přes 2 hodiny uzavřená po havárii celkem 9 vozidel u odbočky na Malé Březno, teď už pouštějí provoz kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude doznívat místy i vydatnější déšť a k tomu se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 7 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky na Moravě a ve Slezsku, zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
6: Z
8: 17 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Necelá půl hodina zbývá do začátku našeho bohatého pořadu s mikrofonem za sportem, ve kterém budeme sledovat celkem 6 zápasů prvního kola hokejové Tipsport Extraligy a později taky zápas fotbalové Sparty v evropské lize v Jerevanu proti Araratu Arménia. Ale ještě předtím třeba pohled na fotbalový MOL Cup ve třetím kole. Havířov Zlín na začátku druhého poločasu 0-0, Kozlovice Pardubice 0-3, Králův Dvůr Zbrojovka Brno 0-2. Neratovice Slovácko 0-1, Příbram Hradec Králové taky 0-1, Táborsko Teplice 0-3, Varnsdorf Slavia 0-5 a Vítkovice Artis Brno 0-0. Znamená to, že 6 z 8 ligových týmů zatím potvrzuje roli favoritů na začátku druhých poločasů zápasů třetího kola domácího fotbalového poháru. Artis Brno a Zlín ještě musí zabrat hezkou středu.
6: Radiožurnál Sport a Pavel Pilšar.

0: Radiožurnál Sport posloucháte v 17 hodin a 10 minut. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, ne jen přestupkem jako dosud. Doporučil pořadatelům v této věci důsledně využívat současnou právní úpravu, což vyplývá z tiskové zprávy, kterou dnes ČTK poskytla Eliška Kazdová z odboru kabinetu ministra. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech koncem srpna přitom Šťastný uvedl, že je shoda na zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů. Návrh na zpřísnění u pyrotechniky byl jednou z reakcí na květnové derby Sparty a Slávie, při kterém stovky slávistických fanoušků vtrhli na trávník, někteří odpalovali pyrotechniku a napadli spartianské hráče. V dnešním odpoledním rozhovoru zamíříme na Radiožurnálu Sport za basketbalem. Jan Šotnar je trenérem pardubického týmu. V minulé sezóně s ním došel do finále, kde Východočeši dokázali výrazně potrápit jinak dlouholetého suveréna Nymburk. Sám Šotnar za sebou má i hráčskou kariéru, ta trenérská je ale i přes jeho nízký věk už teď delší. Mluvil s ním kolega reportér Otagu Twirt.
1: Kde vzniklo spojení Jan Šotnar a basketbal?
2: Tak vzniklo zhruba před 39 lety, kdy jsem se narodil, protože jsem se narodil do rodiny basketbalistů. U nás v rodině, kromě táty, mámy, hrajou, vlastně, když se podívám doleva doprava, všechny strejdové tety, takže mě nic jako moc nezbývalo, než začít hrát basket, ačkoliv jsem zpočátku spíš se přikláněl k fotbalu nebo k hokeji, tak v 6 letech jsem začal hrát basket a na druhou stranu jsem rád, že jsem si tady ten sport nedobrovolně vybral, protože dneska vlastně se tím můžu i živit.
1: Takže by se dalo říct, že ona vlastně ani jiná volba nebyla.
2: Ne, tady jako naši samozřejmě neříkám, že by mě tam nějak přivazovali k tělocvičně, ale myslím si, že od počátku mě tak k tomu jako trošku tlačili a já jsem tomu tlaku podlehl a jak říkám, ale myslím si, že po prvních měsících, co jsem začal tam basket, tak jsem si ho zamiloval a vlastně ta láska mi zůstala dodnes.
1: Jaká byla ta hráčská kariéra?
2: Tak já si myslím, že jsem do nějakého 18. roku naplňoval svůj potenciál. Já si myslím, že nejsem úplně ten nejtalentovanější hráč, kliv do vínku mě něco bylo dáno. Myslím, že takový můj vrchol byl reprezentace do 16, do 18 let, ty finální výběry. S Litoměřicema jsme byli dvakrát mistři republiky v kategoriích starších žáků a minižáků. Tady dokonce s Pardubicích jsme více mistři republiky v kategorii mladšího dorostu, takže si myslím, že tu mládnickou kategorii jsem si docela naplnil. Pak v mužích už si myslím, že se začaly projevovat první ty moje fyzické nedostatky. Nebyl jsem nikdy úplně nejrychlejší, nejvyšší, nejsilnější a ta šikovnost už v tom dnešním basketu, kde je opravdu i o nějaké atletičnosti a síle, už mi tam chyběla. K tomu se přidal nějaký zranění, vyřezlá plotínka, když mi bylo 20 let a to si myslím, že byla taková moje poslední uvědomění, že spíš bych se basketu se chci věnovat, chci ho ještě hrát, ale zároveň jsem si začal otvírat i tu tenerskou kariéru.
1: To zranění hrálo to velkou roli, protože vyřezlá plotínka to jako není nic snadného a co by se dalo jen tak za 6 neděl vylečit.
2: Jo, byl to pro mě tenkrát obrovský šok pro kluka, který mu říkám, mě bylo tenkrát myslím 19, jako před 20. rokem. Najednou doktor vyřekl tady ten ortel, že už asi pravděpodobně nikdy nebudu moc sportovat bez operace, což jako operace plotenky není úplně jednoduchá. Já jsem se pak naštěstí po návštěvách asi 6 doktorů dostal k docentovi Kolářovi, právě do Motola, který ten můj problém neviděl až zase tak zásadní. Řekněme na rovinu, že moje tělo není uspůsobený na profesionální sport, ale zároveň tady ten můj problém se dá vyřešit bez operace konzervativní léčbou. Díky němu té klepu na zuby jsem pak mohl hrát první a druhou nejvyšší soutěž s tím, že do dneška jako nějakým způsobem musím na to cvičit, ale ten problém je relativně konzervativně vyřešen. Ale tenkrát to pro mě samozřejmě pro kluka, který basket miloval, chtěl ho hrát na nejvyšší úrovni, byl šok.
1: No, ale ten šok jste nějakým způsobem vstřebal už tím, že jste říkali, že jste se začínal přeorientovávat směrem k té trenéřině takhle brzo už.
2: Jo, já jsem vlastně v tom začal trénovat nějaký přípravky, žáky, ale když mi bylo těch 21, přišla tady ta, nebo 21, tak Litoměřice byly relativně ve velký krizi, basketbalový klub, nebyli tam trenéři a mě bylo nabídnuto hned první sezónu se stát hlavním trenérem mladšího i staršího dorostu, ačkoliv jsem zase neměl žádnou licenci, neměl jsem žádné zkušenosti, ale byla to pro mě obrovská škola. Vždycky rád říkám, nebo ne rád říkám, my jsme v obojili ty první sezóny byly velmi neúspěšní, co se týče výsledků. My jsme spadli z dorostenských lig do krajských přeborů, ale vlastně 5 let od té doby jsme se stali sportovním centrem mládeže, takže si myslím, že mě to jako nakoplo to celý ten klub a pak se tam odvedla velmi dobrá práce a my jsme byli nejlepším mládežnickým klubem v severních Čechách, kde ta konkurence je silná, Děčín, Ústí, Chomutov a tak dále.
0: A po písničce bude povídání s basketbalovým trenérem Janem Šotnarem na Radiožurnálu Sport pokračovat. 17 hodin, 15 minut a teď Linkin Park.

0: Tady je Radiožurnál Sport v 17.18. Hostem v dnešním odpoledním rozhovoru je basketbalový trenér Jan Šotnar. Ten začal u mládeže, ale v současné době patří mezi nejlepší trenéry elitní mužské kategorie v České republice. Ambice ty má velké, nejenom zopakovat úspěch s Pardubicemi, ale dál se zdokonalovat a zlepšovat ve své trenérské profesi. Ptal se ho znovu reportér Otaku Twirt.
1: Jan Šotnar, trenér pardubických basketbalistů, dnes u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Myslíte si, že je pro trenéra dobré projít si postupně od těch menších, mladších žáků, dorostu a potom se teprve dostat k té mužské kategorii?
2: Tak já si myslím, že v mužských kategoriích vidíme takový základní dva typy trenérů. Buď to je trenér bývalý elitní hráč, který skončí svou kariéru někdy po 30. roku a pak se rovnou vrhne na trénování mužů, anebo jsou to trenéři, kteří si přesně jako tu stesíčku musí vyšlapat trošku jinak, nejlépe přes mládež. Nepovažuji se za trenéra na basketbalistu, přece jenom nějakou tu elitní úroveň v těch mládežnických reprezentacích jsem si užil, ani jsem nebyl na té mužské kategorii a beru to jako velký plus, protože když vidím toho dneska toho hráče v tom mužském basketu, tak si dokážu představit, pod čím si musel projít, protože vlastně já jsem trénoval od minižáků přes žáky, dorostence i muže v nižších soutěžích, vlastně všechny kategorie. Jsem sice pořád jako na začátku své tenisové kariéry v tom profesionálním příběhu, ale zároveň už mám za sebou 20 let kariéry trénování, takže si myslím, že se na ten pohled na ten basketbalový si dokážu udělat a myslím si, že to je věc, která je moje výhoda, že jsem sice jako trenér hráč, ale zároveň mám za sebou ten background toho, že jsem si prošel to, co si musí projít někteří trenéři, třeba někdy tu kariéru jako svůj trenér hráčkou neměli.
1: Vy jste říkali, že jste mladý, stále, což je pravda, mladý a žádaný trenér, který má za sebou dvě finále. Berete to tak, že prostě teď, abych to nějakým způsobem vyjádřil, že prostě patříte k těm v podstatě top trenérům nejvyšší soutěži u nás?
2: Teď, když jste tady tu otázku vyřkl, tak samozřejmě nemyslím si to na první dobrou. Já jsem člověk, který je nějakým způsobem jakoby skromnej a možná někdy v sobě má takový ten trošku imposter syndrom, ale zase na druhou stranu, když se na to podívám jako reálně a samozřejmě tady tu otázku jsem nějakou už jakoby dostal během tady toho léta, tak cítím, že se jako dostávám do těch vyšších pater. Je to pro mě až občas někdy neúsměvný, ale neskutečný, jak když si člověk nastaví nějaký, jde si za nějakým snem, nějaký cíle, jakým způsobem se to dá rychle jako vybudovat, protože vlastně ještě 5 let zpátky, 6 let zpátky jsem byl v Litoměřicích, trénoval mladší dorosteneckou ligu, krajský přebory chlapů a dneska si tady někdo ze strany říká, když chceš udělat finále, zavolej Honzovi. A samozřejmě si toho vážím, ale je to hrozně těžký porovnávat se s ostatními trenéry. Já věřím tomu, že ten můj potenciál, jak už jsem jednou zmínil, je to být nejlepším trenérem v České republice, zatím si jdu a nemůžu říct teďko, že to tak je, ale myslím, že jsem na správné cestě.
1: V Pardubicích to nezačalo ideálně, co si budem namlouvat, protože ten první ročník se vůbec nepovedl, ale vedení vás podrželo. Vedení s vámi počítá i nadále, protože ještě před playoff, které jste tak skvěle zvládli a došli jste až do 7. zápasu ve finále s Nymburkem, jste prodloužil tu smlouvu o další 3 roky v Pardubicích. Jak pro trenéra je důležitá tahle dlouhodobá vize a koncept? Že prostě může počítat s tím, že to není o jednom roku a ukaž se a běž, ale je to o koncepční práci.
2: Já si myslím, že to je důležitý pro obě dvě strany, jak pro mě, tak pro klub, protože já vím, že mám relativní nejistotu, ale mám čas na tu práci, což už se ukázalo, jak už jste zmínil v té první sezóně, kdy ty výsledky byly ne špatný, ale byly i tragický a přesto jsme v té spolupráci vydrželi. Zároveň je to dobrý pro klub, protože ví, že tady má trenéra, který mu záleží na to, co bude i za rok, za dva, i za tři. A já jsem říkal, já když ty 3 roky ten kontraktu udržím, tak tady budu v Pardubicích 5 let a chtěl bych, aby za mnou byla vidět práce nejenom výsledků mužského basketbalu, ale zároveň mládeže a celého klubu. Já se netajím tím, že bych chtěl, aby Pardubice byly adresou číslo 1 v České republice pro všechny mladý hráče a samozřejmě to půjde ruku v ruce potom i s výsledkama A týmu. Ačkoliv si musíme pořád uvědomit, že žijeme v republice, kde je momentálně Slavia Praha, bývalý Nymburk, která teďko si myslím, že zase udělala ještě ten krok trošičku od zbytku té ligy směrem jakoby k Evropě díky rozpočtu, díky té fúzi, ale pro mě jako je to 3letá další spolupráce navázání na to, co jsme tady začali a to, co tady chceme vybudovat a není to prostě jenom krátkodobý úspěch jedné sezóny. Myslím si, že ta první sezóna, co byla hodně pod naše možnosti. Na druhou stranu ta loňská sezóna si myslím, že byla ještě nad naše možnosti, že ještě nejsme tam, aby jsme byli takhle dominantní a mohli jsme hrát každý rok v finále jasně s přehledem a nebo hrát tak vyrovnaně s Nymburkem.
1: Tak to říká basketbalový trenér Jan Šotnar. Z Pardubic Otaku Twirt, Radio

Hezký podvečer ze zimního stadionu Ivana Hlinky, kde za chvíli pro dva celky začne nová sezóna Tipsport hokejové extraligy. Už jste určitě natěšení jako já na začátek a na celou sezónu, která je před námi. Hráči Komety už jsou na ledové ploše a teď na ní kročili také domácí hokejisté, kteří nastoupí v černých dresech. Kometa bílo-modré kombinaci. Pojďme na sestavy obou týmů. Nejprve začneme u hostů z Brna. V brance Aleš Steska, připravený Jan Kavan. V obraně Kučeřík, Zábranský, Král, Vitkovsky, Gulaši, Ščotka a Nedomlel. A brněnské útoky Zbořil, Ilomeky, Pospíšil, Flek, Tomáš Zohorna, Hinek Zohorna, Brabenec, Kolár, Kunc a Čajkovič, Cingel, Kusko. Připravený jako 13. útočník Hartl. Domácí budou mít v brance Pavla Čajana, připravený je Adam Kubík. V litvinovské obraně bude Husinecký, Moravčík, Jaks, Čučmen, Titl, Polášek a Baláš. No a litvínovské útoky nakonec trenér Robert Reichl dal bratry Kašovi společně do jedné formace s největší litvínovskou posilou Davidem Kempfem. Druhý útok Pištěk, Sukel, Koblasa, třetí Zigmund, Gut, Maštalířský a čtvrtý Jurčík, Jícha, Urban, jako 13. útočník připravený Šámal. Teď na ledě promlouvá jeden z nových majitelů litvínovského klubu Robert Kysela, který společně s Jiřím Šlégrem převzali klub od společnosti Orlen Unipetrol. Litvínov začíná novou éru s novými vlastníky a rád by vylepšil postavení z minulého ročníku. Horší už to být nemůže Litvínov, i když vlastně mohlo by být, kdyby Litvínov neudržel extraligu a nevyhrál baráž, ale skončil 14. A litvínovští ale barážovou zkušenost už nechtějí opakovat. Jestli dobře vidím, tak Jan Ptáček vhodí slavnostní buly pro fotografy. Bývalý šéf Kotle a litvínovského fanklubu se stal pod novými majiteli součástí klubu. Stal se z něj provozní ředitel. No a teď tedy hodil kotouč mezi kapitány obou týmů, to znamená mezi Matuše Sukela a hostujícího Jakuba Fleka. Za chvíli zápas začne, hráči už se sjeli ke svým brankářům, ledaři srolují koberec a za chvíli tedy začne zápas prvního kola Tipsport Extraligy mezi Litvínovem a Brnem. Verva v přípravě ze 6 zápasů vyhrála 3 a stejnou bilanci mají také hokejisté Komety. Ta přes léto výrazně posílila. Na lavičku se vrátil jako hlavní trenér majitel Libor Zábranský a v Brně mají velké ambice s posíleným týmem o několik vlastních výborných odchovanců, kteří se vrátili do svého mateřského klubu. Hlavními rozhodčími tohoto zápasu Josef Barek a Jakub Zeliska, čárovými pak Jiří Ondráček a Josef Špůr. Jako první vhodí puk Jakub Zeliska. Hlavní rozhodčí Jakub Zeliska už má kotouč ve své ruce a za chvíli zahájí tenhle zápas. Litvínov vyrukuje na brněnskou Kometu se svým elitním útokem. To znamená, že největší posila David Kempf dostal na křídla bratry Kašovi. Zápas začíná a právě Kempf vyhrál úvodní vazování. Litvínov jde do útoku, kotouč se dostává k brankáři.
Brna stezka rychle rozehrál a už se hraje na pravém mantinelu v obraném pásmu Brna. Hosté dostali puk dopředu, ale tam je litvinovský obránce Husinecký, který odzbrojil Okotouč. Pospíšila v zápětí ho, ale ztratila, tak může rád spořil. Ten dává před bránu, tam byl na chvíli sám Ilomeky, ale Kotouč nespracoval ideálně. Nakonec skončil na jeho brusli a zakázané uvolnění po 30 sekundách 0-0 Litvínov Brno. A bude se vazovat v litvínovském obrané pásmu, ale tohle nebyla špatná příležitost Ilomekyho, který se ocitl mezi kruhy osamocený. Vazuje se po pravé ruce litvínovského brankáře a Bůli teď nakonec neopouští David Kempf. A už hrají domácí, kteří vyhodili Kotouč do obraného pásma hostí. Vítkovsky zbavil se domácího hráče. Flek rychle posouvá na Tomáše Zohornu, ale domácí se ubránili a Kotouč už zase má Vítkovsky, který s ním zacouval do obraného pásma. Míchá s hokejkou za brankovou čárou a hosté půjdou zprava. Rychlé přenesení na levou stranu, kde má prostor brněnský hráč, střela z úhlu, ale Čajany vyrazil v zápětí. Kotouč zase před litvínovskou brankou a domácí ho odvrátili na zadní mantinel a teď zase se brněnští snažili dostat k zakončení, ale přihrávku Fleka zblokovala litvínovská obrana, ale v úvodu zatím nebezpečnější rozhodně brněnská Kometa. Litvínov zase baláš v problémech, protože proti němu vystartovali dva brněnští hráči a tak domácí jen vyhodili do středního pásma, kde je Ščotka. Ščotka podklouzila, ale to nemusí vadit, protože brněnští mají puk za svou brankou pod kontrolou a už rozjíždí další akci. Kolár, přihrávka, prohození až na zadní mantinel a tam už jedou brněnští hokejisté. Zase je tam Kolár, jenomže Baláš byl úspěšný a v zápětí Zigmund a litvínovští jdou do útoku z pravé strany. Maštalířský, jenomže rychle se na něj nalepil Vítkovský a šance, velká domácích. Sám byl Gut před brankářem stezkou, ale ten předvedl výborný zákrok. Teď je domácí ještě, ale už ne. Už jim hosté vzali Kotouč a Kunc spěchá dopředu. Zigmund se vrátil a nakonec Kunc se nedostal až k zakončení. Zigmund zase musí jít do akce, ale Cingel se dostal ke Kotouči, jede za branku a tam už se stal terčem litvínovského obránce. Hosté stále, ale v útoku teď Gut tam drží brněnského hráče, rozhodčí nepíská, hraje se dál. Brněnští jsou stále v útočné pásmu na pravém mantinelu, ale domácí tam také bojují o Kotouč. Hosté uspěli, Čajkovič, jenomže Kotouč musel z hokejky, a tak už hrají litvínovští hokejisté. Nahození za brněnskou branku a je z toho zakázané uvolnění. Ano, ta přihrávka následovala už z obraného pásma, tak ale velká šance domácího Guta, ale stezka předvedl výborný zákrok. Bude se vazovat po pravé ruce brankáře Čajane, ne, tak nakonec čárový přesunuli vazování po levici litvínovského golmana. Za chvíli bude vstup pro Radiožurnál. Třetí minuta, Litvínov Brno také 0-0, utkání České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna. Domácí se ubránili, vyhodili až brankáři Steskovi, který rozehrává. Trefil na půlce hřiště do kalhot svého spoluhráče, ten jenom prohodil Kotouč do litvínovského pásma, ale tam byli litvínovští a jdou dopředu. Kempf už je v útočné pásmu na levé straně, přihrává za bránu, kde byl Ondřej Kaše, do kterého se rychle položil brněnský obránce a hosté mají Kotouč. Přihrávka míří napravo, jenomže se domácí dobře zatáhli a pas zbořila, nepustili. Dopředu už jde David Kaše. Po pravé straně za branku, před bránu hledá někoho, jenomže tam byl výborně zbořil, který se dobře vrátil do toho předbrankového prostoru a přestože David Kaše se díval, jestli mu tam někdo přijede, tak nikdo nepřijel. Kaše teď dobře napadá a domácí už mají Kotouč, ale ve středním pásmu Čučmen. Přihrávka na pravou stranu, protečenovaný Kotouč Ondřejem Kašem a už zase hrají brněnští. Ztratili a tak domácí. Zkoušel to z úhlu Pištěk, jenomže netrefil se přesně, ale stále litvínovští se drží v útočné pásmu. Přihrávka k mantinelu, jenomže tam už jsou zase brněnští hokejisté, kteří teď jsou ovšem pod tlakem
zase teď domácí vystartovali, byl to Jax na ofenzivním výletu, který pronásledoval brněnského hráče až za vlastní branku. Teď už hraje Ščotka, přihrává pohrazení na pravou stranu, ale stále brněnští v obraném pásmu, teď Vitkovský tam mačka litvínovského hráče na mantinel a hraje se stále. Uhrazení domácí přihrávka na Sukela, jenomže Ščotka ji dokázal odrazit do středního pásma. Pátá minuta, Litvínov Kometa Brno 0-0. Domácí teď protečovali do útoku, jenomže tam už je jenom Vitkovský, který přihrává na pravou stranu, Kolár dává do středu, jenomže špatná přihrávka. Ovšem zatáhl se teď z útoku jeden z brněnských hráčů, byl to Brabenec, a tak brněnští mají Kotouč, i když jsou zase v problémech v obraném pásmu. Nedomlel, teď tam po sobě hází Kotouč, Brabenec hraje na levém mantinelu, přijíždí k němu Hunt, domácí vysunuli forechecking a Zygmunt má Kotouč. Hunt v zápětí si teď ťukl puk o mantinel, přihrává Zygmuntovi, který je sám před za bránou, přihrávka Baláš, ale rána mu nesedla, takže stezka hrabě tuhle střelu vyrazil za svou branku, teď už se zase hraje uhrazení. A brněnští teď v posledních minutách ale byli pod tlakem litvínovských hráčů. Teď je nahození do útočného pásma. Ale Kotouč skončil pod střechou. Přerušená hra, 6. minuta. Litvínov Brno 0-0 a bude se vazovat v obrané pásmu brněnské Komety. V úvodu zápasu byli nebezpečnější brněnští hokejisté, ale domácí během chvilky vyrovnali hru. A největší šanci měl zatím Gut, který ale byť byl sám před brankářem stezkou, tak ho nedokázal překonat. Kempf půjde na vazování a už přijíždí Kusko jako jeho soupeř po levé ruce. A Kusko musí odejít, protože dostal varování od rozhodčího a nakonec brněnští mají puk, ale David Kempf je hodně houževnatý. Nakonec se ale hosté přeci jen vyhodili, bude z toho další zakázané uvolnění. Kotouč se vrátí do brněnského obraného pásma. Ale Stezka si teď zajel k mantinelu a už se zase vrací do své klece. Ještě se občerství z lahve, kterou má za svou brankou, a bude se vazovat tentokrát po jeho pravé ruce. Kempf zůstává na vazování a proti němu se staví Zohorna, domácí mají Kotouč, ale zase tam byl nějaký problém. Takže budeme opakovat vazování. Tak ještě jednou Josef Špůr si vodí puk. Šestá minuta, Litvínov Brno 0-0, vazuje se v obrané pásmu Brna, domácí mají Kotouč, rychlá souhra, ale David Kaše byl přikrytý, brněnští se ubránili a teď domácí se provinili offsidem, protože zůstal jeden z domácích hráčů v útočné pásmu. Zatím vyrovnaný začátek zápasu, z počátku byla nebezpečnější Kometa, pak ale domácí se zase nastěhovali před brankáře Stezku, ten zatím předvedl nejlepší zákrok tohoto utkání, když ve druhé minutě najednou před ním byl sám litvínovský útočník Gut, ale Stezka ho vychytal. Takže i proto je to 0-0. Teď se bude vazovat po zase v litvínovském obraném pásmu. Baláš, přidávka na levý mantinel, ale hosté se udrželi v útočném pásmu. Polášek musí jet za branku a posouvá Kotouč na pravou stranu. Protečovaný a bude se zase vazovat v litvínovském obraném pásmu, jestli jsem dobře viděl čárového Jiřího Ondráčka, který ukazoval na puntík před litvínovským brankářem. Šestá minuta, 0-0 a na buly půjde Sukel a proti němu Ilomäki. Už je tam ale zůstává litvínovský Polášek, který musí opustit kruh a až potom můžeme vodit puk. Tak, Pišek má Kotouč, to znamená, že hrají litvínovští hokejisté. Baláš za brankou, žádný z brněnských hráčů proti němu tentokrát nevěl. Přihrávka na levou stranu, Sukel obloučkem nahazuje do útočné třetiny, kde Koblasa na pravém křídle, na zádech už má Krále, ale domácí mají stále Kotouč. Koblasa se snaží zbavit právě Krále. Kotouč je za brankou a vypadá to, že Litvínov bude rád. Ne, nebude, naopak. Koblasa se nakonec ohnal a vysokou holí trefil obránce Filipa Krále, takže Brno bude hrát první přesilovku v 7. minutě. No a
To je faul v útočném pásmu, za který určitě trenéři nepochválí Petra Koblasu, přestože v tom nebyl nějaký úmysl. On se chtěl dostat před brněnského obránce, který ho mačkal k mantinelu, a Koblasa se z toho vymanil, jenomže během této akce fauloval brněnského obránce, takže za chvíli budou hrát hokejisté brněnské Komety první přesilovku tohoto zápasu. Teď ale komerční přestávka, úklid ledu a až potom budeme pokračovat. Střely na branku 2-1, střely mimo 1-1 podle dosavadních statistik tohoto zápasu. Tomáš Zohorna si teď povídá s rozhodčími Čárovými. Hlavní rozhodčí stojí na svém místečku u zapisovatelů a ještě probíhá úklid. Brankář Steska už také jezdí ve svém obraném pásmu. Vazovat se bude na opačné straně, protože Brno bude hrát první přesilovku tohoto zápasu. Brněnští už jsou tam seskupení, je tam Pospíšil, Hinek Zohorna, Tomáš Zohorna, Zábranský a tím pátým mužem je útočník Adam Zbořil. Takže tohle je pětice hokejistů Brna domácí. Polášek, Maštalířský, David Kempf, Husinecký, jestli dobře vidím. Vazuje se tady po pravé ruce brankáře Pavla Čajana a začíná první přesilovka tohoto zápasu. Už vhozeno, brněnští nemají puk, ale teď možná se k němu přeci jen dostanou. Ne, tak ne. Litvínovští vyhodili až k brankáři Steskovi, který přistavil puk pro Zbořila, který si musí dávat ale pozor, protože proti němu vyjel Kempf a teď pro nás sleduje Zbořila Maštalířský. V zápětí přidávka zpátky, Hinek Zohorna a teď nahození za branku. Brněnští mají puk ve své moci, rychlá souhra, domácí napadají, ale brněnským se podařilo udržet kotouč v útočné třetině a mají puk na pravé straně. Hezká přidávka a střela! Tomáš Zohorna to zkoušel pohotově z pravého kruhu, ale vytrčil tam svou lapačku. Pavel Čajana chytil kotouč do své rukavice, ale rychlá souhra. Sedmá minuta, 0-0, Brno hraje první přesilovku a už mělo také vážnější šanci. Tomáš Zohorna vystřelil z pravého kruhu rychle švihem, ale brankář Pavel Čajan vytasil svou rukavici a chytil kotouč do lapačky. Už vhozeno a pokračuje se v litvínovském obranné pásmu. Zbořil, udržel kotouč u modré čáry, Pospíšil, zabrzdil také u modré a nabral směr pravá strana, kde ho ale stíhá Sukel a ten je hodně houževnatý, ale pokud má Zbořil, vystřelil, kotouč zůstává před Čajanem a ten ho rychle schoval pod svou lapačku, protože tam přijel další brněnský hráč a byl tam samozřejmě také obránce Litvínova, ale domácí přestáli tuhle situaci. 55 sekund už se litvínovští ubránili z oslabení v 8. minutě, skóre 0-0 a bude se opět vazovat v litvínovském obrané pásmu. Brněnští tam ponechávají svou první přesilovkovou formaci, ale zase litvínovští jim uloupili puk a poslali ho dopředu. Zigmund jede za kotoučem, je tam také Zbořil. Zigmund si ho odtlačil, ale Zbořil, přestože není vysoký, tak nakonec vypadá, že brněnští budou mít kotouč. Ne, tak ne. Polášek, domácí, v útočné pásmu. Střela Poláška, docela nebezpečná. Z levé strany od mantinelu, ale Steska se nenechal překvapit. A teď je brněnští. Flek už naskočil na ledovou plochu, to znamená, že hosté vymění svou přesilovkovou formaci. Už je tam také Král, Kolár a právě ten teď vyváží kotouč přes středy hřiště do útoku. Jenomže tam byli domácí Urban, v zápětí Gut a litvínovští vyhodili puk. Urban se pokusí zautočit po pravé straně, ale puk ho příliš neposlouchal a tak už se hrají brněnští. Kolár, přidávka, Flek vystřelil z těžké pozice z levé strany pohotově, ale Čajan vyrazil vyrážečkou a domácí se ubránili.
Už zase Kunc, ale je blízko svého brankáře. Domácí teď vytlačili brněnské hráče až do jejich pásma a litvínovští ubránili první oslabení tohoto zápasu. Koblasa byl chvíli zpátky na ledě, teď už skočil na střídačku a domácí poslali na hřiště svůj první útok. Brněnští budou rozehrávat, ale dávají si na čas. Domácí chtějí napadat a je to taková šachová partie. Přihrávka míří na pravou stranu a teď už posun dopředu. Tam byl ale spacifikovaný Hinek Zohorna a tak zleva už jede David Kemp. Nahazuje na pravou stranu, kde je David Kaše, ten na chvíli to vypadalo, že se dostane ke kotouči, nakonec se tak nestalo. Moravčík dává nakrátko Ondřej Kaše, David Kaše, ten dostal krosček dozad, rozhodčí to viděl a budou z toho dvě minutky pro brněnského hráče, který to teď přenal s důrazem. Je to Vitkovský, který dostává dvě minuty v deváté minutě a Litvínov bude hrát první přesilovku. V tomhle zápase brněnští před chvilkou nevyužili a tak teď stejnou příležitost dostanou domácí hokejisté. Kdo pak tam je z litvínovské sestavy? Samozřejmě Kempf, David Kaše, Ondřej Kaše, Jax a také Koblasa. Brněnští vidím tam Nedomlel, Flak, který tady umí dávat goly v oslabení, Kolár, Ondřej Kaše už vozeno. Za brankou David Kempf dává přihrávku, ale naslepo a pokryl tam Kolár domácího hráče, ale po chvíli o puk zase přišel. David Kaše dává k mantinelu, jenomže tam budou první brněnští hokejisté a výborně to teď udělali. Desátá minuta, skóre 0-0, teď pro změnu domácí budou hrát, nebo už hrají první přesilovku v tomhle zápase, ovšem neudrželi se v útočné pásmu, teď se do něj vrací jak s Ondřej Kaše, ale brněnští stále dobře postavení a nakonec se dostali ke kotouči, který poslali až k brankáři Čajanovi. Takže domácí to zkouší znovu ze zadu. Jak se, jenomže ztratil kotouč a Tomáš Zohorna v zápětí, ale zase Pištěk mu odpálil puk, jenomže brněnští se drží s pukem na hokejce a teď dokonce zautočili střela, ale Čajaný jenom kontroloval, letěla kolem jeho levého betonu, ovšem domácí je v problémech v první minutě přesilovky, teď už mají kotouč zase na hokejkách, ale jsou ještě ve svém obrané pásmu a nejde jim ta základní přidávka. Hosté se dostali zase ke kotouči, Hinek Zohorna, ale zase litvínovští už mají puk na svých hokejkách a z levé strany se snaží zautočit Maštalířský, zabrzdil a nakonec odpískaný offside. Takže 11. minuta 0-0 a domácím se zatím také nedaří. První přesilovka, ještě 44 sekundy budou hrát litvínovští hokejisté. Dalet se vrací zase první útok. Hosté tabuli neuspěli, konkrétně Brabenec a taky zůrat litvínovští hokejisté. Ale bazovalo se ve středním pásmu a litvínovským se stále nedaří dostat do útoku. Brněnští Nedomlel a nahazuje až do litvínovského obraného pásma. Jak se rychlá rozehrávka, Ondřej Kaše, David Kaše, Koblasa, přihrávka na levou stranu, Ondřej Kaše, Jax dává na Koblasu, který teď ujíždí z levé strany, vystřelil, tečovaný pokus a těsně vedle levé tyčky, teď Nedomlel, tečoval ten střelecký pokus litvínovského hráče. Domácí futočné pásmu, David Kaše vystřelil a stezka vyrazil. Koblasa u mantinelu a litvínovští mají puk, ale hosté už jsou v plném počtu. Koblasa máchl, ale nakonec se k puku nedostal a hokejisté Brna odpálili puk, tak nevím, proč se nepíská zakázané uvolnění. Teď možná rozhodčí protože tohle bylo jasné, ale už se zase hraje za brněnskou brankou, kde je Král. Král čeká, až se mu postaví jeho spoluhráči k rozehrávce. Domácí pokrývají levou stranu a tak musel dát středem na Pospíšila a Pospíšil už je v útočné pásmu na pravé straně. Už u mantinelu, ale domácí mu sebrali puk a snaží se zautočit Urban. Teď je tam Šámal. Mezikroj vystřelil. Šámal ještě doráží Urban, ale ta rána letěla nad a potom zasáhl stezka, ale dobrá práce litvínovského čtvrtého útoku, který teď zarozil Šámal, který hraje první extraligový zápas v životě, se dostal mezi kruhy k dobré střele, ale netrefil se. Litvínov zase začíná zezadu, ale brněnští teď zacpali střed hřiště a tak titul další debitant v nejvyšší soutěži přihrává na pravou stranu
A Volášek ukazuje, aby mu titul přejel. Už hraje Gut, který najel do středního pásma, Zygmunt. A na levé straně Gut. Zorna Tomáš přidává zabranku na svého spoluhráče Zábranského a osté vyhodili do středního pásma. Toto už je zase u mantinelu, kde jsou osobní souboje. Zygmunt a v zápětí Vitkovsky, který může hrát ve svém obraném pásmu. Přihrávka po mantinelu, ale tam už zase jsou litvínovští hokejisté. A jak teď zakázané uvolnění, za chvíli vstup pro Radiožurnál. Třináctá minuta, Litvínov Brno 0-0, každý z týmů měl jednu přesilovku, ale ani jednomu se nepovedla. Utkání České Budějovice, Mladá Boleslav a František Kuna. Sukel navazování po pravé ruce a proti němu Cingel. A puk mají brněnští hráči, takže se snaží zaútočit. Král na pravé straně, přihrávka po mantinelu, tam je Cingel, který jenom protečoval do útočného pásma. Čučmen, který přihrál k mantinelu, zase Čučmen se musí vrátit do rohu kluziště, dává o mantinel a puk sebral ve středním pásmu Ščotka. Ščotka hledá nakonec svého parťáka v obraně Vlašiho. A hosté teď už z pravé strany. Zase Ščotka dává nalevo, kde je Kolár, ale je tam také Polášek, takže ten nepustil brněnské hráče do útočného pásma. Odpálil Kotouče z toho zakázané uvolnění, tentokrát na litvínovské straně. Bude se vazovat před litvínovským brankářem. 14. minuta 0-0. Střely na branku 2-2. Je to hodně opatrné, ten zápas opravdu zatím je výborný z pohledu defenzivy, ale v útoku si zatím ani jeden z týmů moc možností nevypracoval. Litvínovští mají Kotouč, nahození ze středního pásma na brankáře v stezku, ten vyrazil před sebe a tam už je Zábranský a domácí získali Kotouč. Přihrávka za bránu, Ondřej Kaše, Kempf a David Kaše, je tam zase Kučeřík a David Kaše dává k mantinelu, ale už jsou tam zase hráči Brna, kteří sebrali puk a můžou zaútočit. Zábranský teď v roli falešného centra vystřelil přes obránce Moravčíka, ale ten jeho střelecký pokus dokázal stečovat a už jdou dopředu litvínovští hokejisté. Přihrávka na Moravčíka ve středním pásmu. Moravčík zajíždí do obrany, je tam Brabenec, který ho pronásleduje a už hraje Jaks. Těžká přihrávka na Moravčíka a Jaks vystavil svého spoluhráče do těžké situace a brněnští z toho těží, mají puk, ale jsou s ním zase ve středním pásmu. Jaks jede za Kotoučem do rohu kluziště po pravé ruce brankáře Čajana. Hned u něj jsou brněnští hráči, ale přijeli tam vypomoci také litvínovští. A teď je přetlačovaná uhrazení. Brněnští úspěšnější, Kotouč míří po mantinelu k modré čáře a už zpátky zase za branku, kde mají brněnští Kotouč nedomlel. Teď vystřelil od modré čáry, ale před litvínovským brankářem bylo hodně těl a od nich se odrazil Kotouč do rohu kluziště, nedomlel zase fakci, ale už ve své obrané třetině stečovaný puk a bude se za malou chvilku zase vazovat pravděpodobně ve středním pásmu. Další komerční přestávka. V nové sezóně budou 3, takže to je novinka. Šestnáctá minuta, skóre bezbrankové 0-0, máme tady komerční přestávku a zatím je to hodně opatrný zápas. Střely na branku 3-2 pro domácí, takže opravdu brankáři moc práce nemají. Je tedy úprava ledu a po ní budeme
pokračovat v tomhle zápase, který zatím je výborně zvládnutý oběma týmy z pohledu defenzivy, ale v útoku zatím toho nikdo moc nepředvedl. Zatím největší šanci měl Gut, který v druhé minutě byl sám před brankářem Alešem Steskou, ale ten tuhle nebezpečnou situaci zvládl perfektně. Dalece vrací litvínovská elitní formace, která je zatím velmi dobře pokrytá, zatím si žádnou šanci nevypracovala. Vízecí četa už opustí.

A teď Hynek z Horna protlačil toto už do litvínovského obraného pásma. Čučmen se musel natáhnout trošku za pukem, přihrál teď do středu, ale tam nebyli žádní z jeho spoluhráčů a tak může hrát Vitkovsky, který přihrává na levou stranu, jenomže teď byl Flek rychlejší než Kotouč, ta přihrávka nebyla přesná ani rychlá a Jakub Flek to je pořádný fofrník, takže ten už byl mnohem dál zamíš, než nakonec byl Kotouč. Takže přerušená hra a bude se vazovat ve středním pásmu. 16. minuta, Litvínov Brno 0-0 a na buly půjde Cingel a Jícha ve středním pásmu. Kotouč mají litvínovští hokejisté, jenomže jak si jenom dloubil do puku a odevzdalo, tak brněnské Kometě a hosté. Brabenec snažil si prohodit Kotouč přes baláže, jenomže se zasunul Jícha a tak hosté nemohli zaútočit dál. Špatná přihrávka Jakse a už je to po několikáté v tomhle zápase, kdy Jaksovi nevyšly přihrávky a bylo to docela dost ležerní. A zase z toho problém. Brněnčí jsou v útočném pásmu. A střela. Zábranský to zkoušel od modré čáry, ale ta rána nebyla příliš prudká a Čajaný bez nějakých větších problémů chytil. Bylo spíš takové nahození, jenomže tam nebyl žádný z brněnských hráčů, který by tečoval, takže tohle nemělo moc šancí na úspěch. A každopádně Kometa získala útočné pásmo, bude se vazovat po levé ruce brankáře Čajana. Sukel a proti němu brněnští, kteří získali Kotouč, ale v zápěti už zase domácí, ale ztratili i Lomeky. Přihrává na levou stranu, jenomže tam byli teď už zase Ščotka a těsně vedle pravé tyčky. 17. minuta, 0-0, Brno v útočném pásmu. 17. minuta, 0-0, teď Brno v útočném pásmu. Husinecký musí bránit brněnské hráče, kteří teď hýří pohybem v útočné třetině. Přidávka na modrou čáru, Gulaši schazuje Kotouč za bránu a tam je i Lomeky, je tam také, ale Moravčík, jenomže ten neudržel puk, přihrávka před bránu. Teď Gulaši pálí, stečovaný puk, ale na hokejky litvínovských hráčů a ti vyhodili do středního pásma, takže Brno už zase musí začínat od svého brankáře Ščotka. Jinak mluvil si o tom elitním útoku Litvínova jako SNHL, tak zatím ale je výborně pokrytý, vlastně jenom před chvilkou, na chvilku se snažil Ondřej Kaše po vyhrané buli střílet okamžitě z pravé strany, jenomže stezka Kotouč vyrazil a nic z toho nebylo. Teď zase brněnští v útočném pásmu, nedomlel u modré čáry, dává Kotouč za bránu a brněnští rychle Kotouč před bránu, jenomže tam stál litvínovský obránce, takže litvínovští se ubránili a to i teď ovšem Zábranský střela tečovaná a Kotouč je za litvínovskou brankou, ale na hokejkách brněnských hráčů, kteří mají Kotouč, teď vyjíždí s pukem Flek, vystřelil před bránu, odražený puk, jenomže tam zase byli litvínovští hráči, kteří zatím vzorně brání ten předbrankový prostor a Kotouč už teď litvínovští vyhodili do středního pásma, kde je Vitkovský, který dává za branku, ale teď zase lepší pasáž z pohledu brněnské Komety, zatím je to opravdu hodně vyrovnané, ale výborné obrany. Litvínovští v útoku, přihrávka David Kaše, Čučmen střela, ale vyrazil je brankář Steska, Kotouč u mantinelu, teď domácí zase nahazují brankáři Steskovi, který se ohnal pukem, tedy hokejkou po puku a Kotouč je stále v brněnském obrané pásmu, teď už ho hokejisté Komety dokázali dostat ze své obrané třetiny a litvínovský obránce Jax zabrzdil za brankou, zbavil se soupeře a bude rozehrávat, až se mu teď dá do pohybu Ondřej Kaše, který převzal puk, dává na svého bratra David Kaše. Ondřej Kaše jede za pukem, který je za brankou a Zygmunt teď brání na pravé straně. Už je tam zase litvínovský hráč, Kempf naskočil a Kempf teď s Ondřejem Kašem, jenomže jsou tam brněnští hráči. Ondřej Kaše ale výborně vybojoval Kotouč, David Kempf v zápětí ale Gulaši a brněnští zase jsou tam, ale Ondřej Kaše výborně teď pracoval s hokejkou a nakonec byl hodně rád teď brněnský obránce, že vyhodil Kotouč až do litvínovského obraného pásma. Brabenec se jde střídat, unavený z toho bránění litvínovských hráčů a tak litvínovští budou útočit znovu od své branky. Jurčík z levé strany projel do útoku. Šámal má puk na hokejce, dává na obránce Moravčíka. Moravčík chtěl tam tečovat Jícha před bránou, ale výborná zase obrana a teď důrazný brněnský hráč Gulaši narazil tam Jurčíka, ale litvínovští zůstávají s Kotoučem na hokejkách. Jícha za brankou, přihrávka o mantinel, Moravčík dává nahození před bránu, ale zase to neprošlo. Odražený puk Jícha, ale střela přes branku.

Takže domácí zůstávají. Šámal dává Jíchovi. Jícha přidávka před bránu. Střela Husinecký, ale dobrý zákrok brankáře Stezky. Hosté teď pod tlakem, ale nakonec vyhodili. Takže Litvínovští jsou v obrané pásmu. Moravčík. Ještě posledních 20 sekund z první třetiny. Moravčík výjíždí s kotoučem, dává na Sukela a Sukel přidává na levou stranu, kde je Pištěk. Pištěk se snaží protáhnout kolem Vitkovského, ale ještě Pištěk, šance! Velká šance domácích v posledních sekundách první třetiny. Pištěk si tam najel z levé strany, vystřelil, ale výborný brankář Aleš Stezka nepustil kotouč ani na dvakrát za svá záda. Takže v závěru pro změnu zase zautočili domácí, ale gol nedali. Takže vyrovnaná první třetina končí bez branek. Litvínov Brno 0-0. Tak to byla první třetina, zhruba za 18 minut se budu těšit u pokračování tohoto zápasu. Opět naslyšenou.

jenom já tady. A Dominik, to jsou tři vodci, kteří se budou snažit trefit svůj bůh, který je označen číslem na střed hřiště. Takže můžeme začít. Vypadá to silně, vypadá to dobře, ale nebude o to.

Ať už nás vidí od druhé třetiny, necelé minuty,

Hráči obou týmů jsou zpátky z kabin, za chvíli začne druhá třetina, zhruba za 50 sekund. Litvínov Brno zatím 0-0, vyrovnaný zápas, střely na branku 11-12, střely mimo 7-6, opravdu hodně vyrovnaná partie. Zblokované střely 5-5, vždycky jsou úseky, kdy jeden z týmů měl chvilkovou převahu, ale gól žádný nepadl. Na první buly druhé třetiny půjdou Kempf a Ilomäki. Znamená stejná dvojice jako v úvodní třetině. Vše připraveno k zahájení druhé části. Rozhodčí Josef Barek. Hodil puk a prvnější Kotouč. Přihrávka, pospíšil, protečoval, z levé strany zbořil, už jde do útoku, přijel si na pravou stranu, vystřelil a těsně vedle levé tyčky, možná Čajan pomohl tomu Kotouči, hosté jsou v útoku, ale špatná přihrávka zbořila, která míří až za branku stezky, takže ten si musí teď dávat pozor, protože tam přijel Ondřej Kaše, na druhé straně už je David Kempf, takže stezka raději volí přihrávku u mantinel. Zábranský musí za Kotoučem na pravý mantinel, posouvá dopředu, rychlá souhra, ale nebyla úplně přesná. Ilomäki dává Pospíšilovi, ten dává před branku, ale tam byli zase litvínovští hráči. Ondřej Kaše neodpálil, Kotouč Král nahazuje, hezky hledal na pravé straně Pospíšila na střelu z první, jenomže domácí ho pokryli a v zápětí už se dostávají ke Kotouči, jenomže špatné vyhození, ale nedokázal ho Tomáš Zohorna zpracovat ze vzduchu, takže už litvínovští hokejisté. Sukel nahazuje za brněnskou branku. Domácí prostřídali, ale hosté jdou dopředu. Zohorna. Tomáš Zohorna, teď se tam proháčkoval přes dva litvínovské hráče, už ale se na něj pověsil Koblasa a dopředu jde Pištěk, který jede z levé strany. Snaží se teď dostat do střelecké pozice, ale Král si ho odsunul hezky do rohu. Takže Pištěk jenom přihrává na své spoluhráče. Koblasa za brankou dává přední, jenomže tam zase dobře bránili brněnští hokejisté. Takže dostali ten Kotouč z nebezpečného prostoru a snaží se zautočit. Vitkovský nahodil do útočného pásma. Teď tam narazil litvínovského obránce Baláže, který Kotouče snaží dostat z branky. Minuta, Litvínov Brno 0-0, vyrovnaný zápas na začátku druhé třetiny, nebezpečnější zatím brněnská Kometa, která byla v útočném pásmu a zbořil, nebezpečně střílel, ale brankář Čajan pravděpodobně puku pomohl, aby letěl kolem levé tyčky. Teď se zase bude vazovat v litvínovském obraném pásmu po pravé ruce litvínovského brankáře. Gud byl úspěšnější, takže mohou hrát domácí. Zygmunt ale Kotouč nezachytil, takže zase brněnští Brabenec, ale ten odevzdal Kotouč, takže teď Maštalířský z pravé strany najíždí, vystřelil, ale dobrý zákrok stezky, Kotouč odrazil, nevěděl kam, puk je za brankou a jako první tam byl litvínovský útočník Gud, který vyjíždí, přihrává před bránu, tam jsou čtyři hráči a nakonec litvínovští nezakončili, ale odvezli ten Kotouč do rohu kluziště a teď je tam přetlačovaná u mantinelu po levé ruce brankáře stezky, který sleduje, jak se tam hráči teď perou o Kotouč v rohu kluziště u mantinelu. Domácí toho využili ke střídání, ne, tak Urban si pouze vyměnil hokejku a puk zůstává ležet stále u mantinelu, rozhodčí nechávají hrát a teď už mají brněnští Ščotka, oni narazil litvínovský Urban a v zápětí mají litvínovští hráči, ale nepřihráli si ideálně, takže hraje Ščotka, který dává o mantinel a Kotouč už míří do litvínovského obraného pásma. Je to nakonec zakázané uvolnění, puk projel až za brankovou čáru, takže se bude pokračovat v obraném pásmu Komety. 23. minuta, Litvínov Brno 0-0. Litvínov už má na ledě zase svůj první útok. Kempf už je nachystaný navazování. A domácí se dostali ke Kotouči, jenomže v té skrumáži teď nedokázali Kotouču držet na svých hokejkách a za pukem jede Kunc. Jenomže jako první byl u puku litvínovský hráč, teď se zase bude hrát uhrazení v litvínovském obranné pásmu. Brněnští vytlačili puk, Kunc.
který vyjíždí z levé strany, přihrává na obránce, střela, ale nakonec si z toho unikne. Tak Ondřej Kaše byl nakonec zachycený, ale v zápětí hraje jak na pravém kruhu, zkusil vystřelit, ale stezka vyrazil kotouč na pravou stranu. David Kaše za brankou, kotouč ale neskrotil, jak se hraje, dává za bránu Ondřej Kaše, ale nestačil přihrát Kempfovi, tak byl pokrytý, Kaše vystřelil teď, jenomže stezka vyrazil a v zápětí nikdo nedorazil. Hosté rychle chtěli vysunout Fleka do úniku, jenomže ten těžkou přihrávku nedokázal zpracovat, takže skončil za brankou a tam už se o něj postarali litvínovští hráči. Jak se přihrává o mantinely, tam zábranský, ale litvínovští dostali přes něj kotouč dopředu. Teď je 2-2, přihrávka na levou stranu, je tam Ondřej Kaše, Lícha, který ale už byl přitisknutý na mantinel Lícha, ale hraje s kotoučem, už se dostal z těžké pozice, masíruje ho tam teď brněnský hráč, ale litvínovští mají kotouč, přihrávka na modrou čáru, Husinecký nahodil tečovaný puk, ale zase před bránou už byli brněnští hokejisté, kteří vyhodili přes všechny čáry zakázané uvolnění. Domácí teď v tlaku, 25. minuta, Litvínov Brno 0-0, ale teď zase lepší pasáž pro domácí tým, který několikrát zaměstnal brněnskou obranu a také brankáře z Tesku. Bude se vazovat po pravé ruce brněnského golmana Sukel a proti němu Cingel, domácí úspěšnější, může hrát Baláš, dává za branku, kde už je Sukel, ale nespracoval kotouč, takže hraje Koblasa na pravé mantinelu, posouvá puk na levou, kde už je Pištěk, v zápětí Baláš a litvínovští se stále drží v útočném pásmu. Koblasa už má puk, přihrávka, Baláš střílí, ale kotouč je v rohu kluziště, teď Pištěk nedal přihrávku, ale teď už ano, puk je před bránou, Pištěk pohrává si tam s pukem, ještě dorážka, ale brněnští hráči byli důrazní, lehli si tam, ale litvínovští jako při přesilovce, Koblasa netrefil puk, v zápětí ani Sukel, ale teď tedy pořádně zmáčkli litvínovští hráči soupeře, jenomže ve dvou dobrých střeleckých pozicích nedokázali vystřelit ideálně a brněnští se tady ubránili obětavě. Teď zase litvínovští v útoku. Z pravé strany přihrávka za bránu, Gute jde za pukem, ale je tam brněnský hráč. Domácí ale zase nepustili hosty z pásma. Šámal levá před bránu, ale nikdo netečoval. Titl hraje na levé straně, přihrávka za bránu. Tam je Maštalířský sražený na zem. Hraje Šámal. Vystřelil z úhlu, na zemi je litvínovský hráč a vypadá to, že to budou 2 minuty. Pro brněnského hokejistu, který tam srazil Maštalířského, který se nakonec zvedl z ledu. 26. minuta 0-0, ale poslední sekundy patřily litvínovským hokejistům, nebo dokonce desítky sekund. A 2 minuty dostane, teď si tam povídá Gut s jedním z brněnských hráčů, možná ještě dojde potom na nějakou strkanici, je to Kučeřík, který dostává právě 2minutový trest. Litvínovští už mají na ledě Kempfa a jeho partu. Bude se vazovat po pravé ruce Aleše Stezky. Kempf a proti němu teď uhrál puk jeho protivník, ale rozhodčí mu se to nelíbilo, takže se bude opakovat vazování ještě jednou. A už mají domácí Koblasa. Přihrává na Ondřeje Kašeho, jak na modré čáře. Přihrávka nalevo, kde je Koblasa. Koblasa sjíždí, přihrává Jaksovi, ten rychle dává na Davida Kašeho, ten vystřelil, ale puk byl stečovaný mimo a brněnští ho dostali teď do středního pásma, kde už hraje Jaks, který si ale zacouval až do obrané třetiny a teď vyjíždí z pravé strany, už je v útočném pásmu, nahazuje puk o mantinel na druhou, jenomže Ondřej Kaše nezavřel mantinel. David Kempf pustil kotouč za sebe, jenomže Ondřej Kaše nebyl teď na správné pozici, takže to musí litvínovští zkusit znova, poté co se brněnští dokázali dostat s pukem, nebo puk dostali až k litvínovskému brankáři. Litvínov zase udržel teď puk v útočném pásmu, přihrávka před bránu. Výborný obranný zákrok.
27. minuta, Litvínov Brno stále 0-0, ale v posledních minutách litvínovští měli převahu, byli několikrát blízko k tomu, aby dokázali dát první gol, protože bylo hodně rušno před brankářem Stezkou, ale ten společně s bojovníky před sebou nakonec litvínovské šance ustály. Teď je Brno hraje oslabení, ještě minutku a 9 sekund. Litvínovští v útočné pásmu, Moravčík přihrává na pravou stranu, kde je Gut. Gut dává zase Moravčíkovi na modrou, jenomže ten nespracoval poskakující kotouč, takže litvínovští musí znovu spěchat do útočné třetiny. Gut už je tam, zabrzdil a přihrává na Pištěka. Pištěk teď zadržel puk, Moravčík, Sukel na pravé straně. Sukel, přihrávka na Guta, který stál u brankové čáry. Gut dává zpátky na Pištěka, ale tohle bylo příliš komplikované a brněnští se dokázali ubránit. Za pukem už jede Moravčík. Zjíždí si za bránou, vyjíždí z levé strany a stále středem míří do útočného pásma. Nakonec tam projel právě sám Moravčík. Přihrávka teď na pravou stranu. A litvínovští jsou v útočné pásmu. David Kaše na pravém mantinelu zajíždí až za branku, přihrává přední a tam byl Sukel, který ale nedokázal kotouč trefit, protože tam neměl hokejku úplně pod kontrolou. Ale Moravčík může pálit, to je přihrává na pravou stranu, ještě přihrávka teď. Pištěk ale nevystřelil, zkoušel ještě přihrát a teď už číhá na puk hostující útočník, zaskakující Kučeřík, který skočil z trestné lavice, nakonec se ale do brejku nedostal tenhle zadák Brna a Kučeřík teď ve středním pásmu dobře zabránil a litvínovští už budou hrát zase proti pěti. Moravčík zajíždí za branku, 28. minuta, Litvínov Brno 0-0. Moravčík čeká na pohyb svých spoluhráčů, Jícha přijel červenou, nahodil za branku a tam už jede Jurčík. Jurčík má kotouč, přihrává na modrou čáru, kde je Polášek. Ten vystřel, tečovat se snažil Urban, ale nakonec se mu nepovedlo ze vzduchu srazit kotouč a Polášek musí spěchat zpátky. Pronásleduje ho Hinek Zohorna. Polášek má kotouč stále, ale u něj jsou dva hráči, ale uspěl a tak litvínovští můžou jít dopředu. Jurčík 3-3, přihrávka na pravou stranu, ale offside. Baláš byl už v offsideu, takže přerušená hra, 29. minuta a 0-0. Stále čekáme ve svižném utkání na první gól, teď komerční přestávka, takže přerušení hry. Při pohledu na čísla 14-12 střely na branku, 7-6 mimo, to znamená ve druhé třetině zatím Litvínov má převahu a ve druhé třetině jsou domácí bezpečnější. Na statistiku zatím litvínovský golman Pavel Čajan nemusel zasahovat, ta první střela zbořila, tedy šla vedle. Na dalších stadionech České Budějovice Mladá Boleslav ve 26. minutě 1-1, Plzeň vede ve 27. minutě nad Libercem 1-0, Vítkovice Kladno 22. minuta 1-0, Olomouc Sparta v 15. minutě 0-2 a Pardubice Hradec Králové v 17. minutě 0-1. Takže zatím pardubický Dream Team se teprve rozjíždí a v prestižním východočeském derby prohrává po gólu Anderse Kocha. Bude se vazovat ve středním pásmu. Gut. A Ilomäki, hosté mají kotouč. Přihrávka o mantinel nakrátko a nakonec už ji zase získali litvínovští hokejisté. Šámal jede za pukem, ale ztratil v útočné pásmu, ještě se ho snaží vybojovat, ale brněnští odevzdali puk litvínovskému zadákovi Jaksovi, který přihrává nakrátko Gutovi. Zápětí Jaks a hosté teď se snaží zaútočit. Zbořil, přihrává, Zábranský pálí, ale střelu od modré chytá Čajan bez nějakých větších problémů do své lapačky. Teď tu pro Radiožurnál. 29. minuta, Litvínov Brno 0-0, zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna. Bude se vazovat po levé ruce litvínovského brankáře, který musel zasahovat proti pokusu
Libora Zábranského. A teď je navazování. Jinak zohorná střela, ale pouze skončila na Litvinovském obránci Poláškovi, který vyhodil do středního pásma. Za pukem jede Vitkovský, Flek mu dal přednost, Vitkovský přihrává po pravé straně, Jinak zohorná, ale domácí mu sebrali puk. Cukel obrátil směr a tak útočí Koblasa, jenomže puku se nedostal úplně ideálně, dobře tam zapracoval brněnský obránce, v zápětí tam přijel ještě Vitkovský, leží tam tři hráči a brněnští z toho těží, protože dva ležící byli litvínovští, a tak Zohorna Tomáš nahazuje, kotouč se otřel o brusle Poláška, hosté, teď to udělal hezky Tomáš Zohorna, šance hostů, střela, ale zblokovaná, takže vedle pravé tyčky. Hosté, zase střela před bránu, ale tam bylo hodně lidí a puk se nakonec k Čajanovi nedostal po tom střeleckém pokusu brněnského obránce. Brněnští začínají znovu ze zadu, Brabenec teď z levé strany, Polášek u něj a odzbrojilo o kotouč. V zápětí puk končí na brněnské střídačce a bude se vazovat v litvínovském obraném pásmu, protože puk tam poslala litvínovská hokejka. 30. minuta 0-0, Litvínov Brno. A teď se bude hrát tedy před litvínovským brankářem. Na buly půjde Kemp a proti němu Kolár. Ozeno a hosté byli úspěšní. Takže může hrát Kučeřík u modré čáry. Ještě si objel hráče, vystřelil před bránu, tam číhal Kolár, ale kotouč skončil v lapačce litvínovského brankáře Čajana, ale tohle nebyl vůbec špatný pokus Kučeříka, který to udělal moc hezky, když si počkal, hned neukvapeně nestřílel po té, co se k němu dostal puk, ale ještě si tam položil litvínovského hráče, objel ho a pak teprve nahodil ten puk před bránu, kde v dobrém prostoru byl Kolár, jenomže k puku se nedostal. Už zase vozeno, tentokrát David Kempf byl úspěšný a tak litvínovští mohli zaútočit, ale puk jenom vyhodili do středního pásma. Tam už hraje Kolár, přihrávka do středu, Čučmen dává o mantinel, David Kaše nahazuje za branku a tam hraje Steska, který ale vyhodil puk jenom do litvínovského Ondřeje Kašeho, takže litvínovští mají kotouč, ale teď jsou u nich brněnští hráči, Ondřej Kaše ale stále v držení puku, na zádech má ale Kolára, který ho přimačkl na mantinel a budou z toho dvě minutky, rozhodčí už mají ruce nahoře, oba hlavní, a tam to přehnal brněnský hráč, který se sice diví, ale bude muset opustit hrací plochu Andrej Kolár a dostává dvě minuty zadržení. Příliš natěsno se tam chopil Ondřej Kašeho, který se chtěl vymanit z toho jeho sevření, a tak se bude zase pravděpodobně hrát častěji před brněnským brankářem. Komerční přestávka. 31. minuta. 0-0. A po komerční přestávce bude hrát Litvínov přesilovku. Teď choreo domácích fanoušků, kteří vytahují velký namalovaný plakát, jsou zvětšněni litvínovské legendy, které pomáhají se záchranou klubu. Znak Litvínova samozřejmě nechybí a slova díků nestačí. Je pod pěticí Jiří Šlégr, Robert Kysela, Robert Reichl, Martin Ručinský a Jan Ptáček, kteří jsou zvětšněni právě na velkém choreu. Bude se už ale vazovat po pravé ruce brankáře Stezky, komerční přestávka skončila a ještě budeme opakovat vazování, ale Sukel vazování, tentokrát začíná přesilovku druhá, přesilovková formace a na buly půjde Hinek Zohorna, svého bratra Tomáše.
který byl vykázán z hazování. Tak, teď zase domácí, tak nějak Jakuby Čárový chtěl počkat, až ten plakát zabalí litvínovští fanoušci, aby třeba nepřišli o gol. Tak se bude opakovat, teď zase domácí a už se bude hrát. Hosté úspěšní navazování a vyhazují Kotouč, jenomže ne ze třetiny. Sukel udržel pásmo, hraje se u mantinelu a tentokrát už prvnější se dostali k Kotouči a puk odpálili až do litvínovského obraného pásma. Moravčík jede z levé strany, dává za sebe, jenomže tam byl ještě brněnský hráč, no a ten zachytil Kotouča v zápětí, ho hokejisté Komety odpálili za litvínovskou branku. Gut nabral puk a už jede středem hřiště, je to takové pokus o solo, ale brněnští neměli pro něj pokopení a Vitkovský vyhazuje puk o mantinel až za litvínovskou branku. Teď hosté nespěchají, nejdou do nějakého breaku. A tak tentokrát Flek počkal a počká ve středním pásmu na litvínovskou akci. Domácí už prostříjali ten útok, kterému nevyšel začátek. Ondřej Kaše, hezká střela z pravého kruhu do pravého betonu, ale stezka zachytil. Jak se střílí vedle pravé tyčky. Tak teď to domácí zkoušeli dvakrát velmi dobře. Koblasa na pravé mantinelu, domácí už jsou v tom rozestavení, které potřebují. David Kaše na levém beku, přirávka na Jakse, který je ve středu. A drží puk, sjel si doprava, dává Davidu Kašemu, který teď objel branku. Jak se sjíždí, vystřelil, ale trefil pouze Vitkovského do nohou. David Kaše puk má, přidává před bránu a tam byli ale brněnští zápětí. Koblasa udržel útočné pásmo proti Flekovi. Ondřej Kaše, David Kaše, to je dobře rozjeté od domácích. David Kaše vystřelil, ale výborný zákrok Aleše Stecky, ten chytá velmi dobře v tomhle zápase, nenechal se překonat. 21 sekund, ještě přesilovka domácích, 0-0 stále ve 32. minutě. Výborně pracující také defenziva Komety. Bude se vazovat po pravé ruce brněnského brankáře. Hozeno, střela, ale zblokovaná, takže končí v ochranné síti a bude se zase vazovat v brněnském obrané pásmu. Zase rychle vystartovala brněnská obrana proti Pištěkovi, který pohotově vystřelil, ale dobrá práce brněnské defenzivy. Sukel, navazování, neuspěl a tak brněnští vyhodili puk, který končí mimo hřiště. Bude se vazovat kde pak? Tak zase zpátky v obranné pásmo. 32 minut za námi, Litvínov Brno 0-0. Litvínov bude hrát ještě 14 sekund přesilovku. Při vyloučení Kolára vhazovat se bude v obranném pásmu brněnské Komety po levé ruce golmana Stezky, který chytá výborně. Domácí vyhráli, Polášek přidává nakrátko, Maštalířský vystřelil, trefil, ještě tam puk poskakuje, ale zase brněnská obrana dokázala ho odpálit, ještě ne, ale mimo obrané pásmo, takže domácí to zkouší, rána kolem pravé tyče prosvištěla a teď Kolár může jet na bránu, ale nemá úplné tempo, přesto se dostává až před brankáře Čajana a nakonec skončí v jeho náruči, řekl bych, protože spadl Moravčík, se vrátil Andrej Kolár, vyskočil akorát z lavičky, kde se pikal trest, no a mohl z toho být tedy klidně gól, jenomže neměl potřebnou rychlost a domácí Moravčík ho dojel, nakonec mu sebral puk, podrazilo, hostům se to nelíbí, Flek teď diskutuje s hlavním rozhodčím, ale vylučovat se nebude a nakonec tedy ve 33. minutě stále 0-0. Litvínov nebezpečnější v posledních chvílích, ale teď tedy měl na mále po té, co ujel hostující útočník Kolár. Zapotřebí je muž s vrtačkou, který už teď ukotvil branku a za chvíli se tady bude hrát v litvínovském obraném pásmu. Porada brněnských hráčů, kteří jsou v hloučku teď, a zbořil Jelomeky, už zajíždí na svá místa. Jelomeky na vazování a proti němu je Jícha. Po levé ruce brankáře Čajana. Vozeno, domácí mají Kotouč, ten je za brankou a hraje teď Urban, v zápětí Polášek.
dá, Polášek jede za pukem. Přidává před branu hodně, odvážně a teď rána hostů. Ščotka to zkoušel využít toho zaváhání, ale trefil pouze brusly litvínovského hráče, který mu stál v cestě. Teď Urban půjde dopředu, snažil se předat kotou Číchovi, ale bylo to ve velké rychlosti, takže se to nepovedlo domácím a naopak hosté teď jdou dopředu. Zbořil z pravé strany a hosté budou hrát přesilovku. Pospíšil byl na zemi, domácí sebrali kotouč, ale za chvíli se budou bránit, protože Pospíšil byl faulovaný ve středním pásmu a tak ve 33. minutě si zahrají v početní výhodě také hokejisté brněnské Komety. Polášek dostává 2 minuty. Stav 0-0. Flek, Král, Kolár, Kunc a Ilomäki. To je ta pětice, která teď jde na led. Litvínov tam má Kenfa, Maštalířského, Moravčíka a Čučmena. Kenfa a Ilomäki po levé ruce brankáře Čajana už jsou proti sobě připravení. Kempf úspěšný, Čučmen teď hraje v rohu kluziště, ale nevyhodil. David Kempf se nedostal k puku, ale domácí dobře napadají. A teď už David Kempf. Domácí můžou jít dopředu. 2-1, ale už se zatáhli dva hráči Brna. Kempf přihrával, ale hosté se výborně teď vrátili. Kunc a už je Kunc v útoku, zajíždí za branku a přihrává na Fleka, ten dává na Krále. Král přihrává na levou stranu, kde je Kolár. Kolár na levém kruhu dává zpátky na Krále u modré čáry. Kolár a střela, ale Čajan pravděpodobně vyrazil ten pokus Krále od modré čáry. Zase Král rychle dává na Kolára. Kolár přihrávka, rychlá souhra, ale nakonec domácí nevyhodili, ale tohle by je mohlo mrzet na hození před bránu, ale tam už Čajan zachytil. Flek totiž v těžké pozici nedokázal usměrnit kotouč za záda litvínovského gólmana. 44 sekund uplynulo z brněnské přesilovky 0-0 a bude se nadále vazovat před litvínovským brankářem Čajanem. Zohorna, Tomáš a Sugal. Jsou dva hráči, kteří teď se proti sobě postaví. Puk zůstává mezi nimi stále a už se k němu dostávají litvínovští hokejisté. Baláš vyhazuje a puk míří za brněnskou branku. Stezka přistavil a hosté budou točit teď tedy zezadu. Už vyjíždí Hinek Zohorna, přihrávka na Pospíšila. Pospíšil ale byl atakován dvěma litvínovskými hráči, takže se pozdržela brněnská rozehrávka. Stále hosté na své obrané polovině a už teď jdou dopředu. Pospíšil, ale jeho přihrávka nebyla přesná. Zápětí ale dobře zabránil v tom vyhození domácím, takže hosté zůstávají v útočné pásmu. Na levý mantinel teď zajíždí Tomáš Zohorna, už tam jsou také další hráči, jsou tam samozřejmě také litvínovští a ti se dostali ke kotouči. Teď 1-1. Jícha proti Zbořilovi, Jícha si to namířil před bránu a nakonec se dostal až do zakončení přes Zbořila, ale výborný Stezka zase předvedl perfektní zákrok. Jícha byl pod tlakem, ale udělal to teď velmi odvážně, velmi pěkně, ale narazil zatím na bezchybného Aleše Stezku. Teď zase hosté rychle dostávají puk dopředu, jenomže byli nepřesní a Husinecký vyjazuje a také Brno nevyužije přesilovku. Už je za svou brankou domácí v plném počtu, přihrávka na levou stranu, brněnští tam teď ztratili puk, domácí nahazují dopředu, jenomže byli v offsideu, takže nemohl hrát David Kaše a musel se zatáhnout. Teď brněnští jdou dopředu. Přihrávka, rychlá kombinace, jenomže domácí jsou včas u puku. Titl ztratil kotouč a Kempf teď s Cingelem se ještě přetahuje a ještě s jedním hráčem Brna za litvínovskou klecí. Je tam také už Jax a brněnští mají puk. Kučeřík. Modré čáry sjíždí si do středu, přihrává na pravou stranu, nahození před bránu, tečování, Cingel ale vedle. Ale stále hosté, zase nahození rychle před bránu od Kučeříka, teď Vitkovský to zkusí, jenomže před bránou nebyl žádný brněnský hráč. Brabenec jede za branku, stíhá ho Titl, v zápětí Ondřej Kaše, domácí ne a ne se dostat ke kotouči, brněnští se teď dobře drží v útočném pásmu, přihrávka za branku, tam jede Jax a nakonec se dostává s pukem dopředu. A
a vyloučení na brněnské straně. Kolár jde po druhé na dvě minuty, když Jakse, který se kolem něj obmotal, na nakonec si přidržel a dvě minuty pro brněnského útočníka. 37. minuta, komerční přestávka, skóre bezbrankové 0-0 a další přesilovka Litvínova před námi. Na dalších stadionech České Budějovice 37. minuta, skóre stále bezbrankové 0-0, za chvíli bude hrát Litvínov přesilovku, ale teď tady máme komerční přestávku, takže tady se chvíli hrát nebude, než Četa uklidí led. Vyrovnaný zápas, ve kterém zatím o něco nebezpečnější domácí, před chvilkou Jícha prchl hostující obraně, dostal se až před brankáře Stezku, ale Aleš Stezka dneska chytá opravdu výborně a ten jeho nájezd dokázal zastavit, byť to Jícha tedy neměl vůbec snadné, protože mu na záda dýchal právě zbořil, takže nedokázal nakonec zakončit úplně ideálně Jícha, ale každopádně výborný zákrok brněnského brankáře a proto stále 0-0. Za chvíli bude uklizeno. A přijde vstup pro Radiožurnál. Už se bude vazovat po pravé ruce brněnského golmana. Třicátá sedmá minuta, Litvínov Brno 0-0. Zápas České Budějovice Mladá Boleslav a František Kuna. Tady už se hraje v obraném pásmu Moravčík na modré čáře, ale nezachytil kotouč, takže musel zpátky do středního. Gut, to znamená, že teď je druhý litvínovský přesilovkový útok na ledě. Pištěk jede z pravé strany, hezky projel až do útoku, přihrává, ale nakonec tam byl Maštal Jirský, který nespracoval úplně ideálně puk v zápětí, ale Sukel po dobré práci litvínovského Guta. Pištěk, přihrávka na Sukela. Pištěk, Moravčík, Pištěk na levé straně, obtočil se, přidává zpátky k do rohu kluziště, kde Sukel, ten sjíždí za branku. Sukel hledá, komu by přihrál, Pištěk přidává před bránu, ale Sukel tam neměl hokejku připravenou, aby mohl usměrnit kotouč za záda brankáře. Rychlá soura, střela, kotouč poskočil, výborný blok Gulašiho, teď zase litvínovští. Pištěk dává Sukelovi za branku, ale domácí to mají dobře rozehrané. Moravčík střela, ale trefil pouze bránícího Ilomekyho a hosté se stále, ale nemohou dostat ze svého obraného pásma i přes dva velmi obětavé bloky. Teď zase litvínovští z pravé strany, Sukel, přidávka na Moravčíka, ten dává před bránu, výborný zákrok asi brankáře Stezky, který ramenem vyrazil tu nebezpečnou střelu, která nebyla prudká, ale nebyla příliš vidět. Teď Gut za bránou, jenomže je tam Gulaši, tomu sjel kotouč hokejky, domácí toho se budou snažit využít, aby nepustili brněnské hokejisty ze své obrané třetiny, ale kotouč zůstává ležet stále v obraném pásmu Brna. Dlouhé střídání pro obě strany, pochopitelně unavenější jsou hosté. Pištěk na levé straně, už se zase hraje, Pištěk dává před branu, ale nedorazil tam teď litvínovský hráč Moravčík. Přidávka, střela, Pištěk rána, ale vedle. Litvínovští se stále drží v útoku, David Kaše. Už je u modré čáry, David Kaše, střídání, David Kaše vystřelil, ale trefil pouze Stezku z pravého kruhu. Ta střela nebyla úplně přesná a hosté vyčerpaní, teď to mají plné zuby, skoro celé dvě minutky se ubránili, ale výborná práce teď tedy té defenzivní letky, určitě teď je pochválí trenéři i spoluhráči, protože je opravdu obětavý výkon brněnské čtyřky. 39. minuta, začíná Litvínov Brno 0-0 a brněnští pod tlakem teď přestáli nebezpečné situace před svou brankou a proto stále jsme tady gól ještě neviděli. Litvínov pokračuje přesilovce, ještě Ondřej Kaše vystřelil a dává gól! Tak teď tam našel skulinku, někde tam bylo místečko a Ondřej Kaše zamířil přesně tam, kde byla skulinka mezi tyčkou a brankářem Alešem Stezkou a ve 39. minutě tedy domácí dávají gól na 1-0 a Litvínov vede tedy nad Kometou Brno o jeden gól, když
brankáře Aleše Stezku překonal tedy Ondřej Kaše opravdu přesnou střelou, která nakonec tedy se vešla mezi brankáře a tyčku. Už se zase vazuje. Brněnští mají Kotouč, Vítkovský přihrává na levou stranu. Hinek Zohorna. A hosté teď můžou jít dopředu. Tomáš Zohorna na levé straně. Flek, který teď letí po levé straně, ale puk zůstal za ním. Takže Litvínovští se dostali ke Kotouči a Jurčík může teď rozjet akci, ale jeho přidávka byla velmi nepřesná a je z toho zakázané uvolnění. Jurčík byl pod tlakem, Brněnští k němu rychle přistoupili a nakonec z toho byla nepřesná přidávka. Litvínovské fanoušky, Litvínov a střelec zatím jediného gólu tohoto zápasu Ondřej Kaše. 39. minuta, 1-0 pro domácí. Hosté v útočné pásmu. 39. minuta, Litvínov vede nad Brnem 1-0, když se trefil před malou chvilkou Ondřej Kaše, kousek po přesilovce domácích, vystřelil z pravé strany z úhlu, ale našel místečko mezi tyčí a výstrojí Aleše Stezky a nakonec tedy chytrý gol Ondřeje Kašeho. Hosté ale se budou snažit vyrovnat, teď jdou dopředu 3-2, přidávka, souhra, ale zbořil minul přidávku, kterou dostal v brankové čáře, ještě se snažil vrátit puk do předbrankového prostoru, ale nebyl úspěšný, takže Litvínovští se ubránili a v poslední minutě druhé třetiny, teď už jsou zase domácí v útočné pásmu, ale Brno se ubránilo a může jít dopředu, ztratilo ale puk a tak už zase Litvínovští hokejisté spěchají dopředu. Král, nahozený puk, brněnský obránce, ale zachytil Kotouč na pravé mantinelu a posouvá ho dopředu, tam je teď Kunc. Je tam také Čučmer, Kotouč u mantinelu, ještě souboj mezi Jaksem a brněnským hráčem a domácí nakonec Kunc. Je tam také Čučmer, Kotouč u mantinelu, ještě souboj mezi Jaksem a brněnským hráčem a domácí nakonec chyba do litvínovské obrany.

V závěru druhé části ještě brněnští přitlačili, ale nakonec se ke střele nedostali a tak po druhé třetině Litvínov vede nad brněnskou Kometou 1-0. Ten jediný gól vstřelil ve 39. minutě Ondřej Kaše. Takže po dvou třetinách 1-0 pro Litvínov a zhruba za 18 minut se budu těšit opět na slyšenou.

0: legrace, no.
1: Thank you.

Zhruba za minutu začne třetí třetina zápasu mezi Litvínovem a Brnem. 1-0 pro domácí, zatímco první třetina byla vyrovnaná, ve druhé třetině už byly jednoznačně lepší domácí, však taky na střelu na bránu ve druhé části 13-1 mimo 7-0 zblokované střely 4-3, takže výrazná převaha domácích, kterou nakonec vyjádřil gólově ve 39. minutě Ondřej Kaše, který střelil zatím jediný gól tohoto zápasu, a Litvíno vede 1-0. Brněnští si měli o čem promluvit, budou se muset zvednout do třetí třetiny a navázat na tu první, která byla vyrovnaná, a Kometa z úvodní částky předvedla několik solidních pasáží. Už je připravený hlavní rozhodčí Jakub Zeliska, který za chvíli hodí kotouč mezi Davida Kempfa a Ilomekiho. Kempf opět vyhrál a má tady velmi pozitivní bilanci navazování. A teď získal kotouč, šance domácích, střela, ale stečovaná. Dobrý obranný zákrok brněnského hráče. Domácí se rychle nasunuli dopředu po vyhraném vazování. David Kempf tam sebral kotouč a zase Ondřej Kaše sám před bránou. Šance, ale musel rychle zakončit a výborný stezka. Byl perfektní zákrok, ale výborná práce teď Davida Kempfa, který vyhrál tedy 13. ze 17. vazování. Cukal na vazování a k němu Tomáš Zohorna. Jak střílí, ale další zblokovaná rána, takže Litvínovští musí do rohu kluziště společně s brněnskými hráči. Teď jsou tam dvě dvojičky a kotouče je Tomáš Zohorna, ale v zápětí přišel opuk, a takže už urán. Litvínovští střel od modré čáry, Čučmen vedle levé tyče, jak si ještě udržel pásmo, Koblaca hraje za brankou, ale už ho stíhá hráč v zápětí, ale vystřelil přeci jen litvínovský hokejista, ale dobrý zákrok brankáře. A dvě minuty pro Zbořila. Sekání oznámil teď hlavní rozhodčí. Josef Barek a Litvínov má přesilovku. Kempf na vazování získává další kotouč pro své barvy. Koblasa dává na modrou. Už hraje Ondřej Kaše. Koblasa, Jaks na levé straně, sjíždí si do středu, přihrává na Koblasu, Koblasa dává Jaksovi, Jaks, David Kaše na pravé straně, přihrávka před bránu, tam je Ondřej Kaše, ten si vyjel, vystřelil a trefil pouze beton. Aleše Stezky, další dobrý pokus litvínovského útočníka, který si hezky tam vyjel zpoza branky, zpoza brankové čáry a vystřelil, ale Aleš Stezka byl úspěšný. 42. minuta, Litvínov vede 1-0. Kempf zůstává na vazování a jeho formace přesilovková 23 sekund uplynulo z přesilovky Litvínova. Domácí zase mají kotouč. Kempf, Jaks na pravé mantinelu, ale teď tam brněnští dokázali získat kotouč, ale v zápětí Kempf teď na modré čáře výborně zachytil puk, v zápětí už ale přeci jen toho dokázal odpálit Zábranský a Litvínov začíná zase spoza své branky. Ondřej Kaše, Jaks, hodil si kotoučikovně o mantinel a už je v útočné pásmu. Zkusil dát před bránu, ale teď ho nepochopil úplně Koblasa, ale litvínovští se drží v útoku. David Kempf na zadní mantinelu, v zápětí, ale už tam byli brněnští hráči, jenomže neudrželi ten pokusný hokej, kde vyhodili. A Litvínov může zaútočit, Jaks na kruhu vystřelil, ale k dorážce se litvínovští nedostali. Dobrá práce obrany. Jaks u modré čáry najíždí do středu, přihrává Ondřej Kašemu, který je na levé straně. Ondřej Kaše, přihrávka na Koblasu, který je na levém kruhu Koblasa.
drží puk, přihrává na Davida Kašeho, domácí teď si mění pozice, David Kaše objíždí brankou, přihrává střela, ale zblokovaný pokus Jaksen, dobře, teď brněnská obrana zareagovala. Ondřej Kaše, David Kaše, rána a stezka předvádí další dobrý zákrok, chytá puk do lapačky po tom pokusu Davida Kašeho, ale z poměrně velké vzdálenosti. Stezka dobře viděl a lapil kotouč do své rukavice. Teď k němu přijeli jeho spoluhráči, aby ho pochválili. 23 sekund ještě by rád pikal na trestné lavici. Adam Zbořil, hozeno, puk zůstává mezi dvěma hráči, už ho mají litvínovští hokejisté, jenomže Pištěk tam byl povalený na zem a Moravčík na modré čáře neudržel kotouč. 33. minuta, Litvínov vede 1-0 po gólu Ondřeje Kašeho ve druhé třetině. Domácí teď hráli přesilovku, ta pomalu končí. Litvínovští měli šance, Ondřej Kaše pálil, potom David Kaše, ale Aleš Teska chytá perfektně. Stále litvínovští v útoku, Gud dává před bránu, Teska vyrazil betonem a žádná litvínovská hokejka nedorazila kotouč. Zbořil už je na ledě a teď jede do útoku, jenomže domácí ho vytlačili až do rohu kluziště a brněnčí si museli předat kotouč. Flek, střela vedle pravé tyčky a tam už je litvínovský obránce Moravčík, který vyhodil kotouč do středního pásma. Brno se bude muset zlepšit oproti druhé třetině, ve které vystřelilo pouze jednou na branku. Opravdu druhá třetina se Kometě vůbec nepovedla, pak navíc inkasovala gól, takže teď musí se zjednat nápravu. Litvínovští ale dobře brání, prakticky Brno nepouští do žádných velkých šancí po celý zápas. Flek rychle teď dává přihrávku na levou stranu po dobré práci ve středu hřiště a brněnčí, jenomže zase litvínovští dokázali teď ubránit a Jurčík jede do útočného pásma, zajel doprava a nakonec už si to namířil až za branku. Kotouč na chvíli přišel, ale už ho zase mají litvínovští. Titul dobře zavřel mantinel, přihrávka před bránu, tam je Urban, ale kotouč mu odrazil brankář Teska, který byl ve střehu. Ještě střela od modré čary vedle pravé tyčky a brněnčí se teď ubrání a můžou jít dopředu, jenomže titul přerušil rozehrávku, Brabenec se snažil přidát svému spoluhráči, ale nebyl úspěšný, ale brněnčí mají kotouč, přihrávka míří na levo, kde je Kusko. Kusko teď u mantinelu, snaží se zbavit litvínovského hráče, to se mu ale nepovedlo a tak zase litvínovští hokejisté, Čučmen to udělal dobře, ale domácí přišli o kotouč zábranský modré čáry, výborná práce, střela, ale protečovaný puk končí vedle pravé tyče Čajanovy branky. Domácí se ubránili a dopředu může jít David Kaše. Hodil si puk za branku, tam je ale Aleš Teska a ten vyhodil puk o mantinel, ale nakonec ano, tečovaný puk o mantinel, takže rozhodčí ukazuje, že se nebude vylučovat. Aleš Teska okamžitě ukazoval, že ten puk se otřel o hrazení. 45. minuta zápasu, Litvínov vede 1-0 a bude se vazovat v obraném pásmu brněnské Komety. Na půli půjde Ilomeky a jeho soupeřem bude teď Sukel po pravé ruce brankáře. Domácí vyhráli vazování, ale nebylo to v duchu fair play, takže na buly půjde Koblasa místo Sukela. A ten už prohrál, takže může hrát Ščotka. Přihrávka na levou stranu, teď je rychlý pas napravo, ale tam už zase byli litvínovští, kteří hosty nepustili dopředu. Přihrávka u mantinel a litvínovští teď se snažili zaútočit, jenomže Ščotka byl teď proti. Ščotka má puk, ale teď dostal těžkou přihrávku a byl rád, že kotouč dokázal na dlouhou ruku přidat Ilomekimu a hosté můžou jít teď dopředu. Jenomže jejich pas zachytili domácí a tak už spěchá do útoku Pištěk, nemá podporu, musel přibrzdit a až teď přidává před bránu, kam přijel Zigmund, který pronásleduje společně s Pištěkem hostujícího hráče, ale ten si s tím poradil výborně a tak už naopak můžou zaútočit brněnští hráči a faul domácích na Tomáše Zohornu. 2 minuty pro litvínovské hokejisty a trošku komplikace. Teď obránce Baláš dostává 2 minuty nedovolené bránění, oznámil hlavní rozhodčí Jakub Zeliska a Litvínov se bude muset bránit ve svém obranné pásmu, kde už je Polášek, Husinecký, Maštalířský a Kempf.
Tomáš Zorna, Hynek Zorna, Zábranský, Pospíšil a Zbořil. To je pětice hokejistů brněnské Komety, která se pokusí konečně odmazat tu nulu na brněnské straně. Pasuje se po pravé ruce litvínovského golmana Pavla Čajana. Střely na branku v zápase 29-13 pro domácí. Teď ale hosté se pokusí. Pospíšil na pravém kruhu, cílí před bránu a nakonec ještě rána vedle. Tak teď to možná překombinovali. Pospíšil byl v dobré pozici. Výborný obranný zákrok. Kempf tam teď narazil Pospíšila a hraje se za bránou. Hosté drží stále útočné pásmo. Zbořil na modré čáře, dává Pospíšilovi, ten dává do středu. Výměna, střela, ale Čajan vyrazil. Kotouč ramenem. Ohlédl se ještě, kam ten kotouč míří a skončil za bránou. Hosté stále v útočné pásmu. Zbořil, přidávka na střed, střela a ještě tam před bránou. Nakonec Tomáš Zorna byl zablokovaný Husineckým. Ale dobré střídání, teď ale jsem to přechválil a brněnští ztratili kotouč. A domácí to využili a vyhodili až brankáři. Steskovi, který předává puk a už 50 sekund uplynulo z přesilovky, která ale dlouho nevypadala vůbec špatně z pohledu Brna. Hosté prostřídali a už jdou zase do útoku. Král je za bránou, teď vyměnil si kotou s Ilomekim. Ilomeky přihrává zase zpátky. Teď má kotouč Kunc, ale přeskočil mu hokejku, ale udržel puk ještě v útočném pásmu. Flek, jenomže ten ztratil puk a teď už nakonec rozhodčí ukazuje, že to nebyl offside, ale druhý ukazuje, že to offside byl, odpískal a tak se bude hra stěhovat do středního pásma. Tam teď fotbalově zasáhl na modré čáře obránce Král a bylo to opravdu těsné. Těžko říct, jestli byl offside nebo ne. 47. minuta, Litvínov vede nad Brnem 1-0. Kometa bude hrát ještě 44 sekund přesilovku, pokud nedá gól. Nebo pokud nedojde k vyloučení na jejím straně. Zbořil má puk v obrané pásmu. Hosté tam poslali zase ten svůj elitní přesilovkový útok. Hynek Zohorná, přihrávka na levou stranu. Pospíšil Zábranský, dává za branku. Tam je ale Polášek. A ten to udělal výborně. 3-2 můžou jít litvínovští hráči. Využít teď toho, že hostům se příliš naspátek nechce. Přihrávka, Zigmund pálí a další zákrok. Výborný stezky, Zigmundovi to úplně nesedlo, ale stezka výborně přečetl tu hru a dokázal se přemístit a zneškodnit pokus litvínovského hráče. Nahození litvínovských zabránů, to znamená, že brněnští nepřelezli přes tu hradbu těl na modré čáře a litvínovští už jsou v plném počtu, přesilovka Brnu nevyšla. Respektive začátek ano, ale gól nedala a litvínovští se ubránili. Teď má kotou Čučmen, trošku se dostal do problémů. Hosté ho přitisli k mantinelu, ale Čučmen, přestože je Kanaďan, tak dobře použil teď hokejku, tedy brusli jako kopačku. A tak domácí jdou dopředu, šance, přihrávka před bránu a Benuka, tutovka. David Kaše dostal krásnou přihrávku, ale přestřelil. 49. minuta začíná 1-0 pro Litvínov, ale Kometa měla přesilovku, nevyužila ji a před malou chvilkou litvínovští mohli zvýšit. Moravčík přihrál prakticky do prázdné Davidu Kašemu, ale ten ze 2 metrů přestřelil brněnskou branku, takže stále 1-0. Brněnští ale stále jsou velmi nevýrazní, přestože půlku té přesilovky hráli dobře, tak už od druhé třetiny stále čekají na střelu na branku. Takže velké trápení ofenzivní Komety. Teď brněnští zase mají puk za svou brankou, domácí jsou ale už rozestavení, takže brněnští volí přidávku středem do útoku a hezky to teď udělal Hartl. A z levé strany se teď tam cpe před bránu jeden z brněnských hráčů, kotouci ale předhodil a už ho ukryl brankář Čajan, takže stále 1-0 ve 49. minutě, ale mladíček Hartl udělal moc hezky teď ve středním pásmu, kde jenom tak lehce narazil svému spoluhráči a hned z toho byla nebezpečná situace. Máme tady komerční přestávku. A můžeme se podívat na další stadiony. České Budějovice, Mladá Boleslav ve 46. minutě 2-2. Plzeň, Liberec ve 49. minutě 1-1. Vítkovice, Kladno po 2 třetinách 2-1.
Olomouc, Sparta ve 40. minutě 1-3 a Pardubice, Hradec Králové ve 32. minutě 1-2. Mají puk, nahazují za bránu, ale tam je David Kempf a Usinecký. A domácí mají kotouč. Přirávka. A domácí se ale nedostali přes modrou čáru. Hosté jdou do útoku. Král dává za sebe a brněnští jsou v útočném pásmu. Teď si s pukem sjíždí na pravou stranu. Pospíšil, přidává k modré, jenomže přihrávku ideálně zpracoval brněnský hráč, ale litvínovští můžou jít do útoku, střela, ale Stecka zase dobře zasáhl. Ještě pukmáč Učmen, střela tečovaná, ale zase Stecka dokázal vyrazit. Teď ještě zkoušel od mantinelu Maštalířský, ale zastavil jeho pokus brněnský hráč. Domácí ale mají kotouč na hození za branku. Kotouč se dostal až k rozhodčímu, který ho zastavil, a tak dopředu můžou jít brněnští, střela, ale nad litvínovskou klec. Hra se teď rychle otáčí sem a tam. Šťotka si musí pospíšit. Na zádech má Urbana a Hartl teď zase rychle přihrál. Dopředu už jde Kunc, který teď zavrávoral na pravé straně, a domácí se dostali ke kotouči. Urban, přihrávka, a Litvínov vyhodil do středního pásma. Brněnští to musí zkusit znovu. Pas dopředu, jenomže zblokoval ho Husinecký a v zápětí už Sukel hraje za brankou, není atakovaný, takže se rozjíždí a středem hřiště teď nachází na pravé straně Koblasu. Koblasa vystřelil, zblokovaná rána. Sukel, Koblasa jde si k mantinelu a snaží se přihrát na modrou čáru, jenomže vytlačil Čučmena do středního pásma, protože tam byli brněnští hráči. Nahození zpátky na brněnskou branku, ale tam už jsou zase hokejisté Brna. Přihrávka o mantinel, ale výborně to teď vyhodnotil Jax a už je na útočném výletě. Jax nakonec byl zastavený, ale jen tak, že se nedostal až do střelecké pozice. Brněnští teď můžou jít dopředu, už má puk zbořil, nahazuje o mantinel. Na pravé straně jsou hosté, ale teď se ke kotouči Kučeřík nedostal v zápětí, ale přeci jen ano, a střela, která končí ale v náručí brankáře Čajana. A teď trošku postrkovačka před litvínovským brankářem. Hosté se pokusí ještě trošku asi způsobit nějaké problémy litvínovským, protože pochopitelně neměli by chtít odevzdat ten zápas. Domlel tam byl, ale nakonec z toho nic nebylo a za chvíli se bude vazovat litvínovské obrané třetině.

51. minuta, Litvínov vede 1-0 nad Kometou a vhozeno v litvínovském obrané pásmu. Domácí se dostávají ke kotouči, ale je na chvilku. Brněnští udrželi útočnou třetinu, puk míří za branku, ale tam byli zase litvínovští hráči, kteří mají velmi dobrý pohyb po celé utkání a Ondřej Kaše ve středním pásmu, teď zády k brance a přihrává proto Balážovi na zpátek. Domácí se ubránili a jdou dopředu. David Kaše, je tam ale král, je tam Ondřej Kaše. Ondřej Kaše získal kotouč, stále ho drží na okejce, dává bratrovi, ten vystřelil z úhlu a David Kemp byl přikrytý, takže nemohl z výšky tečovat kotouč, který zase letí před bránu, ale teď tam byli brněnští hráči a ti nakonec po sobě koukali a ubránili se. Puk už míří do útoku, střela z úhlu a Čajaný srazil teď na stranu, teď ostrý zákrok a za chvíli bude vstup pro Radiožurnál, teď ale stále brněnští v útočné pásmu, přihrávka na pravou stranu. Kotouč míří za litvínovskou branku, Baláš nevyhodil. A teď už ano, 2-1, ne, tak on říká, že nemá rychlost. Padesátá třetí minuta, Litvínov vede nad Kometou 1-0. Zápas České Budějovice, Mladá Boleslav a František Kuna. Brněnští mají puk za svou brankou, přihrávka dopředu, Brabenec, rychlá předávka a teď se mezi dva litvínovské hráče, chtěl jsem říct, pouští Kunc, ale nakonec zajel napravo a tam už ho domácí zastavili, ale hosté se drží stále v útočné pásmu, Kunc má kotouč za bránou a přihrávka na Gulašiho, ten dává kotouč zase za litvínovskou branku, dobrý pohyb, teď tam mají brněnští hokejisté, dobrá přihrávka, ale přikrytí tam byli hokejisté Brna, Husinecký dává za sebe, ale až teď se litvínovští hokejisté dostali ke kotouči, Husinecký, výborný pohyb teď brněnských hráčů, forechecking, teď domácím nedali příliš prostoru a ti nakonec byli rádi, že vyhodili do středu hřiště. Brněnští tam sebrali kotouč, Flex se nabízí, Kučeřík mu přihrává, jenomže Flex ztratil puk a tak naopak litvínovští můžou jít dopředu, jenomže musí počkat teď u modré čáry litvínovský hráč, protože mu tam jeho spoluhráč přejel a tak brněnští mají puk na svých holích a můžou z pravé strany zaútočit, jenomže puk odevzdali ve středu hrací ploky a teď chyba krále, Jurčík dává Jíchovi, ale dobře se tam zatáhli brněnští hráči, litvínovští ale zůstávají, střela tečovaná, Jurčík ale vedle branky, takže z toho nic nebylo, ale teď si to trošku brněnští zkomplikovali, už se ale dostali z té šlamastiky a můžou zase za chvíli zaútočit, jenomže musí počkat, pospíšil se, musel vrátit a přihrávka do středu nebyla úspěšná a teď Urban číhal útočné pásmu. 54. minuta, 1-0 pro Litvínov a komerční přestávka. ...73 diváků, taková je návštěva dnešního zápasu. Se podívat na další stadiony. České Budějovice, Mladá Boleslav, 51. minuta, 2-2. Plzeň, Liberec, 54. minuta, 1-1. Vítkovice, Kladno, 44. minuta, 2-3. Kladno otočilo skóre z 2-0. V třetí třetině skórovalo dvakrát. Olomouc, Sparta po dvou třetinách 1-3 a Pardubice, Hradec Králové 2-2 ve 35. minutě. Tady už je vše připraveno k tomu, aby jsme pokračovali. 54. minuta 1-0, bazuje se v litvínovském obrané pásmu po pravé ruce brankáře Čajana. Tak navazování Sukel a Tomáš Zohor na domácí úspěšnější. Kobla se dostává puk do středního pásma, Ščotka. Proti němu už startuje Pištěk, který ho pronásleduje. Ščotka ale vyváží to tu z pravé strany. Už přijel přes střed hřiště a teď názuje za bránu.
Domácí ukazují, že Kotouč už byl mimo hřiště, ale hraje se dál. Koblasa, teď ta Polášek se opřel do brněnského hráče, který leží v rohu kluziště, Kotouč je tam někde mezi nimi, hráči se tam stále přetlačují o puk a vydolovali ho litvínovští hokejisté. Přihrávka na pravou stranu, domácí jdou střídat, až Čotka může hrát. Pas míří na Vitkovského, který zajíždí za branku, také počká, až mu prostřídají jeho spoluhráči Král. Za bránu vyjíždí z levé strany, přihrávka na levou stranu a hosté jsou v útoku. Pospíší, hezká přihrávka, šance, ale výborný zákrok Pavla Čajana. Snažil se mu prostrčit Kotouč mezi betony. Flek, ale velkou šanci nevyužil. Teď naopak domácí David Kaše vybojoval perfektně puk přes Krále, už je za bránou, vystřelil golman, zachytil. Teď ještě jedna šance, David Kaše se tam tlačí za dorážku, ještě dává před bránu. Ondřej Kaše tam číhá, ale výborně teď obranou práci zvládl Pospíšil, který nepustil Ondřeje Kašeho ke střele, ale domácí jsou stále v útočné pásmu. Ondřej Kaše jede za pukem, je tam také David Kempf a David Kaše. Kempf dává puk, ale ten se odrazil a už hrají brněnští hokejisté, kteří vyhazují do stropu haly, takže přerušená hra. Padesátá šestá minuta, Litvínov drží těsný náskok 1-0, málem o něj před chvilkou přišel ojedinělá šance Brna, řekl bych možná největší v celém zápase, výborná rychlá souhra, za obranu se dostal najednou Jakub Flek, zblízka snažil se puk zasunout mezi betony, ale Čajan předvedl výborný zákrok, na který čekal dlouhé minuty v tomhle zápase, ale udržel tedy nulu zatím na svém kontě. Už se zase vhodilo a puk míří za litvínovskou branku, kde je Čučmen, ten nahazuje o mantinel a puk končí za brněnskou brankou, zakázané uvolnění, takže hra se za chvilku zase přestěhuje před litvínovského golmana Čajana, který tolik práce v tomhle zápase neměl jako jeho soupeř, ale Stiska chytá výborně, zatím jako jediný ho překonal Ondřej Kaše. No.

Nazuje se po pravé ruce brankáře. Ještě nějaká rozmluva mezi Čárovým Zbořilem a ještě je tam Tomáš Horna. Sukel, tak ale bude se hrát 56. minuta a bude se vazovat po pravé ruce litvínovského golmana. Puk zůstal mezi, už ho mají brněnští. Zábranský, přidávka, střela, ale domácí zblokovali a dopředu už může jít Sukel, jenomže Zábranský mu teď zastavil cestu a Hinek z Horna jede za branku, jenomže je tam také Čučman, je tam Jax a právě Jax se dostává ke Kotouči a vyhazuje ho až na zakázané uvolnění. Nakonec ten Kotouč proskákal přes brankovou čáru, takže zakázané uvolnění, 56. minuta stále a 1-0. Brněnští se zase vrací do útočného pásma a Jakub Flek pospíšil a Ilomeky společně s Vitkovským a Ščotkou. Teď se budou snažit o vyrovnání. Vozeno, Ščotka, střela, ale Čajaný chytil, pohotová rána Ščotky po výborné vazování jeho spoluhráče, který získal ten puk přímo na okejku Ščotky, který číhal na levém kruhu, vystřelil, ale trefil připraveného brankáře Čajana. A komerční přestávka, tak ještě jedna v 56. minutě. Takže se můžeme podívat na další stadiony. České Budějovice, Mladá Boleslav, 55. minuta, 2-2. Plzeň, Liberec, 57. minuta, 1-1. Vítkovice, Kladno, 47. minuta, 3-3. Olomouc, Sparta po dvou třetinách 1-3 a Pardubice, Hradec ve 38. minutě 2-2. Takže všude padá víc gólů, tady zatím jeden, v 56. minutě 1-0. Jediným střelcem Ondřej Kašek, který se trefil ve 39. minutě. Čeká nás napínavý závěr zápasu.

56. minuta, 1-0 pro Litvínov, skončila komerční přestávka, třetí v téhle třetině, což je novinka letošního ročníku, tři komerční přestávky v každé třetině, a bude se vázovat v litvínovském obraném pásmu. Brněnští mají puk, střela pohotová, ale Čajan si připsal další úspěšný zákrok a už se litvínovští dostali ke kotouči. Zygmunt vyhazuje středem, ale nenašel žádného ze svých spoluhráčů. Dvakrát to zkoušel Ščotka v posledních minutách, ale neprostřelil brankáře Čajana. Teď už pospíšil modré čáry, přihrávka do středu, protože proti němu vystartoval litvínovský hráč, a domácí teď dobře brání střední pásmo. Hosté to mají velmi složité, ale teď tam trošku zaspal litvínovský obránce, ale brněnští toho nevyužili. Dobře se tam domácí zdvojili a tak to Kometa musí zkoušet znova. Středem hřiště teď jede Vitkovský, nahazuje za branku, tam je Husinecký, a Husinecký nahazuje o mantinel, jenomže tam jenom nohou zachytil puk brněnský hráč, a tak dopředu můžou jít domácí, ale přidávka nebyla přesná. David Kaše teď jde atakovat na pravou stranu. A zase přihrávka napravo, Kunc už je v útočné pásmu, zkoušel přihrát za sebe, ale domácí mu sebrali puk a hraje David Kaše, který je přitisknutý na mantinel, čeká tam na ten vypadnutý puk Moravčík a také další hráč z Brna, ale nakonec už ho získali litvínovští hokejisté, Kempf, David Kaše, a David Kempf dává na Ondřeje Kašeho, ten se tak zlehka otočil, ale teď domácí nevyhodili, ale puk mají stále na svýho kika. David Kaše, Husinecký za bránou, ale teď si to domácí hodně komplikují. Ščotka, střela, ale zblokovaný pokus. A litvínovští mají zase puk na svých hokejkách. Jax a faul. Tak to litvínovští přehnali s tou kreativitou ve vlastním obraném pásmu, a nakonec Jax fauluje, byť je trošku nešťastně, ale fauluje. Ne, tak je to David Kempf, který je tím hráčem, který spáchal dvouminutový trest. No a Brno má velkou šanci srovnat. 58. minuta a hosté budou hrát přesilovku. 1-0 vede Litvínov, oddechový čas pro brněnskou Kometu. A hosté se teď pokusí vymyslet nějaký plán, kterým by překazili domácím zisk prvních tří bodů v sezóně. Jsem sám zvědavý, jestli rovnou sáhne Kometa ke hře bez brankáře, nebo nějakou chvilku ještě počká, 2:30 do konce třetí třetiny. Takže se nechme překvapit, jak to Libor Zábranský jako hlavní kouč Komety teď vymyslí. Pospíšil, zbořil Flek, Tomáš Zohorna, Hinek Zohorna, Zábranský, tak jsme napočítali 6 hráčů, a to znamená, že Aleš Steska už se musí posadit nebo stoupnout na střídačku. Domácí ve čtyřech, brněnská Kometa tedy v 6 mužích, a velká šance pro Kometu vyrovnat v tomhle zápase na 1-1. Litvínov také má problém v tom, že nemá teď na hřišti Davida Kempfa, který je právě skvělý v oslabení. A 58. minuta, velká šance pro Brno vyrovnat, protože začíná přesilovka. Vyloučen je navíc David Kempf, specialista na oslabení, který sehrál výbornou partii ve čtyřech i během dnešního utkání. A Brno už bez brankáře Aleše Stezky. Teď vazování v litvínovském obranné pásmu. Hosté úspěšní, ale Mila. A tak se bude vazování opakovat, ukazuje čárový rozhodčí. Takže se zřejmě čas i vrátí, takže zpátky na 2 minuty. Brněnští tam mají tu svoji elitní přesilovkovou formaci a je tam také Jakub Flek, který samozřejmě je výborný střelec. Domácí už mají puk po vazování. Husinecký vyhodil a udělal to tak, že kotouč je ve středním pásmu. U modré čáry ho nedokázal zachytit obránce Brna, a tak hosté musí začínat ze zadu. Zbořil, dostal přidávku, pospíšil, už je v útočném pásmu. Je na pravém mantinelu a rozliší se, komu by přihrál. Kotouč míří teď na Zbořila, který je falešný obránce.
Přihrávka zase na Pospíšila, zbořil střela, tečovaný puk, ale domácí ho dokázali odpravit. Byl to Polášek, Kotouč už je ve středním pásmu a domácí mají velkou šanci, ujíždí na bránu, Sukel a dává gól, Litvínov vede 2-0. Tak teď to udělali domácí výborně, ještě tam zlomil brněnský hokejista hokejku a domácí tedy se teď ubránili a po té práci Jurčíka, jestli jsem dobře viděl, tak nakonec ujel Sukel a dává tedy v 59. minutě gól na 2-0. Domácí se ubránili, přestáli velkou šanci před vlastní brankou, pak výborně zapracoval ve středním pásmu Jurčík a ten puk, který vybojoval, si vzal Sukel a přestože byl stíhaný, tak nakonec dokázal Kotouč dopravit do prázdné brněnské branky a Litvínov tedy v 59. minutě vede po gólu v oslabení 2-0. Teď bude vstup pro Radiožurnál. Hosté pokračují v přesilovce a zase bez brankáře, který už odjel na střídačku. Král, přihrávka, Král, zase přihrávka na modrou čáru, Král pálí, ale vedle ještě dorážka a Čajan, fantastický zákrok, puk tam poskakuje, ale už je za bránou. Tak to byl fantastický zákrok Čajana. Golmani se opravdu dneska přechytávají. Končí předposlední minuta třetí třetiny. Litvínov vede nad Brnem 2-0. Zápas České Budějovice, Mladá Boleslav a František Kuna. Hosté stále v útoku, teď to zkouší ze strany ještě brněnský Brabenec. Hosté stále mají Kotouč, 50 sekund do konce třetí třetiny. Ščotka u modré čáry, přihrávka na levou stranu a ještě půjde Ščotka do střely, ne tak další rána. Ještě přihrávka a Čajan chytá do lapačky. Kotouč 42 sekund do konce třetí třetiny, 12 do konce trestu Kempfa. Čajan chytá a Litvínov vede 2-0. Krátce před koncem zápasu, takže domácí jsou blízko k tomu, aby získali 3 body v tomhle zápase. Pavel Čajan uklidňuje teď situaci, sundal si helmu, občerství se a až teď si zase nasazuje zpátky. No a Brnu se krátí ten čas na vyrovnání, už to mankuje dvougólové a přestože mají přesilovku ještě 12 sekund hokejisté Komety, tak už to nebudou mít vůbec jednoduché. Tomáš Zohorna na vazování po pravé ruce Čajana. Proti němu Sukel. Sekund do konce třetí třetiny, Litvínov vede 2-0, hosté ještě hrají přesilovku, Pospíšil, vypálil, ale trefil pouze Jurčíka, který zblokoval tu střelu, prázdná branka, samozřejmě Brna, které prohrává o 2 góly a teď Hinek Zohorna, přihrávka po pravé straně, Kotouč míří za litvínovskou klec, ale tam je Polášek, který dává o mantinel, hosté ale zastavili, zbořil u modré čáry, dává na Tomáše Zohornu, přihrávka před bránu, tam je ale Chumel těla a nakonec Kotouč se odrazil až do rohu kluziště, takže Litvínov stále drží vedení 2-0, přihrávka k mantinelu, zbořil, dává Kotoučina, Pospíšila, ještě přihrávka a gól do prázdné, tak Čajan přichází o čisté konto, 7 sekund před koncem třetí třetiny a byl to pravděpodobně Tomáš Zohorna, který dává gól na 2-1. Teď to hosté vyťukali opravdu parádně a to zakončení bylo bezchybné, jenomže už přišlo docela dost pozdě. Hosté si plácají, ale působí hodně smutně při tom plácání se střídačkou. Už si jsou vědomi toho, že bude velmi složité dát další gól do konce třetí třetiny. Totiž zbývá pouze 7 sekund. Litvínov vede nad Brnem 2-1. Když za domácí skórovali Ondřej Kaše a při hře bez brankáře v oslabení Sukel. A tady už Kempf na vazování vyhrál puk a domácí teď dostali Kotouč dopředu a opravdu už jenom 2 sekundy. Výborně Kempf napadá v zápětí Ondřej Kaše a konec zápasu. Litvínov vyhrává. Verva porazila Kometu Brno 2-1, jak už jsem říkal, domácí vedli po gólech Ondřeje Kašeho a Matouše Sukela. Za hosty zrovnal, tedy dal gól na 2-1 až v samotném závěru, 7 sekund před koncem
Tomáš Zohorna. Takže Litvínov Brno 2-1. Hezký zbytek večera. A díky za pozornost. V pátek opět naslyšenou. Domácí ty poslední vteřinky bez problémů ubránili, takže Litvínov má první 3 body v sezóně. Verva porazila Kometu Brno 2-1.

0: Řekl bych z obou stran nekoncentrované, olomoučtí hráči jenom vyhazují puky, Spartané se pak snaží zavést zase zpět do útočného pásma, ale nedaří se jim to a ještě tu jedna obrovská šance Olomouce, ale Berglunda skvěle vychytal Jakub Kovář, tam teď přece jen už Spartané byli trochu moc bohorovní, ztratili puk v rohu kluziště, kde byl Gevíze, rychle přihrál před branku Berglundovi, ten tam byl úplně sám proti Kovářovi, snažil se zakončit do protipohybu golmana, ale Kovářova lapačka, která dnes předvedla několik skvělých zákroků, tak i teď si připsala jeden další. Teď už jde opravdu jenom o skóre, to tedy zůstává 2-5, i kdyby Berglund uspěl, tak čas na srovnání skóre už by Hanáci neměli, protože 14 sekund zbývá do konce tohoto utkání. Sparta teď zvládla vhazování v obraném pásmu a chtěla by už asi v klidu dohrát tento duel. Ještě se dostává i do pásma útočného, ale tam Veselý Nedovi utekl puk a to už bude asi opravdu to poslední v tomto zápase. Zazní siréna olomouckou plecha arénou. Zápas skončil, Sparta tedy nakonec zvítězila na ledě Olomouce přesvědčivě 5-2.
1: Ano, taky další tým pod novým trenérem vyhrála Sparta pod Patrikem Augustou 5-2. V Olomouci Kladno zvítězilo pod novým koučem Radimem Rulíkem ve Vítkovicích 4-3. České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení, Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1. Stejným výsledkem Plzeň vyhrála nad Libercem, ale bylo to až po samostatných nájezdech. No a z dnešního programu už zbývá pouze východočeské derby. Mistrovské Pardubice hostí na úvod Tip Sport Extraligy Hradec Králové a taky reportéra Otu Gutwirta.
2: Teď pískaný offside hradeckého týmu, který ale může být spokojenější a nemusí se nikam hnát a nemusí nikam spěchat, protože 8 a čtvrt minuty před koncem třetí třetiny hradečtí vedou už 4-2, dokázali se dvakrát prosadit ve třetí třetině. Nejprve ve 44. minutě Radovan Pavlík tečoval kotouč za bezmocného Romana Vila a potom přišla obrovská chyba v pardubické defenzivy, která úplně zapomněla na Williama Čacha, který jel sám na Romana Vila a ten svůj samostatný únik hladnokrevně dokázal proměnit a Hradec tak od 51. minuty vede tady na pardubickém ledě o dva góly, už poměrem 4-2 a Pardubiští si moc neví rady. Dělají chyby v obraně, teď tam přišla další, kdy tam přišlo přečíslení 2-1 pro pardubické naštěstí, z toho pátý hradecký gól nebyl. Stránský si teď šikovně protečoval kotouč, ale protečoval ho až k Mundrákovi. Stránský se ho snaží dojet, což se mu také povedlo. Nahrávka na modrou, další prudká střela, ještě pokus o dorážku, ale tam je hodně přehuštěný prostor. Hradeští tuhle situaci zvládají velmi dobře v tom předbrankovém prostoru před Škorbánkem, kdy nedovolují pardubickým ty dorážky po těch ranách od modré čáry. A to je to i jeden z důvodů, proč tady hradečtí jsou zatím blíže tříbodovému zisku a nutno říci, že dnes zaslouženě.
1: Ano, hokejisté Pardubice prohrávají s Hradcem Králové 2-4, 13. minuta třetí třetiny. Na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, teď zase fotbal a Evropská liga. Sparta hraje na úvod nového ročníku v Jerevanu proti Araratu Arménia. No a v Arménii je i reportér Tomáš Petr.
3: 83. minuta končí, takže i s nějakým nastavením zhruba 10 minut do konce zápasu a Sparta vede na hřišti Araratu Arménia a 4-1 a řekl bych, že velmi v klidu Spartané dohrávají tenhle duel. Myslím si, že i tu celou druhou půli mají plně pod kontrolou. Paradoxně ve druhém poločase inkasovali, na rozdíl od první půle, kdy Ararat obzvlášť v začátku byl nebezpečnější a byl aktivnější, tak tam domácí skórovat nedokázali. Polovina 84. minuty, Sparta rozehrává před půlící čarou, míč má Mbeso, který ale dopředu nepůjde, vypomůže si s Irvinem, Macek znovu zatažený mezi stopery Gudalem a Mbesohem, hodně často to tak je v tom závěru zápasu, teď už můžeme říkat Jurásek. Na pravém křídle převzal balón, natahuje míč, ale přihrávka na vidru byla čitelná, ovšem ten odražený balón ještě sbírá Zelený, vypomůže si pasem dozadu na Gudala. Gudal trefil jen napadajícího protihráče, kterým byl Šagojan. Šagojan se tam sice uvolňoval na pravé straně, ale až moc si předkopl balón a Surovčík řeší problematickou situaci nákopem k půlící čáře. Tam sbírají míč domácí, konkrétně ho má stoper Bruno Wilson, dává na golmana Bravima. 85. minuta už odstartovala a Ararat Arménia prohrává se Spartou 1-4. Teď krásný míč na levé křídlo a do dopředu jde Franka. Franka pádí po levé straně, přihrávka pod sebe a zakončení nad od střídajícího Arajika Elojana, který teď v dobré golové pozici přestřelil spartianskou branku a jen se potvrdilo to, že Ararat Arménia dnes dojel na neproměňování šancí, obzvlášť v úvodu zápasu měl arménský šampion hned několik dobrých příležitostí. Ostatně už po 20 sekundách hry klidně domácí mohli vést 1-0. Místo toho ale v první půli dvakrát inkasovali, stejně tak ve druhé. A teď tedy přesně 5 minut před koncem základní hrací doby Sparta vede na hřišti Araratu Arménia 4-1. Faul před pulicí čarou, kdy byl sestřelený kapitán Vidra, všiml si toho samozřejmě i hlavní arbitr, který dnes nemusel tahat příliš žluté karty. Vlastně na pomenutí přišlo jedno jediné, a to pro domácího Serobiana, který už není na hrací ploše, jinak se hraje...
1: Celkem jednoznačně kráčí fotbalová Sparta za výhrou v Jerevanu nad Araratem Arménia na úvod Evropské ligy. Hraje se ještě jeden zápas v hokejové Tipsport Extralize, ten poslední v úvodním kole nového ročníku, a je to prestižní východočeské derby. Navíc Pardubice jsou mistry a doma přivítali Hradec Králové. Jak to vypadá, o to Gutvirte?
2: 6,5 minuty, to vypadá velmi bledě s domácím celkem, protože Pardubičtí před malou chvíli inkasovali pátý gól. Znovu to bylo po chybě v obraně, kterou Pardubičtí vyrobili. Znovu tam přišel hráč, který byl v podstatě nebráněný. Pátý gól v síti Romana Vila, ten se hodně asi bude zlobit na své spoluhráče v obraně. A já musím říct, že Hradec vede naprosto zaslouženě tady v Pardubicích. 5-2, 6,5 minuty před koncem třetí třetiny, teď zakázaného volnění Hradeckého celku. Byl to Nenonen, který dává zatím ten pátý gól. A Pardubičtí prostě absolutně nezvládají tu situaci ve třetí třetině, kdy vyrábějí vzadu jednu chybu za druhou a Hradec je poměrně dobře trestá a zasloužení tady je o 3 góly vepředu a vede poměrem 5-2. A nevím, co by Pardubičtí chtěli s tímto zápasem ještě udělat, pokud budou vyrábět takovéto chyby a nepřidají útoku. Sedlák na vazování neuspěl, proti němu byl úspěšný Klíma, který sklepil ten kotouč od sebe. Škorvánek ho ještě přidržel, McCormick zakládá další útok, dává právě na Klímu. Klímu v přechod do útočné třetiny v pořádku, ale tam už opět přichází Turiny. Dlouhá přihrávka na červenku přes celou šíři hřiště, jenže s tím si Hradeští dokázali poradit. Pardubice udrželi ještě útočné pásmo za slovo právě Miguela Turiniho. Turiny tam hledal červenku, jenže ten byl obsazený. Ke střele se nedostal, Koštálek pálí a bez problému postující golman Škorvánek kryje tento střelecký pokus, který přišel do modré čáry. Teď tam přišlo ještě jedno přistrčení a bude z toho vyloučení na hradecké straně. Podle všeho, jak signalizuje rozhodčí, protože tam jeden z pardubických dohrál hradeckého hráče, ale ten potom ještě větší silou poslal, myslím si, že kapitána Lukáše Sedláka na led. Takže Kojevič si půjde na 2 minuty odpočinout a byl by rád, kdyby tam...
1: Ještě naděje pro pardubické Dynamo v souboji s Hradcem Králové. Připomeňme si dosavadní výsledky z prvního kola Tipsport Extraligy. České Budějovice Mladá Boleslav 2-3 v prodloužení, Litvínov Kometa Brno 2-1, Plzeň porazila Liberec 2-1 po nájezdech, Vítkovice podlehly Kladnu 3-4, Olomouc prohrála se Spartou 2-5 a 2-5 prohrávají tedy Pardubice s Hradcem Králové necelé 4 nebo zhruba 5 minut před koncem třetí třetiny. Teď zase fotbal na Radiožurnálu Sport, Ararat Arménia versus Sparta na úvod Evropské ligy a reportér Tomáš Petr.
3: 89. minuta už běží, Sparta vede 4-1 a s přehledem dohrává tenhle zápas. Řekl bych, že nejen ten zápas, ale vlastně celý druhý poločas mají Spartané víceméně plně pod kontrolou, a to říkám i přes tu jednu inkasovanou obranku. Teď možná domácí budou chtít vyvrátit má slova, nebudou, protože Franka odevzdal míč a naopak Spartané to zkouší dopředu, ani oni nebyli příliš úspěšní a Balanta tak má balón a vrátí ho zpátky na Bruna Wilsona. Bruno Wilson na ose hřiště dává doleva na kolegu z té stoperské dvojice, kterým je Malis, na levé straně Grigorian, po něm hraje kapitán Muradian a teď už ten míč také míří směrem k pokutovému území Sparty, ale tam byl Alcocer, který se stihl vrátit a také Vidra pomohl v defenzivě, takže Zelený na levé straně může odkopnout do bezpečí ale to se nedaří, protože Zelený tam má velké problémy, dotírá na něj Balanta, Zelený se snaží uhlídat ten balón a nakonec z toho bude autové vazování pro domácí, no já bych klidně řekl, že to byl míč pro Spartu. Otázkou je, jak moc bych byl v téhle situaci objektivní. Polovina 90. minuty a budeme informovat také posluchače Radiožurnálu o tomto zápasu. Polovina 90. minuty, Sparta vede na hřišti Araratu Arménia 4-1. Závěr zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál. Vhazování domácích na pravé straně, kde teď tedy Zelený nakonec sebere míč a domácí korigovali ten verdikt, takže je to out Sparty. Zelený vhazuje na Vidru, Vidra prodloužil za sebe. 3 minuty se budou přidávat navíc a nastavený čas začíná faulem na Vidru a další žlutá karta. Teď tady je napomenutý Muradian, tak ve druhém poločase přece jenom pár hříšníků se objevilo v tomhle zápase, který byl jinak hrán velmi férově, nezákeřně. A řekl bych i také dost otevřeně, protože jak Sparta, tak Ararat, oba celky nabídly hodně okének v defenzivě.
1: Surovčí Sparta tedy vede v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, vysoké vítězství Praženů se zřejmě blíží, ještě se vrátíme pro konečný výsledek, teď ale spěcháme ještě na východočeské derby v hokejové Tipsport Extralize Pardubice, Hradec Králové a Otaku Tvirt.
2: Offside zastavil teď další útočnou pardubickou akci, to nejdůležitější. Pardubice dokázali využít druhou přesilovou hru v tomto utkání. Jiri snížil Tomáš Nosek na poměr 3-5. Stále je to ale o 2 góly, 4,5 minuty zbývají do konce třetí třetiny. A byť Pardubice využili už druhou přesilovou hru, a je to jedno z mála plusů, které si mohou z toho dnešního zápasu odnést, tak zaplněná aréna nějak zvlášť neexplodovala, protože tuší, že Pardubice na tom nejsou v tom utkání a zejména v tom závěru úplně ideálně. Ztrácejí 2 góly, Hradec si zatím hraje, co potřebuje, když pomineme to, že inkasoval tady teď před malou chvíli v tom oslabení. Hradeští znovu v útočném pásmu, dál se tam zdráhal směrem dopředu. Pardubičtí nedokázali ten kotouč odpálit a tak bez větších problémů Tomáši přijíždí k mantinelu a sbírá ten kotouč. Melanson to ještě zkoušel od modré čáry, ale ten jeho kotouč stečovaný. Diváci by si žádali ještě gól naděje. Zkusí to třeba teď Kondelík, který prochází do útočného pásma. Nahození, které se ale odráží od hradeckých bruslí a dost.
1: Vrátíme se na závěr zápasu Pardubice Hradec Králové v hokejové Tipsport Extraligy. Teď ale závěr utkání fotbalového Ararat Arménia Sparta v Evropské lize a Tomáš Petr.
3: Začíná třetí a tedy poslední nastavená minuta tohle zápasu. Sparta vede na hřišti Araratu Arménia a 4-1. Domácí možná teď v posledním útoku. Franka na pravé straně nakopává míč k pokutovému území Sparty, ale tam je obránce Pražanů Mbeso. Ještě domácí sebrali ten odražený balón, ale Vidra tam dobře podstoupil souboj a získal míč pro Spartu. Alkoser, po něm Macek, který výborně diriguje hru a vypomáhá v těch posledních desítkách minut defenzívě Sparty. Vidra s balónem na levé straně dává Zelenému. Spartané už jen tak posouvají balón, čekají na ten závěrečný hvist. Domácí se ještě vydali napadat. Gudal tak dává pod sebe Surovčíkovi. Surovčík si to chystá na dlouhý nákop na Zeleného. Tohle nebyl úplně dobrý míč, ale Zelený byl připravený a dobře odhadl, kam ten balón poletí. Posledních pár sekund z toho 3minutového nastavení a Sparta si bude moci zapsat první 3 body do tabulky hlavní fáze Evropské ligy. Právě teď duel končí, Sparta vítězí v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Ve 20. minutě skóroval Gudal, tentýž hráč se trefil o 3 minuty později. Spartané pak navýšili na 3-0 v úvodu druhé půle. Ve 53. minutě to byl Mercado, kdo se zapsal mezi střelce. O 2 minuty později, ale to byl Bruno Wilson, který skorigoval na 1-3. Domácí chvilku žili, jenže v 71. minutě Vidra dal výsledku konečně podobu a Sparta také vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Hezký večer z Jerevanu.
1: Děkujeme za tyto dobré fotbalové zprávy Tomáši Petrovi. Do Arménie přejeme šťastnou cestu domů a rychle spěcháme na Radiožurnálu Sport zase na hokejovou Tipsport Extraligu a poslední utkání prvního kola Pardubice Hradec Králové a reportér Otaku Tvirt.
2: tady končí komerční přestávka, už zbývají opravdu jenom sekundy a budeme sledovat asi pravděpodobně nápor pardubického Dynama ve snaze udělat něco s tím nepříznivým výsledkem, protože připomínám, že pardubičtí 3-5 prohrávají s Hradcem Králové a mají 2 minuty 58 sekund na to, aby ideálně střelili kontaktní gól a vyrovnávací gól, aby ještě mohli ten zápas poslat alespoň do prodloužení. První pardubická formace připravená, Romando zůstává v rance, jako ještě asi možná brzo na nějaké odvolávání, pardubičtí mají útočné pásmo, takže to budou zkoušet s tou svojí nejsilnější formací. Sedlák na podruhé vyhrál body, ale Hradeští se k tomu odraženému kotouči dostali a vyhazují ho ne přes všechny čáry, ale jenom do obraného pásma Pardubic, kam pro něj musel dojet Košťálek. Nepřesná jeho přihrávka, krkolomně založený útok, Červenka si přebírá puk, nakonec se to pardubickým přeci jenom povedlo a Roman byl odjíždí z branky. Naskakuje šestý hráč, je tam nějakým Konderík, který se teď dostává k tomu kotouči, ale Hradečtí nevím, jestli to tuší, že Pardubice jsou bez golmana, každopádně Pardubice 6-5 teď hrají, další zásah Škorvánka, Pardubice drží útočné pásmo na hození po mantinelu, za brankou ho sbírá Sedlák, přihrávka na Červenku, Červenka na modrou, Košťálek pálí, prudká rána, ale je zablokovaná, Košťálek musí k červené a Pardubiští tím pádem vyklidit to pásmo, což se jim ale povedlo velmi rychle. Delik šel do souboje jeden na jednoho, byl mě úspěšný a potom Hradečtí chtěli vyhodit, ale to se jim nezdařilo a daří se to až po druhé. Vyhozený kotouč, který Hradeckým stačí 2 minuty do konce třetí třetiny, přesně to bude. I teď je nahlášeno 3-5, prohrávají Pardubice s Hradcem Králové a hrají bez brankáře. Za situace, kdy ztrácejí 2 góly. Hradečtí teď ten kotouč dokázali vystrčit ze svého obraného pásma a Čerešňák je tam teď napadaný Tamášim. Čerešňák nouzi nahrával, ale neměl přesně komu, takže to skončilo na hradeckých holích a Hradec teď usazený v pásmu. Připomínám, pardubická branka prázdná a navíc teď Sedlák si tam hodně zažungloval s tím kotoučem, což se ne všem divákům úplně líbí. Sobotka proniká teď do pásma útočného, trošičku přidržený, ale tohle se pískat nebude. Sobotka za hradeckou brankou snaží se vytěžit něco z té situace, aby vymyslel nějakou střeleckou pozici. Ne, pardubickým to dnes nevychází. Tečovaný kotouč, pro který musí Čerešňák dojet do svého obraného pásma, nosek se rozjíždí po pravé straně. Minutu a 10 sekund mají Pardubice na smazání po gólu. Prohrávají poměrem 3-5 s Hradcem. Gazda si tam teď najel ze střídačky, už se napřehoval, ale měl to na dlouhou úl, takže ke střele se nedostal. Sobotka v souboji o u mantinelu přichází o ten kotouč, pokus hradeckých o gól přes celé hřiště končí zakázaným uvolněním, protože ten puk jenom těsně minul pravou tyč pardubické branky. 56,5 sekundy před koncem třetí třetiny, kdy Pardubice prohrávají poměrem 3-5. Hlavovat se teď bude znovu před hostujícím gólmanem Škorvánkem. Roman Vil už na střídačce vedle Malcolma Subena sleduje snahu svých spoluhráčů o smazání obrankové ztráty. Pardubice inkasovali, připomínám, 3 góly ve třetí třetině. Pak ještě dokázal na rozdíl obrany snížit úsek přesilovce, ale zatím nic dál Pardubice nevymysleli. Sedlák vybojoval hazování, posílá přes Kocha přihrávku na Červenku. Ten mu zase zpátky vrací, jenže to je všechno nahrávka za branku a Pardubice potřebují přední. Červenka míchá s putem, hledá nějakou pozici, komu by mohl nahrát. Vybírá si Tomáška, ten mu vrací. Tomáškovi už se ale pokud Červenky nevrátil. Další střela, která je ale hodně mimo tyče. Hradečtí o mantinel vyhazují a pardubičtí stečovali ten kotouč u červené čáry, takže se pokračuje dál ve hře. Museli vyklidit pásmo na hození znovu po mantinelu, ne. Pardubičtí se nedostávají do střeleckých pozic. Naopak teď Hradečtí vyhodili ten kotouč a za malou chvíli propukne hradecká radost, protože tohle už Pardubice nezvládnou. Teď si tam najíždí Stránský, vede to na sebe. Sám se dostává až za hradeckou branku a byl tam zdvojený, nebyla to pro ně jednoduchá pozice. Ještě nahození směrem na Smejkala, jenže všechno je to vytlačené k mantinelu. Velmi dobře to ubránil Hradec Králové a zcela po zásluze tady v Pardubicích v prvním východočeském derby v této sezóně bere všechny 3 body, vyhrává tady v Pardubicích poměrem 5-3. Pardubiči se mohou zlobit jenom sami na sebe, protože nadělali spoustu chyb v zadních řadách, zejména v té třetí třetině, kdy tam doslova propadali. Golman Roman Vil tam prostě musel čelit samostatným nájezdům a dvakrát inkasoval právě z této situace. Hradečtí se tedy tady v Pardubicích radují, protože v prvním kole extraligy vyhrávají a na ledě pardubického Dynama o dva góly poměrem 5-3. Hezký večer.
1: Děkujeme Oto Gutwirte, tobě taky. Známe tedy kompletní výsledky prvního kola hokejové Tipsport Extraligy. Ten poslední právě zazněl. Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5. Sparta zvítězila v Olomouci 5-2. Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. 2-1 vyhrál Litvínov v základní hrací době nad brněnskou Kometou. České Budějovice podlehly v prodloužení Mladé Boleslavi 2-3 a už včera Třinec zvítězil v Karlových Varech 2-0. Druhé kolo hokejové Tipsport Extraligy zase v pořadu s mikrofonem Za sportem a v přímých přenosech na webu i rozhlas.cz na webu v pátek, respektive tedy v 18. září bude zase naše večerní vysílání patřit primárně hokeji. Dnes patřilo taky fotbalu. Sparta zvítězila na úvod Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. No a co dál, i naše večerní vysílání bude plné živých věcí, respektive ji bude patřit zejména volejbalu, mistrovství Evropy volejbalistů v italské Modeně. Češi nastoupí je proti Slovinsku na závěr skupinové fáze. Už mají svěřenci kouče Nováka jistý postup do play-off. No a budeme sledovat taky třeba to, jak se bude dařit dalším českým fotbalistům v evropských pohárech, ale v zahraničních klubech. Konkrétně třeba útočník Patrik Šik je v základní sestavě Leverkusenu v evropské lize proti slovinskému Celje. No a Anderlecht začíná s Lukášem Ambrosem v základní sestavě utkání proti Lyonu, za který naopak nebude hrát od úvodní minuty Pavel Šulc. Ten zápas začne na střídačce. Je 20 hodin, 42 minut, teď chvilku hudba, Queen a Radio Gaga. Hezký večer.

0: bez ní. Freddie Mercury na radiožurnálu Sport ve 20 hodin 47 minut. Je středa 16. září a české volejbalisty čeká poslední utkání ve skupině mistrovství Evropy. V italském Modeně budou hrát proti Slovinsku a přímo na místě máme reportéra Kamila Jášu.
1: Hezký večer, bude to souboj hodně důležitý, přestože to na první možná pohled tak nevypadá. Slovinci jsou nesmírně dobrým týmem, silným týmem. Já bych je klidně přirovnal k italským hvězdám, když je pravda, že takový hvězda zase jako Italové nemají. Navíc Italové jsou tady doma. Česká reprezentace včera porazila, tedy prohrála s Itálií, ale porazila Itálii v prvním setu. Tak jsem to myslel a bylo z toho tady v Itálii docela pozdvižení. Slovinci zase ale prohráli s Řeckem a to je při tom vědomí, že jsou pátým týmem ve světovém žebříčku, tak je velké překvapení. Je tady docela dost českých fanoušků, mezi nimi je Martina Trpišovská. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Odkud jste dorazili sem do Itálie?
2: A z Prahy, dá se říct všechno. Žijeme všichni v Praze.
1: Jste fanoušci volejbalu, kdy padlo to rozhodnutí vydat se na zápasy české volejbalové reprezentace?
2: Pokud mám být úplně upřímná, tak já hraju beach volejbal, takže trošku větší faninka beach volejbalu,
1: takže
2: ale...
1: z oboru.
2: No, já už to považuji docela za jiný sporty, když volejbal je volejbal, ale na volejbal občas taky zajdeme a nějak ho asi linkáme všichni, co tady jsme.
1: Předpokládám, že jste krásně ve slušivých českých barvách, takže držíte palce českým volejbalistům. Vidíte první zápas, nebo už jste tady byli v Modeně?
2: Nebyli, my jsme na dovolené u Čečíny, což je asi 3 hodiny odsud a právě když jsme zjistili, že to vychází ve stejný termín, tak jsme říkali, že si vybereme jeden zápas a pojedeme sem se podívat do Modeny a spojíme to s návštěvou.
1: Určitě dobrá volba, říká Martina Trpišovská. Co říkáte hale, není úplně nejmladší, ale narodila se v roce 1985, kdybyste to nevěděla, ale přezdívají Italové chrám volejbalu, je tady prý úžasná akustika z volejbalových hal, prý nejlepší na světě. Co tomu říkáte?
2: Nemám tolik zkušeností, v Praze chodím na Lvi, to je samozřejmě menší, takže tady se nám...
1: Chodíte na volejbalovou extraligu?
2: Někdy se tam.
1: Dá se tedy říct, že i nevím jestli dokonale, ale znáte český tým?
2: Tam by byly určitě mezery.
1: Tak poslední věc, protože už se schyluje k oficiálnímu začátku, jeho součástí jsou také státní hymny, tak se snad zeptám na váš tip před zápasem, to jsme tady ještě neměli ve vysílání radiožurnálu Sport, tip faninky.
2: Moje kamarádka, se kterou jsem na dovolené, tak říkala, že pokud včera vyhrajeme, tak dneska prohrajeme. Včera, vzhledem k tomu, že jsme včera prohráli, tak dneska vyhrajeme.
1: Tak by se to mohlo točit. Díky moc, říká Martina Trpišovská ve vysílání radiožurnálu. Já dodám, že ten zápas začne v 21 hodin, teď už jsou na kurtu v modrém Slovensku. A v červených barvách jsou volejbalisté České republiky, dvě modrá libera. Zápas začne přesně v 21 hodin, stejně tak jako přímý přenos radiožurnálu Sport z Modeny. Kamil Jáša, radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál Sport ve 20 hodin a 54 minut. Hokejisté mistrovských Pardubic vstoupili do nového ročníku Tipsport Extraligy porážkou 3-5 s Hradcem Králové. Olomouc podlehla Spartě 2-5, Vítkovice prohráli s Kladnem 3-4. Plzeň doma zvítězila nad Libercem 2-1 po nájezdech, Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1 a České Budějovice prohráli s Mladou Boleslaví 2-3 v prodloužení. Gratulujeme fotbalistům Sparty, kteří vyhráli na úvod Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménie. 4-1, dvě branky dal norský stoper Pražanů Gudal, pak se trefili ještě Mercado a Vidra. Posloucháte Radiožurnál Sport 2054, za 6 minut znovu do Modeny na volejbalové mistrovství Evropy mužů a zápas Česko-Slovinsko. Ještě předtím ale tenis, protože se blíží kvalifikační utkání Davisova poháru. Sebastian Korda, Toby Kodat a Martin Dam, i někteří další, byl by to za ideálních okolností zřejmě velmi silný tým tenistů, kteří se narodili českým rodičům, ale sportovně vyrůstali a studovali v Americe, takže i reprezentují Spojené státy. Jeden z nich je teď v Praze a připravuje se právě na kvalifikační zápas Davisova poháru proti českému výběru. Syn někdejšího pátého deblisty světa a vítěz 4 hry na US Open a je to Martin Dam.
1: Martina Dama jste u nás mohli slyšet třeba už před 7 lety.
2: Jo, tak myslím si, že to určitě byl tak nějakový sen pro nás.
1: Konkrétně v reportáži o mladících s českými kořeny, kteří se postarali o historický zápis na Grand Slamovém turnaji.
2: Když jsme viděli ten los, tak jsme si říkali, že ta šance docela je. A když jsme vyhráli, tak jsme měli radost.
1: Tehdy 15-letý Martin Dam junior a o rok starší Toby Kodat se stali nejmladším párem, který vyhrál na US Open zápas v hlavní soutěži mužské čtyřhry. Od té doby se některé věci změnily. Například Toby Kodat se teď věnuje univerzitnímu tenisu a Martin Dam je v americké sestavě pro utkání Davisova poháru v Praze. Pozvánku dostal před pár dny poté, co se omluvili opory Taylor Fritz a Tommy Paul a přestože už mířil na turnaj, nakonec i díky radě otce, mimochodem bývalého českého reprezentanta, dal přednost týmové soutěži.
3: A myslím si, že nevím, kolik šancí dostanu hrát za Ameriku proti Česku v Praze v O2, takže jsme řekli, že poprvé nějaký debut takhle Davis Cupu je asi ideální.
1: Vypráví Martin Dam po jednom z tréninku v Libeňské hale, kterou už poznal jako sportovní fanoušek. Sice žije na Floridě, ale do Česka jezdí celkem často za svými blízkými nebo kvůli přípravě a tak občas zajde i na nějaké utkání svého oblíbeného týmu.
3: Jo, jezdím sem třikrát za rok, vždycky, když jsme v Evropě, tak jezdím do Prahy mezi turnajema a extraligu hraju za Spartu a tenhle rok zase přijedu v prosinci hrát za ně, takže těším se moc. Všechno je hokej, fotbal, fandím Spartě, fotbal je hokej a všichni jsou super fanoušci a fakt se těším, až to bude plný.
1: Teď může být naopak Martine Dam tím důvodem návštěvy pro některého ze sportovních fanoušků a není vyloučeno, že jako třetí singlista v aktuální nominaci Spojených států nastoupí do některého ze zápasů a vzhledem k ohromné dlouhodobé konkurenci v americkém týmu neví, kdy zase něco podobného může zažít.
3: Těším se moc hrát proti Česku v Praze o tu aréně je samozřejmě něco neskutečného a doufám, že si zahraju a doufám, že Amerika vyhraje.
1: Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí světa. Jaroslav Klašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: to hold you one last time. 21 hodin posloucháte Radiožurnál Sport. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí už jistě vyhlíží zápasy Ligy národů, které pro vás budeme mít v nadcházejících týdnech živě. Zápasy proti Chorvatsku, Španělsku, Anglii. Zkrátka budeme hodně sledovat národní tým pod novým španělským koučem Deniou. Dnes hraje Ladislav Krejčí za Wolverhampton v boji o osmifinále anglického ligového poháru v Liverpoolu proti domácímu Evertonu. 16. minuta 0-0. A teď dostane přednost v našem vysílání zejména volejbal. Mistrovství Evropy mužů v italské Modeně hrají Češi. Poslední zápas ze skupiny proti Slovinsku a na místě je reportér Kamil Jáša.
1: Dobrý večer, celý zápas odvysíláme v přímém přenosu. Itálie, Bulharsko, Finsko, Rumunsko, to jsou hostitelské země skupinových fází evropského šampionátu. Pro český tým dnes tedy skupinová fáze tady v Modeně skončí. Ten zápas je extrémně důležitý při pohledu do tabulky, protože český tým postupuje do osmifinále, to je jasná věc, bude se přesunovat v pátek, ale teď se hraje o to, z jaké pozice ze skupiny postoupí dál ta skupina, i ta tady v Modeně, i ta finská v uvozovkách, tak je hodně zamotaná. Teď Bartuněk chytil balon v poli, Benda nahrává a tohle bude ještě další pokračování výměny. Bartuněk teď je na Vašinu, Vašina měl hodně složitou situaci, tak Bartuněk po třetí v této výměně se zanahrává a Patrik Indra, kapitán českého týmu, získává druhý bod v prvním setu. Začíná tedy utkání 2-1, vede česká volejbalová reprezentace nad Slovinskem. No Slovinci na první pohled by se mohlo zdát, že to nejsou žádné velké hvězdy, ale přesně je to naopak, je to pátý tým na světovém žebříčku. Tady tak trochu překvapují v Modeně a myslím, že fanoušky překvapují hodně nemile, tedy myslím fanoušky Slovinska, prohráli totiž s Řeckem a to se tedy opravdu nečekalo a vlastně i proto je ta skupina v Modeně hodně zamotaná. Teď Slovinci ale útočí a tohle byla rána jako zděla. Bartuněk se drží za nos, nahrávač české reprezentace, ale ne, že by dostal míčem do obličeje, zlobí se sám na sebe, obě dvě ruce schoval do dlaní, on si stoupil dobře, přesně věděl možná dopředu po taktické přípravě, kam ten balon poletí, ale byla to taková pecka, že prostě odletěl český nahrávač od balonu a hlavně balon od něj mířil někam na tribunu, tam do toho prostoru, kde je nejvíc českých fanoušků, těch je tady v hale opravdu hodně. Benda znovu přihrával a po třetí už v úvodu zápasu, to znamená, že jasná taktika Slovinců právě servírovat na tohoto hráče, který nastupuje v základní sestavě. Pokud si dobře vzpomínám, tak z těch pěti zápasů poprvé Moník chytil skvěle pole a Vašina skočil krásnou rybičku pro balon, ale Slovinci útočí ještě jednou z pipu. Další Bendův zákrok, teď už ale neúspěšný. No a Slovinci trochu přitlačili na pilu hned v úvodu. Je to 3-2 v prvním setu. Dokončíme myšlenku o těch postupujících týmech. Postupují čtyři z každé skupiny, pochopitelně i z té italské, i z té finské. Tam zatím hráli velice dobře Finové, Srbové zůstávají trochu za očekáváním a v tom je také trochu zakopaný pes. Ještě budou postupovat Dánsko a Belgie. No a na koho český tým v Turíně narazí, toť tedy opravdu otázka. Zamíchat s pořadím mohou

0: týmy, buď tady v Modeně, nebo potom ve Finsku, ale český tým by určitě potřeboval vyhrát, aby se dokonce dostal na druhé místo za Itálii a potom v tom případě by měl dobrou výchozí pozici pro pokračování mistrovství Evropy v Turíně. Patrik Indra si bere balon, balon je v modrobílé barvě, to je specifická věc. My teď se připojíme k posluchačům Radiožurnálu. Indra teď servíruje tvrdá rána. Zápas začal před několika vteřinami, teď se Slovinci prosadili středem sítě, získávají čtvrtý bod a drží se mírně ve vedení, vedou 4-3. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No a vrátím se k tomu servisu Patrika Indry, ten vypadá naprosto v pohodě, nejlépe o tom svědčí, že trenér Jiří Novák právě českého kapitána vyslal do základní sestavy. Trochu zajímavé uvažování nabídl český kouč včera po tom utkání, nebo vlastně ještě při utkání s Itálií, které česká reprezentace tak výborně začala, přemýšlel o tom, že trochu ušetří síly hráčů, ten program je opravdu extrémně nahuštěný, no a jak to tak bývá na velkých turnajích, vlastně to neplatí jenom o volejbalu, tak rozhodující bude ten první zápas playoff, ale teď se tedy Jiří Novák rozčílil. Musím říct, že úplně přesně nevím z jakého důvodu, ale diskutuje tam s rozhodčím dnešního zápasu, tím je rozhodčí Sekin Yener z Turecka, tak ještě si všechno bude nechá si český trenér překontrolovat u videa, ale takhle rozčíleného českého trenéra jsem opravdu dlouho neviděl a Turek vůbec neví, co má dělat. Ukazuje na jednu stranu, potom na druhou stranu znovu přišel Jiří Novák a ukazuje dokonce hlavnímu rozhodčímu něco o volejbalové speciální taktice, dvě ruce má nahoře, no teď se tedy Jiří Novák rozčiluje opravdu hodně a myslím, že teď už Turek bude přemýšlet také o karetním trestu, diskutuje tedy s českým trenérem opravdu hodně dlouho. 5-3 vedou Slovinci, tak je to tedy zatím po oficiálním zápisu a Turek stále v diskuzi, teď se přidal ještě Bartůněk, ten pro změnu zase diskutuje s Jörgem Kellenbergem, to je Němec, který je pocítí, tak trochu se z toho udělal kroužek pro diskuzi. Patrik Indra teď přišel také k hlavnímu rozhodčímu, tam už bych viděl takový srozumitelnější plán, kapitán samozřejmě s hlavním rozhodčím komunikovat může, ale jak se pustil Jiří Novák tedy do muže, který je vyšší jenom proto, že stojí na empiru. Jiří Novák to je vysoký, bývalý, výborný volejbalista, 14 sezon prožil v Parivolej, troufnu si říct, že jeden z nejúspěšnějších českých volejbalistů, dokonce tam i vyhrál evropskou soutěž, no prostě velká hvězda evropského volejbalu, teď stojí na lavičce českého týmu, otečovaný balón a zase jsou tam další diskuze, mělo by to být 5-4 pro Slovince, už to tak vypadá, Lukáš Vašina si bere balón, dívá se ještě na pravou stranu, ale teď je přímo uprostřed kurtu a bude servírovat, pokusí se vyslat takové podání, které by znamenalo třeba dokonce i vyrovnání českého týmu nebo vyrovnání v tomto zápase na 5-5. Tak tedy Lukáš Vašina hodně vysoko si nadhodil balon, odrazil se, rána veliká jako zděla, ale out. Asi metr do autu letěl ten balon, pokud jste třeba i sledovali některý z přímých přenosů Radiožurnálu Sport a přinášíme všechny zápasy českého volejbalového týmu, tak už jsem mluvil o tom, že tady na turnaji nejsou žádní rozhodčí, žádné praporky, žádní čároví sudí, prostě moderní technologie postupují kupředu i ve světě volejbalu a hlavní rozhodčí v tomto případě Sekin Yener z Turecka se okamžitě po dopadu balonu na zem dozví, jestli to byl dobrý balon nebo jestli to byl out, no i když konkrétně u tohoto sudího si úplně jistý nejsem, že ve vteřině dokáže pobrat všechny informace tady na kurtu, občas vypadá trochu nerozhodně. Teď Antonín Klimeš, to je blokař české volejbalové reprezentace, jeho servis je nepříjemný, ale Slovinci si dobře poradili na přihrávce, tvrdá rána, Vašina nestačil už zpracovat a teď se trochu zlobí na Indru. No, emoce hrají velkou roli hned v úvodu tohoto zápasu, Slovinci vedou 7-5, jenom bychom si snad mohli připomenout velice rychle cestu turnajem v základní skupině českého týmu, Česko-Řecko 3-1, Švédsko-Česko 2-3, Slovensko-Česko 0-3, no a Česko-Itálie, to byl ten včerejší zápas, který jsme vám také nabídli v přímém přenosu, 1-3, český tým senzačně vyhrál 25-23, první set Venda krásně vyskočil, udeřil do balonu, ale Slovinci zatím obrana v poli opravdu na jedničku a tak to byla krásná rána. Nechám vás vychutnat také atmosféru tady ve sportovní hale. Super Spike tak ohodnotil tuhletu ránu Roka Možiče, smečaře, který měří 200 cm rovné 2 metry. Velmi složitá situace, ten balon letěl hodně vysoko a Možič se odrazil, vyskočil a zatloukl hřebík do českého pole, ale stejně oplácí také Patrik Indra výborně. No a je vidět na Milanu Moníkovi, který tady zatím na turnaji nepodává úplně životní výkony a myslím, že on to ví sám nejlépe. Dokonce ho trenér Jiří Novák už dvakrát stáhl z kurtu a vyslal do sestavy druhé české libero Jana Pavlíčka, tak teď se mi zdá, že je zdravě nažavený, po každé úspěšné výměně obíhá všechny hráče a plácne si s nimi, tak teď by bylo třeba, aby chytil něco v poli. Nemusí, protože to je out. Nevynucená slovinská chyba, 7. bod české volejbalové reprezentace, 7-8 z pohledu podávajícího Luboše Bartuňka. To je zajímavá věc, Luboš Bartuňek, to je nahrávač Českých Budějovic, nahrávač, který není zase tak vysoký vzrůstem, ale dokáže výborně variovat podání. Teď se rozběhl, plaktící podání nezvolil, právě že to byla rána, Slovinci to nečekali, ale udeřili z hlavního kůlu. Teď to zase byl Rok Možič, který opravdu úvod zápasu zvládá výborně, i když se k němu třeba nedostane tak úplně ideální nahrávka. Tu přihrávku trochu zkazil Janik Kovačič, libero 186 cm vysoký hráč, který nastupuje v Lublani, nebo vlastně teď už Kán, tak pokazil přihrávku, jenomže jeho kolega Rok Možič to zvládl s naprostým přehledem. Těžká přihrávka pro Vašinu, Bartuňek musí nahrávat přes celé hřiště, Benda z veliké výšky udeřil do balonu a dlouhou diagonálou dostává Slovince do potíží. 8. bod pro český tým, 8-9 z pohledu podávajícího volejbalisty české reprezentace, kterým bude právě Jiří Benda. No poslouchejte dobře, on měří 186 cm, na smečaře to není úplně žádný čahoun, ale skokanský dosah 355, tedy ten smečařský, když se všechno sejí, no, tak to jsme tady ještě neviděli. Jiří Benda udeřil do balonu, abych to správně popsal, trefil ten míč, který vůbec nezaratoval, ten letěl hodně dlouho, ještě že tady hala Panini má také pevnou zeď, protože by možná proletěl i tou zdí, to tedy byl rekordní aut zatím ve skupinové fázi tady na turnaji. No, bot je to za malý nebo velký aut, krásně středem sítě Klajmon, výborně, po spolupráci s Bartuňkem. Středem sítě to je velká zbraň Luboše Bartuňka, má vysoké středáky, také je velice často využívá. Drží se česká reprezentace v kontaktu 9-10. Vrátím se k těm skokanským předpokladům, k tomu, jak dokáže se odrazit Jiří Benda. Je to opravdu skokan, jako kdyby měl péra. Těch centimetrů, jak jsem o tom mluvil, je 355, no třeba představte si basketbalovou obroučku 305 cm, tak český reprezentant, když se odrazí a trefí balon hodně nahoře, tak je to ještě o půl metru výš. Teď ale Jiří Benda bude mít úplně jiné starosti, protože musí přihrávat je na pravé straně, uprostřed Moník, pravo Benda, uprostřed Moník, ještě si vyměnili místa a vlevo je Vašina, úplně vpravo je také kapitán Indra, ten by přihrávat neměl. Dostaneme se k tomu, k té přihrávce, která proběhla výborně a Vašina skládá tenhle úder na zem, je to bod, 10. bod pro českou reprezentaci. Byla to zase ta zajímavá varianta, kterou jsme několikrát tady na turnaji viděli, na poslední okamžik, když se dostane podávající Slovinec nebo podávající hráč do pohybu, tak si vzadu v poli dva čeští hráči vymění místo. Vypadá to snad až komicky, nečekaně, přehodí se velmi rychle a potom soupeř je z toho tak překvapený, že podá přesně na toho hráče, na kterého nechtěl. Vychází to trenéru Novákovi stejně tak, jako vychází hra středem Slovincům. Kdo pak to byl? Jan Kozamerník, blokař, který má za sebou zkušenosti z Lublaně, to ještě hrál doma, potom nastupoval v Miláně, v Trentinu, už tyto prestižní volejbalové adresy nejlépe vypovídají o tom, jaký to je hráč. Blokař měří 204 cm. Teď také na servisu, rozběhl se, tvrdá rána, nepříjemný servis, ale Vašina skvěle, Bartuňek dává na Indru, Indra, parádní kombinace české volejbalové reprezentace. Tohle to se tedy opravdu povedlo. Po tom náročném servisu Jana Kozamerníka si český tým dokázal vytvořit dobrou šanci k bodování a Patrik Indra, jeho levačka, je tady zatím na turnaji vyhlášená. Pokud tedy samozřejmě zůstane zdravý, to je poměrně důležitá okolnost, hned v úvodu turnaje a vlastně ještě před ním měl veliké problémy ze zády. Oba dva lékaři se snažili ho dostat dohromady jako Pavenárius, dokonce nasadil injekční léčbu, ale jak je vidět, tak zabrala a Patrik Indra tedy vypadá ze zády docela v pohodě, v jeho tváři je takový klid, teď má ruce v bok, bude si nabíhat z pravé strany, musí oběhnout smečaře Lukáše Vašinu, Vašina, Moník nebo Benda, to je přihrávačská sestava, Indra šel už trochu dopředu, přihrávka se Bendovi vůbec nepovedla, tak Slovenci budou útočit ještě jednou, ale pokazili to, tohle to je naprosto nevynucená chyba, svým spoluhráčům se omlouvá Rok Možič, on to zkusil tak trochu na N-Gapeta, pokud sledujete svět volejbalu, tak prostě Možič přiletěl k němu balón, on se odrazil, napřáhl, vypadalo to, že dá velkou ránu, ale ještě si to rozmyslel, asi dopředu už věděl, co chce udělat, nahrál na hlavní kůl, jenomže nedokázal dostatečně skoordinovat svůj pohyb a poslal ten balón ani ne na druhou stranu kurtu zadarmo, poslal do auta a teď je tady další slovinská chyba, vyrovnáno 13-13. Vyrovnáno tedy v prvním setu, vypadá to, že to bude hodně náročný zápas, zase fyzicky 6 dní, 5 zápasů, takový je program, ale pro všechny týmy, navíc Slovince ještě čeká zítřejší večerní show proti domácím Italům, no a když hrají Italové, tak to je tady v Modeně velké pozdvižení, Klimeš, jeho servis. Slovinci trochu starosti na přihrávce, škoda, že teď Vašina nezasáhl lépe v poli, tohle to asi šlo zpracovat lépe a Lukáš Vašina to ví nejlépe ze všech, také k němu kapitán přiběhl a pláclo, ještě také Monigo povzbudil, tohle to byl balon, který možná šel zpracovat, no už je tedy ta výměna za námi, 14-13 vedou Slovinci, Kine Ornout, smečař, 200 cm, 38 let. Až po jeho servisu se dostaneme k jeho všem týmům, kde všude nastupoval. Bartůněk nahrává na hlavní kůl Benda. Krásná rána. Útočně je na tom Benda naprosto famózně. Skvělý úder a je to bod pro český tým. No poslouchejte dobře, možná nám to zabere zbytek celého prvního setu. To jsou angažmá Tine Ornauta, slovinské hvězdy. Bled, Olympiakos, Pireus, Keřeřin, Kožle, Izmir, Trentino, Modena, Milan, Petrohrad, Lublaň. No, tak tedy to je opravdu výčet volejbalového cestovatele, ale teď se trefil jiný hráč, Nik Mujanovič, univerzál, 206 cm vysoká opora francouzského Tour, když dostane dobrou nahrávku, tak je jenom velice těžko k zastavení. 15-14 vedou Slovinci, už jsme těsně za polovinou prvního setu. Na středu sítě je Klajmon, ten by mohl zakončit, pokud Bartůněk se dostane k dobrému míči, k dobré přihrávce, ale to je samozřejmě základ každé volejbalové akce. Patrik Indra si zatím přeběhl na pravou stranu, no tak bohužel to se nepovedlo, Vašina byl sestřelený, Moník na balon vůbec nedosáhl a tahle ta výměna se přímo před zraky rozlobeného trenéra Jiřího Nováka končí bodem pro Slovinsko. No a teď tedy bych nechtěl stát na kurtu hned vedle trenéra Jiřího Nováka, tváří se opravdu, jak to říct, tak diplomaticky řekněme, že je hodně zamračený, drží desky, to je jeho tradiční postoj, má na nich maketu volejbalového hřiště, ale teď se hlavně dívá na to, co se odehrává přímo na kurtu. Bartůněk dává Indrovi, Indra krásná rána po lejně levačkou, tohle to nešlo bránit a také to Slovinci vůbec neubránili. Zase další bod do pokladnice českého týmu, Slovinci stále vedou o bod, z českého pohledu je to tedy 15-16, zatím nepřišel žádný oddechový čas, jsem zvědavý, který z trenérů po něm sáhne první, je to bod po bodu, žádný z trenérů tedy nechce přerušovat hru, díval jsem se také na jednu z televizních debat, ve které byl hlavní trenér Slovinska Fabio Soli, až mě překvapil dokonalou znalostí českých hráčů, trenér české reprezentace Jiří Novák Slovince také zná, ale ne zase tak úplně přesně jmenovitě, tak jak slovinský kouč jmenoval jednoho hráče po druhém, zaznělo tam Indra Šotola. Pozor, tohle to je slovinská chyba, přešla v bílé čáry, hráč zadní zóny se odrazil, ale šlápl na čáru a to volejbalová pravidla nepřipouštějí, to znamená, že máme vyrovnáno. Tak trochu vinou Slovinců té chyby, která nepřichází úplně často ve volejbalových zápasech, tak se český tým dostává na vyrovnaný stav 16-16. Na kurtu už je Drahoňovský, který vystřídal, ten začínal všechny zápasy v základní sestavě a teď tedy vystřídal na servis, ten má výborný, Slovinci ale útočí, tohle by Indra mohl chytit, Bartůněk nahrává znovu Indrovi, Indrova levačka, Slovinci také v poli výborně chytili, další útok na hlavní kurz, skvěle, Patrik Indra zastavuje výborným blokem slovinského smečaře, český tým jde poprvé do vedení a je tady to, o čem jsme mluvili. Hlavní trenér Slovinska ukazuje takovéto klasické téčko. Slovinci žádají o oddechový čas.
1: 21 hodin 18 minut posloucháte radiožurnál Sport. Za chvíli se do Modeny na zápas českých volejbalistů proti Slovincům vrátíme. Využijeme k té té pauzy k tomu, abychom si připomněli, jak se hrály zápasy v prvním kole hokejové Tipsport Extraligy. Mistrovské Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5, Sparta zvítězila v Olomouci 5-2. Litvínov poté, co se zachránil v baráži, tak na úvod nového ročníku zdolal Kometu Brno 2-1. Zvítězilo taky Kladno ve Vítkovicích 4-3. Plzeň v souboji dvou týmů, které nastupují taky v Lize mistrů, porazila Liberec 2-1 po nájezdech a konečně České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Fotbalová Sparta ta zahájila Evropskou ligu vítězně a řekl bych celkem jednoznačným vítězstvím v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Góly Pražanů dali Gudal a pak se trefovali taky střídající hráči, respektive jen jeden, Patrik Vidra, ještě před ním člen základní sestavy Mercado. Aktuálně hraje třeba AC Milan s Benficou, Lisabona prohrává v 19. minutě 0-1. Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě prohrává taky ve stejný čas stejně s Lyonem. No a Leverkusen ten vede s útočníkem Patrikem Šikem doma nad slovenským Celje v 19. minutě 1-0, ale český útočník zatím gól nedal. Teď zase čeští volejbalisté v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, jejich závěrečný zápas na mistrovství Evropy proti Slovincům. V italském Modeně je reportér Kamil Jáša.
0: Dráňovský si bere balon, udeřil do něj okamžitě po oddechovém čase, ten servis se mu povedl, ale Slovinci se poradili asi dobře. Tohle to na středu sítě, nevím, jestli to slyšíte, jestli rozumíte také tomu, jak komentuje ten zápas moderátor tady, ale Palpanini, ale Kozomerník byl hlavní hvězdou okamžiku, naskočil si na střed sítě, udeřil do balonu a ten skončil velmi rychle opravdu na české straně. Vyrovnáno 17-17. Teď je na servisu, na tahu jsou Slovinci, nahrávač Slovinska, nebezpečný servis a také teď ještě bude nahrávat, dává za hlavu a ještě dobrá obrana českého týmu, výborně, další slovinská akce, na to vrátit se do vedení, to ale by mohl být out, ano, opravdu, ten balon vypadl z kurtu, díval jsem se na nahrávače Uroše Planinčinče, nahrávače, který měří 188 cm, to tedy pro život rozhodně není žádná malá výška, ale mezi těmi svými kamarády Dlouhány vypadá na první pohled jako nejmenší, když nepočítám libero. A teď tedy vyrobili Slovinci další nevynucenou chybu. Určitě na vkus trenéra, hlavního trenéra Slovinska je těch nevynucených chyb hodně. Teď český tým zkrátil servis, taktická varianta. A my budeme také za malou chvíli informovat posluchače Radiožurnálu, tedy naší mateřské stanice, která se k nám připojuje právě teď. Tohle byla krásná kombinace, nádherná rána, super spike, říká moderátor, tady v Modenské hale. Bartůněk vyzval Klimeše a Klimeš do toho práskl, to znamená, že česká reprezentace se poprvé v prvním setu, je to zatím 0-0 na sety, poprvé v prvním setu se dostává do dvoubodového vedení. Český tým vede nad Slovinskem 19-17. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál. No a možná jste slyšeli, že si trenér Slovinska požádal už o druhý oddechový čas 19-17, tedy je stav v prvním setu, ale také hodně aktivní je při oddechovém čase trenér Jiří Novák, také tam přišel Démar a jeho asistent a co si tam vysvětlují z hráči.
1: Využijeme tedy oddechového času ve volejbalovém zápase Česko-Slovinsko k tomu, abychom si připomněli, že všech 8 ligových týmů, které dnes zasáhly do domácího fotbalového poháru, postoupily do osmifinále, včetně Slávie, která je šampionem české nejvyšší soutěže. Slávia zvítězila ve Varnsdorfu 5-1. Dál jdou taky Zlín, Pardubice, Zbrojovka Brno, Slovácko, Hradec Králové, Teplice i Artis Brno. Teď znovu volejbal, mistrovství Evropy mužů. V italském Modeně hrají Češi závěrečné utkání ve skupině proti Slovinsku. Za dohledu reportéra Kamila Jáši.
0: No, to byla zase rána, na kterou se jen tak nezapomíná. Rok Možič je opravdu hodně razantní a vlastně vzpomínám si, že včera v noci, ještě těsně před půlnocí, o tom mluvili hráči i trenér Jiří Novák, že právě tento hráč má ve svém repertoáru hlavně razanci. Nejsou to žádná volejbalová kouzla, ale když se tedy trefí do rozběhu, když se trefí do výskoku a potom také pořádně trefí ten balon, tak to zaduní jako před malou chviličkou. Servis zkrátil a Vašina už pro balon nedoběhne. Benda dostává ESO, lobí se sám na sebe. teď zase všichni právě od tohoto hráče, o kterém jsem mluvil, od Roka Možiče čekali velkou pecku za spodání, za service lineou. On to ale udělal chytře, napřáhl se, zarotoval balon, ten padl asi metr před Bendu a je to přímý bod, nebo chcete-li ESO, nevím, jestli si Benda na poslední chviličku prsty ještě sáhl na ten balon, prostě přímý bod vyrovnáno 19-19. Na podruhé už rána opravdu jako zděla, ale dobře český tým. Benda dvakrát chytil Bartuněk, také Benda nahrává za hlavu na Vašinu. Vašina oplácí úplně stejně. Také zarotoval ten balón a posílá ho přesně do místa, kde nestál žádný ze Slovinců. Jenom se tam zkoušel natáhnout po tom balonu Rok Možič, ale než ty své dva metry složil na palubovku nebo na Taraflex, tak to už byl balon dávno na zemi, 20-19. Indra na servisu, možná se slyšeli, že na kurtu se objevuje Marek Šotola. Taktické střídání, takové to klasické volejbalové dvojstřídání, kdy k síti přijde vysoký univerzál. Indra ale musí dát servis, také trochu opatrnější provedení jeho servisu a to se vůbec nepovedlo, nevyplatilo ani v obraně. Myslím, že teď Patrik Indra trochu byl pod tlakem i tím střídáním, že prostě u sítě byl spoluhráč, trenér Jiří Novák naprosto jasně sázel na obranu a proto Patrik Indra nechtěl pokazit podání. Jenomže s opatrností proti Slovincům, pátému týmu ze světového žebříčku, tedy ani po žebříčku dál nedojdeš, prostě je třeba riskovat a tlačit servisem na Slovince. 20-20 v prvním setu. Teď český tým bude přihrávat. Na kortu už je Roman, to je rezervní nahrávač. Roman běží pro balon. Ta přihrávka se nepovedla, propadla navíc Romanovi mezi prsty, ale za to teď český nahrávač vůbec nemohl. Jiří Benda zkusil přihrát, samozřejmě určitě chtěl přihrát za jedna, nepovedlo se to a tak je tady co? Vypadá to na oddechový čas? Ano, timeout si vyžádal teď Jiří Novák, trenér českého týmu, stav utkání 21-20 pro Slovinsko.
1: Takže se zase můžeme podívat na to, jak se hrají zápasy Evropské fotbalové ligy s připomenutím, že Sparta zvítězila v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-0 a taky kyperská Omonia Nikosie zdolala Celtu Vigo 1-0. Stefan Simič nenastoupil za domácí kyperský tým. AC Milan prohrává s Benficou Lisabon 0-1 ve 25. minutě, Anderlecht s Lyonem ve 24. už 0-2. Za domácí hraje v základní sestavě Lukáš Ambros, možná budoucí člen české reprezentace. Uvidíme, nominace na nadcházející zápasy Ligy národů je v pátek. Hapoel Beerševa, Dynamo Záhřeb 25. minuta 0-0. Leverkusen s útočníkem Patrikem Šikem vede nad Celje 1-0 ve 25. minutě. No a v podobný čas Olympiakos Jagiellonia Bělystok 0-1. Šturm Graz, Štýrský Hradec, chceteli Rennes 0-0 a Sunderland AZ Alkmaar 0-0. Teď znovu na Radiožurnálu Sport. Volejbalové mistrovství Evropy mužů, zápas Československo a v italské Modeně je reportér Kamil Jáša.
0: Kozomrník podával a ještě navíc zachytil ten balon v poli, nahrávač dává záhlavu a tam je ta situace, kterou jsem už popisoval, Nik Mujanovič. Ten prostě, když má čas, je to takový dlouhán, který se těžko skládá pod balon. Pokud mu nepřiletí míč přímo pod ruku, tak má potíže s koordinací, ale teď to nebyl ten případ. Napálil balon, má na zádech 20 a 20 má na kontě také český volejbalový reprezentační tým. Bohužel Slovenci odskočili v tom nejnevhodnějším okamžiku na 22-20 a Kozomerník bude dál podávat, už jsem to říkal, hraje v Lublani, nebo nastupoval v Lublani, Miláně, Trentino, to jsou všechno prestižní adresy, hlavně ty italské. Bartuněk ulil, Slovinci to ještě chytili, znovu bude útočit česká reprezentace, Bartuněk za hlavu na Indru, Indra tvrdá rána po lajně a výborně a Slovinci se všichni sesypali na hlavního rozhodčího, tak podezřívám hlavního rozhodčího Turka Sekina Jenera, že si rád popovídá při zápase, ale tohle to tady určitě nečekal. Jako modré vosy přiletěli okamžitě Slovinci přímo pod hlavní empire, tak to samozřejmě ve volejbalových pravidlech je přesně popsáno. Tato situace diskutovat může kapitán a ne všichni najednou. A teď se ještě otočili Slovinci a jdou za Němcem Jergem Kellenbergem vyprosit si něco, co se vůbec nelíbí teď také českému trenérovi. Ten tak nezúčastněně se dívá na tu situaci, ale je pravda, že Jiří Novák v úvodu se tu také hodně diskutoval s Turkem. Turkem. Myslím, že Turek by si měl zjednat pořádek, hlavně v tom smyslu, že už by to stálo za kartu, a to vůbec nemyslím, takže by měl dávat kartu jenom Slovincům. On si zasloužil Jiří Novák v tom prvním setu v úvodu taky, ale takhle dlouho diskutovat, představte si, stále ještě probíhají diskuze, teď se zapojili ještě další hráči, dokonce trenér Slovinska tam přišel k zapisovatelům a co si jim tam ukazuje, co si se nelíbí v postavení českého týmu, nedokážu říct, co přesně Fabio Soli teď reklamuje u zapisovatelů. Faktem je, že Turek si sice pěkně popovídal se Slovinci, ale neměl pro ně vůbec žádné pochopení, takže Sekin Jenner už dává pokyn k tomu, aby Vašina zahájil další měnu. Vašinova rána, tohle by mohlo být a také je to eso. Ano, výborně. Lukáš Vašina SM vyrovnává na 22-22. Tak konečně jsme se dočkali také úderu, který znamená přímý bod ze servisu z české strany. Lukáš Vašina si ho schoval na dobrou chvíli. Vyrovnáno 22-22 a už pokračuje dál. Další rána, teď opatrnější podání. Slovinci budou útočit středem sítě hodně rychle. Tam byl u sítě nejdelší čahoun slovinské sestavy. Alain Pajenk 203 cm, no a to vlastně ještě na kortu není. Sašo Špalekar 214 cm. Slovinci opravdu narostli do hodně velké výšky a dokážou ty centimetry hlavně využít při útoku středem sítě. Také teď se vracejí právě rychlíkem do vedení 23-22. Moník výborně, Bartuněk na hlavní půl, na Bendu. Benda vyskočil, napálil ten balon, tvrdá rána, vytlučený blok. Vyrovnáno 23-23. Velké drama tady Pala Panini v chrámu volejbalu. Aktuálně tedy první set vrcholí. Vlastně včera česká reprezentace vyhrála 25-23 nad Itálií. Nebylo by špatné si ten scénář zopakovat. Klimeš na servisu, jeho plachtící nebezpečné podání. Slovinci zpracovali a budou útočit z hlavního kůlu. Rána, kterou ale chytí Indra. Indra výborně. Bartuněk znovu na Indru. Indra udeřil do balonu. A tohle bude bod pro český tým. Výborně. Se tedy povedlo přesně do rušku. Patrik Indra trefil svojí levou rukou. Trochu se přetočil z pozice univerzála a získává první setball pro českou reprezentaci. 24-23 a znovu Antonín Klimeš na servisu dokáže zahrát velmi nebezpečné podání z velké výšky. To se mu teď také povedlo. Slovinci ale zpracovali. Útočí tentokrát s pipou. Tak pochválit je třeba také slovinského nahrávače za odvahu, za překvapivé řešení té situace. Uroš Planinčinč to udělal moc dobře, vymyslel pipe, to je útok ze zadní zóny, ze středu hřiště. Hráč sice se musí odrazit před bílou čárou, která je 3 metry od sítě, ale skokanské předpoklady hráčů jsou tak úžasné, že to prostě byla rána. Vyrovnáno 24-24, kdo teď bude útočit v červeném dresu? Nemusí nikdo, protože Slovinci pokazili servis. Balon letí metr do autu, 25-24 a na servis přichází Luboš Bartuněk. Klidně bych se nebál použít slovo šéf české hry, dokáže variovat servis, dokáže výborným způsobem také právě potrápit obranu a to se mu teď povedlo, takže český tým sestavuje trojblok na hlavním kůlu, Bartuněk ale zpracoval v poli, nahrává Moník, dává Indrovi, který vyskočil, zakončuje výborně, dostal balon do slovinské kapsy, od bloku se odrazil ten míč do slovinského pole a je konec setu 26-24, česká volejbalová reprezentace vede na slovinském 1-0 na sety.
1: To jsou zatím dobré zprávy od Kamila Jáši z italské Modeny, věřme, že čeští volejbalisté budou dál pokračovat v srdnatém výkonu proti slovinským protihráčům. Pojďme si zopakovat výsledky prvního kola hokejové Tipsport Extraligy s tím, že můžeme připomenout i to, že už včera Karlovy Vary prohráli s Třincem 0-2. Dnes Pardubice podlehli Hradci Králové 3-5. Kladno zvítězilo ve Vítkovicích 4-3. Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1. České Budějovice prohráli s Mladou Boleslaví 2-3 v prodloužení. Plzeň porazila Liberec 2-1 po nájezdech a konečně Sparta zvítězila v Olomouci 5-2. Fotbalová Sparta, ta zase vyhrála na úvod Evropské ligy v Arménii nad domácím týmem z Jerevanu Ararat Arménia. Vysoko 4-1. Za chvíli budeme pokračovat volejbalem. She

0: Tady je Radiožurnál Sport v 21 hodin a 35 minut. Fotbalisté Atletika Madrid si zastřídali ve španělské Lalize a porazili Osasunu Pamplonu 4-0. Deportivo La Coruña po návratu mezi španělskou elitu poprvé prohrálo, a to se Sevillou 0-1. Barcelona právě rozehrála souboj s Racingem Santander. Taky o něm budeme mluvit určitě ještě ve vysílání Radiožurnálu Sport dnes večer. V 16. září, kdy českým volejbalistům končí základní část evropského šampionátu. Oni už mají po úvodních třech výhrách jistotu postupu do osmifinále. Včera Češi poprvé prohráli na turnaji, a to s domácí Itálií. Dnes hrají v italské Modeně proti Slovincům. Je u toho reportér Kamil Jáša.
1: Abych popsal všechny důležité okolnosti, tak tady v hale v Modeně je také předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakostán. Ne, že by to mělo nějaký přímý vliv na utkání, ale tak zní to ve vysílání Radiožurnálu Sport určitě můžeme. Slovinci se dostávají do vedení 1-0. Dívám se na sestavu českého týmu. Pokud jste třeba přišli k svým přijímačům o něco později, tak připomenu, že česká reprezentace vede na sety 1-0, 26-24. Český tým zvládl dramatický první set, teď ale Klajmon neúplně přesně zasmečoval a proto Slovinci získávají druhý bod. Milan Moník tam sáhl po tom balonu pravou rukou, ale to už bylo vedle osy jeho těla a nedokázal vůbec zpracovat. Míč letěl někam těsně vedle kameramana, který se možná také trochu vyděsil. No 2-0 vedou Slovinci, začali ten druhý set rozhodně lépe než česká reprezentace. Podívám se na sestavu, zůstává tam na smeči Lukáš Vašina, to se dalo čekat, a také tam zůstává Benda. Teď ani jeden z nich nemusí přihrávat, protože balon letí zase metr do autu. Je to příležitost pro to, aby český tým si odpočinul, a míč si bere právě Benda. Trochu zasmušile se dívá přímo před sebe, útočně na tom opravdu výborně, potřebuje vylepšit procenta právě na přihrávce. To je velmi důležitá věc pro každý volejbalový tým. Servis také docela dobře, Slovinci odpovídají, tohle už asi bude čtvrtý úder, tak ještě pokračuje tato výměna. Výborně český tým z hlavního kulu Slovinci a na podruhé už dostali ten balon do českého kurtu. Tak asi jsem se já přepočítal, Turek byl naprosto v klidu, tedy hlavní rozhodčí ukazuje, že ten zákrok v poli českého týmu byl v pořádku, no nic na plat, Slovinci získávají třetí bod a vedou 3-1. Nahrávač slovinského týmu Uroš Planinčinč si bere balon, je hodně vpravo, plachtící podání, které míří kam jinam než na Bendu. Ten si tedy dnes svůj bagr opravdu vypiluje a vylepší. Slovinci okamžitě odhalili, že to není jeho nejsilnější silná stránka, a tak každý servis právě ze slovinských rukou směřuje na českého smečaře a myslím, že ještě zdaleka neskončil s tím přihrávačským představením. Má číslo 7 a schválně se teď podíváme, kam slovinský nahrávač pošle další servis. 4-1 vedou Slovinci, připomíná mi to ten včerejší zápas Itálii, podobný průběh. Teď Moník předskočil před Bendu a přihrál výborně, Indra zasmečoval, Moník počkal vzadu, chytil ten balon středem sítě, krásná kombinace, Klajmon dobře, Klajmon očekával, že Bartuněk je všeho schopný a z těžké pozice někde ze 2 metrů poslal mu nahrávku hodně vysokou, to je důležitá věc, rychlá ano, ale také ta nahrávka musí být dostatečně vysoká, aby Klajmon zasáhl balon někde nahoře. No schválně hledám smečarský údaj, smečarský dosah Jakuba Klajmona, 360 cm, tak to je tedy porce, 360 cm je opravdu hodně vysoko, blokář Unterhachingu teď navíc chytil skvěle v poli, Vašina ale přendal na druhou stranu trochu zadarmo, a tak Slovinci útočí znovu a vytloukají český dvojblok na hlavním kůlu. Ta potence Nika Mujanoviče je taková v důležitých okamžicích prostě přitvrdí a dokáže získat bod pro Slovinsko. 5-2 vede soupeř českého týmu v úvodu druhého setu. Hodně by stálo za to nenechat si soupeře utéct. Mluvil o tom trenér Jiří Novák, že se to stává tady na turnaj českému týmu vlastně teď už pravidelně. Při 5. zápase tohle byla až komická situace. Moník si přiběhl k tomu balonu, měl hodně vysoko zdvihnuté ruce. Vypadalo to, že bude rád bagrem, stáhl ruce, rozmyslel si to. Vyhodnotil, že ten balon plachtí tak hezky, že dopadne až do autu, a to se také stalo. Teď Patrik Indra. Slovinci musí vyhlásit stav nejvyšší opatrnosti a pozornosti. Patrik Indra je vlevo, udeří do balonu levou rukou, roztočil si míč, ještě ho zarotoval. Opravdu Slovinci mají starosti, musí, ale zvládli to. Chtěl jsem říct, že musí nahrát do hlavního kůlu, trochu mě překvapil slovinský nahrávač do nevýhodné pozice poslal Nika Mujanoviče, ten balón mu letěl přes hlavu, přes ruku, ale Mujanovič je, vypadá to ve smečařské útočné naprosté pohodě, jeho hlavu zdobí takový veliký culík, když se odrazí, tak ty vlasy vlají za ním, ale co je důležité, že útočně je na tom zatím opravdu dobře, stejně jako Vašina, jenomže Vašinu teď soupeř zablokoval. No a hádejte, kdo to byl? Nik Mujanovič. Univerzál slovinského týmu ještě se usmívá a co se si tam vysvětluje se svým kolegou Surošem Planinšičem. No, je to signál pro trenéra Jiřího Nováka, aby si zažádal o oddechový čas.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 21 hodin a 40 minut, je středa 16. září, pokračovalo dnes první kolo hokejové Tip Sport Extraligy a to hned šesticí zápasů. Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5, Kladno zvítězilo ve Vítkovicích 4-3, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3, Litvínov porazil Kometu Brno 2-1. Stejným výsledkem vyhrála Plzeň nad Libercem, bylo to ale až po samostatných nájezdech, a Olomouc podlehla pražské Spartě 2-5. Fotbalová pražská Sparta ta vyhrála v evropské lize na úvod hlavní části v Jerevanu nad domácím Arartem Arménia 4-1. Úvodní kolo hlavní fáze evropské ligy pokračuje, už se blíží konce prvních poločasů v rozehraných zápasech. AC Milan prohrává s Benficou 0-1, Anderlecht s Lyonem 0-2, Hapoel Beersheva Dynamo Záhřeb 0-0, Leverkusen Celje je 1-0, Olympiakos Jagiellonia Bialystok 0-1. Sturm Graz Rennes a stejně jako Sunderland Alkmaar 0-0. Barcelona teď ve španělské lize skórovala už v 8. minutě v zápase s Racingem Santander a má tak dobře rozehraný i 6. zápas této sezóny. Posloucháte Radiožurnál Sport, 21:42. Vracíme se zpátky do italské Modeny na zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy proti Slovinsku. Slovo má reportér Kamil Jáša.
1: No, rád bych přidal dobré zprávy, ale bohužel všechno to vypadalo po prvním setu, po té vyhrané koncovce 26-24. Stále ještě český tým tedy vede 1-0 na sety. Tak to vypadalo krásně, růžově, optimisticky, nebo tedy v červených barvách, když český tým hraje v červeném s modrými libery. Ale teď už to je úplně jiný obraz hry. Čtvrtý bod pro český tým znamená jenom snížení na 4-8. Balon si bere Lukáš Vašina, pohrál si s ním pravou i levou rukou. Dodil si ho zase hodně dopředu, odrazil se za ním, tvrdá rána, metr do autu. Tohle to bylo vidět až z horních pater tady na tribuně haly Palapanini. Vůbec není třeba žádných moderních technologií. Tohle to byl naprosto jasně viditelný aut a to znamená bod zadarmo, už 9. pro Slovince, kteří, zdá se mi, a říkám to nerad, se dostávají do takového svého obvyklého tempu. Tempa hodně tomu pomáhá Jany Kovačič libero, který chytil pár balonů a teď navíc ten muž, kterého zatím já bych vyhlásil nejlepšího hráče zápasu. Nik Mujanovič získává přímý bod SM a už je to 11. bod, nebo 10. desátý, to bych ještě předbíhal, 10. bod, 10-4 vede Slovinsko, trenér střídá a posílá na lavičku Vašinu, zdá se mi, že ten signál je naprosto jasný, Lukáš Vašina je klíčový hráč, určitě bude v důležitých zápasech, v dalších důležitých zápasech tady na turnaji základní sestavě, ale teď se také potřebuje chvíli podívat na tu hru ze střídačky. Indra udeřil do balonu, trefil míč a získává 5. bod pro českou reprezentaci. Místo Vašiny už je na kurtu Drahoňovský, který turnaj začal, nehrál špatně, ale také jemu zřejmě trochu docházeli síti. Prostě trenér Jiří Novák se snaží rozložit tu zápasovou zátěž, která je opravdu enormní, navíc hráčů. Na kurtu se objevuje další nová tvář, měl by to být Štěpán Svoboda. O jeho maturitním úspěchu jsme ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvili, přijel za hráči do hotelu hned ten první den, o něco později, protože si ještě musel splnit maturitní povinnosti a to se mu povedlo. Teď spěchá za balonem Klimeš, dostává o Benda vysokým bagrem, jenom přehrává balon na slovinskou polovinu hřiště a tohle to Slovinci měli jako někde na tréninku. Zpracování, nahrávka do kůlu, kam nestačila dosáhnout česká obrana, a Rok Bračko si také připisuje bod do statistických údajů. Smečař, který měří 193 cm. No a právě tento hráč, shodou okolností, když se tak pěkně nabudil vydařeným úderem, tak půjde na servis a dá se očekávat, že rozhodně českou přihrávačskou sestavu nebude šetřit. 11-5 vedou Slovinci ve druhém setu. No tohle byla taktická varianta, už jsme ji viděli několikrát a Indra je zablokovaný, ale všechno to začalo u Roka Bračka, který napřáhl k balonu, vypadalo to, že to bude rána, která porazí české přihrávače, ale on na poslední chviličku zarotoval ten balon, zápěstím jenom poslalo těsně za síť, tam Moník jenom skočil pro ten míč a už to nebyla klasická standardní volejbalová situace, pak už to ten míč přiletěl před Indru hodně nízko, ono napálil do slovinského bloku, odpočinoucí odchází také Bartuněk, vypadá to, že teď to není takové to klasické dvojstřídání, na kurtu je mladší ze dvojice nahrávačů Ondřej Roman z Beskyd, 185 cm, mluvil jsem s ním včera po utkání s Itálií, tak se tak díval na Gianelliho, který procházel právě kolem nás, právě pro ně je to velký vzor, no a je tady další ESO. Tentokrát to dostává Benda, přímý bod ze servisu, nebo ESO, jak chcete, Rok Bračko. Hraje výborně, za service lineou dává další ESO, už je to 13-5 a trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: A toho znovu využijeme na radiožurnálu Sport k tomu, abychom si připomněli taky důležitou dnešní zprávu z motorsportu. Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Grand Prix Bahrajnu by měla za šampion zahájet 14. března, přičemž na závěr února je na tamní okruh v Sáchiru naplánováno oficiální testování. Týden na to má na Bahrajn navázat Saudská Arábie. Agentura Reuters ale připomíná, že konání závodů v Perském zálivu není kvůli současnému konfliktu na Blízkém východě jisté. Letošní Grand Prix v Džidě musela být zrušena a velká cena Bahrajnu byla přeložena na říjen na okruh v malajském Sepangu. Teď znovu na radiožurnálu Sport volej. Češi hrají se Slovinskem na závěr základní části turnaje v italské Modeně. Máme reportéra Kamila Jášu.
1: Když se podíváme do statistik, tak po prvním setu na tom byl jasně bodově nejlépe Patrik Indra 8 bodů, 4 body Jiří Benda, ale u něj je to opravdu vykoupeno tím, že na něj soupeř servíruje a dostal dost přímých bodů z podání a pokud tedy nemáte stabilní přihrávku, tak v žádném volejbalovém zápase nemůžete pomýšlet na vítězství. 3 body Antonína Klimeše, jeden přidal Jakub Klajmon, zapomněl jsem na Lukáše Vašinu, který teď už není v sestavě, tak ten vybojoval 3 body. V této souvislosti si dovolím připomenout a trochu nalákat posluchače radiožurnálu Sport i na zítřejší ranní vysílání přesně v 7:50, tedy přivstane si statistik Martin Štětka, statistik české volejbalové reprezentace a chci se ho zeptat, jakou váhu hrají statistiky pro hlavního trenéra Jiřího Nováka, takže pokud jste ranní ptáčata, tak také si přivstaňte zítra v 7:50 radiožurnál Sport a v živém vysílání se pokusím vyspovídat statistika české volejbalové reprezentace. Teď ale aktualita 14-6 vedou Slovinci, vypadá to, že ve druhém setu je nic nezastaví. Já si tedy osobně nedokážu představit, co by se muselo stát, aby Slovinci tenhle náskok ještě promarnili. Třeba kdyby často kazili podání, jako teď ale Pajenk, 203 cm vysoký blokář a hodně se na sebe zlobí, odchází na střídačku, přepouští místo liberu, o kterém už jsem mluvil, Jany Kovačič, libero 186 cm, vysoký hráč v bílém dresu, Slovinci jsou v modrém, tak drží přihrávku, drží obranu, organizuje hru slovinského týmu. Je to dobře vidět, 14-7 z pohledu Slovinců a právě slovinské libero přihrálo výborně, proto si také schutí zautočil Nik Mujanovič a Slovinci jako kdyby napodobili tu variantu českého týmu, také těsně před servisem se tam přehodili v poli. No, je to asi prvek, který trenéři rádi využívají v moderním volejbale. Nevím, jak se cítí hráč komfortně, pokud vteřinku předtím, než přiletí k němu servis, tak si přeběhne na jinou pozici. Teď slovinský nahrávač Drahoňovský přihrávka výborně a také si zasmečuje, ale to byl ten případ, kdy balon letí ještě teď a zastavil se o reklamní banery. Drahoňovský vůbec netrefil tu smeč. Přihrál dobře, nahrávka od Romana také slušná, ale netrefený míč znamená out 16-7 pro Slovinsko. Mám takový pocit ze druhého setu, že ten už se jenom dohrává. Český tým nemá tu energii, aby dokázal ještě zdramatizovat druhý set. Navíc Drahoňovský je zablokovaný. Vybral si směr přes Nika Mujanovič. Janoviče. To bych mu tedy pro příště neradil. Nik Mujanovič měří 206 cm. Monster Block ozývá se tady v hale, ve které je, no diváku tu moc není, ale dorazilo dost fanoušků z České republiky. Nakonec Martinu Trpišovskou jsme mluvili těsně před zahájením prvního setu. Fanoušci jsou natěšení a určitě věří, že se to zlomí a ten další set už zase bude lepší v režii českého volejbalového týmu. Štěpán Svoboda výborně zapisuje si také do statistik. Rychle byl nad sítí do otočky, poslal ten balon, rychle švihl rukou, byla to velká rána a Slovinci se tak jenom po sobě ohlížejí, protože ten balon trefil přímo jednoho z nich, 8. bod. V probíhajícím druhém setu 1-0 na sety vede česká reprezentace, ale pokud sledujete svět volejbalu, tak asi se mnou budete souhlasit, že dlouho už 1-0 na sety český tým nepovede. Navíc zase krásná kombinace středem sítě. Kdo to byl? Rok Bračko? Zdálo se mi, že ano. Odrazil se ze zadní pozice, ze zóny 5. Jako na pérách, kdyby byl, doletěl až k síti. Výborně mu tam tu pozici připravil Uroš Planinčinč. Nahrávač vyzval svého smečaře, svého útočníka a ten proměnil, bo zase špatná přihrávka. Teď se tam nedohodla dvojice Drahoňovský, Moník. Ta hra českého týmu, jak jsem mi chválil, v prvním setu byla výborná, tak teď tedy dobrá není v žádném případě. Myslím, že i čeští hráči už naprosto jasně vědí, že druhý set nezachrání, takže se mi tak trochu zdá, jako by ho chtěli mít co nejdříve za sebou, ale chtěl by to potrápit Slovince, zase se vrátit do toho tempa, aby i slovinský tým zjistil, že na hřišti tady v hale na kurtu jsou čeští reprezentanti. Další špatná Drahoňovského přihrávka, tak ta bilance na přihrávce je hodně mizerná, si troufnu říct. Všechno zachraňuje kapitán, rána kapitána Patrik Indra, ale zase to měl hodně složité. Roman musel běžet pro ten balon, nahrával, všichni dopředu jasně věděli, kdo ten míč dostane. My teď informujeme také posluchače Radiožurnálu, předáme jim aktuální zprávy. Stav ve druhém setu je 19-9, ale česká reprezentace vyhrála první set, vyhrála ho po dramatické koncovce 26-24. Ta koncovka prvního setu byla hodně dramatická, nervózní, skóre se přelévalo, český tým prohrával o 2 body, vrátil se do toho prvního setu a senzačně koncovku proti slovinským volejbalistům vyhrál 26-24. Ano, 1-0 na sety to je, ale dlouho nebude, protože ve druhém setu česká reprezentace prohrává 9-20, vůbec se teď nedaří přihrávka a potom ani ty následné akce. Drahoňovský teď přihrál dobře útok středem sítě, Slovenci zázračně chytili v poli, tohle to byl krásný zákrok, ale Klineš všechno pohlídal, na sítě získává 10. bod, tak alespoň to tak kosmeticky hezky vypadá z pohledu českého týmu, ale žádná radost ve druhém setu. 10-20, 1-0 na sety pro svěřence trenéra Jiřího Nováka. Z Modeny Kamiliáša, Radiožurnál. Teď zase Drahoňovský na servisu, pokusí se, aby se ukazatel skóre přece jenom vyšplhal o nějaký ten stupínek nahoru. Zatím je tam 10, to ve volejbalovém setu na této úrovni opravdu není moc, 20-10 vedou Slovinci. Drahoňovský, jeho velká rána, Slovinci jsou zvyklí na tvrdé podání, no a další bod získává Mujanovič, který opravdu si dělá, co chce s českou obranou a on tam proti sobě měl Romana, to samozřejmě slovenský nahrávač dobře věděl, kudy povede útok, je to taková volejbalová klasika namířit ten útok přes nejmenšího hráče. Roman vyskočil, ale ten balon asi se dotkl rukama, no prostě slovenský útočník univerzál Nik Mujanovič je v úplně jiném patře. Další tvrdý servis. A teď Pastrňák ten balon, co nedostane přes, zkusil to levačkou, zase výborný slovinský blok. Je to teď drtivý tlak Slovinců, česká hra se naprosto rozsypala 22-10, ten rozdíl je obrovský. Trenér Jiří Novák jenom tak stojí, neříká vůbec nic, už určitě řádá plány nad dalším týmem. Na kurtu se tedy objevil další český hráč, který to tady zatím ve skupinové fázi zase tolik nenahrál. Matěj Pastrňák měl těžkou situaci na přihrávce, potom ani ta nahrávka nebyla ideální, 355 cm, to je jeho potenciál, smečarský dosah, to zatím neměl příležitost, aby ukázal tady Palapanini. Servírovat bude Klimeš, ten zůstává na kurtu vlastně od začátku turnaje ve všech pěti zápasech. To byla rána, překvapil, nebo spíš chtěl překvapit soupeře. Rána, ano, ale také out, 23. bod pro Slovinsko. Slovinci naprosto v klidu, v pohodovém tempu. Tohle to není žádný velký volejbalový kvapík, prostě naprosto v klidu si hlídají všechny své činnosti a dostávají se tedy do naprosto výrazného vedení 23-11. Servis, který dá muž, který má opravdu hodně energie, ale pokazil ho, 23-12, 12-23 z českého pohledu. Jenom připomenu, že český tým jede 1-0 na sety. Usítěte tě Patrik Indra, kapitán na kůlu u hlavního rozhodčího, na hlavním kůlu Pastrňák, uprostřed je Svoboda, takové složení české sítě. Obrana na síti samozřejmě velmi důležitá věc, nejenom pro samotné zablokování, ale i pro postavení dalších hráčů v poli. A trenér Jiří Novák právě na obranu hodně dbá, no a teď si to tedy Slovinci opravdu užívají, už mají setball, nahrávač, Uroš, Planinčinč, vůbec na nic nečekal, levačkou překvapil český tým, ani ne tak českou obranu, prostě české hráče, levačkou ulil na druhou stranu, poslal balon přímo do českého pole, 24-12. A Slovinci si jdou pro vítězství ve druhém setu opravdu velmi výrazným rozdílem, no tak český tým se musí probudit, otřepat, trenér musí zatřást emocemi, musí něco vymyslet do dalšího pokračování do třetího setu. 24-12 je tady setball slovinského týmu, opatrné podání, Vašina přihrála dobře, středem sítě Svoboda nedosáhl na ten balon, Moník bagrem nahrává na Pastrňáka, Pastrňák také neprošel přes slovinský blok, ten se ale dotkl sítě, možná to byl kozamerník, vypadá to na to, ještě si tam co si vysvětlují u sítě s Nejcem Najdičem, je to jedno, kdo se dotkl sítě, prostě blok v síti, to je informace pro rozhodčího, aby zapískal, 13. bod pro český tým a je tady druhý setball Slovinska probíhajícím utkání na mistrovství Evropy. Slovinci teď už útočit budou, středem sítě Ulívka, trochu se teď rozpadla i ta hra Slovinců, kteří moc dobře vědí, že je konec a ten konec přichází právě v tuto chvíli. Je tady konec, Rok Možič to byl, který zasmečoval jako poslední diagonálou, dvoumetrový slovenský volejbalista ukončil druhý set, 25-13, tak tady po setech 26-24 a 13-25 je stav utkání tady Pala Panini nerozhodný 1-1 na sety.
0: U pokračování utkání dál budeme na Radiožurnálu Sport. Teď je víc času na to zopakovat si důležité sportovní výsledky ze 16. září roku 2026. Fotbalová Sparta vyhrála na úvod Evropské ligy v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. Hokejové Tip Sport Extralize, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3. Litvínov porazil Kometu Brno 2-1. Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. Vítkovice podlehly Kladnu 3-4. Polomouc Spartě 2-5 a Pardubice Hradci Králové 3-5. Dnes se hrála taky Maxaliga, tedy druhá nejvyšší domácí soutěž. Frýdek Místek porazil Pražskou Slávii 4-2. Vsetín Zlín 7-1. Kolín podlehl pardubickému Bčku, které vede tabulku 0-3. Litoměřice porazili Třebíč 3-0. Přerov zdolal Chomutov 2-1. Sokolov vyhrál nad Jihlavou 6-3 a Tábor zdolal Havířov 2-1. Což jsou všechno zápasy čtvrtého kola a první hokejové ligy. 21 hodin 58 minut, jak jsem slíbil, za chvilku budeme pokračovat volejbalovým mistrovstvím Evropy mužů a zápasem Československo. Teď ale prostor taky pro hudbu.

Hezký večer při poslechu radiožurnálu Sport, 22 hodin na skoro 2 minuty. Jak už jsme víckrát zmínili, Sparta na úvod Evropské fotbalové ligy vyhrála v Jerevanu nad domácím týmem Ararat Arménia 4-1. Omonia Nikosie porazila Celtu Vigo 1-0. V poločasové přestávce jsou dnešní zbývající zápasy a pokud správně počítáme jich celkem 7. AC Milan prohrává s Benficou Lisabon 0-1. Anderlecht s Lukášem Ambrosem v základní sestavě prohrává s Lyonem 0-2, za francouzský tým zatím čeká na šanci Pavel Schulz. Možná, že by Lukáš Ambros s Pavlem Schulzem mohli se objevit v národním týmu v příštích týdnech před zápasy a při zápasech Ligy národů. Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem, který oznámil po mistrovství světa konec v reprezentaci, vede nad Celje 1-0. Olympiakos Jagiellonia Bialystok 1-1, Sturm Graz Rennes 0-0, Sunderland Alkmaar 0-0, stejně jako Hapoel Berševa Dynamo Záhřeb. 22 hodin, 2 minuty, ještě jedna písnička a pak už zase volejbal. Hezký večer.

0: Seven Pilots na Radiožurnálu Sport. Hodně gólů dnes padá ve španělské fotbalové lize. Atletico Madrid porazilo Osasunu 4-0. Barcelona v 31. minutě prvního poločasu vede nad Racingem Santander 2-1 a Deportivo La Coruña podlehlo Sevilla 0-1 v boji o osmifinále anglického ligového poháru. Wolverhampton už bez Ladislava Krejčího, hraje v Liverpoolu s Evertonem 0-0 v 61. minutě. Fleetwood Sheffield United 1-0 pro domácí. Coventry prohrává s Aston Villou 1-2 a Manchester United vede ve 47. minutě nad Brightonem 2-1. Teď zase volejbal na Radiožurnálu Sport, mistrovství Evropy mužů, zápas Československo na závěr skupinové fáze a reportér Kamil Jáša.
1: Začíná třetí set důležitého utkání pro postavení týmu v tabulce. Pokud Slovinci vyhrají, tak budou dotírat na Itálii, budou na druhém místě za italskými superhvězdami. Italové tady doma zatím nezaváhali, hrají opravdu výborně, otočili i ten včerejší zápas s Českou republikou, kdy český tým senzačně vyhrál první set. No je to podobný scénář jako včera, dnes také česká reprezentace vyhrála dramatickou koncovku prvního setu. Včera to bylo 25-23 proti Itálii, dnes 26-24 proti Slovincům, jenomže pak se něco stalo v českém týmu a najednou ty body přestaly přibývat, přihrávka se přestala dařit a myslím, že to bude velké téma pro trenéra Jiřího Nováka, hlavně ta nepřesnost v přihrávce v tom prvním úderu ve výměně a potom už všechno se čeští volejbalisté snaží dohánět a to je složitá věc na světové, tedy na evropské úrovni a Slovinci a Italové rozhodně patří i do světové špičky, takže je to světová volejbalová úroveň a když si pořádně nepřihrajete, tak potom je hodně těžké cokoliv vymyslet u sítě. Začíná tedy třetí set 4-5 z pohledu českého týmu. Vašina si bere balon, narodil si ho, jeho tvrdá rána, ale Slovinci zpracovali výborně, dobře Vašina teď chytil v poli, Indra ještě běží pro ten míč, udeřil do něj hodně razantně, ale Slovinci ho plácejí úplně stejně, co teď Benda vyskočil krásně diagonálou, nádherná, zatím nejdelší výměna, ještě pokračuje tenhle ten koncert s obou stran, Indra nejhezčí výměna dosavadního průběhu zápasu, to, co předváděli Slovinci v obraně, to byla krása, ale český tým přetlačil teď soupeře a Moník okamžitě přispěchal za kapitánem českého týmu, také za Bendou. Oba dva, Benda vlastně, spíš Benda s Moníkem, teď pochválili kapitána Patrika Indru, nebo prostě je to bod, který získává český tým důležitý. V úvodu třetího setu vyrovnáno 5-5. Vašina, jeho další servis. A ESO, výborně. Ten balon se otřel o pásku, s tím Slovinci nepočítali. To je samozřejmě hodně těžká věc. A je to ESO, které získává Lukáš Vašina za prvé do svých osobních statistik, hlavně ale obrací skóre tohoto zápasu na 6-5. Lukáš Vašina si znovu bere balon, už je hodně vzadu, téměř u reklamních banerů, nadělil si ten balon zase hodně dopředu, tvrdé smečované podání. Slovinci středem sítě, no tam byl hodně vysoko blokař slovinského týmu, který také půjde na servis, jmenuje se Jan Kozamerník, který dosáhl výš než čeští obránci a to je pak těžká věc, když má útočník tak vysoký dosah, tak se to velmi těžko brání a nepovedlo se to ani v tuto chvíli na české obraně na síti. Kozamerník, který servíruje, trefuje zase Bendu, ten si užije i ve druhém setu. Bendova rána, krásná diagonála. Trochu byla odhozená ta Bartunková nahrávka, nebyla úplně k síti, možná to bylo tak půl metřík, snad možná i metr od sítě, trochu kontra, ale Benda, to je skokan opravdu, který se jen tak nevidí, odrazil se, napálil balon dlouhou diagonálou tím nejdelším možným směrem a získává 7. bod pro český tým 7-6. Antonín Klimeš vzal si balon, rozběhl se, jeho plachtící podání směrem na levou stranu na smečaře, tak aby ho potrápil a ten opravdu nezískává bod. Bartůněk na Bendu, Benda levačkou, jenom tak přehodil balon, znovu Bartůněk za hlavou na Indru, Indra skvěle, Patrik Indra výborně. Trefil po lajně, tam, kde bylo libero slovinského týmu, ale Jany Kovačič nestál úplně u čáry a ten balon dopadl přesně do místa, kde už Kovačič nedokázal zasáhnout. Je tady oddechový čas, tak se podíváme, jak bude vypadat aktuálně v provedení hlavního trenéra české volejbalové reprezentace Jiřího Nováka. A teď je až nečekaně aktivní. Je tam s ním společně i asistent Matyáš Demar, ten neříká vůbec nic, ale Jiří Novák uděluje hodně razantně pokyny hráčům. Vypadá to, že není úplně spokojený český trenér s tím, jak se vyvíjí zápas. Těch chyb je opravdu hodně. Možná se dostavuje nejenom fyzická, ale také psychická únava a nejspíš to půjde ruku v ruce. 6 dní, 5 zápasů, mluvil jsem o tom, ale to mají Slovinci vlastně úplně stejné. Včera český tým se dostal do hotelu až hodně pozdě večer po tom dlouhém utkání, dvouhodinovém utkání s italskými hvězdami. Dokážu si představit, že si hráči ještě i v postelích přehrávali ty výměny z prodané Pala Paniny. No teď Klimeš zkazil servis a to asi moc pochvalu po oddechovém čase od trenéra Jiřího Nováka tedy nedostane. 8-7 je stav zápasu pro českou reprezentaci. Pozor, na servis přichází Nik Mujanovič, ostrostřelec slovinského týmu. Ještě si upravuje výstroj, otřel si svoji pravou dlaň o boku a dává smečované podání. Benda jen tak, že vůbec stačil zasáhnout. Tohle to Slovinci nejprve ubránili, na podruhé také teď znovu Benda jenom přehazuje a kde pak je balón, dostává se mimo anténku. Po zásahu Jiřího Bendy hodně neurovnaná výměna, 8. bod pro Slovinsko, vyrovnáno 8-8. Číslem 20 Nik Mujanovič znovu půjde na servis, teď trochu snad až legračně chytal ten balon a nepovedlo se mu to, takže si pro něj musel dojít ještě jednou a vypadá to, že ten jeho rituál s pravým zápěstím se opakuje před každým servisem. Nadhodil si balon, zase bude určitě trefovat Jiřího Bendu. No, teď se balon zastavil na páse a myslím, že se také zastavilo srdce blokaře Klajmona, který má v popisu práce, pokud balon přepadne přes pásku, tak si hlídá tuhletu situaci. Trochu si to rozmýšlel, míč kam se překulí, zůstal na slovinské straně. 9-8 pro český tým. Luboš Bartůněk bere si balon, má ho na levé straně kurtu, posílá razantní podání a Slovinci musí běžet pro ten balon. Vysoká nahrávka na český trojblok, šikovně to teď Slovinci udělali, nadhodili se ten balon, výborně Moník v poli a Benda by mohl zakončit, povedlo se mu to, ale ještě pokračuje další dlouhá výměna, balon zadarmo a teď český tým, Bartůněk středem sítě, Klajmon a konec výměny, výborně. Jakub Klajmon skvěle, 10-8. Česká reprezentace si bere zpátky ten dvoubodový náskok, servírovat bude znovu Luboš Bartůněk. A pokud byl před malou chvíli nespokojený Jiří Novák, tak teď zase úplně spokojeně ve tváři nevypadá Fabio Soli, hlavní trenér slovinského týmu. Jeho asistenty jsou Francesco Guarnieri a druhým asistentem Gregor Jerončič. Výborně, Benda pohlídal situaci na sítí, tohle to je 11. bod a už je to 3bodové vedení pro českou reprezentaci, ale ještě bych ten s tím účtem počkal, protože právě ten muž, o kterém jsem mluvil, prostavil asi Fabio Soli, ukazuje, že si celou situaci nechá překontrolovat u videa. On ten balon po nepřesném zásahu slovinské obrany letěl na pásku a Benda se snažil co nejdřív zaklopit ten balon blokem na slovinskou stranu a teď jde o to, jestli počkal, až se balon dostal nad pásku, jestli ještě nebyl na polovině soupeře, kde by tedy Slovinci mohli uvažovat o dalším úderu, ale Benda to prostě a rázně vzal do svých dvou rukou, ukončil celou situaci. 11-8 už svítí tady na ukazateli skóre, to je samozřejmě příznivý výsledek. Na velkoplošné obrazovce je teď v detailu trenér české reprezentace Jiří Novák, který tam promlouvá k svým svěřencům. To ale bude v pořádku, zdálo se mi z komentátorského stanoviště, ano, a teď už stejný názor má také hlavní rozhodčí tohoto zápasu Sekin Yener z Turecka. Bod pro českou reprezentaci 11-8, ale možná to slovenský trenér tak trochu zkoušel zastavit ten nápor, rozhodit Luboše Bartůňka z tempa. Ten servíruje opatrné podání středem sítě, rána jako zděla. Nevím, jestli to byla úplně nejlepší volba od Luboše Bartůňka. Jenom tak přehodil servis, možná ho chtěl zkrátit, úplně mu to nevyšlo. Navíc trefil přesně slovinské libero. Bylo to jako někde na tréninku, v klidu a v pohodě si libero došlo pro ten balon. Na pozici slovinského libera hraje Jany Kovačič, opora Kán, a tohle to nebyl žádný problém pro slovinský tým. Český ale má problémy s přihrávkou. Bartuněk jednou rukou nádherně na Klajmona. A super spike pro Jakuba Klajmona. Krásně udeřil do balonu. Tomáš Bartuněk skvělým způsobem se vyšplhal hodně vysoko. Jednou rukou podržel ten balon tak, aby středák mohl udeřit do balonu. Krásná volejbalová akce 12-9. Tohle to je daleko příznivější obraz pro český tým než v tom předchozím setu. Benda jenom přehodil balon, Boník po něm zkusil sáhnout a také se teď Benda omlouvá svým spoluhráčům. Bude to možná muset vysvětlovat i hlavnímu trenérovi. Ten servis nebyl ani razantně rotovaný, byl, je to taková ta nejjednodušší varianta pro přihrávače. Rotovaný lehký balon, který přiletěl přímo do stojícího slovinského přihrávače. Tam snad ani nešla udělat chyba. 10-12, Slovinci prohrávají a zle dotírají těsně před polovinou setu na český tým. Český tým tedy bude přihrávat, zřejmě zase Benda, Moník mu vypomohl, Moník dobře přihrál a zase Klajmon středem sítě, ten když se odrazí, tak se velmi těžko brání útok středem sítě a také ho dost často Luboš Bartuněk zásobuje rychlými nahrávkami. Mluvil jsem o tom, že ta nahrávka na prostředek rychlá, ano, ale musí také balon vyletět dostatečně vysoko, tak aby ho blokář, v tomto případě Jakub Klajmon, který měří 198 cm, tak aby ho trefil ve velké výšce a Klajmon opravdu hodně dynamicky najel do té situace na středu sítě a on také stejně dynamicky najel do situace za service lineou, posílá balon do autu, další zkažený servis. No, když se tak teď dívám na sestavu českého týmu, nevím úplně přesně, možná je to Indra, který půjde potom na servis, zřejmě ano, nebude mít vůbec jednoduchou pozici, protože dva hráči před ním pokazili, ano. Patrik Indra si vezme balon, raději se nedívá na Jiřího Nováka, prošel 3 metry vedle hlavního trenéra, ten má hodně přísný pohled, v levé ruce drží své desky a dívá se teď směrem dopředu. Tak jsem sám zvědavý, za jaký konec to vezme Patrik Indra. Levačkou si nadhodil balon, nic našetří, tvrdá rána a také zkazil servis. Takže jestli dobře počítám, třetí zkažené podání v řadě, kdo bude další muž, který půjde na servis, no, nedovolil bych si trenérovi Jiřímu Novákovi cokoliv poradit, to tedy v žádném případě, ale už by to prostě ten servis chtělo také na malou chvíli půjčit na slovinskou stranu. Slovinci teď budou útočit po nepřesnostech v české hře a tam se k balonu z této situace dostal Nik Mujanovič, 206 cm, úřadovalo zase vysoko na cítí. Útočník Stůr se opřel do balonu a Slovinci se dostávají na rozstřel. Je to právě dílo toho, že jsme vůbec nedostali na servisu pod tlak. Usnadnili jsme jim situaci, tři zkažené servisy v řadě za sebou. Teď navíc získávají breakovou situaci a už jsou jenom o bod za českým týmem. Benda, přihrávka výborně a Vašina vyskočil do diagonály, se krásně otočil. Pochvala vlastně pro všechny tři hráče. Benda to neměl jednoduché, skočil v rybičce pro balon, přihrál dobře. Bartuněk poslal míč na hlavní kůl a tam se Vašina odrazil hodně vysoko. Bartuněk teď odchází ze hřiště, nahradí ho u sítě Marek Čotala, je to další čaun v české sestavě, půjde na síť tak, aby bránil. No a teď Lukáši Vašinovi nezávidím vůbec, protože to je volejbalista, který je na servisu. Před ním tři hráči zkazili servis a navíc trenér Novák posílil obranu. Ta zodpovědnost je teď tedy na Lukáši Vašinovi. No ale vypadá docela v pohodě, nadhodil si balon, dává tvrdé podání. Tohle to bude český trojblok na hlavním kůlu. Vysoký trojblok, nezachytil balon. Tohle to nešlo chytit ani vzadu pro Patrika Indru. No, poradil si ve složité situaci, hodně složité situaci, Rok Bračko. Měří 193 cm, zdá se mi, že to je takový trend moderního světového volejbalu, že už smečaři nemusí být ani taková lemželeza, nemusí měřit 210 cm. Smečař hlavně musí být šikovný, aby zvládl přihrávku a potom si tedy samozřejmě velký bonus je, když si poradí v útoku. Teď Benda zase, přihrávka hodně nepřesvědčivá. Patrik Indra výborně, pokud nepřešlápl čáru a nevypadá to, tak získává bod. Skočil ten balon, ale co dokáže vykouzlit Luboš Bartuněk ze složitých situací, to je opravdu obdivuhodné. Musel spěchat za tím balonem někam na 3-metrovou čáru. Utíkal dobrých 5 metrů a poslal za hlavu, spíš kde tušil svého spoluhráče, takovou střelenou nahrávku. Indra ji doskočil krásně, stihl ještě udeřit do balonu a je to 16-14. teď Klimeš, dobré podání, ale Slovinci útočí úplně stejně. Výborně Klimeš ještě v poli zachytil ten balon. Benda vytlouká slovinský blok a break je zpátky. Slyšíte také moderátora tady v hale, tak teď oslavuje 17. bod českého týmu, nebo tedy spíš jeho autora. Benda získává bod, trenér Slovinců si aktuálně žádá o oddechový čas. Český tým vede 17-14.
0: Říká Kamil Jáša, za kterým se znovu vrátíme na radiožurnálu Sport do italské Modeny na pokračování třetí sady zápasu českých volejbalistů proti Slovinsku na mistrovství Evropy. Mezitím letní pohled do Evropské fotbalové ligy. Sparta vyhrála v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. AC Milan prohrává s Benficou Lisabon už 0-2. Anderlecht snížil zápas s Lyonem na 1-2. Na straně francouzského týmu ještě čeká na šanci. Pavel Schulz za Anderlecht hraje stále od úvodní minuty Lukáš Ambros. V dalších zápasech, které jsou aktuálně rozehrané, ještě nepadl gól v soubojích Sunderland Alkmaar, Sturm Graz Rennes, Hapoel Beersheva Dynamo Záhřeb, Leverkusen s Patrikem Šikem v základní sestavě stále vede nad celé 1-0, Olympiakos Jagiellonia Bialystok 1-1 a ještě jsem nezmínil poslední utkání dnešního programu úvodního kola Evropské ligy. Omonia Nikosie už zdolala Celtu Vigo 1-0. Ve 22 hodin 21 minut znovu čas na to vrátit se zpátky do italské Modeny za Kamilem Jášou na volejbalové mistrovství Evropy a zápas Československo.
1: No je to takový hezký časový údaj 22-21, zatím tak daleko jsme ještě nepokročili ve třetím setu, tady je to ale také jenom o jedno číslo, o jeden bod v tomto případě, o 17-15 vede česká reprezentace, teď bych přehlédl ten dvoubodový náskok českého týmu, 17-15 ve třetím setu, 1-1 na sety, výborně v poli si tam teď počkal na ten balon Vašina a útočit bude Benda, opřel se do balonu ještě Indra v poli, Bartuněk spěchá za balonem, nahrává Indrovi, Indra to zkusil propálit a tohle to bude s velkou pravděpodobností bod pro Slovinsko. No, Benda se rozběhl za balonem, nedobře nahraným, napálilo přímo před sebe. Jasná věc, zkusil trefit ruce někde nahoře, jenomže Slovinci to všechno přečetli, viděli to moc dobře, stáhli ruce a ten balon letěl hodně daleko do autu. No je tady další oddechový čas, slovo si s dovolením v hale, tady v krámu volejbalu teď nechám, protože Česko v tuto chvíli vede 17-16, je tady důležitý okamžik. Jiří Novák přichází mezi své hráče, ukazuje jim naprosto jasně, jak se mají chovat na přihrávce a hodně se tedy zlobí. Tak takhle emotivně tady nevystupoval v průběhu předchozích čtyř zápasů, jako teď chce probudit své hráče. Teď pravačkou jim ukazuje, jak si přeje, že by měla vypadat hlavně, jak by měl vypadat hlavně ten první kontakt s balonem. No, tak zeptám se na to určitě po utkání, co tím myslel při oddechovém čase trenér Jiří Novák. Úsměv na jeho tváři tedy opravdu nehledejte. Na Slovinci jsou ale těžkým soupeřem, to určitě. Nastupních vítězů se umístili na čtyřech z posledních pěti šampionátů. Stříbro získali v letech 2015, 2019, 2021, bronz v roce 2023. Teď česká reprezentace vede na Slovinském ve třetím setu 17-16 a je to ESO. Po timeoutu, po oddechovém čase Benda dostává další ESO a že jich tedy je dnes opravdu hodně. On si udělal trochu úkrok do pravé strany, ten balon letěl přesně k čáře, opřel se tam do něj Nik Mujanovič a s velkou pravděpodobností to bude úplně stejný scénář v následující výměně vyrovnáno 17-17. No nezávidím teď Bendovi, protože dá se předpokládat, že ten balon zase poletí k němu. Tak tedy Nik Mujanovič naskočil si tvrdá na druhou stranu, servis přímo na Moníka, Benda tedy bude útočit a útočně je na tom opravdu skvěle, dynamicky skvěle, výborně naskočil 18-17 pro český tým. Teď Bartuněk na servisu. Luboš Bartuněk si bere balon, dojde si docela, to má daleko na tu stranu, odkud on vždycky servíruje, vždycky naprosto ze stejného místa. Když se dívá směrem do kortu, tak si popojde na levou stranu. Rozběhl se, plaktící podání, ale pokazil. On trochu zariskoval, přidal na dynamice, přidal na razanci, ale posílá ten balon přímo do poloviny sítě. vyrovnáno 18-18. Servírovat tedy budou pochopitelně Slovinci, rok Bračko, už jsme ho tady viděli v dnešním utkání a vůbec tady ve skupinové fázi v Modeně udeřit hodně silně do balonu. Bračko, tvrdá rána, výborně, ale Vašina přihrává a Benda, skvěle také slovinské libero, ještě pokračuje ta výměna, český trojblok je vytlučený, Slovinci se vracejí do vedení, rok Možič získává bod pro Slovinsko, všechno ale začal výborný servis Roka Bračka. No, trenér Jiří Novák se snaží zastavit nápor Slovinců. Je tady timeout českého týmu. Český tým ve třetím setu prohrává 18-19.
0: Znovu si tak můžeme připomenout na radiožurnálu Sport výsledky zápasů prvního kola hokejové Tip Sport Extraligy. Sparta zvítězila v Olomouci vysoko 5-2. Hradec Králové vyhrál východočeské derby na ledě mistrovských Pardubic 5-3. Litvínov zdolal Kometu Brno 2-1. Vítkovice podlehly Kladnu 3-4. České Budějovice Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. V první hokejové lize, v Maxalize, chcete-li, Frýdek Místek zvítězil nad Sláví Praha 4-2, Vsetín nad Zlínem 7-1, Litoměřice porazili Třebíče 3-0, Sokolov vyhrál nad Jihlavou 6-3, Tábor nad Havířovem 2-1, Přerov Chomutov 2-1 a ještě jsem nezmínil vítězství Litoměřic nad Třebíčí 3-0. Z fotbalisté Sparty ti vyhráli na úvod Evropské ligy v Arménii, v Jerevanu nad domácím Araratem Arménia 4-1. Teď zase volejbal na radiožurnálu Sport, mistrovství Evropy mužů a závěrečné utkání Čechů v základní skupině v italské Modeně. Nastoupili svěřenci trenéra Nováka proti Slovinsku. Je u toho reportér Kamil Jáša.
1: Bartuněk nahrál Bendovi a tahle ta kombinace je vyzkoušená a funguje výborně, když má Bartuněk dobře balon přímo na středu sítě, tak většinou vyšle rychlou střelenou nahrávku do kůlu, středák naláká obranu a tohle to Benda zvládá opravdu výborně, 19-19, navíc skvělý Bendův servis, Slovinci z nouze dostávají balon do vysokého postavení, do veliké výšky, Indra zpracoval balon, Bartuněk na Vašinu, Vašina skvěle, vytlouká slovinský dvojblok a český tým to, co ztratil, tak už zase má, tedy jednobodové vedení 20-19, na servisu je Jiří Benda, probudil se v pravý čas, útočně opravdu je na tom velice dobře, Slovinci střídají, na kurt přichází Grega Kroglič, libero, které nastupuje do tohoto zápasu, ale v pozici takového hráče, který přijde na pomoc, ne dresu pro libero, ale v modrém dresu slovinském, postavil se na přihrávku tak, aby zabránil Bendovi v získání bodu, no a Benda to zase trefil. Musel se tam kameraman hodně daleko sehnout, myslím, že kameraman si bude hodně dlouho pamatovat tuhle tu ránu. Benda trefil balon, který přeletěl přes celý kurt, přepadl dokonce přes reklamní banery, no to se tedy nepovedlo vůbec. Vyrovnáno 20-20. Na servisu ale Pajenk, blokář 230 cm, také on se koncentruje přesně na tenhle ten okamžik, nadhodil si balon, smečované podání, přihrávka českého týmu lehce složitá, Bartuněk na hlavní kula, Lukáš Vašina, to je nádhera. Tohle byla krásná věc, otočil se do diagonály, vyskočil hodně vysoko, proto si otevřel ty úhly před sebou a posílá smeč do slovinského pole, získává bod 21-20. Tak tohle byl zase krásný moment, i když ta přihrávka stále není úplně 100%, ale se zápravala. Jakub Klajmon má v ruce dělo, umí smečované podání, to se mu také povedlo. Slovinci musí volit jistější variantu přes hlavní kůl, ale povedlo se jim to. Rok Možič se nebojí vůbec žádného dvojbloku, před sebou měl Patrika Indru, ten teď si ještě vysvětluje s Antonínem Klimešem, co se nepovedlo na tom bloku, vyrovnáno 21-21. Jenom připomenu, že český tým první set vyhrál 26-24, ten druhý prohrál dost trtivým způsobem 13-25, ale teď je tady třetí set, který český tým potřebuje vybojovat. Pozor na slovinský útok, výborně, český dvojblok ještě ve výměně, Slovinci pokračují znovu, český blok velice dobře a teď z hlavního kulu je tam na bloku. Výborně Moník skočil pro balon, Indra také čaruje ještě v poli, Benda přendal zázračně v téhleté výměně balon na slovinskou polovinu, Slovinci ale si zaútočili ještě jednou, nejkrásnější výměně dosavadního průběhu a ten pod pro Slovinsko získává Rok Možič. ale čeští hráči se teď překonávali jeden za druhého, tam skákali na palubovce, dokonce ne v tom oranžovém vymezeném prostoru, ale v té zelené barvě dokázal pak ještě Benda doběhnout pro balón a bagrem z obrovské dálky o přendrat vysoký přes síť, ale to už byl takzvaný freeball, se kterým Slovinci neměli vůbec žádný problém. Dostávají se do vedení 22-21. Na přihrávce uprostřed je Benda a Moník je připravený, aby mu pomohl. Také si na poslední chviličku spolu vyměnili postavení. Vašina ale přihrával prsty, Indra, jeho útok. Slovinci bohužel na něj byli takticky připraveni náramně a posílají balon do autu. Jedna z mála kybnika Mujanoviče. Už jsem se držel za hlavu, protože to vypadalo, že Mujanovič zase bude úřadovat jeho razance, vysoká postava, velký odraz, ale posílá balon do autu, dává tak šanci českému týmu. Ondřej Romanovi, který přichází do hry, rezervní nahrávač české volejbalové reprezentace, vyrovnáno 22-22 a je moc dobře, že Slovinci tuhle tu nabídnutou šanci nevyužili, mohli odskočit o dva body, je tedy vyrovnáno. Marek je zadu, vpravo, Roman posílá, zkazil servis. Trochu jsem se právě zadíval na 33, kterou má na dresu český nahrávač. Roman pokazil podání a znamená to zadarmo. 23. bod pro Slovinsko. Právě Slovinci na servisu a určitě si půjdou za razancí. Půjdou si za podem ze servisu, je třeba dobře přihrát na kurtu, že zase zpátky Luboš Bartuněk out, tak tohleto není špatná varianta pro český tým, nikdo přihrávat nemusí. Dostáváme se do situace, kdy na ukazateli skóre svítí 2:23, 23 a na servisu Lukáš Vašina. Možná má z českých hráčů nejlepší podání tady na turnaji, na evropském šampionátu. Nadhodil si balon, odrazil se, skáče tvrdá rána, Slovinci zpracovali, útočí z pipu ze zadní zóny a Indra měl balon na ruce, ale nechytilo, nedokázalo zpracovat. To je škoda, tohleto vypadalo hodně nadějně. Slovinci mají 24. bod a jako první se dostávají k setbolu. Teď si musí dát velký pozor. Všichni hráči, kteří jsou na kurtu v českých barvách, na servisu, je 204 cm vysoký šikovný blokař Jan Kozamerník. My budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Teď je tady setbol Slovinců, ale pokažený servis, takže je vyrovnáno 24-24. Stav utkání je 1-1 na sety, v tom třetím je to přetahovaná o každý bod, aktuálně tedy vyrovnáno 24-24 z Moderny Kameliáša, Radiožurnál. No a vracíme se zase do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Všechny zápasy českého týmu z evropského šampionátu vám přinášíme přímým přenosem. Klimeš, jeho servis out. Balon vypadl možná půl metru vedle kurtu. Výmluvná byla reakce trenéra Jiřího Nováka. Pravou rukou se bouchl o svoji pravou nohu. Takhle se vyhrát dá jen velmi těžko, pokud to vůbec jde, když tedy zkazíte jeden servis, potom druhý. No, 25-24, další slovinský setball, navíc taktická varianta, docela zajímavá, protože na kurt přichází Nate Najdič, to je zajímavá věc a má určité taktické pokyny od svého trenéra na servisu, ale Nik Mujanovič nadhodil si balon a teď tvrdý servis. Vašina výborně na přihrávce. Bartuněk z hlavního kulu, Benda skvěle. Další odvrácený setbol. Nebyla to vůbec jednoduchá situace. Ale skvěle. Lukáš Vašina na přihrávce byl hodně dole. Dostal se téměř až oranžovému Taraflexu. Skvělým způsobem bagrem dokázal zpracovat tu bombu. Teď Luboš Bartuněk, také on dokáže vymyslet na poslední chviličku zajímavou situaci. Bartuněk nadazuje si balon, rozbíhá se opatrnější podání, s tím Slovinci kdepak problémy nemají v žádném případě a nemyslím si, že by to byla dobrá varianta. Bartuněk dokáže dát nebezpečný servis, to rozhodně nebyla tato chvíle a Uroš Planišinč nahrával, ale Pajenk dostal ten balon předem sítě naprosto jasně do kurtu a teď je na servisu Rok Bračko. Už jsme ho tady viděli dát přímý od podání, zaznamenal ESO. Slovinci mají další setbol, je to drama ve třetím setu, důležitý okamžik, 26-25. Bračko si bere bal, narodil se ho, jeho rána, špatná bendová přihrávka, Vašina ještě běží za balonem, ale pokazil i ten druhý úder. To je tedy škoda, protože český tým v tuto chvíli prohrává třetí set o dva body. Zase tam byla špatná přihrávka Bendová na jeho obranu. Byla to opravdu povedená rána, povedený servis po lajně, ale takový je prostě moderní evropský volejbal. Benda nepřihrál, Vašina pokazil i ten druhý úder a je tady konec třetího setu. Aktuálně tedy stav na sety v hale Pala Panini, Česká republika, Slovinsko 1-2.
0: Tak věřme, že Češi to ještě dokáží otočit, ten závěrečný zápas skupiny mistrovství Evropy v italské Modeně. Za chvilku znovu za Kamilem Jášou.

0: Fotbalisté Sparty porazili domácí Ararat Arménia 4-1 v prvním zápase Evropské ligy. Omonia Nikosie zdolala Celtu Vigo 1-0. AC Milan stále prohrává s Benficou Lisabon 0-2, to už se hraje 79. minuta. Anderlecht snížil zápas s Lyonem na 1-2, 82. minuta. A na hřišti už taky Pavel Šulc, na té domácí už ale není. Lukáš Ambros v dalších zápasech. Leverkusen s útočníkem Patrikem Šikem vede na celě 2-0, ale Patrik Šik zatím neskóroval. Jeden gól si dali hráči slovenského týmu sami, ten druhý trefil Medina a Šik už není na hrací ploše. Hapoel Beerševa Dynamo Záhřeb stále 0-0 v 78. minutě. Stejný stav platí i v souboji Šturmu Graz s Rennes v podobný čas. Sunderland vede díky gólu z penalty nad nizozemským AZ Alkmaar 1-0 v 82. minutě. A ještě jeden zápas Olympiakos Pireus versus Jagiellonia Bialystok. Řecko-polský souboj zatím 1-1 83. minuta utkání. Vracíme se zpátky do italské Modeny na volejbalové mistrovství Evropy mužů. Věřme, že Češi navážou na ten první set, který vyhráli, ale pak dvakrát prohráli se Slovinskem. Čtvrtá sada začíná a slovo má opět Kamil Jáša.
1: A nezačíná vůbec dobře, protože Slovinci se dostali do vedení a navíc tohle to byla hrubá chyba českého týmu. Komunikace naprosto nefungovala, nezafungovala, ale ještě všechno zachraňuje Benda. Znovu další výborný Klajmonův zákrok po Bendovi s meči vykryl svého spoluhráče a Banda zakončuje, ne Banda, slovinská Banda teď se sešla uprostřed kurtu, ale ten bod získal Benda s mečař českého týmu vyrovnáno 2-2. Dívám se i na výsledky dalších dnešních zápasů. Pokud jsem něco nepřehlédl, tak ten dnešní večerní by měl být aktuálně poslední rozehraný. Krásný souboj musel být mezi Polskem a Bulharskem. Polsko-Bulharsko 2-3, Francie-Rumunsko také 2-3, Nizozemsko-Estonsko 1-3, Československo, tedy aktuálně probíhající set, stav zápasu nebo stav utkání na sety je 1-2 z českého pohledu a Slovinci jsou opravdu přichuti, hrají teď naprosto uvolněně, uklidněně, úplně jinak než to má prvním setu a dostávají velice často obranu českého týmu do úzkých a to platí o obraně třeba i na síti. Prostě občas si útočníci Slovinska dělají z českého týmu trácí kalendář a je to také vidět na skóre 3-2, vedou Slovinci Bartu. Útok středem sítě, tohle byl největší rána dosáhadního průběhu tohoto konkrétního utkání. Na svědomí má Antonín Klimeš, opřel se do balonu, krásně se prohnul jako louka, zarazil ten balon do slovinského pole 3-3. Teď se s tím tedy Antonín Klimeš štítnul opravdu obdivuhodně. Patrik Indra zůstává v sestavě, narodil si balón, jeho servis ale plachtící, opatrný. Zřejmě Jiří Novák usoudil, že těch zkažených podání bylo na jeho vkus opravdu hodně, tak naordinoval lehce opatrnější taktiku. Nevím, jestli tohleto může být cesta k vítězství. Ten opatrný servis Slovinci vrátili okamžitě rychlou kombinací, tvrdou smečí a už zase vedou 4-3. Přihrávka v důležitý okamžik, zřejmě ten balon znovu poletí na Bendu. Ano, Benda přihrává tentokrát za jedna Bartůněk a bohužel zablokovaný Patrik Indra. Kozomerník slaví. Kozomerník si tam počkal na českého kapitána. Ten se mi zdá, že teď už je hodně unavený fyzicky i psychicky. Není z něj vidět a znát a nesává z něj žádná velká volejbalová sportovní energie a také proto český tým prohrává. Znovu dostává nahrávku, teď Indra jako kdyby mě slyšel a chtěl mi dokázat, že to tak vůbec není, tak získává bod pro český tým 4-5. Indra teď na servis nepůjde, to samozřejmě ten byl před malou chviličkou, ale na podání je Benda, který si vzal míč a zřejmě ten by mohl být hráčem, který předvede nějakou sérii na servisu, vyskočil také on opatrně. Jasný záměr českého týmu opatrněji vstoupit do toho čtvrtého setu, ale zatím se to vůbec nesetkává s pochopením u Slovinců. Benda poslal zase ten balon takový zarotovaný, jako už v tom předchozím setu. To není žádný problém pro přihrávače slovinského týmu. Navíc je teď na servisu Kozomerník a jsem zvědavý, jaký směr si vybere. Kdyby podával doprava, tak trefí přímo Lukáše Vašinu. Uprostřed je Milan Moník a vpravo je Jiří Benda, tak tam letí ten balon právě na Bendu. Bartuněk musí utíkat za tím balonem, dává na Vašinu. Na Vašinu už si Kozomeník počkal přesně v diagonále. Znovu Bartuněk, znovu na Vašinu na hlavní kůla. Na podruhé Lukáš Vašina trefil přesně střed hřiště, snižuje na 5-6, ale hodně se teď nadřou čeští volejbalisté na každý úspěšný útok, na každý bod. Je to velká dřina pro ně a myslím, že docela schutí si odpočinou čeští volejbalisté, kteří se potom pátek přesunou do Turína, tam se bude hrát další fáze evropského šampionátu. Český zápas přijde na řadu v neděli nebo v pondělí a tohle to byla teč, ano, slovinská teč, naprosto jasně, Klimeš se konečně trefil do podání, Rok Možič to dobře ví, že si sáhl v poli na ten balon, který od něj, od jeho hrudi možná letěl až někam na tribunu. Je to ESO, které tedy zapisuje Antonín Klimeš, znovu se rozbíhá a znovu stejná varianta, ale tentokrát balon ani ne do horní pásky, spíš do poloviny sítě. Slovinci se drží, byť jenom obod, tak se drží ve vedení 7-6. Nik Mujanovič, univerzál, 206 cm, vysoký volejbalista. Stoupil si hodně doleva, s velkou pravděpodobností ten balon poletí někam na pravou stranu, ale když trefí prostředek, tak tam je přesně Benda. A na taktické poradě Slovinců jeho jméno zaznělo, určitě první varianta vyhrála, ale moc to přehnal s tím úhlem. Slovinský volejbalový reprezentant Nik Mujanovič to také teď vysvětluje svým kolegům, dává aut, metr do autu, vyrovnáno 7-7. Luboš Bartuněk. Zase hodně vlevo, téměř u trenéra Jiřího Nováka, myslím, že ale teď je v takovém tranzu, že trenéra vůbec nevnímá další opatrné podání, tak je pravda a výborně, teď se sázka na obranu vyplatila, Lukáš Vašina zablokoval, tohle to se povedlo, Nik Mujanovič vůbec neví, co se stalo, udeřil do balonu velkou silou, najednou se nadcítí, zjevil český směrčař Lukáš Vašina a zastavuje jednoblokem soupeře, 8-7 vede český tým, takže by se ta opatrnější hra zase vyslajnou přece jenom trochu vyplatila. Znovu Bartuněk, zase opatrnější podání, Slovinci zpracovali dobře a univerzál zase nezískává bod, dokonce nahrává teď Milan Moník na Patrika Indru, trochu pokažená nahrávka a Indra jenom přendal balon na druhou stranu sítě a Slovinci si připisují bod a hodně se teď zlobí Luboš Bartuněk. Zlobí se asi na tu nevyužitou šanci, Milan Moník tohle pokazil, také on je zamračený, dobře to ví, bagrem nahrával chycený balon, posílal ho vysoký na Patrika Indru, ale ten vůbec nemohl útočit, takže zkažená situace, dobře bodově chycený balon, nic z toho, vyrovnáno 8-8. Vašina přihrává, Bartuněk středem sítě, tohleto je kombinace, která funguje, to je Jakub Klajmon, volejbalová čtyřka, to je takový ten rychlík, který není přímo u nahrávače, ale metr a půl od něj, Klajmon vyskočil vysoko, byl tam rychle, roztočil svoje rameno a získává devátý bod. 9-8. Lukáš Vašina podíval se nahoru, aby si srovnal pohled do světel. Polajně tohle bude, co? Není to ESO. Vypadalo to, že balon se dotkne čáry, ale to bylo o kousek. Teď je to tady vidět na velkoplošných obrazovkách. Kolik? Možná 10 cm. Maximálně, možná ještě méně. Ale je to out. 9-9. Teď jsou zase na tahu na řadě za servis lineou Slovinci. Jejich balon míří do českého pole razantní na Bendu. Benda zpracoval, Bartuněk zase středem sítě, Slovinci chytili a ukončují tuhletu výměnu překvapivým úderem. Nik Mujanovič to udělal v poli dobře, Rok Možič ten balon dostal pod ruku a napálil ho překvapivě do českého pole, zase už Slovinci o jeden bod vedou 10-9. Těžko předpovídat, s kým se český tým sejde v turínském osmifinále, těch variant je tam ještě hodně, mohou do toho promluvit také Řekové v zítřejším zápase, no prostě zatím těžko říct, určitě by si trenér Jiří Novák přál, kdyby to tak vyšlo na Dánsko, ale spíš to vypadá na Srbsko, možná na Finsko, anebo na Belgii, to jsou tři varianty, se kterými musí počítat český reprezentační trenér. Vlastně ani ještě manažer českých volejbalových reprezentací Miloslav Javůrek neví úplně přesně, který den to bude, buď neděle nebo pondělí, to všechno se dozvíme až po odehrání posledního zápasu zítra ve skupině tady v Modenské hale Palapany. Lučaniny ve městě Lučana. Teď pozor, teď jsem se tak zadíval na tu ránu, která opravdu vyšla českému týmu, ale zase z toho není bod. Ve městě Lučana favorito, jo, abych dokončil tu myšlenku, kde všichni Italové si tak hezky prospěvují, jsou teď na tom lépe a dospěvuje rozhodně lépe více Slovincům, kteří vedou nad českou volejbalovou reprezentací probíhajícím čtvrtém setu 11-10. Servis český tým bude přihrávat, Bartuněk by měl být u druhého balonu, ano, do hlavního kulu na bendu, ten je zablokovaný, tam byl hodně vysoký blok. No podívám se na centimetry. Ale Nik Mujanovič 206, po levé ruce měl Jana Kozamerníka, to je 204, to je tedy blok, že nezávidíme českému útočníkovi a také tu situaci vůbec nezvládl. Slovenci se dostávají o jeden bod zase dopředu, teď už vedou o dva body 12-10. Vašina přihrál středem sítě, by to šlo, ano, Klimeš zase získává další bod těch bodů ze středu. Opravdu pozbíral český tým hodně, přestože Slovenci mají středáky také vysoké, narostlé, takticky výborně ošlehané, třeba i italskou nejvyšší soutěží, tak středem sítě Bartuněk hraje opravdu výborně. Jenomže teď, když to neskusili středem sítě, tak Nik Mujanovič vyletěl kanténce z hlavního kůlu, pokládá další balon do českého pole. Teď se mi zdá, že pokud se něco nestane, tak český tým se pomalu propadá do dalšího útlumu. Je tady střídání na slovinské straně, s číslem 12 přichází Grega Roglič, libero, které má za úkol dát nebezpečný servis, ale hlavně pochytat něco v poli. Říkám libero, on je psaný jako libero, ale ne dnes pro ten dnešní zápas. Na libero je Jany Kovačič, tak servis zase na bendu a zase špatně. Teď Indra, tvrdá rána, výborně v poli. Slovinci tohle to vymysleli náramně, ale trochu si pokazili sami tu situaci. Bartůňek nahrává na hlavní kul. Znovu bendovi, ten je navíc zablokovaný. Monster blok, říká moderátor tady Valec. Z toho čeští fanoušci mají radost asi hodně malou, nebo spíš vůbec žádnou. 11-14, trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 22:51, což znamená, že se blíží taky závěry zápasů v evropské fotbalové lize. Sparta vyhrála v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1. AC Milan prohrává stále už i v nastavení s Benficou Lisabon 0-2, Anderlecht s Lyonem 1-2, Leverkusen vede nad Celje 2-0, Olympiakos už porazil Jagiellonii Bialystok 2-1, Sunderland zdolal Alkmaar 1-0, Sturm Graz Rennes 0-0 v závěru zápasu jako Hapoel Berševa, Dynamo a Záhřeb. A Omonia Nikozie, ta už porazila Celtu Vigo 1-0. Znovu na volejbal, na mistrovství Evropy mužů, na zápas Československo do italské Modeny za reportérem Kamilem Jášou.
1: Tak rychlá rekapitulace z ta utkání z českého pohledu 1-2 na sety. První set český tým hrál 26-24, pak ale se něco stalo. Uprostřed českého týmu přestala fungovat komunikace, hlavně přihrávka soupeřova servisu a česká reprezentace prohrála 13-25. Škoda toho třetího setu, tam dospěl stav až do vyrovnané koncovky. Teď je navíc Indra zachycený v poli a Slovinci dostali ten balon až na českou polovinu. Benda vyskočil, znovu byl zablokovaný Bartůňek, komu pošle balon středem sítě, nedohoda. Slovinci budou tuto chvíli útočit z hlavního kůlu, tvrdá rána, výborně, Klimeš zablokoval. No, ještě v průběhu té výměny se Slovenci hodně rozčilovali, zlobili se, teď přiběhli zase k hlavnímu rozhodčímu Sekin Jenner a je to celkem pozoruhodná věc, ještě se ta výměna hrála a Sekin Jenner stačí všechno i odpovídat rozčíleným, rozlobeným Slovincům, no je to bod pro českou reprezentaci 12-14. Vrátím se k tomu třetímu setu, český výběr si vybojoval třeba i dvoubodový náskok, ale byl z toho nakonec ve vyrovnané koncovce, bohužel stav 25-27, teď je tady ESO, Benda, výborně. Benda, ESO, oddechový čas, s dovolením si opět nechám slovo, ale která se jmenuje Pala Panini, byla postavená v roce 1985, má skvělou akustiku, jde se sem přes 5000 diváků, to záleží na tom, pro jakou situaci pořadatelé připravují. Některé údaje mluví o 5200 divácích, ale třeba na koncerty je to ještě víc, zhruba těch 5000 diváků tady bývá na každý zápas italské reprezentace. Dnes tedy ani zdaleka, odhadoval bych to někde tak na číslo 700, možná 800 diváků, ale dost českých vlajek. To je sympatická podpora fanoušků, kteří dorazili sem do Itálie. Servírovat bude znovu Benda po té úspěšné trefě, dal po lajně krásnou ránu. Myslím, že rozhodně lepší rozhodnutí riskovat na servisu, než jenom předávat ten balon zadarmo na druhou stranu kurtu. Tak Benda, nadhodil si balon. Jaká to bude teď varianta? Ano, tvrdý servis. Slovinci velké starosti z hlavního kůlu. Patrik Indra odráží ten balon možná hlavou, možná hrudí. Pinknul si také, zahrál si také Adam Zajíček. Zatím nebyl dnes na kurtu, ale ten balon mu přiletěl přímo do náručí, tak si s ním malou chviličku pohrál na střídačce. No je to bod pro Slovinsko. 15-13, pozor na Kozamerníka. Kozamerník se hodně předklonil, hraje si s balonem, je hodně daleko od základní čáry. Plachtící podání znovu na Bendu, jasně si statistici slovinského týmu vyhodnotili, že Jiří Benda je na přihrávce nejslabším článkem, takže v této situaci má Tomáš, tedy Jiří Benda, díval jsem se na Lukáše Vašinu, má Lukáš Vašina trochu klidu, Jiří Benda si zapřihrává a Slovenci to samozřejmě velice dobře vědí. Klimeš na servisu, jedno ESO také dal, teď plachtící podání. Slovinský smečař byl trošku v nekomfortní situaci, ale Rok Bračko přihrál, byl hodně daleko, zdvihl se nahoru, zautočil technicky, Patrik Indra neskočil pro ten balón, ten dopadl někam na hranici 3-metrové čáry. 16-14 pro Slovinsko. S číslem 20 si bere balón Nik Mujanovič. Hraje v francouzském Tour, měří 206 cm na postu Univerzála. Dnes řekl bych, že patří k nejlepším hráčům celého zápasu. Opře se do balónu. Zase ta varianta, kdy si Moník na poslední chviličku přiskočil do prostřed a to bylo dobré rozhodnutí, protože balón přiletěl přesně tam, do prostřed kurtu. Zasmečovali čeští hráči, Klajmono to byl a na podání přichází Bartuněk. 15-16, nejsou daleko čeští reprezentanti od svých soupeřů. Slovenci jsou ale koncentrovaní, nebudou chtít připustit určitě pátý set. Český tým by potřeboval ještě nějaký bod do té skupiny, aby to neskončilo čtvrtým místem ve skupině. I to se může stát. Po třech výhrách to vypadalo výborně. Potom dva souboje s nejtěžšími soupeři z Itálií. Česká reprezentace prohrála 1-3, to znamená bez bodu. A teď to bohužel vypadá na stejný scénář, také první vyhraný set, ale 15-17. No a pokud by opravdu ve dvou posledních zápasech česká reprezentace nebodovala, tak je tady reálná hrozba, že Řekové se dotáhnou ještě na český tým a to by mohla být komplikace směrem k osmifinále, které se bude hrát buď v neděli, nebo v pondělí v Turíně. Teď tedy Rok Bračko. Políbil balón, jeho rituál před podáním, hodně vysoko si vyhodil balón, netrefilo tak, jak si naplánoval. Zlobí se teď na balón, spíš by se měl zlobit sám na sebe, bod zadarmo pro český tým. 16-17 z pohledu české reprezentace. Lukáš Vašina si půjde odpočinout, přenechává místo v sestavě Drahoňovskému. Ten půjde na servis. Matouš Drahoňovský tady na turnaji má stabilní, výborné podání. Soupeři s ním mají veliké starosti, měří 195 cm, smečarský dosah 345, z Masejku odchází do Radomy, do polské nejvyšší soutěže. Servis výborně, Slovinci utíkají za tím míčem, Univerzál zasmečoval, česká obrana zafungovala, Benda smečuje, přendal balón, ale Slovinci také dobře v poli a tvrdá rána slovinské modré dvacítky, která opravdu řádí na cítí Nik Mujanovič a je mu vlastně úplně jedno, jestli je hráč přední nebo zadní řady. Mujanovič je prostě univerzál, který je hodně platný pro takové ty krizové situace. Dostane balon třeba i v okamžiku, kdy nedosáhne na balon úplně přesně, přesto se dokáže dostat do té situace a se sbíral už opravdu hodně bodů v tom dnešním utkání základní skupiny mistrovství Evropy. V Itálii, v Modeně, Slovinsko vede 18-16, český tým potřebuje samozřejmě okamžitě otočit, udržet Slovince na minimálním odstupu, ale zase to bude hodně těžké. Bartuněk nahrává na Indru, Indra se mi zdá, že už má i lehce problémy s pohybem, na druhé straně zablokovaný slovinský univerzál Nik Mujanovič, tak to byla záchranná brzda. Teď jsme nepustili Slovince do dalšího náskoku, naopak snížení na 17-18. nevím, zdá se mi, že Patrik Indra toho má všeho plné zuby tak akorát, třeba to je jenom optický věm, je to docela daleko z komentátorského stanoviště Radiožurnálu na plochu Pala Paniny, no další příspěvek spíš někam do kuriozit ze servisu, Klajmon opřel se do balonu, zarotoval, ale kolik to bylo metrů, 7-8 metrů do autu, prostě usnadněná pozice pro celý slovenský tým a Slovenci už zase vedou o 2 body. Česká reprezentace bude přihrávat, Bartůňek by měl být na nahrávce uprostřed hřiště, má Klimeše, ale tomu balon nedá, vybral si Bendu, ten jenom přihazuje balon, to je šance pro Slovince, za hlavu tam, ale se Benda vyšplhal, počkal si tam na Mujanoviče, výborně. Benda teď vlastně napravil celou tu situaci, hodně dlouho čekal, než vyskočil, zpozdil to čekání na blok a byla to dobrá volba, zatím střídání.

koncentrují na ten side-out, tak se tak pěkně nečesky říká na tu ztrátu, a možná vy, kteří nesledujete úplně pravidelně svět volejbalu, tak byste mohli namítnout, že volejbal se na ztráty nehraje, ale volejbalisté stále tomu říkají takové to otočení po servisu, tak to mají tedy Slovinci ve čtvrtém setu opravdu výborné. Moník na Romana, Roman středem sítě, Benda zachytil, vykryl, Roman znovu středem sítě a Klimeš vytlouká. Slovinský blok na středu sítě. Stále by to šlo 19-20, je to jenom obod. Blížíme se do další vyrovnané koncovky. Připomenu, že tu předchozí koncovku český tým ztratil nejmenším možným bodovým rozdílem. 25-27, Benda na servisu. Tak bude to sázka na opatrnost nebo přitlačí na pilu. Dobrá rána, dobrý servis, Slovinci skvěle na přihrávce, a když si přihrají, tak nahrávač většinou volí volbu za hlavu, kde je Nik Mojanovič nejlepší hráč tohoto utkání. Přestože byl před malou chvílí zablokovaný, tak teď si spravil chuť, posílá tvrdou bombu do českého pole. 21. bod, navíc Kozomerník na podání. Ten má také v pravé ruce dynamit, tak uvidíme, kolik síly si nechal. Ten zápas se hraje už déle než 2 hodiny. Kozomerník, jeho platící opatrnější podání na Moníka, přihrávka na Romana, ten musel trochu utíkat za balonem. Slovinci opětavě chytili balon a ještě předají míč zadarmo na českou polovinu. Roman středem sítě, tohle bude out, ale hlavně Pastrňák nespracoval úplně přesně ten balon zadarmo, který tam přiletěl. Roman musel udělat úkrok doprostřed kurtu a potom už ta situace nebyla dostatečně komfortní. Tohle to je bod pro Slovinsko. 22-19, trenér Jiří Novák ještě ukazuje svými ukazováčky čtverec, nebo přesnější asi obdélníček, takovou obrazovku ukazuje imaginární televizi, prostě požádal o přezkoumání u videa, ale myslím, že to je spíš taková ta poslední záchrana. Vůbec se mi nezdálo, že by Slovinci pečovali ten balon. Stav je 22-19 a s velkou pravděpodobností to taky zůstane. Ten tříbodový náskok Slovinců vypadá, že by mohl být v této fázi setu, v této fázi zápasu naprosto zásadní. Český tým tedy vyhrál první 3 zápasy, potom prohrál s Itálií a teď bohužel to vypadá na další prohru v turnaji. Ano, Turek na hlavním kůlu, tedy turecký rozhodčí dnešního zápasu Sekin Yener počkal na přezkoumání u videa, nemá důvod něco měnit na svém rozhodnutí, byl to out a to naprosto viditelný. 22-19, Kozomerník zůstává na servisu a teď český tým už nemá moc jinou volbu než dobrou smeč. V tuto chvíli Vašina se o ní postaral, dobře. Lukáš Vašina takovou tou strženou lajnou, klasicky natočené tělo diagonálou, poslal do levé strany z hlavního kůlu balon, který dopadl před slovinského hráče. Možná ten se zlobí sám na sebe, že neudělal krok dopředu, ale prostě je to bod 20-22. Aktuální pohled na skóre. Antonín Klimeš pohrává si s balonem, nadhodil si ho nemoc vysoko, plachtící podání, hádejte kam, metr do autu. Takhle samozřejmě se žádný volejbalový tým úspěchu nedočká, těch zkažených servisů je hodně, neklape to za servis lineou. České volejbalové reprezentaci vědí to hráči, ví to určitě velice dobře také trenér Jiří Novák. Slovinci teď ještě prostřídají sestavu, taktické střídání už jsme ho viděli v tomto provedení několikrát, nakonec přichází Nate Znajdič, zřejmě on měří 198 cm, je to nahrávač s dobrými blokařskými statistikami, proto ho trenér posílá tuto chvíli k síti, ale blokovat nebude, protože jeho kolega zkazil servis, Nik Mujanovič pokazil podání a stav zápasu je 23-21. 23-21 tedy aktuálně vedou Slovinci nad českým týmem a servírovat za malou chviličku bude Pastrňák. Pastrňáková rána, eso, dobře, výborně. 21. bod pro český tým. Je tady situace, kdy také trenér Slovinců žádá o oddechový čas, ale teď už zůstaneme v Palapanini, která teď zažívá další dramatickou koncovku 22-23 z českého pohledu. Samozřejmě, že servis je velká, obrovská zbraň a teď se českému týmu vyplatila sázka na riziko. Uvidíme, jestli to bude stejným způsobem vypadat i po těch 30 vteřinách, během kterých se hráči na obou stranách poradí. Platí to i na slovinské straně,

0: Fabio Soli také docela impulzivně ukazoval svým hráčům, jak si přeje, aby zakončili tuhletu výměnu. Na české straně je to jiná porada, spíš o tom odhadnout, kdo ze Slovinců teď bude útočit. Ale první úder v této výměně bude podání, Pastrňák bude servírovat a bere si míč, přichází k reklamnímu baneru, vypadá hodně odvážně, je odhodlaný poslat tvrdý projektil do slovinského pole. Balon má obou rukou, narodil si ho pravačkou, tvrdá rána, výborný servis, Slovinci mají dost starostí, běží za balonem, chytili jsme míč poli, Moník nahrává na hlavní kul Vašinovi, Vašina je zablokovaný. To je škoda, vyrovnáno není, místo toho je tady první setball, který zároveň znamená i matchball pro Slovinsko. 24-22, ale zase se mi zdálo, že ta Moníková nahrávka nebyla úplně 100%, byla lehce zkrácená, teď si to tam možná s Vašinou ještě vyříkávají. Teď už je to vlastně jedno, protože ta situace skončila úspěšným monster blokem, jak se tady ozývá. Ale Panini úspěšným slovinským blokem 24-22. Navíc, aby toho nebylo málo, na český tým, tak na servisu bude Rok Bračko. Ten má dělovku v pravé ruce, dynamit už bylo odpískáno, dostal pokyn k tomu, aby zahájil tuto matchballovou výměnu. Tvrdá bomba z páska teď byla společně s českým týmem, zastavila míč, takže je to 23-24. Jasný úkol pro smečaře Lukáše Vašinu, aby dostal Slovince do problému. Slovinci mají před sebou druhý setball, který je zároveň matchballem. Slovinsko teď bude útočit na ukončení celého zápasu a vlastně na potvrzení minimálně druhého místa ve skupině. Vašinu v servise, dobře, Slovinci se ale zpracovali, útočí z pipu a je tady konec zápasu. Bohužel je to ten muž, který je možná nejrazantnější ze všech Slovinců. Rok Bračko svých 193 cm vyšplhal se s nimi hodně vysoko ze zadní pozice a z pipu končí Slovinci tento zápas. Je tady konec, český tým prohrává v tomto utkání, včera prohrál s Itálií, teď tedy se Slovinskem oba dva zápasy skončily stavem 1-3 na sety. Vyrovnané koncovky, ano, bohužel Slovinci byli lepší, razantnější, připisují si vítězství z tohoto zápasu. Bylo to poslední utkání české reprezentace v tomto chrámu volejbolu. Pala Panini, čeští reprezentanti si teď podávají ruce se Slovinci. No a teď už se český tým bude koncentrovat výhradně na přesun, v pátek přesun do Turína a potom osmifinálové utkání. S kým a kdy to přesně bude, to pochopitelně ve vysílání Radiožurnálu Sport uslyšíte co nejdříve, jen co organizátoři oznámí, jaké bude složení osmifinálových dvojic. Z Moderny Kameliáša, Radiožurnál.
1: Děkujeme našemu reportérovi, který pro vás bude dál sledovat české volejbalisty na mistrovství Evropy. A věřme, že si prodlouží tu účast svou na závěrečném turnaji volejbalistů. Co nejde, ale byť Čechům to dnes nevyšlo, prohráli v základní skupině po druhé za sebou. Po Itálii podlehli Slovinsku 1-3 na sety. Pojďme si zrekapitulovat ještě ty zbývající dvě velké události, které jsme sledovali během celého dnešního večera. Včera to, že fotbalisté Sparty porazili Ararat Arménia v Jerevanu 4-1 na úvod Evropské ligy a samozřejmě musíme ještě připomenout výsledky 6 zápasů hokejové typ Sport Extraligy. Mistrovské Pardubice prohráli s Hradcem Králové 3-5, Sparta zvítězila v Olomouci 5-2, Kladno vyhrálo ve Vítkovicích 4-3, Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech, Litvínov v základní hrací době stejným výsledkem Kometu Brno a České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 v prodloužení. Je 23 hodin, 9 minut, od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Pavel Tilšar. Teď vám nabídneme do půlnoci reprízu dnešního hosta Davida Novotného. Je tu jeho tradiční pořad na place.
2: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place a vezme mě na svůj plac Lucie Dittrichová, orientační běh, orientační běžkyně. Ahoj Lucie.
4: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
3: Jasně. Prosím, orientační běh, to je velmi nezvyklá disciplína. Já vlastně bych řekl, ty s tím nebudeš souhlasit samozřejmě, protože pro tebe je to nějaký denní chleb a miluješ to, ale není to věhlasná disciplína. A v Čechách vlastně jako máme ty fotbaly, hokeje a dlouho třeba jako nic a potom je někde orientační běh. Tak nám jako tak buď milosrdná k tomu a představ nám jako chutě tuhle tu disciplínu.
4: Je to tak přesně, jak jsi řekl. Není to úplně ten top super známý sport v České republice, ale myslím si, že poslední dobou se mnohem víc viditelňuje, už jak třeba byly teďka z světového poháru živé přenosy v České televizi, což si myslím, že je hrozně super.
3: To je taková ta mapička, tam ta tuštička kreslí, kudy reprezentant
4: tak.
3: běží.
4: Je to tak.
3: A pak se někde oddělí někam a je trasa A, trasa B, trasa je, C. Jo, taky jsem čumnul. Je to vlastně jako atraktivní poměrně, když tak člověk kouká na ty lajničky.
4: Asi musí to být zajímavý pro člověka, kdo vůbec netuší, co orientační běh je, a pak tohle vidí v televizi, tak si asi musí říkat hodně jako ty. Co to je za divný sport?
3: No.
4: Ale věřím, že to může být zajímavý takhle z pohledu úplného laika.
3: Je to zajímavý z pohledu laika. A jaký je to z pohledu teda zevnitř? Jaký je to z pohledu sportovce? Ty vlastně nevidíš sama sebe, jak běží tvoje lajnička po nějaký mapičce. Ty seš v tom a musíš se orientovat. Tak jaký to je?
4: Je to tak? To je vlastně hlavní úděl našeho sportu. Dobře se orientovat a najít tu nejrychlejší trasu od startu přes všechny, pozbírat všechny kontroly v lese, po lese nebo po městě a dostat se co nejrychleji do cíle. Nestratit se nejde.
3: No jasný. A kolik těch kontrol vlastně má být mezi startem a cílem? Je to nějak určený, anebo jsou vlastně asi různý
4: dílky tratí? Přesně, je to úplně různý. Máme vlastně více disciplín. Máme sprint, což se běhá ve městě, a pak máme dlouhou...
3: Jenom ve městě?
4: Ano,
3: sprint
4: jenom...
3: nepatří do lesa?
4: Nepatří do lesa. Okay. Ten se běhá ve městě, po ulicích, po parcích a tak.
3: Prostě
4: a
3: pak městě,
4: máme
3: jasně.
4: Přesně, a pak máme teda lesní disciplíny a to máme střední a dlouhou trať, které se doběhají čistě v lese přes všechny
3: jasně, výmoly,
4: nástrahy,
3: kořeny,
4: přesně
3: jasně,
4: tak.
3: Co les přináší.
4: Přesně tak.
3: A to má nějakou určenou dílku, anebo je to prostě na, jak se určí jako rozdíl mezi střední a dlouhou trati?
4: Není daná jako délka jasně. kilometrově, ale máme právě vítězný čas, protože střední trať je teda vítězný čas pro vítěze, pro toho nejlepšího by měl být na 35 minut.
3: Aha.
4: A dlouhá trať na 90.
3: Na 90, hodinu a půl
4: tak,
3: jako běháte po lese.
4: Po lese.
3: Hodinu a půl.
4: Ano.
3: Pro vítěze. Za hodinu a půl už se uběhne prostě jako čistý půlmaraton a víc, že jo?
4: Je to tak a je to teda jako vítězný čas, takže pro někoho, kdo není tak dobrý jako jasně. ten vítěz, ta úplná třeba světová špička,
3: prostě
4: tak tam stráví 4 hodiny úplně ne,
3: jasně,
4: ale trošku víc času, třeba ty dvě hodiny v pohodě.
3: No jasně, to k tomu musí mít plný
4: hloubky. No a ten
3: samozřejmě.
4: Čas, nebo není takhle ta délka té trati daná kilometrově, protože každý terén je úplně odlišný, běží se v něm jinak rychle.
3: Jasně.
4: Takže je rozdíl, jestli běžíte někde po úplné rovině, jasně. někde třeba v Česku okolí Hodonína a tam, tak tam jsou úplně letecký, rychlý lesy. A nebo je rozdíl, jestli právě běžíte třeba někde v Krkonoších, v horách, v kamenech. V
3: jasně, kde to prostě je mnohem, mnohem horší na zorientování.
4: Takže přesně délky můžou být třeba od 10 až po 18.
3: A navíc vlastně vzdušnou čarou, od ještě se tomu říká lampiony, od lampionu k lampionu, vlastně to může být třeba, já nevím, 5 kiláků, ale prostě tím, že člověk tu neumí nebo nemá ji naštudovanou, nejde to tak rychle, tak vlastně si zaběhá mnohem, mnohem, mnohem víc.
4: Je to tak.
3: Tak to je teda podstata orientačního běhu.
4: Ano.
3: Výborně. A na další se optáme za chvilku. David Novotný na place, se mnou Lucie Dittrichová, která se orientuje v lese. Come here, baby. Good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mým place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. My jsme si obecně řekli, co znamená orientační běh, ale já bych to vlastně potřeboval docela zkonkretizovat. Dejme tomu, že teď nemáme město, ale máme takovou tu střední tráť prostě po terénu nějakým. Co se musí stát, aby se odstartovalo? Co ty dostaneš? Ty dostaneš buzolu, mapu.
2: Buzolu, mapu a čip, do kterého se právě zaznamenávají elektronicky ty body, ty kontroly, kterými musíme proběhnout.
1: Jasně. A je daný počet, který víte jako dopředu? Že ty víš, kolik toho máš pozbírat?
2: To vidíme až na té mapě,
1: kterou
2: dostaneme až přímo v moment
1: toho startu. Jo, vy nemůžete nastudovat třeba 3 týdny dopředu.
2: Ne, to je právě hlavní smysl toho orientačního
1: běhu. Hlavní smysl je, že to musíš orientovat úplně rychle.
2: Přesně, řešíme ten problém až
1: přímo v závodě.
2: Ale
1: to není jako, že si sedneš u kašny a přečteš si to, jako to ty prostě už za běhu.
2: Přesně tak.
1: Jako začneš koukat do té mapy.
2: Ano.
1: Jeho opravdu?
2: Ano. Člověk na startu, přímo teď start a dostane mapu a vlastně rozběhne
1: první pohled,
2: se.
1: První pohled je prostě možný až při prvním kroku.
2: Ano,
1: jako.
2: Ano. A rozběhne se přímo do toho závodu a už musí mapovat a vědět, kam běžet.
1: Musí mapovat. To znamená jako orientovat se podle mapy a běžet tam, kam si myslí, že to je správně.
2: Přesně tak.
1: To je mapování.
2: My tomu tak říkáme.
1: No, já tomu rozumím. Já to potřebuji vysvětlit, protože jsem laik. Já když mapuju situaci, tak to znamená úplně něco jiného. No a ty a dál? A dál prostě proběhneš kontrolama, jasně. Ale je to strašně nepředstavitelný pro mě. Já než bych nastavil, jako, kde je sever, nebo jako, kdybych...
2: No.
1: Nerozumím vůbec tomu, jak lze tak moc rychle jako najít první lampionek a pak na ten další.
2: Pro nás asi, že to prostě
1: rutinní,
2: úplně přesně rutina. A víme přesně, jak na to. Takže to není... Takhle to zní možná složitě, ale pro nás
1: ale
2: je to vlastně
1: to trošku jako rozkrej,
2: úplně
1: jak
2: banální
1: na to, jako,
2: situace.
1: Kdyby nejsem žádný tvůj soupeř, jo, který tě jako naslouchá. Jako co je ten fígl?
2: Fígl je asi dobře se orientovat v té mapě.
1: Výborně. Výborně. No ale co tam vidíš na té mapě? Ty vidíš jako převýšení, vidíš, jsou tam vrstevnice.
2: Máme tam, jo, domečky. Vrstevnice, ano.
1: Je to turistická teda mapa, jako
2: je
1: z mapy.cz třeba?
2: Ne,
1: nebo...
2: ne, ještě víc podrobná mapa.
1: Je to
2: tam
1: ještě
2: úplně
1: podrobnější,
2: všechno.
1: Je to úplně speciální.
2: Přesně.
1: Pro tyhle ty. I na ty neměstské závody
2: je...
1: v tom terénu. Tam máš každý strom, nebo...
2: Mm-hmm. No, každý strom, ne.
1: Lucie.
2: Máme tam zakreslený vlastně třeba průběžnost toho terénu, jestli
1: průběžnost
2: je to čistý
1: terénu.
2: Les, nebo jestli je to víc zavřený les.
1: Výborně.
2: Tomu říkáme takzvaně hustník.
1: A jasně.
2: Takže to vlastně nám udává, jak rychle se v tom lese jde pohybovat.
1: A to je barvou určený na
2: té
1: mapě?
2: Barvou.
1: Je to barvou.
2: Jo,
1: je hustší zelená, tak víš, že to je hustník.
2: Jo, tak je to,
1: když je to říčí, tak víš, že prostě probíháš mezi stranou a musíš jenom na ty větívky, co trčí.
2: Přesně
1: dávat
2: tak. Pak se v té mapě nachází třeba i louky, což je zase žlutá barva. A pak to máme...
1: Kukuřice?
2: Ne, to ne.
1: Nic?
2: Ne.
1: No,
2: máme tam čistě, že je to pole a pak už je jedno, co na poli
1: roste. To je jedno, co tam roste. Ale může tam růst kukuřice, tam se ztratíš.
2: Jo, to může, ale většinou přes pole neběháme.
1: Ne, nedá se. Není to tak zákeřnej sport.
2: Ne. Spíš zůstáváme v tom lese.
1: No dobrý, stejně mi to není úplně jasný. Jestli to je takhle podrobný a už to vlastně jako umíte... Že víte, co na té mapě, co znamená. A i to převýšení zjistíš vlastně.
2: Podle těch vrstevnic.
1: No a podle vrstevnic. A kontroluješ okamžitě vlastně.
2: Jo, člověk vlastně ví, jestli má běžet z kopce do kopce, po rovině.
1: Mm.
2: A to všechno musíme v tom terénu vnímat.
1: Zní to strašně složitě, ale to je asi tím, že v tom nejsem vůbec, že jo?
2: Jo, ono pak, když to člověk pochopí a vlastně zjistí, vidí tu mapu, má tu buzolu, tak je to vlastně, řekla bych, strašně jednoduchý.
1: Strašně jednoduchý to ale být nemůže. Ne? I ty nejlepší z vás prostě stane se, že zakufrujou, že prostě netrefí.
2: Je to tak, ale asi ta úplná světová špička nedělá jako fakt chyby, že by se úplně ztratila.
1: No proto je světová špička, tak to máme jasný. A to je v každém sportu, že?
2: Ale dělá takový spíš jako miniaturní chyby, že tu kontrolu trošku třeba mine, nevidí a udělá tam 10-sekundovou chybu. Ale to
1: jasně,
2: vlastně,
1: a to není moc, ale
2: to
1: že
2: nic
1: jo,
2: moc není.
1: Některý bloudějí už půl hodiny a
2: přesně tak.
1: Pořád nenacházejí. Jsou tam samozřejmě jako nějaký domky, i když vlastně, jo, může tam být myslivna, ne? Nebo prostě...
2: Jo, to tam je taky zakreslený v té mapě. Nebo třeba posed, krmelec, bažina.
1: No a je teda výhoda, když běháš někde, kde to znáš? Asi musí být jasně výhoda, když běháš jako doma někde.
2: Jo, to určitě, ale my třeba před každým závodem máme takzvané embargo na ten prostor, což znamená, že...
1: Dobrý, ale ten se nemění, ne? Husník se nestane jako mítinou a...
2: No to byste se divil, protože fakt, tam je třeba 2 roky do toho lesa nebo do toho prostoru nikdo nesmí, jako z těch závodníků. Ano, už je to takhle dané, že v tom lese se bude konat třeba mistrovství světa, takže se jako vydá...
1: V jakém lese? Ne, jedno, v nějakém lese. Jo. Konalo se i u nás, ne? Ale mistrovství, nebo ne?
2: Jo, jo, no. Konalo.
1: A jak to ohlídají, že tam nesmíš? No, oni dělají čip?
2: Ne, to je právě hodně jako založený na principu fair play. A
1: okay.
2: Myslím si, že to jako všichni takhle dodržujou. Oh, a že, okay,
1: že
2: jsme v tom fakt fairový.
1: To je skvělý. David Novotný si na place povídá s Lucí Dietrichovou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je Lucka Dittrichová, orientační běžkyně. Možná jsem to řekl blbě, Lucka nemusí každá Lucie jako mít ráda jako Lucku, ale Lucie teda. Co máš ráda, jak ti říkají?
2: Asi Lucka.
1: Ty nebo... čaroděnice zlá, ty zbije jednovata.
2: Ale třeba v reprezentaci mám přezdívku LCDčko.
1: A to, co pak to může znamenat?
2: LC jako Lucka a D jako Dittrichová.
1: Asi zřejmě tak. LC. Dobrý. Vymyslel a baví, to tě baví.
2: Vymyslel to šéf trenér a je na to náležitě pyšný. Jo, takže asi to, jsem takže to s ním v pohodě.
1: Takže to schválně. My jsme se bavili maličko o embargu a o tom fair play a to mě teda vlastně hodně zajímá. Ne, že bych byl jako podvodník a že bych hnedka toho využíval. Mně by se líbilo vlastně dodržovat nějaký étos a nějaký jako pravidla mám rád, když jsou pravidla daný, ale stejně nepodezíráte se někdy jako navzájem, že jako tohle bylo přes příliš rychlý a bez znalosti toho by to asi nešlo?
2: No, samozřejmě spekulace vždycky být můžou, ale ne, myslím si, že fakt to v tom našem sportu funguje a že by z toho ten člověk neměl pak ani dobrý pocit, kdyby věděl, že jako porušil ty pravidla.
1: Ale takže bys měla ráda tu zlatou medaili a dívala se na ní a prostě neviděla tam ten stín. To vytěsníš, to, co je nepříjemný, tak jako vytěsníš.
2: Ano.
1: Hele, říkala si ale, že nemůžeš do lesa, který třeba dobře znáš. I na mistrovství republiky třeba platí tohleto embargo dvouletý.
2: Dvouletý ne, ale třeba už na příští rok máme denní kalendář závodů a víme přesně, v jakých prostorech se ty závody poběží a už tam nesmíme.
1: Čili na republiku je to, dejme tomu, rok. A teď je to opravdu jako oblast, kterou máš promakanou, kde třeba trénuješ. A opravdu se dramaticky může změnit jako mapa?
2: No, dramaticky úplně ne, ale asi ty porosty třeba z hustého lesa se stane najednou jako rychlý průběžný les, takže asi nějaký porosty se změnit můžou, ale třeba kameny v lese, tak to rozhodně nikdo nepřemístí, takže...
1: A nepřepočítává.
2: A nepřepočítává, takže asi jako ve výsledku je to dost podobné, ale trošku se to změnit může.
1: Mně to přijde jako, že to je asi docela rajcovní sport, jako že to je... Do poslední chvíle prostě vlastně nevíš a pak to, jak víš nebo jak začínáš vědět, může působit jako tak jako šťastně, takový ten zaplavující jako pocit, že jo, že odhaluješ jako, že šifra mistra Leonarda.
2: Je to tak, člověk je vždycky vlastně nedočkavý, až uvidí tu mapu s tou tratí a vlastně zjistí, co ho čeká, jaký nástrahy si pro něho stavitel připravil. A občas se člověk i vyděsí, když to tam vidí, ale ne, je to
1: určitě... A co tě vyděsí, prosím tě, když vidíš na mapě?
2: Když vidím, že je ta trať hrozně dlouhá třeba.
1: Jasně, tak to tě vyděsí.
2: Je to tak.
1: Protože tvoje medaile, kterou si přivezla po 14 letech, vlastně naše republika díky tobě získala medaili, tak byla ve sprintu. To znamená, že město. Kde pa to bylo? Jaký město?
2: Měli jsme mistrovství světa v Itálii a běželo se to v Janově, poblíž Janova.
1: Tak je krásný starý město, takový, přístav.
2: Ano. Docela hezký to tam bylo.
1: No, takový středověký bych si myslel a nebyl jsem tam, ale tak jako z vyprávění z toho, jak to tam, protože to bylo opravdu jako takový přístavní historický město. A je to hezký teda? Ale to si asi, asi si nestačíš jako prohlídnout, čo? Jako
2: no,
1: památky,
2: při závodě člověk moc po okolí nekouká, ale pak samozřejmě po závodě jsme měli možnost se do města podívat.
1: Tak to bylo za odměnu, ne?
2: Když
1: a ty jsi získala stříbrnou?
2: Bronzovou.
1: Tak, promiň, to jsem to všeho nacenil, no, se nedá nic. Každej kov je dobrý, když to není brambora. No tak jo, tak to je skvělý. Tam žádný teda trable nebyly a vyšlo ti to a cítila si už jako na trati, že je to dobrý?
2: Paradoxně vůbec.
1: Vůbec?
2: Na trati
1: jak
2: jsem...
1: to, že vůbec?
2: Ona ta trať byla docela, dost těžká.
1: Těžká.
2: Člověk musel opravdu dávat pozor, aby nezabil do nějaké slepé uličky nebo tak něco, takže já jsem v tom závodě, přímo při tom závodě ze sebe neměla moc dobrý pocit, protože jsem docela dost jako zpomalovala a pořádně dočítala právě, ať jako najdou tu nejrychlejší cestu. A takže po doběhu do cíle jsem měla takový dost smíšený pocity a vlastně jsem nevěděla, jak moc dobrý to bude, ale ostatní s tím bojovali ještě víc,
1: ještě
2: jak
1: víc
2: já.
1: Ještě víc než ty, jasně. A tam prosím tě, vlastně některé závody jsou i s hromadným startem třeba, nebo tohle bylo asi na intervaly,
2: jo,
1: počítám,
2: tohle,
1: že si
2: tohle
1: čekala.
2: Individuální, jo. Když si člověk představí třeba biatlon, tak, ano, ano, tak startujeme i my vlastně.
1: Jasně, ale i biatlonisky mají jako závody s hromadným startem a prostě vyrazej a i to bejvá, ne?
2: Jo, máme teďka právě takovou docela novou disciplínu, ano. Jmenuje se to Knockout Sprint, KO Sprint, a to se běhá právě ve městě a jsou to takový, přirovnala bych to asi ke sprintům na příběžeckém lyžování.
1: Jo, že pavouk nějaký, že,
2: jo,
1: nasazený jsou podle...
2: Vystartujeme v různých jako rozbězích,
1: ano.
2: A do dalšího kola postupuje ten, kdo jako doběhne vlastně do cíle.
1: Jasně, až se,
2: mezi prvníma. Až se člověk probuje
1: se
2: do finále.
1: Až do finále případně.
2: Je to tak.
1: A to je taky dobrý. No ale když chceš vyhrát, tak musíš běžet o dost víckrát než třeba.
2: Jo, je to tak. Když chce člověk vyhrát, tak...
1: Tak si zaběhá.
2: Víckrát, no.
1: A tam se ještě stihne měnit jako ta tráť?
2: Jo.
1: To musí, protože jak byste to už měli zpamatovat.
2: Jo. Takže jsou, většinou je nějaké, jak to říct, rozběh, semifinále a finále,
1: jasně.
2: Takže jsou jako tři
1: dejme tomu, jasně, a mezi tím musí být nějaká pauza, aby to pře...
2: Jo, přesně to.
1: Půjdete na kafíčko?
2: Ne, to ne, musíme dodržovat zase takzvanou karanténu.
1: Pytel na hlavu, už punty do uší a nic. Žádný informace.
2: Přesně tak.
1: To je neuvěřitelný. David Novotný si povídá na place s Lucí Dietrichovou, která orientačně běhá.
0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
3: Po třetí v řadě se fotbalisté Plzně představí v ligové fázi Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem bude belgický klub Royal Union Saint-Gilloise. Pokud chtějí hráči Viktorie pomýšlet na úspěch, musí vylepšit zatím hodně propustnou defenzivu.
4: Ta celá obrana, pořád jako nejsme na těch hráčích, jak bychom si představovali. V tomhle to samozřejmě je problém, protože když utočíme zbytečně, běžíme zpátky díky tomu, že tam nemáme to důslednou zaru, to mě jako vadí hodně.
3: Není spokojen kouč Západočechů Radoslav Kováč. O počínání jeho svěřenců uslyšíte ve čtvrtek od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ze Štruncových sadů.
0: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport. Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou Lucie Dietrichová, orientační běžkyně. Dobře, tak jsi mě trošičku protáhla. Myslím si, že jsem se malilinko zorientoval v tom, co to je za zábavu, za dřinu, jaká tam je zodpovědnost. A teď mi řekni, když to vrátím úplně nějak na počátek, když byla Lucinka ještě menší než je teď, tak jak se dostala k orientačnímu běhu?
2: Ono, jak asi ten orienták není v Česku úplně tak populární, tak...
1: Se dědí.
2: Přesně tak.
1: Fakt, jo.
2: Takže rodiče mi vlastně ukázali tady ten super sport a já jsem do toho tak nějak spadla a pořád mě to baví ještě teď. Takže běháme celá rodina a je to super.
1: Kolik vás teda je jako celá rodina?
2: Mamka, taťka a pak mám ještě starší sestru a mladšího bráchu.
1: Všichni běhají.
2: Ano, všichni běháme. Je to super.
1: Jaj, to je výborný. Hele, no dobře, tak to je vlastně strašně jednoduchý. Ta otázka skončila. Ta vlastně odpověď je už hotová. Dobře, zeptám se. Zase laicky se vrátím do závodu. To se musí hrozně třást přece. Když běžíš, máš fígly i na to, jak sklidnit tu mapu, jako aby šla s tím, aby jsi to četla jako správně, aby se ti to nemazalo. A...
2: No, fígly asi úplně ne, ale člověk prostě tak nějak běží a je schopný tu ruku jako nějak držet trošku pevněji, nebo se zastaví a pořádně, nebo se člověk zastaví a pořádně
1: dočte.
2: Takže to člověk právě musí vyvážit, jak moc se chce zastavovat a jak moc si chce být přesně jistý.
1: No prosím tě, a kazej se oči, ne, to je jasný. A s věkem prostě, tak pak jsou čočky, brejle.
2: No to právě dost jako veteránů má problémy, že na tu mapu už nevidí.
1: Ano.
2: A takže jsou takový, nechci říct vychytávky, ale ano, že se jako zvětšuje měřítko, že ta mapa je jako větší a jde
1: jako
2: to
1: speciálně
2: vidět.
1: Pro ně, ale...
2: Jo, přesně.
1: Jako
2: tak.
1: Pro vás ne.
2: Pro nás ještě ne.
1: Promiňte, já už se cítím jako veteránka, mohla bych dostat tu velikou
2: no,
1: mapu.
2: To bohužel.
1: No ale pak
2: nejde.
1: Se zvětší i objem celý té mapy,
2: jo,
1: ne?
2: Jo,
1: ale...
2: pak třeba místo A4...
1: Tato balení pak trvá.
2: Místo A4 člověk běží s A3.
1: Jo, jasný. Takže se na to myslí.
2: Jo, myslí se na starší lidi.
1: Se musím narodit ještě jednou a musíme asi průbnout tady tohle.
2: Ale já myslím, že, že je pořád příležitost vyzkoušet orientační věk.
1: To já jenom
2: spot já jenom pro všechny.
1: Jo, to asi, no to asi jo. Prosím tě, pak je ještě ale nějaký jako orientační běh, že chytáš signál. Radio
2: orientační běh, no, ale no. To já asi hrozně nemám ráda, když se to přirovnává k našemu sportu.
1: No,
2: já
1: jasně.
2: Si myslím, že je to takový pasport a je
1: jo,
2: to
1: fakt.
2: Hrozně divný a vůbec
1: to
2: vlastně nerozumím.
1: To je na principu toho, že vlastně vysílá signál ten lampion.
2: Jo, a oni mají
1: a
2: nějaký
1: musíš...
2: sluchátka a jasně. Nějak, já vlastně nevím, poslouchají vlny a podle toho
1: no, lokalizují. No jasně, vy očima a oni ušima, no, holč, no, jo. Jasný.
2: Ale je to divný sport.
1: Jo, a vznikl až po vás teda, jako jo?
2: Ty jo,
1: jako
2: tak
1: oni
2: to...
1: jsou opičáci nebo vy?
2: Ty jo, tak to nevím.
1: Jestli by neměli řekla. Mít neradě oni vás spíš, jako víš, nebo je, opatrně si, opatrně.
2: Já moc na tu historii nejsem, takže tohle fakt nevím.
1: Jo, jasný. Co tě jako vlastně čeká teďko nejbližší? Kolik embark v sobě teďko skrýváš?
2: Za 2 týdny mistrovství Evropy v Litvě.
1: A ve městě nebo?
2: V lese.
1: V lese. Žádnej tvůj oblíbený sprint teda?
2: No, já mám asi radši ten les, takže
1: máš
2: já se docela
1: les.
2: Divím, že jsem z toho sprintu získala medaily.
1: Ok, máš radši les?
2: Jo, ten les je takovej ten pravej orientáč.
1: Dobře, ale chápu, ale zároveň si říkala, že jako vyděsí tě, když je trasa dlouhá.
2: To jo, ty sprinty jsou kratší, ale pořád ten les je takovej prostě srdcovka.
1: Jo. Je to to pravý, jako.
2: Jo, je to ta pravá divočina, ten princip našeho sportu.
1: To chápu. A to světový embargo je pro jakou oblast tentokrát? Nebo jak vlastně často je mistrovství světa? Každý rok?
2: Každý rok,
1: rok,
2: ale
1: ano.
2: Střídá se sprintový právě ve městě a lesní v lese.
1: Jo, takhle. A proč to nemůže jít zároveň? Vždyť je to úplně, to by nebyl takový problém, ne?
2: No ono
1: jestli
2: to...
1: v lese někde vedle města a pak jdu do toho města.
2: Dřív to tak bylo,
1: ale
2: teď se to právě takhle separovalo a abychom se asi, abychom toho neměli
1: věděli,
2: tolik a aby právě na tom jednom šampionátu nebylo třeba 6 disciplín a nebylo to jako moc dlouhý.
1: No, jasně, no, ale tak víš co, to se týká jako hodně sportů, že když je mistrovství světa ve fotbale, v hokeji, tak prostě to běhá jako 3 týdny, měsíc to existuje. I olympiáda a bohužel jako orienták není vlastně to a přitom asi by si to zasloužil. Bojuje? Máš pocit, že bojuje někdo o to, aby orientační běh se dostal na mapu olympijských prostě sportů?
2: Ty jo, myslím si, že o tom určitě nějaký debaty jsou,
1: jasně.
2: Ale že to není asi nějak super proaktivní.
1: Není to proaktivní. Je to takové jako fakt jako dramatické, když se to hezky přiblíží, tak to umí být i zajímavý. Lucie Dittrichová je hostem Davida Novotnýho na place.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucka Dittrichová. Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Zajímá mě, jak se vlastně dá vylepšovat, když vlastně už to, aby to proběhlo podle tvých představ, takže vlastně potřebuju, aby si vzala na trénink. Aby si zbalila tašku, boty, mapu, buzolu, nebo co?
2: Jo, přesně tohle je to, co jsi řekl. A dobrou náladu nejlíp. A...
1: Dobrou náladu!
2: A pak musíš vyrazit do nějakého hezkého lesa. A orienták je v tomhle hrozně super, že právě pointou toho je navštívit co nejvíc těch odlišných terénů, takže my vlastně hrozně cestujeme po nějakých různých soustředěních a podíváme se vlastně po celém světě, když to tak řeknu, a je to super, abychom právě poznali všechny typy terénů a uměli se orientovat úplně všude.
1: A myslím, že to byla jako prapůvodní myšlenka toho, kdo vymyslel tenhle sport, jako aby se ty moji sportovci, kteří usilují, mohli podívat do finských lesů a i do přístavního města.
2: Možná jo.
1: Jo, takže možná. Takže ty to máš vlastně když chceš přiblížit někomu, jak je to úžasný sport, tak řekneš, poznáš všechny lesy jako světa a podíváš se i do měst, protože prostě sprinty se běhají ve městě.
2: Přesně tak.
1: No a když se to tak vezme a máš nacestováno teda?
2: Mám nacestováno, byla jsem...
1: Ve svých 21 jsi byla po celém světě už? Na všech kontinentech?
2: Ne, to ne. Zatím asi mám procestovanou jenom tu Evropu.
1: Evropu hodně.
2: Různý Skandinávie, Španělsko, Portugalsko,
1: chápu.
2: Itálie, Francie.
1: Chápu.
2: A tak. Takže úplně...
1: A mimo Evropu?
2: To jsem ještě ty nebyla s
1: jako
2: orientákem. Na dovolené v Egyptě.
1: S
2: orientákem ne, ale teďka jsem měla možnost vycestovat do Číny.
1: Okay.
2: Za orientákem, ale jelikož studuju, tak jsem to musela odmítnout, protože mi to úplně nepasovalo.
1: Jako možnost jako běhat za nějaký čínský klub? Nebo?
2: Pořádají se tam závody, právě mezinárodní, a tím, že jsem měla právě tu medaili z mistrovství světa, tak mě tam vlastně
1: tak si
2: pozvali.
1: Tam zablikala si jim tam jako žádoucí.
2: Přesně. A,
1: a ty jsi jim řekla,
2: tam...
1: sorry, ležím v zeměpise a nemůžu. Studuješ? A co studuješ?
2: Studuju stavárnu.
1: Stavárnu, výborně, protože prostě máma s tátou a brácha ze ségrou běhali. Táta má vystudovanou stavárnu, máma taky.
2: Ne, tak to
1: není. Tak jo, je to natěsno.
2: Taťka má vystudovanou strojku a mamka nějakou pedagogiku.
1: No super,
2: stavárna
1: hezky
2: naší rozhodem. Rodině moc nefičela.
1: Takže jsi šprga jako, jsi průkopník stavárny.
2: No ne, opečila jsem se po sestře, po starší.
1: Jo, dobrý. Říká, to je snadný, to při tom orientáku zvládneš levou zadní. Tady tu stavárnu.
2: No,
1: něco takového. No a tak počkej. No a ještě vlastně se vracíme k mistrovství světa. Říkala jsi Litva.
2: Itálie. V Litvě budeme mít mistrovství Evropy.
1: To bylo. V Litvě bude mistrovství Evropy. A další nějaký embargo, který máte na mistrovství světa, je už nějaký?
2: Třeba příští rok v Maďarsku.
1: To jsme neřešili. No vidíš. To je taky rovina, ale...
2: No, právě
1: pusta,
2: že...
1: Pusta, nic, jezero.
2: Má to být kousek právě od...
1: Balatonu?
2: Ano, od Balatonu. Hmm. Ale rovina to tam úplně není. Myslím si, že tam budou docela kopce.
1: Fakt?
2: Hlavně tam bude docela vedro. Máme to někdy v srpnu. A
1: no,
2: to bude podle mě
1: vedro.
2: Docela problém.
1: To ta mapa by neměla být zelená, ale taková jako vyšisovaná. Ano, že bude fakt jako teplíčko. A to vadí, viď? To není to úplně prýma.
2: Není to úplně prýma pro
1: vytrvalostní
2: sporty.
1: Kape ti pod i na mapu, jako jasně, úplně si to představuju.
2: Pod kape úplně všude. ale ne, asi když má být člověk 90 minut někde v lese ve 30 stupních.
1: Dobře, ale jsi aspoň v lese, tam by to smrdělo stínem maličko,
2: no,
1: že jo?
2: No, stín tam je, ale...
1: Fajn.
2: Ale celkově podávat nějaký
1: výkon
2: v teple není úplně top strop.
1: Takže se netěšíš rovnou se netěšíš do Maďarska. Řekněme si to otevřeně.
2: Ne, tak bych to úplně neříkala. Ale to teplo tam bude asi velký
1: problém. Je to takový strašák. Do té Litvy se třeba jako těšíš víc?
2: Jo, tam se těším docela, ale tam je třeba problém, že ty lesy tam jsou občas docela hnusný, jsou tam kopřivy a tak.
1: A to je hnusný les, když je tam prostě příroda. Les. Když je tam příroda jako taková ta původní, jako když je to natura.
2: No,
1: tak to je ti protivní, no? Kopřivky?
2: Kopřivy úplně nemám ráda, no.
1: Ostružení, zamotace, nebo tak.
2: To je takový nic moc.
1: Jsou tam hnusný lesy, když si to pamatujte. No, to prostě hnusných lesů mě nezvěte. A do Číny taky ne, protože studuju. Hele, a co tam jsou ještě zajímavý, co mě zajímá, jsou štafety.
2: Štafety, jo, to je taky disciplína.
1: Ano.
2: Běháme holky a kluci zvlášť a jsou tři úseky, takže běží...
1: Tři. Který jsou stejný?
2: Ne, jsou...
1: Děláš takzvaně si srandu. Někdo nachystá pro každý úsek.
2: Farstovaný a jsou hodně podobný, ale ne úplně stejný. Každý má trochu jinačí kontroly, které jsou jako celkem kousek od sebe,
1: jasně.
2: Ale nejsou to ty stejné kontroly. Přesně
1: na
2: tak.
1: Schvál, vlastně.
2: To je
1: a to
2: tak.
1: Se startuje s hromadným startem, že
2: jo,
1: tam je to na hromadu.
2: Tak.
1: A tam se dá i opisovat takzvaně,
2: jo,
1: ale riskuješ, prostě když se napojíš na švába, nějakýho, který prostě kufruje, tak ty kufruješ taky rovně.
2: Přesně tak.
1: Takže, jak se to řeší, tohle?
2: Že je člověk někde v kufru.
1: No ne, že seš v kufru, ale že se napojíš na špatného favorita. A nebo že se vůbec chceš napojit, jako že nemáš svoji hlavu.
2: No, to
1: jak
2: je právě,
1: urvat to, že, aby si byla své hlava?
2: Asi způsob, jako je nějaká taktika těch štafet, že je to úplně jiná disciplína. Člověk se právě nesmí nechat úplně ovlivnit těma soupeřema, takže si musí ten svůj závod.
1: Hmm.
2: I když ví, že třeba tamhle soupeř Švéd
1: je velký
2: favorit a mohl by se s ním potahat, tak právě vlastně nemůže, protože by se mohl dostat na jinou kontrolu.
1: No, je mi to jasný.
2: No
1: ale jak najednou běžíš, jsi přesvědčená, že tudy a pět lidí tě odbočí prostě jako prudce někam, nebo jiné prudce, aby to bylo ještě víc matoucí, tak jenom mírně.
2: No,
1: tak to přece... Jako bych zbyla koníček, tak tam za nima trošku chceš, že jo?
2: Je to tak, ale právě člověk musí zachovat tu chladnou hlavu a jít si to svoje, no.
1: A je to o fousrajcovnější, ty štafety, nebo je to průda, protože se musíš spolehat i na někoho jiného?
2: Na mě to vlastně hrozně baví, protože je to takový kontaktní, víc není to úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
1: A máš to ráda, jako tu týmovost?
2: Jo,
1: protože jinak je to vlastně individuální sport, až tady na ty štafety, které jsou asi ale výjimečnější o fousné, než...
2: Jo. Ale baví mě to, je to super, člověk se navzájem podporuje.
1: Že se plácáte si s holkama,
2: přesně tak,
1: sdílíte radost.
2: Když to vyjde, tak můžeme sdílet radost s ostatníma.
1: Jasně, a když to nevyjde, tak se roztrousí trošku ta
2: stavnost. tak sdílíme smutek.
1: Lucie Dittrichová, hostem Davida Novotného na place.

0: Repríza pořadu na place Davida Novotného.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně, která mě protáhla po svým place. To mám rád. Emoce. Potřebuji nějaký emoce. Emoce mě živějí, já se živím emocema, přeposílám je, prostě jsem taková emoční houbička, blablabla. Tak máš nějaký jako takový emotivní zážitky z toho? Co vlastně, když vlastně říkáš, že to je takový soudržný sport, že jste tam i kamarádi a musíte se chovat fair, je to v rámci vlastně jako tý český, orientační, běžecký rodiny, anebo jste všichni kámoši jako i ve světě?
2: Jo, já bych řekla, že jsme takhle fakt jako strašně všichni si blízci jako mezinárodně, že se všichni známe a vlastně se jako zdravíme na těch závodech a nemáme problém se pobavit úplně s každým a to je právě hrozně super a jsem hrozně ráda tady za tu naši komunitu.
1: Takže to udělá ten sport. Je to podobný, teda, když bych to měl srovnat, jak už mám těch pár rozhovorů za sebou, že, jako, že třeba lidi od vody jsou takový vlastně. Je to ta příroda teda možná, jako co ty lidi pospojuje tak, že na sebe jsou milejší nějaký a takový, jako, že jsou i fér, no, vůči sobě.
2: Možná jo, no.
1: Voda prostě vodáci bývají taky soudržní, se pak sejdou a zpívají někde potom u táboráku.
2: Jo.
1: Vy se taky scházíte někde potom v tom škaredém lese, jako třeba se srpem a kosíte ty kopřivy, aby to příští rok už bylo jako fajn.
2: Ne, to vyleženě ne, ale ne, máme tam fakt jako super komunitu, myslím si, že si všichni jako navzájem přejem dobrý výsledky a...
1: Dobře, a zároveň, Lucie, mi ale řekni, ty znáte se a dobře, jako mimo závod si řeknete, ale stejně, máš nějaký okruh vlastně nejenom favoritek, ale i nějakých oblíbenkyň a dejme tomu těch druhých, ale spíš, když to máme hodit do pozitivna, tak kdo bývají favoriti tady v tom? Já si typnu Severany, ale...
2: Je to tak, Skandinávci, Noři, Finni.
1: A čím to je? Mají krásný lesy.
2: Mají fakt krásný lesy, ale hlavně ten sport je tam hodně populární, dělá to fakt hodně lidí. A hlavně na to mají super podmínky. Ty lesy, těch lesů je tam fakt strašně moc a jsou to jedny právě z nejtěžších terénů jako na světě vůbec, takže oni se můžou zdokonalovat a jsou na tom fakt parádně technicky, dobře se orientují.
1: Ale pak jim to sedí i ve městě, i na sprinty jsou dobrý.
2: Jo, jsou dobrý úplně ve všem. Ale právě ty sprinty, tak to je víc otevřený, protože vlastně města jsou úplně všude. Takže dobrý sprinter může být úplně kdokoliv, když se tak řeknu.
1: A máš nějaký perličky, jako dobře doslepý uličky, chápu, může být. Perlička je i zvětšená mapa pro veterány, to se mi taky líbí. Jsou tam nějaký jako takový ty perličky, jako že si opravdu někde hodně zbloudila a flákla si tím a řekla si, už to nikdy nebudu dělat, nebo něco podobného?
2: Teďka jsme byli právě asi 2 týdny zpátky na soustředění v Litvě.
1: Ano.
2: A tam je to takový docela specifický, že tam není moc detailů, je to tam docela dost podobný všude a člověk se jednoduše zamotá, splete si třeba kopeček nebo jámu a tak a dostane se úplně jinam, než chtěl. A tam mi to právě moc nešlo, takže jsem z toho byla taková trošku ve špatným rozpoložení.
1: Ty taková usilová pozitivní dívenka. Jako, jak to vypadá, když prostě Lucinka není v rozpoložení?
2: No, jsem taková...
1: Na sebe. Obrátíš to na sebe.
2: Já jsem asi, nejsem navenek, ale spíš jsem na sebe taková kritická.
1: A jako, že se tlučeš, jako ne, jako káráš se verbálně?
2: Jo,
1: káráš se verbálně. Já se na to tady nebudu...
2: Přesně, nebaví mě to, mezi těma kopřivama a škaredý lesy.
1: A je to teda hmota, je to víc hmota, prostě takový amaroun, nějaký takový prostě hmot, když tam nejsou detaily.
2: Nejsou
1: detaily ani v přírodě, tudíž nemůžou být ani na té mapě, je to tak?
2: Jo, je to tam takový docela placatý, jsou tam různý jako malý díry, malý kopečky, je to tam hlavně zelený, takový zarostený, hodně uzavřený, člověk moc nevidí před sebe.
1: To mi přijde docela dobrý, jako na ten váš sportíček, abyste prostě běhali tímhletím.
2: No a když se člověk vyžívá tady v probíhání zarostlého lesa, tak je to vlastně fajn.
1: Jestli chceš být trošku potrestaný, jestli chceš mít až po kolena prostě rozedřený hacnej, prosím.
2: Přesně.
1: Mazej do Litvy, kamaráde, nechci o tobě slyšet. Lucie, ať se ti daří ve všem, co děláš, prostě ať ti vyjdou studia, pozdravuj moc doma. A samozřejmě v tom sportu, kvůli kterýmu jsi tady, tak ať se ti daří. A děkuji ti za rozhovor.
2: Děkuju moc.
1: David Novotný na place, papa.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady Filip Klapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať se kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často, třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
5: Radiožurnály Půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
6: Tripartita projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Americká centrální banka poprvé po 3 letech zvýšila úrokové sazby. Česká mužská volejbalová reprezentace prohrála na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno. Na východě zpočátku zataženo, místy s deštěm, teploty až 22 stupňů.

0: Šest schodků kritizují zaměstnavatelé, pokračuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
1: Je to další vláda, která vlastně řeší problémy zvyšováním schodku státního rozpočtu anebo následně, čeho se obáváme, zvyšováním daní. Místo toho, abychom přistupovali k těm skutečným reformám, ať už je to ve zdravotnictví, tam vidíme velmi deficitní rozpočet.
0: Návrh rozpočtu ještě před tripartitou znovu probere i koaliční rada. Vláda musí materiál doporučit do sněmovny do konce září. Poslanci ho začnou projednávat v říjnu. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Dnes se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli o zmrazení platů vrcholných politiků nebo o tom, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Tomio Okamura chce, aby sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně už příští týden. Podle prezidenta Petra Pavla je to ale předčasné. Jak řekl při návštěvě Karlovarského kraje, v Česku chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií a současná jednání se točí jenom kolem financování České televize a Českého rozhlasu.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
0: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Zároveň se zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Zmínila taky bezpečnost, migraci a nabídla přidružené členství v Evropské unii Kanadě.
3: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
4: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27 vítá.
5: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
4: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzinu. Začala taky nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
6: Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen.
7: Kancléř Friedrich Merz řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merce o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Americká centrální banka Fed navýšila o 0,25% základní úrokovou sazbu. Poprvé od roku 2023. Centrální bankéři o navýšení rozhodli kvůli přetrvávající vysoké inflaci a zdražování energií. Doteď sazby i přes vyšší inflaci jenom snižovaly nebo nechávaly bez změny. Nově se má základní úroková sazba pohybovat mezi 3,75 až 4%.
8: Inflation is too high.
9: Šéf centrální banky Kevin Warsh zvýšení zdůvodnil tím, že inflace se ke 2% cíli blíží jen pomalu, zatímco nejistotu dál prohlubuje i geopolitická situace. Podle výhledu členů bankovní rady by letos mohlo přijít ještě jedno podobné zvýšení. Wall Street na krok zareagovala mírným růstem, protože investoři zvýšení sazeb už předem očekávali. Warsh byl do vedení Fedu jmenovaný Donaldem Trumpem proto, aby úrokové sazby snížil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády UČK nesl zodpovědnost.

0: Prokurátoři tribunálu žádali pro Tačiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády. Hashim Tači podle soudce Charlesa Smithe hrál jako velitel UÇK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se stali nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Davy lidí demonstrovali v malské Valetě za spravedlnost v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galíziové. Byl to první velký protest po soudním verdiktu, který osvobodil vlivného podnikatele Jorgena Feneka, obžalovaného z toho, že si reportérčinu smrt objednal.
2: V davu skandujících Malťanů by bylo těžké najít někoho, kdo si myslí, že měl Jorgen Fenek od soudu odejít jako nevinný. Symbolicky tak demonstranti pochodovali po krátké trase od malského parlamentu k budově soudu, kde se celý proces v předešlých týdnech odehrával. Někteří z nich měli v rukách transparenty a fotografie s Daphne Caruanovou Galíziovou, jiní přišli se zapálenými svíčkami. Za protest se postavilo 16 neziskových organizací a vůbec poprvé ho podpořila také většina malckých zpravodajských redakcí. Příští měsíc to bude přesně 9 let od vraždy investigativní novinářky. Ve vězení už sedí 5 mužů odsouzených za to, že se na její smrti podíleli. Objednavatel vraždy mezi nimi ale stále chybí. Z Malty Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Slovinsko. Kapitán Patrik Indra po prohře 1-3 potvrdil, že už mu v závěru chyběly v dramatických koncovkách fyzické síly. Před osmifinálovou částí turnaje si český univerzál musí hodně odpočinout.
3: No, myslím, že v posteli co nejvíc. Jsme opravdu usínali kolem 3 hodiny ráno, nebylo to příjemné, ale ta regenerace je docela náročná, takže teďka určitě hlavně zregenerovat, aby jsme těla měli 100% ready na další zápas.
1: Fotbalisté Sparty vstup do hlavní části Evropské ligy zvládli. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. A hokejisté Hradce Králové vyhráli v úvodním kole Tipsport Extraligy v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D5 u Nířan a nehoda na D1 za Odrami. Dálnice D5 je za Plzní ve směru na Rozvadov uzavřená. Před Nířany na 92. kilometru blokují provoz následky nehody osobního auta. Sjíždějte na 89. kilometru, objíždějte na Plzeň přes Vejprdnice a Tlučnou, anebo na Zbůh. Zpátky najedete na 93. kilometru u Nířan. Dálnice D5 z Rozvadova do Plzně je od sjezdu na Stříbro opět průjezdná. Ve zúžení už je po úniku oleje uklizená a zrušený je i odklon na kilometru 119. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Ražné havarovalo osobní auto. Opatrně projedete, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za odbočkou na Chocerady. Na 32. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. O kus dál na 35. nepřehlédněte stojící dodávku. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Mrázovka. Čistí tam kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přeháňky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
6: Co si vládní koalice slibuje od priorit trestní politiky, které v pondělí schválila vláda? Nepřekračují tím politici své pravomoci a nesnaží se ovlivňovat státní zástupce? Jak je koalice spokojena s prací nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové? A naváží na pondělní usnesení vlády konkrétní změny trestního zákoníku, třeba pokud jde o pravidla nutné obrany nebo změny trestních sazeb? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme po 14. hodině, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vláda na svém pondělním jednání schválila priority trestní politiky a uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Ve čtyřstránkovém dokumentu vláda mimo jiné chce, aby se státní zástupci nesmiřovali s podmíněnými tresty za vážné sexuální trestné činy. Materiál také vyzývá, aby státní zástupci méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a také, aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků. Co si v koalici od toho materiálu slibujete? Máte pocit, že všichni státní zástupci si to přečtou a budou podle toho automaticky postupovat, nebo čekáte, že ministr spravedlnosti to odprezentuje Lence Bradáč a tato vtělí do závazných pokynů, kterými se potom budou muset státní zástupci řídit? A nebo je to jenom, řekněme, politické gesto?
7: Tak já to určitě nevnímám jako politické gesto, protože stanovení priorit v rámci trestní politiky je vlastně poukázání na to, co je vnímáno jako problém v rámci páchání trestné činnosti a trestání trestných činů. Takže já ten materiál považuji za materiál, který upozorňuje a vyzvedává určité problémy ve společnosti, které právě mají být řešeny normami trestního práva. A je pravdou, že jsem zaznamenala už rozvíjející se diskusi o tom, zda se nejedná o nějaký zásah do nezávislosti státního zastupitelství. Tak myslím, že to je vlastně naprosté nepochopení postavení státního zastupitelství. Jedná se o materiál, který upozorňuje tedy na ty problémy a který byl adresován nejvyšší státní zástupkyni jakožto představitelce celé soustavy státního zastupitelství.
6: Protože předpokládám, že s ní teprve ministr spravedlnosti bude jednat.
7: Bude seznámena tedy, který pravděpodobně bude osobně projednán, ale já mám pocit, že jsem někde zaznamenala, že byl písemně doručen, ale dobře. Je možné, že bude osobně a předpokládala bych i vhodnější formu osobního projednání. A nejvyšší státní zástupce má pak jednak vytváření pokynů obecné povahy, které se dotýkají třeba postupů státních zástupců v určitých obecně stanovených rozsazích nebo v obecně stanoveném rozsahu konkrétní trestné činnosti. Například, jestliže jsou problémem trestné činy související s rabováním při povodních, tak se vytváří pokyn obecné povahy pro tuto situaci. V současné době je vnímán jako problém tedy sexuální trestná činnost, která skutečně má početní nárůst, takže i pro tuto specifickou oblast může nejvyšší státní zástupkyně zpracovat pokyn obecné povahy, ale předpokládám jako zcela zásadní věc, že seznámí na poradách s vedoucími státními zástupci obsah tohoto materiálu.
6: Vy už jste říkala, že jste zaznamenala pochybnosti, jestli tím vláda nedělá něco, co by dělat neměla. Jaké vidíte právní opodstatnění pro to usnesení, které tedy vláda v pondělí schválila? Opravdu to není překročení pravomocí?
7: Rozhodně není, protože státní zástupci v rámci ústavy, státní zastupitelství je zakotveno pod mocí výkonnou. Nejedná se o moc soudní, ale o moc výkonnou, která...
6: Na druhé straně, že vám do toho skáču stejně, tak je tam v moci výkonné prezident a nevidíme usnesení, které by radila která by radila prezidentovi, co má nebo nemá dělat.
7: Ale vláda, která je demokraticky zvolená, má pravomoci a ve vztahu k prezidentovi se jedná třeba o spojené pravomoci, kdy spodepisují některé akty a podobně, tak ve vztahu ke státnímu zastupitelství ministerstvo spravedlnosti vykonává správu a právě skrze nejvyššího státního zástupce do nezávislé soustavy promítá ale problematiku, která se dotýká jedné stránky z posuzování trestného činu, co je a není trestným činem. A tou stránkou je vlastně otázka hodnocení společenské škodlivosti. Protože to je otázka, která vždy souvisí právě s problémy, které přetrvávají ve společnosti nebo které se nově objevují ve společnosti. A v tomto směru tedy nemůže rozhodně minister spravedlnosti ani celá vláda ukládat nebo udílet pokyny státním zástupcům, ať už konkrétním nebo nejvyšší státní zástupkyni, k tomu, aby konkrétní osobu stíhala pro konkrétní trestný čin. To absolutně ne. Ale skutečně jde o materiál, který zvýrazňuje vlastně tu potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení, a tím míním i právě třeba policii, protože tato problematika, trestní politika, se netýká jenom státních zástupců, týká se i ministerstva vnitra, potažmo tedy policie, která rozkrývá trestnou činnost.
6: Že do toho skáču, tam je na druhé straně ta situace jiná, u policie zůstanou u státních zástupců. Když se podíváme do zákona o státním zastupitelství, v paragrafu 3 se píše, že jiné orgány nebo osoby nesmí do činnosti státního zastupitelství zasahovat nebo státní zástupce při výkonu činnosti nahrazovat nebo zastupovat. Opravdu tady nemůže být rozpor s tímhletím, pokud vláda řekne, tohle stíhejte přísněji, tohle stíhejte méně přísně, tady buďte tolerantnější, tak není to takovýhle zásah?
7: Není to zásah v tom směru, že by narušoval právě ta oprávnění státního zastupitelství, které pro ně vyplývá ze zákona o státním zastupitelství. Znovu říkám, není to o tom, že bude uloženo, teď budete stíhat tohoto pachatele za takovýto trestný čin a budete rozhodně trvat na tom, aby mu bylo uloženo, nevím, třeba 7 let odnětí svobody. Takovýto materiál to rozhodně není. Je to materiál, znovu opakuji, který vláda zpracovala na základě rozboru bezpečnostní situace, dospěla k závěru, že ve společnosti přetrvávají určité problémy při postihování konkrétní trestné činnosti, ale z obecného hlediska, ne z konkrétního jednoho trestného činu. A je potřeba věnovat těmto oblastem pozornost. Ale rozhodně ne tedy. Tento materiál neukládá státnímu zástupci ani nejvyšší státní zástupkyni, aby sdělovali obvinění, aby rušili obvinění, aby trvali na konkrétních trestech a podobně. Vždy samozřejmě musí být situace hodnocena ze strany státního zástupce, který má věc v rámci výkonu dozoru nebo výkonu dohledu, a ten posuzuje právě i na základě zákona, tedy trestního zákoníku, všechny okolnosti, které potom vedou ke konkrétním rozhodnutím.
6: Vy jste už před volbami říkala, že chcete větší odpovědnost státních zástupců. Měli by se státní zástupci zodpovídat i z toho, že třeba nebudou postupovat podle toho, co v pondělí schválila vláda?
7: Ta vláda neschválila právě naprosto konkrétní postupy. Já myslím, že dochází stále
6: k zaměňování, ale jsou tam jasné směry. Pokud ano, tam například ano. Je, že kontroverzní projevy se mají stíhat opravdu až v krajní možnosti, tak pokud bude státní zástupce stíhat něco, co potom dopadne osvobozením toho obviněného, tak měl by se zodpovídat za to, že tím možná porušil to, co tedy vláda chtěla?
7: Poslední vlastně slovo v rámci rozhodování o vině a trestu má vždy soud. A jestliže soud uvede, a nemusíme hodnotit jenom tuto skupinu trestných činů, ale i jiné trestné činy, jako v minulosti se stávalo třeba v hospodářských trestných činech. A soudy pak uvedou, že od počátku vlastně se nejednalo o trestný čin, že od počátku bylo zřejmé, že tato věc nemá být trestně stíhána, nemá být žalována, pak se domnívám, že když se u konkrétního státního zástupce vrší takováto rozhodnutí, Samozřejmě, pokud se jedná o jednotlivé rozhodnutí, tak asi bych žádnou prověrku nebo něco podobného neočekávala v rámci práce toho státního zástupce. Ale pokud se vrší, pokud opakovaně se vlastně dopouští toho, že soudy konstatují, že se jedná o chybná vyhodnocování a nezákonná stíhání, tak potom samozřejmě ta odpovědnost, se domnívám, je na místě.
6: Vy jste před chvílí řekla, že samozřejmě definitivně o vině a trestu rozhodují soudy. Pokud tedy takto to vezmeme, pokud to definitivní rozhodnutí je na soudech, měla by vláda přistoupit třeba k nějakému podobnému manuálu nebo výzvě nebo vysvětlení, jak chápe trestní politiku, co považuje za priority nebo nepriority směrem k soudcům?
7: Určitě ne, právě proto, že soudy jsou vázány obžalobou a je na státních zástupcích, jakou obžalobu, v jakém rozsahu, pro jakou trestnou činnost podají, ale domnívám se, že ten materiál spíše směřuje k tomu, aby státní zástupci vždy pečlivě vážili své návrhy. Rozhodně tedy nikterak nejedná se o žádný zásah, spíše o apel, aby vážili své návrhy, pokud se týká sdělení
6: obvinění. Máte pocit, že neváží?
7: No tak vzhledem k tomu, že Ministerstvo spravedlnosti rok co rok vlastně musí hradit více a více peněz za nezákonná rozhodnutí, která vlastně končí s prošťujícími rozsudky, tak asi ne vždy jsou dobře vážena rozhodnutí, která se týkají sdělení obvinění, ale já jsem chtěla se zaměřit třeba i právě na otázky trestů, kdy trestní politika vlastně znamená i vnímání problému třeba při ukládání nízkých nebo navrhování nízkých trestů a potom vlastně je to apel na státní zastupitelství, aby v případě takovýchto nízkých trestů zvažovali důsledně podání odvolání, podání opravných prostředků tak, aby opravdu soudy mohly rozhodovat, protože právě opravný prostředek umožní další stupeň rozhodování a umožní vlastně i sjednocování soudní praxe. Umožní sjednocení nahlížení na stejnou skupinu trestných činů stejným pohledem.
6: Poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vedení Unie státních zástupců na ten pondělní materiál vlády reagovalo tím, že respektuje pravomoc vlády určovat trestní politiku státu, ale dodalo, že její realizace má být naplňována především změnami příslušných zákonů. Není tohle ta cesta, kterou by vládní koalice a vláda měla jít?
7: Určitě. Ta cesta má vlastně dva proudy. Tím jedním proudem, kdy se prosazuje vlastně trestní politika nebo určuje i trestní politika, tak jednoznačně je trestně právní legislativa, protože ta určuje, co vlastně by mělo být považováno za trestný čin a určuje i určité hranice trestů, vymezuje i hranice trestů nebo druhy trestů, které lze za ta konkrétní jednání ukládat. To je ta jedna cesta. A ta druhá cesta je právě ta, která upozorňuje na to, co je aktuálně ve společnosti problémem, co vláda, znovu se vracím k tomu, vlastně demokraticky zvolená vláda cestou ministra spravedlnosti považuje za problém, na ten chce upozornit a skrze nejvyšší státní zástupkyni, která má možnost, tak jak jsme říkali, pokynu obecné povahy směrovat činnost celé soustavy státního zastupitelství, tak aby na ty problémy bylo nějak reagováno.
6: Mluvčí nejvyšší státní zástupkyně na to pondělní usnesení vlády reagoval slovy, že paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií a dodal, že může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem. Rozumíte tomu vyjádření? Jak to chápete?
7: No, rozumím tomu tak, že si budou plnit své povinnosti. To jsou povinnosti státních zástupců takto postupovat.
6: Je v tom nějaký náznak, nebo dá se z toho usuzovat, jestli to dopadne tak, jak jste říkala v úvodu, že nejvyšší státní zástupkyně opravdu vtělí ten vládní materiál do nějakých svých pokynů?
7: Může a nemusí. To není závazná otázka ze strany ministerstva, aby zpracovala nejvyšší státní zástupkyně obecně závazný pokyn. To je opravdu její právo. Ale předpokládám, že rozhodně seznámí vlastně vedoucí státní zástupce a skrze ně pak celou soustavu s těmi problémy, které jsou jako problémy v rámci trestního řízení vnímány celou společností.
6: Viděla byste jako problém, kdyby státní zástupkyně nic nevydala, kdyby to nevtělila do těch svých pokynů?
7: Záleželo by samozřejmě poté, jakým způsobem bude probíhat ta trestní represe dále. Jestli by docházelo k tomu, že za závažné trestné činy budou vlastně navrhovány pouze symbolické tresty, pak se domnívám, že to není v souladu s tím, co je proklamováno tady ze strany mluvčího o tom, jak budou postupovat státní zástupci. A pak by asi ze strany ministra spravedlnosti spíše přicházela v úvahu jiná opatření, třeba kárné návrhy a podobně, které ale budou rozhodovat soudy. Není to zase v pravomoci vůbec rozhodovat o tom na straně ministra. Nicméně myslím si, že každý rozumný člověk a logicky uvažující člověk musí dospět k tomu závěru, že pokud státní zástupce nesmyslně navrhuje třeba nízké tresty u velice závažné kriminality, tresty pod sazbou a podobně, tak určitou, pakliže je vyhodnoceno, že to je nedůvodné, pokud soudy uzavřou i tu skutečnost, že takový postup byl naprosto nedůvodný, budou ukládány tresty v rámci rozhodování soudů třeba daleko vyšší, pak asi neplní své povinnosti ten státní zástupce, znovu říkám tak, jak je proklamováno, tedy v souladu se zákonem, v souladu s ústavou.
6: Jak jste spokojena s tím, jak funguje státní zastupitelství pod Lenkou Bradáčovou a jak vykonává tu funkci nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová?
7: Já se nezaměřuji na fungování speciálně státního zastupitelství. Já spíše z praxe, kterou jsem vykonávala, vykonám jako advokát, tak se setkávám s tou konkrétní činností, s konkrétními postupy. Myslím si, že je potřeba vždycky hodnotit jak kvalitu, tak rychlost řízení. V rámci rychlosti řízení jsou kauzy, jsou trestní věci a vidíme to třeba i na případu Mostecké uhelné, vidíme to na případu premiéra, kde se jedná o trestní věci, které opravdu trvají téměř, dá se říct, desítky let.
6: A je to v obou případech vina státních zástupců?
7: Tak státní zástupci vykonávají dozor a vlastně posouvají věci od policie až k soudu. A je otázkou, z jakých důvodů to přípravné řízení trvá tak dlouho. Pokud se týká soudních jednání, tam samozřejmě je zase záležitost a odpovědnost soudců. Ale já nechci rozklíčovávat právě, kde třeba v těchto...
6: Na druhé straně, když to uvádíte, tak proto se ptám, protože třeba u Mostecké uhelné tam v tom figurovaly i švýcarské soudy a opravdu ta kauza je komplikovaná, má řadu peripetí, tak se ptám, jestli je fér tohle dávat za vinu českým státním zástupcům. Notabene, já jsem se původně ptal na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou.
7: Nejenom na ní, ptal jste se na práci státního zastupitelství, takže hodnotím tuto skutečnost a pakliže bych měla hodnotit třeba ty kauzy jak premiéra, tak Mosteckou uhelnou, mohli bychom vzpomínat na další hospodářské kauzy, které se vlečou, tak svůj podíl tam rozhodně státní zastupitelství v té délce řízení má. A pokud bych měla hodnotit fungování soustavy, pod současnou nejvyšší státní zástupkyní, tak já nemám dostatek informací tak, abych řekla, všechny kauzy jsou v pořádku nebo nejsou v pořádku. Já opravdu jsem se na její vedení soustavy příliš nezaměřovala. Jediné, co vyvolává ve mně určité pochybnosti, je budování pobočky brněnského nejvyššího státního zastupitelství tady v Praze. Nevidím k tomu žádný důvod, vidím v tom zbytečné náklady.
6: Vrátím se k té druhé cestě, tak jak jste říkala, jak prosazovat představy vlády o trestní politice, to znamená změny trestního zákoníku. V tuto chvíli připravujete nějaké zásadnější změny, ať už toho, jak jsou napsány skutkové podstaty, tedy co má být trestné nebo nemá být trestné, nebo pokud jde o rozpětí trestu?
7: Jestli se ptáte na tu obecnou část trestního zákoníku, tak tam se velice často teď diskutuje otázka samozřejmě věku trestní odpovědnosti.
6: Pokud jsem dobře vnímal vaše názory, tak vy byste byla až pro 13 let.
7: Ano.
6: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, tam je jasný slib, že zrušíte trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc. Proč jste ho zatím nezrušili?
7: No, té práce, legislativní práce je opravdu mnoho.
6: Pardon, rozumím tomu, ale na druhé straně poslaneckou iniciativou zrušit jeden paragraf v trestním zákoníku se za 3/4 roku stihnout dá, když se chce.
7: Nevím, jestli ano, protože ta práce ve sněmovně skutečně je z hlediska prosazení konkrétních legislativních návrhů velice složitá, protože často diskutujeme pouze o programu jednání.
6: Pardon, vlastně já tomu rozumím, den. Ale to jste změnili, protože jste změnili jednací řád,
7: ale minimálně
6: navrhnout zrušení toho paragrafu se stihnout dalo. Moje otázka směřuje k tomu, jestli jste od toho ustoupili, nebo proč to zatím není, alespoň na stole, alespoň v programu jednání.
7: Určitě není ustoupeno od programového prohlášení a tím pádem ani od kroků, které by měly být realizovány. Nicméně určitě víte, že programové prohlášení vlastně je na dobu 4 let, čili není to otázka 1 měsíce, 12 měsíců, takže všechno má svůj čas, všechno
6: takže
7: jde po pořadě.
6: To teď není,
7: takže za prioritu bych to asi neoznačila, ale mohu vás ujistit o tom, že i já sama uvažuji o určitých změnách v rámci tohoto ustanovení, protože se domnívám, že opravdu tak, jak bylo přijato znění tohoto paragrafu, tak by je velice pružné a mohlo by být i zneužito.
6: V programovém prohlášení vlády se koalice také shodla na tom, že chcete nastavit jasně a spravedlivě pravidla nutné obrany. Jak tam jste daleko a jaká je ta představa? Jak by se ty hranice měly změnit?
7: Já jsem tady tu problematiku diskutovala už i s některými představiteli ze Senátu, kteří rovněž, myslím si, už z minulého období mají představu o určitých úpravách a samozřejmě nutná obrana zůstává v rámci trestního zákoníku. Ale je to poměrně striktně napsaný paragraf, je to poměrně striktní ustanovení, kdy se domnívám, že praxe by umožňovala trošičku rozvolněnější ustanovení. Jednalo by se o otázku vlastně úpravy nikoli celého přepracování.
6: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, poslankyně za motoristy sobě, předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
7: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den. Naschledanou.
6: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi. Radioservis představuje
4: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
8: trochu by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
9: A přece je to dnes a tady.
10: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
8: 666. Úžasné, pane doktore.
11: Neuvěřitelné.
10: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
12: A 5 minut po půl jedné máme v nočním radiožurnálu připravené zprávy. Ve studiu Monika Chmilová.
1: Téměř 30 firem a asociací vyzvalo ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, aby nepodpořil novelu zákona o obalech, kterou by měla během podzimu projednat sněmovna. Otevřený dopis iniciovala business platforma Změna k lepšímu. Připojili se k ní například společnosti Škoda Auto, Kofola nebo Matony. Novela podle nich může posílit monopol obalové společnosti Ecocom, která v Česku provozuje celorepublikový systém sběru, třídění a recyklace obalových odpadů. Varují taky před zvýšením nákladů ostatních firem. Ruský prezident Vladimir Putin před začátkem voleb do státní dumy vyzval k velké účasti. Výsledky třídenního hlasování podle něj ukážou, že miliony Rusů podporují armádu bojující ve válce proti Ukrajině a také semknutost Ruska. V televizním projevu k národu taky dodal, že účast ve volbách bude společným příspěvkem k vítězství federace. Hlasování do dolní komory ruského parlamentu začne zítra. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. A firma OKD na Karvinsku začala zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 4 000 kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu teď likvidují takzvanou výdušnou jámu v severní lokalitě. Zbylé 2 jámy v dalších letech poslouží k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli svěřenci Jiřího Nováka s 8 body a klesli na 3. místo ve skupině. Ještě je můžou předstihnout Řekové, pak by Češi měli po nasazení do 8. finále nejméně výhodnou 4. pozici.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Odrami a překážka na D8 za Lovosicemi. Dálnice D5 z Plzně na Rozvadov už je přední řany průjezdná. Následky nehody v omezení na 92. kilometru už jsou uklizené a je obnovený běžný provoz. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova ještě vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Projedete plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Větrným Jiníkovem na kilometru 95,5 nepojízdné nákladní auto. Projíždějte opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpozorněte za odbočkou na Litoměřice. Na 45. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Praze pokračuje úplná uzavírka tunelu Mrázovka. V obou směrech budou do rána provádět údržbu kamer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
12: Kdo se včera odpoledne pohyboval v okolí Ústecké Spolchemie, možná ho překvapil zvuk varovné sirény. Ohlašovala tam cvičný poplach kvůli simulované nehodě. Byli jsme u toho a nabídneme vám reportáž už za chvíli.
4: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Rozsáhlé cvičení složek záchranného systému zastavilo včera dopoledne dopravu kolem areálu Spolochemie v Ústí nad Labem. Záchranáři tam zasahovali u simulované nehody cisterny s chlorem.
1: Prosím vás, rychle, tady plno lidí běží pryč někam.
2: Dispečer informuje o neštěstí a v zápětí se rozezní siréna, která ohlašuje poplach. Začíná taktické cvičení. Při simulované havárii cisterny zasáhly několik lidí chemikálie. Ležící figuranti musí vydržet studenou sprchu, pak sundat mokré oblečení a další očistu. Vodní clona mrak chloru nezastavila. 400 zaměstnanců tak musí projít odmořením u vrátnice. Jejich dekontaminaci simuluje 40 studentů.
3: Zatím mám teda potvrzený zranění. Potřeba bych zjistit, jestli máme nahlášený ještě potom nějaký pohřešovaný po osobě další příjem.
4: Ve chvíli, kdy se něco takového stane, tak potřebujeme vždycky nějakého navigátora na té bráně.
2: Podotýká v souvislosti s rozlohou areálu mluvčí zdravotnických záchranářů Prokop Voleník.
4: Takže než někam najedeme, než někam vlítneme, tak je opravdu potřeba vysoce profesionální spolupráce, úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem, s podnikovými hasiči Spolchemie, kteří nám vlastně určí, kde je takzvaně bezpečná zóna.
2: Hasiči mají na místě 20 kusů techniky, upřesňuje okresní ředitel Jiří Vlček.
5: Kontejnerů, dekontaminační stanoviště a tak dále.
6: Hasiči ale teď o tom vědí, že jako přijde ten signál, že něco začne, je to tak.
5: Prověřovací cvičení, o tom samozřejmě ty složky nikdy neví. Tohleto cvičení je taktické cvičení a o tom jsou samozřejmě všechny složky informovány a i se na to připravujeme a v podstatě má to za cíl prověřit ty naše postupy i techniku vyzkoušet.
2: Spolchemie se podle technického ředitele Jana Dlouhého připravovala na cvičení půl roku.
7: A samozřejmě dochází i k částečnému omezování toho provozu, zejména za náma vidíme třeba provoz Pryskyřic, kde teda k tomu spuštění té vodní clony se používá voda z chladícího systému a tím pádem musí docházet tak jako v reálné situaci k odstavování toho provozu.
2: Policisté a strážníci během cvičení zastavují dopravu podél areálu. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: let you know, you one of my kind.
1: Host Radiožurnálu.
2: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte často. Například Co by zrzavý je ve filmu vyvolený u toho, jak se z vyvržence stane papež. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna. Co ho na bizarním světě režiséra Tomáše Mělníka bavilo. A jak těžké je najít správnou míru mezi absurditou a vážně míněným příběhem. Petr Uhlík bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. We'll be right back.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Podle prezidenta Pavla by o penězích ušetřených za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku měl rozhodnout stát a ne těžební firma Seven. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Fotbalisté Sparty na úvod hlavní fáze Evropské ligy vyhráli na hřišti Araratu Arménia 4-1. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo s deštěm, teploty až 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: O ušetřených penězích za rekultivaci lomu ČSA na Mostecku by měl podle prezidenta Petra Pavla rozhodovat stát a kompenzaci by měly dostat všechny dotčené obce. Prezident tak nesouhlasí s plánem firmy Seven, že se s některými obcemi dohodne napřímo. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy 50 Karlovarského kraje. Těžební společnost ale podle mluvčí Evy Maříkové jedná jen se třemi obcemi a městy. 50 milionů korun má dostat třeba Most. Primář

0: I povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
1: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
2: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
1: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Krajský úřad v Pardubicích musí znovu projednat výstavbu 3 nových domů na Dolní Moravě. Rozhodl o tom pardubický soud. Soukromý projekt získal stavební povolení jako rodinné bydlení. Obec Dolní Morava a majitelka sousedních nemovitostí se ale obávají, že ve skutečnosti půjde hlavně o ubytování pro turisty, které v této lokalitě územní plán nedovoluje, a proto podali žalobu. Soud v Pardubicích vytkl krajskému úřadu, že dostatečně neuvěřil, jestli jde skutečně o rodinné bydlení, a případ mu vrátil. Podle nezávislého místostarosty obce Josefa Tykvy jsou domy téměř dostavěné.
3: Naším cílem je, aby pokud se bude realizovat nějaká stavba, tak aby byla v souladu s těmi zákonnými normami, s územním plánem a se vším ostatním. A tady, jak se znal soud, probíhalo zjevné obcházení těchto pravidel a obec si to nenechala líbit.
0: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu vyhráli nad domácím Araratem Arménia 4-1.
4: Sparťané mohli inkasovat už po 20 sekundách, ale Limovi před prázdnou brankou chyběl ve skluzu pár centimetrů. Pražané přežili úvodní tlak domácích a ve 20. minutě skóroval hlavou po rohovém kopu Gudal. O 2 minuty později se stejný hráč trefil znovu. Po dalším Karabcově rohu napálil odražený míče nechytatelně do branky. V úvodu druhého poločasu navýšil na 3-0 pro Spartu Mercado. O 2 minuty později ale domácí snížili po gólu Bruna Wilsona. V 71. minutě ale dal Pražanům definitivní klid do koncovky vidra. Sparta vyhrála na hřišti Araratu Arménia 4-1. Z Jerevanu Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: A čeští volejbalisté prohráli poslední zápas skupiny na mistrovství Evropy. V italském Modeně podlehli Slovincům 1-3 na sety. Postup ze skupiny mají ale i tak jistý.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova vyšetřují nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 za odpočívkou v Rážné havarovalo osobní auto. Je to plynule průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Větrným Měníkovem. Na kilometru 95,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem na Barandov. Na 15. kilometru opravují kabely, levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka. V obou směrech budou až do rána čistit kamery. Uzavírka má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. Posloucháte Noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Finanční gramotnost u českých dětí se sice postupně zlepšuje, stále ale mají nedostatky v naprostých základech. Nedokážou třeba odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. S tím, aby se to zlepšilo, pomáhají přímo na školách různé vzdělávací projekty. A podrobnosti k tomu uslyšíte už po písničce.
8: Noční Radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery. Ukazují to alespoň data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Více než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili třeba lektorky projektu Mano Moneta.
1: Chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíček.
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
1: My to necháváme jenom a jenom pouze na vás.
3: Zadání je jednoduché. Musí se vejít do 9 000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3 000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
5: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
6: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezničková.
7: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
3: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. Co?

Malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho rychle. Trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání. Více už za chvíli.

0: Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich pětiletý syn Jindra onemocněl akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně a právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 let a nesmíte dlouhodobě brát žádné léky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoct Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
1: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru? Jak to probíhalo tady se sestřičkou?
4: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
5: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
6: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat. Je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
3: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
4: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
5: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení a jak se v nové rodině má?
3: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
6: Vaříš.
2: A máš rád třeba auta, vlaky?
6: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
6: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
7: Je 2:30. Jsou tady zprávy a Monika Chmilová.
8: Americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3.75 až 4%. Jednomyslně o tom rozhodl měnový výbor banky. Důvodem je podle něj snaha dostat pod kontrolu inflaci. Ta se teď kvůli konfliktu na Blízkém východě pohybuje nad 3%. Navýšením úrokové sazby chtějí bankéři inflaci snížit na plánovaná 2%. 3 zadržení po úterním zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. A nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou.
1: Sport.
8: Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2:0 nad Sejle. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz. Jeho tým Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2:1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Odrami a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na nehodu za Odrami. Na kilometru 318,5 u odpočívky v Rážné havarovalo osobní auto. Stojí v odstavném pruhu a je označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí odbočky na Barandov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři uzavřeli levý pruh. Pravým pruhem se projíždí plynule. A v Praze je uzavřený tunel Mrázovka. Kvůli nočnímu čištění kamer bude mimo provoz v obou směrech, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy. A teď už posloucháte reprízu pořadu Život k nezaplacení. Slovo má Jan Pokorný.
10: Dobrý den, a kde jsme? Jednak v očekávání, jaký bude ten definitivní vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, vláda o něm bude jednat za týden, a cena ropy, zejména kvůli konfliktu na Blízkém východě, jde nahoru. Vliv na to má i částečné pozastavení těžby v Libii. A před námi je Život k nezaplacení, tedy další rozhovor zejména o sociálních tématech. I dnes je tady Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Dobrý den.
11: Dobrý den.
1: Život k nezaplacení.
10: Vy jste se v těch posledních dnech věnovali takzvanému Schwarz systému. Byl to vyučený tesař, ten Miroslav Schwarz, který si po listopadu 89 založil firmu na Benešovsku a stal se do značné míry štikou na tehdejším pracovním trhu. Formálně lidi nezaměstnával, místo toho každý pracoval na živnostenský list. Firma ušetřila na daních a odvodech a dělníci dostávali vyšší čistou mzdu. Proto se tomu říká Schwarz systém. Tolik úvod do problematiky. V čem a pro koho má ten Schwarz systém dodnes svůj půvab?
6: Tak půvab má pro lidi, kteří nějak pracují profesí, kde to jde zakrýt. To, že pracují reálně jako zaměstnanci a ve skutečnosti, nebo dělají na IČO, ale pracují jako zaměstnanci ve skutečnosti. A má půvab zejména pro ty vysokopříjmové profese kancelářské, protože tam opravdu jste ve stavu, kde jako zaměstnavatel, představte si, že můžete na toho zaměstnance vydat třeba 1,5 milionu ročně. Jo. Tak buď to, prostě mu to dáte na IČO a on zaplatí v paušální dani 9000 Kč měsíčně. Jo. A nebo mu to dáte jako zaměstnanci a potom spolu zaplatíte 53 tisíc. Takže to je ten rozdíl v tom daní, který zejména v tomto případě, že jste takový ten vysokopříjmový kancelářská profese, kde vlastně nejsou ty náklady, tak když to dáte někomu na IČO místo zaměstnání, tak i pětkrát ušetříte vlastně dohromady. Takže tam je to obrovský rozdíl danění. A potom jako druhá skupina lidí jsou lidé, kteří mají naopak nižší příjmy a jsou k tomu nějak dotlačení tím zaměstnavatelem. Ty tam taky jsou, jo? Že to není čistě jenom díky té výhodě, a že ty zaměstnavatelé nechtějí mít jakoby ty povinnosti z toho zákoníku práce a dotlačí tam nějaké prostě lidi, kteří jsou znevýhodněni na tom trhu práce. Jo.
10: Ty povinnosti to jsou odvody.
6: No ale takový to, že toho člověka nemůžete vyhodit a podobně, jo, nemocenská. Tak tam jako jsou případy, kde se to ani zase tak nevyplatí, ale spíš jakoby je to nástroj proti těm zaměstnancům, kteří jsou chudší. Ale zejména teda problém jsou ty vysokopříjmové kancelářské profese. To ukazuje ten náš výzkum, kdy my jsme zkoumali 1400 OSVČ i čařů a ptali jsme se jich právě na to, jaké mají náklady a na ty znaky toho Schwarz systému.
10: Vy uvádíte, že přes dohody o provedení práce proteče zhruba 85 miliard korun ročně a drtivá většina dohod zůstává pod tím odvodovým limitem. Co přesně těch 85 miliard znamená?
6: Takže jsou tam vlastně dva. Nebo ten problém bych popisal tak, že my hodně daníme práci, tu zaměstnaneckou, na pracovní poměr a to se pořád zvyšuje to danění. A vedle toho máme dva hlavní úniky. Jeden je ten Schwarz systém, kde je nějaký 6 až 11% lidí prostě a uniká tím kolem 10 až 20 miliard podle toho, jak byste uzavřel tu díru. A potom jsou ty dohody o provedení práce, kde se bez daní a odvodů vyplácí dneska 85 miliard a kdyby se to nějak mírně zdanilo, tak tam vyberete nějaký 10 miliard z toho. Jo. Takže vlastně jakoby ten stát přichází až o nějakých 30 miliard na těch alternativních typech těch úvazků. A vedle toho jakoby víc a víc daní tu práci. Takže se nezvyšuje sleva na dítě, nezvyšuje se sleva na poplatníka. Takže to vlastně financují ti jako řádní zaměstnanci tyhle ty mezery. Jo, v tom, že daníme každou, že daníme ty práce hrozně odlišně jenom podle toho, jakou smlouvu podepíšete. Oproti třeba i zahraničí a tak.
10: A je to jeden z hlavních problémů pracovního trhu?
6: No, jako ten pracovní trh má víc problémů. I další problém je ta malá mobilita, že lidé málo mění práci. Že ten zákon práce v něčem je jako rigidní vlastně a možná by trochu slušelo uvolnit. Jo. Ale jako, myslím, že to je zásadní problém, když hodně daníte práci a k tomu dáváte ty výjimky, to znamená jo, ten Schwarz systém, dohody o provedení práce. Teďka se zase odblokují třeba pracovní benefity, což zní hezky, ale ty pracovní benefity umí využívat i velké korporace. Když máte firmu a máte tam 5 lidí, tak nemůžete jakoby věnovat čas tomu, že účetně optimalizujete pracovní benefity. Takže to je zase věc, která jakoby neřeší tu podstatu, to je to velké danění práce a dává tam nějakou jakoby věc, jak se z toho vyvázat, kterou můžou využívat jenom někteří, ale jo. Třeba malé české firmy podle mě ne tolik jako ty velké korporace.
10: Jak odpovídáte na takovou tu očekávatelnou námitku, proč by OSVČ neměl odvádět méně než zaměstnanec, když nemá placenou dovolenou, odstupné, ochranu zákoníku práce, často si sám schání zakázky, nese riziko podnikatelské svým způsobem?
6: Ne, on by měl určitě platit méně. Jo. Teďka Ten švarcista má dva problémy. Jednak jako legální, jak ho definujete. A tím se zabýváte naše studie, kde my ukazujeme, že reálně v tom pracuje 6 až 11% lidí podle nějakých různých definic, české, evropské. A teďka vláda zavádí novou definici tohoto jakoby podvodu švarcistému, která je tak přísná, musíte splnit 6 podmínek najednou, jo, abyste byl definován jako švarcistém, že definuje méně než 1% lidí. Takže vlastně legalizuje ta vláda 70 až 90% toho reálného švarcistému. A to je jeden rozměr. Ale jakoby oprávněná kritika je, že ani dneska se to nestíhá v podstatě. Jo, že těch odhalených případů jsou prostě stovky.
10: A tu kontrolu má na starost tak, státní úřad inspekce práce.
6: Tak, takže vlastně jakoby jít potom nějakou perzekucí jako nemá podle mě za stolik smysl, protože to je prostě nákladné a jako asi nemá cenu mít špatně nastavený daňový systém a řešit to perzekucí. Jo. A teďka na tu vaši otázku, osobače by skutečně měly platit nižší daně, protože oni mají některé náklady, zároveň vlastně oni z toho příjmu si platí to, tam je takový jakoby efekt, že oni si z toho příjmu, z toho hrubého příjmu platí to sociální zdravotní pojištění. A ta daňová základna je taky ten hrubý příjem, takže oni platí jako daň ze svého pojištění na rozdíl od zaměstnanců. Takže tam jsou jako věci, které by měl zohledňovat ten systém. Jo. Mají menší tu jistotu v té práci a podobně. Na druhou stranu některé věci tam jsou zahrnuty. Jo. To, že když jako třeba jako zaměstnavatel budu platit někoho na OSVČ, jako reálného živnostníka a zaměstnance, tak to, že ten OSVČ nemá dovolenou, to je promítnuto v jeho mzdě, protože já mu neplatím ty prázdné dny dovolené a dám mu prostě o 12% víc nebo 10%. Jo. Takže některé ty věci jsou promítnuty v těch mzdách, ale některé by tam měly být zohledněny. A my říkáme, ten rozdíl by neměl být 4-násobný, 5-násobný, měl by to být třeba 2-násobný rozdíl, jestli mi rozumíte, jo, že jako trochu zmenšit ty nůžky, přiblížit tomu, co je běžné v zahraničí.
10: A třeba vybrat víc u švarc systému a některých daňově zvýhodněných OSVČ a o stejné peníze zlevnit zaměstnance? Takhle je to myšleno?
6: Tak, opravdu by ten stát mohl prostě trochu zdanit ty dohody, že by z každé té dohody o provedení práce by se odváděl třeba 20% jo, daň a nějaký základ zdravotního pojištění. Neřešilo by se podle mě taková ty kumulace dohod, kolik jich máte, takové ty složité systémy. Dal byste tam malou daň, která se platí z každé té dohody, a uzavřel byste ty díry v těch vysokopříjmových OSVČ. Tím by se dalo vybrat kolem 25-30 miliard. No a za to už masivně snížíte zdanění té práce zaměstnanecké. Zvýšil byste slevu na první dítě, zvýšil byste slevu na poplatníka. Uzavřel byste tu jakoby ty nůžky z obou stran, protože Česko dohromady práci daní docela dost a není cílem jakoby celkově zvyšovat zdanění práce. Je cílem trochu snížit ty nůžky a ty rozdíly.
10: A šlo by takovou změnu, o které mluvíte, udělat nějak rozpočtově neutrálně?
6: No, to, co říkám já, je rozpočtově neutrální, že vyberete v těch dírách, zavřete a snížíte to zdanění toho HPP, těch normálních zaměstnanců.
10: Protože ten systém se hodí třeba i brigádníkům. Že?
6: Jo, jako.
10: Takže jak ho opravit, aby se s vaničkou nevylilo dítě?
6: Podle mě potřebujeme ty flexibilnější úvazky, ty dohody, kde vlastně se nezavazujete k těm výpovědním lhůtám a tyhle ty věci. Jo. Ale neznamená, že tam nemá být vůbec žádná daň a žádné odvody. Prostě, jo. My trošku směšujeme tu flexibilitu, která je potřeba, s tím, že tam nemá být skoro žádná daň a žádné odvody. Takže já bych řešil to, že tu druhou část, jo, a tu flexibilitu bych tam nechal, protože opravdu studenti a další lidi potřebují ty méně zavazující úvazky. Jo. A teď kde to ubrat u těch zaměstnanců? A tam jsou dvě možnosti. Jednak jako to, co prosazujeme my v té daňové reformě, to je valorizovat ty slevy, aby se tak nedanila ta nízkopříjmová práce. No a druhý problém je, že ten stát dneska vybírá na nemocenské a na pojištění vůči nezaměstnanosti zhruba o 20 miliard více, než vyplácí na druhé straně. Takže ty zaměstnanci platí do toho systému a nedostávají zpátky tu službu v té nemocenské a v té nezaměstnanosti. Jo. A teďka to chtějí ještě zpřísňovat. Takže tam je otázka, jako, aby ten stát řekl, když vám zpřísňujeme tu nezaměstnanost a tu nemocenskou, a tedy, tak to od vás ale nebudeme vybírat, jo, protože dneska opravdu to je nefér určitě těm zaměstnancům.
10: Zastavme se ještě z jednoho dobrého důvodu u té kontroly. Tu má na starost, jak už jsme říkali, Státní úřad inspekce práce. A ten naráží na různé překážky, zejména na takovou neurčitou definici švarc systému. V čem a jak by se měla zpřesnit?
6: Dneska tam jsou 4 body, které to musí splňovat. A to je, že děláte jménem zaměstnavatele, že používáte nějakého loga a podobně, že děláte podle jeho pokynů, on vám organizuje práci a podobně. Ale jsou to dost jako nejasně popsané body, kde je jako velká diskuze, co to znamená. A teďka ta nová definice, která přišla od ministerstva, to zpřesňuje. Má tam jako jasnější body, že máte třeba určenou pracovní dobu, jo, a podobně. Ale její problém je, že těch bodů je 6 dohromady a vy musíte splňovat všechny, abyste teda vás ten inspektorát mohl označit, že pracujete na švart systém. Což jako není úplně dobré, protože vy se vám stačí z jednoho bodu se vlíknout a nějak prokázat, že neplatí a vlastně jste z obliga teda, jo, potom. A zároveň jsou tam body, které v té dnešní ekonomice neplatí už ani pro ty zaměstnance, jo? Protože ve spoustě prací není určená doba práce a fakt jde o to, jakoby, co uděláte a ten zaměstnavatel nehlídá, jestli děláte od 8 do 4 nebo od 9 do 5 a podobně. Jo? Takže jako ta definice by se dala opravit tím, že tam jsou tyhle ty body, ale musíte splnit třeba 4 z 6, jo? Ne 6 ze 6. Potom by to trošku otevřelo ruce pro to dokazování a omezil by to tu potenciální motivaci schovávat ty zaměstnance do té práce na IČO. Jako jo. Asi to není tak zásadní problém jako to danění, ale když se to dá dohromady, že vlastně se zbavujete toho nástroje to stíhat a otevíráte ty daňové nůžky, tak to bude podle mě koktejl, který jako ten trh práce poškodí a pořád poškozuje výběr pro ten stát. Jo. Takže a on to ten stát potom musí dohánět tím, že prostě skrytě to vybírá těch zaměstnanců. Já nevím, kolik zaměstnanců, můžu udělat výzkum, kolik ví zaměstnanců, že na nemocenské a nezaměstnanosti odvádí dohromady o 20 miliard víc, než se vyplácí. Jo. Protože tam jsou ty díry, na které doplácejí vlastně.
11: A když takový výzkum na základě validních dat uděláte, tak se to objeví v médiích, včera už to psal Deník N, vydávají to agentury, mluvíme o tom v rozhlase. Co se děje potom? Volá vám někdo a říká, pane Prokope, to je velmi zajímavé, pan ministr se chce s vámi setkat a chce to s vámi probrat. My bychom to zařadili do našich politických úvah. Bývá to tak v takových případech? A nebo si to tady řekneme a nazdar.
6: Tak ty strany o tom vědí a myslím, že trošku mění ten pohled na ty daně, že by měly být jakoby rovné, bez těch výjimek a podobně. Jo.
11: Já myslel spíš pohled na ta data.
6: A teďka třeba k tomu se nám ještě nikdo neozval. Protože opravdu ta politika funguje tak, bohužel, jo, že vy, když tam uděláte ty výjimky, tak si kupujete nějakou cílovou skupinu těmi výjimkami. A to, že ty zaměstnanci platí víc než v zahraničí, zejména ty nízkopříjmoví, a že platí, že se nadplácejí v té nemocenské a v té podpoře v zaměstnanosti, to jakoby nikdo neví. Takže bohužel ta politika pro ní je hrozně jednoduché jet na té nevědomosti té skupiny, která jako na tom tratí, a kupovat si těmi výjimkami ty skupiny, kterým se to vyplatí. Jo. A to je obecně problém těch daní, že tam malá informovanost vede k tomu, že to jede v té politice neznalosti a vy si kupujete různé cílové skupiny těmi dírami. Jo. A to se netýká jenom švart systému, tam jsou mnohem větší díry v kapitálových daních a v transferových cenách, když korporace odvádí peníze ve zahraničí. Jo. To jsou ještě daleko větší sumy, než o kterých mluvím.
11: Život k nezaplacení a zakladatel společnosti Pak Research Daniel Prokop.
1: Život k nezaplacení.
0: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
11: A teď nemocenská. Znovu se mluví o návratu třídenní takzvané karenční doby, tedy prvních tří pracovních dnů bez nemoci, bez náhrady mzdy. Ta karenční doba byla zrušena tuším v roce 2019. Dnes prvních 14 dní platí náhradu zaměstnavatel a od 15. dne stát. Má ta karenční doba nějaký ekonomický smysl?
6: Má smysl v tom, nebo potenciálně má smysl v tom, že opravdu jakoby se ukazuje, když ji zavedete, nebo když byla zrušena, tak tam narostou takové ty krátkodobé nemoci. Jo. A něco jsou jakoby opravdové nemoci, že ty lidi můžou jít stonat. A něco jsou samozřejmě nějaké prodloužené víkendy a takové jakoby věci, které asi jsou na hraně potřebnosti, nebo nejsou potřebné. Jo. A teďka jakoby i lidi, kteří to zkoumali tenkrát a řekl bych, nejde je brát jako nějaké jestřáby pravicové, tak vlastně říkali, že jako jeden den karenční doby udělá takovou jako mezeru v tom, že stíží tohoto si prodlužování nějakých dovolených a víkendů tím, že tam dáte nemoc a podobně. Jo. Jde o to, že asi by stačilo jeden den a ne tři dny. na toho ten efekt, jo? Podle odborníků, jak je Filip Pertot a podobně, kteří zkoumali efekt té karenční doby opravdu v těch letech 2019, jak se tam změnilo. Takže by asi stačil jeden den. No a zároveň, jo, takže ten druhý a třetí den už je spíš jakoby nějaký krok vůči zaměstnavatelům, proč to nebudou platit oni a ušetří za každý den té karenční doby asi 3 miliardy korun ty zaměstnavatele. Jo. Takže já bych třeba zvážoval zavedení jednoho dne karenční doby.
11: Takže rozumím tomu tak, že jeden den by mohl zamezit tomu zneužívání.
6: Tak.
11: Už by to bylo méně pohodlné.
6: Tak, už by se si ten jeden den prostě musel zaplatit sám a byl by tam nějaké kofinancování těchto zneužívání z vlastních peněz a podobně. Jo.
11: Asi s nějakou výjimkou třeba při epidemii nebo
6: tak. Tak, my jsme v NERU navrhovali tam mít výjimku při epidemii, protože nechcete prostě v covidu a při chřipkové epidemii, aby lidi chodili s těmi symptomy na pracoviště a rozšířili to a poškodili tu ekonomiku mnohem víc. Jo. Takže tam by měla být asi výjimka pro epidemii a zejména možná i pro, jako když vám diagnostikují jako nemoc, která je fakt infekční, tak nevím, proč by ten člověk měl platit ten první den si sám. Jo. Takže možná jako jeden až dva dny karenční doby s dobrými výjimkami, těm bych se nebránil. Ale, nebo mají svoje rácio v těch datech. Ale potom je otázka, jako, že ten stát opravdu na té nemocenské vybírá zhruba o 10 miliard více. Naposledy to bylo v roce 2024 analyzované. O 10 miliard více, než vydává na té nemocenské. Jo. Tak potom by to asi mělo dát třeba do vyšší náhrady v těch dalších dnech, teda jo, ten stát. Jo. Nebo to aby to ty firmy neplatily 14 dní, ale třeba 12 dní. A ten stát to platil 13. dne. Protože proč by měl vybírat od těch zaměstnanců peníze, které jim nevrací v tom. Jo.
11: Ono je taky otázka, jestli ta karence má být stejná pro někoho, kdo bere, já nevím, 120 tisíc měsíčně a pro někoho, kdo bere 30 tisíc měsíčně.
6: Samozřejmě, to jakoby někdo si to může dovolit ty dva karenční dny a někdo hůře prostě. Jako.
11: Posloucháte Radiožurnál Život k nezaplacení s Danielem Prokopem.
1: Život k nezaplacení.
11: Když to všechno shrneme a podíváme se na ten pracovní trh, nebavíme my se o tom, že by bylo dobré nejdřív odstranit ty důvody, kvůli kterým lidé utíkají nebo odcházejí na dohody i čo prostě někam, anebo někam do šedé ekonomiky a teprve potom řešit, jestli jsou sociální pojistky příliš štědré a podobná témata?
6: No určitě bych chtěl jako vyvážit, aby ten stát dával zpátky, co vybíral těch zaměstnanců v nemocenské a podpořené zaměstnanosti a buď to vybíral méně, nebo vracel víc. Chtěl by snížit ty daňové nůžky, takže posunout těch 30 miliard, uzavřít ty díry a snížit za to zdanění zaměstnanců. A potom jakoby nějaká větší flexibilita u těch zaměstnanců by asi nebyla na škodu. Jo? Jsou státy, které mají, jako třeba Dánsko, že mají v prvním roce 6-měsíční výpovědní lhůtu, takže můžete otestovat ty zaměstnance dobře. Že mají krátkou výpovědní lhůtu v prvním roce a potom naroste třeba až na 6 měsíců, že u těch zaměstnanců, která máte třeba jeden rok, tak je kratší, protože nejste si jistí, jak jsou dobří a podobně. Takže tam je nějaká jako flexibilita u těch zaměstnanců, které máte na začátku. Takže jde se trošku třeba inspirovat tím Dánskem a posílit tu flexibilitu na trhu práce a zároveň ale jako nemít takové velké daňové rozdíly. Potom by to pravděpodobně nemotivovalo tolik ty firmy nadužívat ty dohody a IČ a podobně.
11: Kdybyste mohl během jednoho roku prosadit jednu, dvě změny, které by ten český pracovní trh udělali spravedlivější, ale zároveň výkonnější. Co by to bylo? Tohle?
6: Tohle určitě. Uzavřít ty mezery a podle mě teda základně zavést, že se valorizují ty slevy na poplatníka a možná i na první dítě prostě. Jo. Což samozřejmě stojí nějaké peníze, ale zabrání to tomu, že skrytě zvyšujete daní práce pro pořád.
11: Co k tomu chybí? Politická odvaha? To přece nemá nějaká výrazná rizika, no, co do voličských hlasů. Je to jenom možná trochu složité.
6: Je to složité a jako prostě, když o tom neví, ty zaměstnanci, že platí každý rok víc a víc, proč je stagnují ty slevy, tak nemáte ten politický tlak to řešit. Takže k tomu chybí jako nějaká podle mě schoda. Asi nejvíc schoda té tripartity, jo? Protože odbory na to tlačí, ale v Česku ty odbory jsou slabé a nejsou vidět. A ty zaměstnavatelé spíš radši využijí ty výjimky a prolobují si je a podobně. Jako nemají tu odvahu se spojit s těmi odbory, aby prosazovali systém, který je férový a ve výsledku se vyplatí. Prostě, jo. Takže nějaká schoda té tripartity, podle mě, jo. Aby odbory a zaměstnavatelé tlačili na stát, ať narovná ten systém.
11: U mikrofonu byl Daniel Prokop. Díky za to a mějte se hezky.
6: Díky.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Ministerstvo životního prostředí schválilo stovky žádostí programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Ukrajinská armáda potvrdila likvidaci ruského generála Antona Grunise. Český tým na mistrovství Evropy volejbalistů uzavřel skupinovou fázi prohrou se Slovinskem 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, na východě zpočátku zataženo a místy déšť, teploty až 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Za první 3 měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
6: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
5: Ministr včera oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Banky budou bezúročné úvěry nabízet až do října 2029 nebo do vyčerpání peněz. Ukrajina ohlásila, že zabili ruského generála Antona Grunise. V červenci oznámil